horší. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají osad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, který jim rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
2: Pedagožkou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
3: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
2: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
4: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
1: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadané, takové drobnější, které se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrábu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel nebo to uhlí, které potom zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
0: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízni a otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit. A jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobby redaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh teriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby trpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno Welsh teriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově od mala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhle tu vlohu a většinou stačí ji podpořit. A oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dal by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku. Je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spraveni.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen jako na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží zaprvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V. A strojky jsou dělané na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně, jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil. Tak máme se do toho pouštět, nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100-120 Kč. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr, velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče, spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobby redaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: Rybářský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché.

0: slušně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v jednom kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v jednom kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci, budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovicím.
1: Myslím, že
2: jsme ještě neříkali. Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: úvod. Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: dělám osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte. Mm.
1: To je nádhera.
4: Já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
4: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedem všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
6: Já se zouvám až vždycky při výkonu.
3: A máme se taky.
6: Jo. No tak jako, je to příjemné.
1: No ne, chcete se zout?
3: Všichni se zujeme, všichni, tady.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
6: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak. A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude dělat zpívat.
6: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
6: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
6: Já začnu písní Pocity na psání.
1: Velmi děkujeme. Publikum jo, zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuji.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuji.
3: Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
3: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
5: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi nikdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
3: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte Dvojku nad sebou, ale...
5: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
3: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
5: Jo.
6: Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
5: Jako kam?
6: A už jako,
5: no, v nákupáku?
6: Na, v nákupáku.
3: Jako, jako jestli tebe poznám?
6: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, to má, jestli to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
3: no.
6: Nic marné, ale došli až ke mně a říkali, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
3: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
7: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
3: Jo, ale teď to jste celoživotně.
7: Jo, vlastně jo.
3: No.
7: I když nějaký čas mi to neplatilo.
3: No, to je... ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
7: No,
3: že
7: tak
3: ne?
7: To zkuste.
3: A
7: víte co?
3: No.
7: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
3: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
7: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
3: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
7: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, nevíte, co to je.
3: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
7: Ne, ono to bylo, myslím, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán.
3: Ano,
7: takový.
3: Ano.
7: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
3: Ne, určitě, no jistě.
7: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
3: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
7: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám.
3: Mm-hmm.
7: A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle to se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odjedu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
3: No.
7: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá a pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
3: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
7: Jak mi vás slyším.
3: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
7: No, že jo?
0: A ne, ne,
7: jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně jsem ze mě takhle tam v tom rozdobu.
3: Že vylezu.
7: V tom autě najednou sedíte no, vedle
0: tak,
7: mě.
0: Tak kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, protože ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás... tam seš.
3: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
7: To je mi klíto.
3: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
2: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později, zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vkincla, Honzu Petránka, který byl potom, jak si už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou... Mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo bližší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádio žurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
3: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
0: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
3: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
0: Když už se zula, možná přestanu být nula.
3: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
3: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: Mě ani neříkej.
3: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu, jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

na malý postel u koin kojitem. Po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku střízlavím bolestně. Posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šešek.

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívaj. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ne, je ředitel víc než hrabě a král.
2: No, tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinsky, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinu.
5: Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit se menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze tří špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas regionál sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožuju propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na dvou pilířích. Na lidech, to je absolutní to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujeme. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
1: Odpouštíte mu to.
0: To je paní Jitka.
1: Ano.
0: My jsme se seznámili.
1: Jak to víš, jako ty už takhle...
0: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
1: Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl stoprocentní, nám to stačilo.
0: To nikdo neřekl, že to nebylo stoprocentní, Aleši.
1: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
0: ne, neříkala, že to bylo...
2: To bylo vynikající.
0: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
1: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
0: no,
1: jsi?
0: No, to bude zábavička. No, to...
1: Bavilo by tě to?
0: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
2: Máme webkamu.
0: Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
2: Ano. No, tam už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebujete.
0: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
3: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
4: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a když jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu, tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufejme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufejme, že tomu tak nebude, uvidíme.
1: Libore, poprosím
5: vás. Já bych dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
1: Pane Hrabě, to prosím vás.
6: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase

0: to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
1: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
2: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
3: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
2: Odkud, z Brandejsa?
3: Z Horoušan.
2: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
4: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
2: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
4: Pouhých 196 cm.
2: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
1: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
5: Přesně tak. No.
1: A paní má ještě rovnou...
5: Klučina už je taky bosej.
1: Už se zouvá i Klučina.
2: Klučina Viktor už se také zouvá.
6: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s leda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
4: A.
2: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
4: No jasně.
2: Proč?
4: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
5: V životě jsem to nepila.
2: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
3: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
2: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
5: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
2: Takže trošku uj B, jako ano.
5: Ne, jenom trenér.
2: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
3: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
2: Myslíte, že A, je to špatně, Viktore?
4: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
2: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
0: B, Silvestr.
2: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
0: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
2: A vy si je pamatujete takhle všechny?
0: Samozřejmě.
2: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
0: Já si každý ráno s ním probouzím.
2: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, a nebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
4: Já bych dal B.
2: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
4: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
2: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
7: Je to tak.
2: Velmi správně, a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkáme, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze 3 sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
3: Myslím si, že je jedináček.
2: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
8: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
2: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, 5. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis a já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
4: Mě ten James Bond zní jako reálně.
2: Proč myslíte, Viktore?
4: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl ta trendy.
2: Počkejte, náš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte 2 možnosti. Angelika nebo Sandokan?
3: Typnu si, že je to Angelika.
2: Pane řediteli.
9: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl 2 takové životní hrdiny. Vinnetou a v podání Pierre Brisseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jedno z vás.
2: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAB rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
3: Já typu 1965.
2: Viktore?
4: A já bych dal 1970.
2: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
9: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
2: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAB rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAB rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
1: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Desítky policistů dohlednou na jihomoravských silnicích na bezproblémový odjezd lidí na dovolené. Na Jižní Moravě opět padaly teplotní rekordy a kvůli vysokým teplotám ruší pořadatelé sportovní i kulturní akce. Dnes bude většinou slunečno, teploty až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Dopravní policisté posilují na začátku prázdnin hlídky kvůli odjezdům lidí na dovolené. Na Jižní Moravě se do kontrol zapojí desítky policistů. Zaměří se na doklady, stav aut a budou dělat dechové zkoušky. Na jaké úseky se policie vydá, říká její mluvčí David Chaloupka.
2: Exponovaným úsekem je také křížení dálnice D1 a D2. Tam jsou posílené hlídky už delší dobu, ale nad tímto místem budeme určitě také dohlížet. Potom dálnice D2 směrem k hraničnímu přechodu.
0: Řidičům policisté radí, aby v horku dostatečně pili a dělali při dlouhých cestách pravidelné pauzy. Na Jižní Moravě v pátek padlo opět několik dosavadních teplotních rekordů. Tu vůbec nejvyšší teplotu ukázaly stanice v Brně, Žabovřeskách a v Lednici. Bylo tam 36,9 stupně Celsia. Předchozí rekordy na těchto místech byly z loňska. Novou maximální teplotu pro 26. červen ukázalo měření na Jihu Moravy také ve Strážnici, Pohořelicích, Troubsku, Kuchařovicích v Brně Tuřanech a Ivanovicích na Hané.
3: V sobotu a v neděli by mělo být na Jižní Moravě ještě tepleji než v pátek. Zejména v neděli má být 39 stupňů Celsia. Místy může být i tepleji. Dosavadní absolutní krajský rekord je z Brodu nad Dyjí, kde bylo v roce 2013 39,7 stupně Celsia. Ve většině kraje platí do půlnoci z neděle na pondělí výstraha meteorologů před extrémně vysokými teplotami a do odvolání taky výstraha před nebezpečím požárů. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: A kvůli vysokým teplotám zrušili organizátoři folklorního festivalu ve Strážnici dnešní krojový průvod, kterého se každoročně účastnili tisíce lidí. Ruší se i některé další naplánované akce na Moravě. Lidé se dnes nepodívají na letecký den v Břeclavi ani na dětský závod do vrchu v Pustiměři u Vyškova. Pořadatelé tyto akce přesunuli na září.
4: Vysoké teploty odradily soutěžící 4. ročníku Guláše Festu v brněnské Líšni. Ti měli vařit kotlíkové guláše na otevřeném ohni. Většina přihlášených týmů ale účast zrušila. Neuskuteční se ani chrtí dostih v Lednici. V Babicích u Rosic na Brněnsku se v neděli mělo konat vítání prázdnin a opékání špekáčků. I tuto akci pořadatelé zrušili. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Vládní koalice se chce mediální novelou zabývat až po prázdninách. V České televizi to včera řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Původně měl jít zákon, který přesouvá financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet do prvního čtení už v červenci. I přesto chce vláda stihnout zákon prosadit do konce roku. Opozice spolu s Českým rozhlasem a Českou televizí návrh kritizují. Podle nich zrušení poplatků oslabí nezávislost médií veřejné služby.
1: Počasí.
0: Na Jižní Moravě dnes bude převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biozátěž je kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se silnějším provozem počítejte na dálnici D1 v místě křížení s dálnicí D2 a potom také ve směru na Vyškov. Úplná uzavírka je na silnici druhé třídy mezi Křenovicemi a Slavkovem u Brna. Je to jednosměrná uzavírka a týká se směru Křenovice-Slavkov. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dobré sobotní ráno vám všem, kteří 5 minut po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Janis Moras. Dnes je sobota 27. června 2026 a někteří už možná tušíte a vy, co netušíte, tak vězte, že dnešní ranní vysílání nebude úplně běžné. A já myslím, že nejlepší bude vám to rovnou předvést. Tak, jak to dnes bude vypadat, tak to bude vypadat i teď, protože já už teď zdravím kolegu Zdeňka Truhláře, který je právě ve Strážnici. Zdeňku, pěkné dobré ráno do Strážnice.
6: Dobré ráno, ano, zdravíme ze Strážnice, kde je veselo i teď takhle časně ráno, 5 minut po 5. Já bych řekl, že tady se spíš končí včerejšek, než začíná dnešek, nebo se to možná začne tak trošku stírat. Každopádně veselo rozhodně je. My jsme to připraveni v našem stánku u zámku a budeme se těšit na všechny ty, kteří k nám přijdou. Přijdou se podívat a přijdou se také poradovat, poveselit. V podstatě, když jsme tady stánek otevírali, tak ještě vedle skupinka muzikantů zpívá a hraje. Možná, že je slyšíte, jak zvesela tady ještě hudou, jak se říká. Každopádně už za chvíli přivítám ve studiu také dalšího mého kolegu Vojtu Halaše, našeho regionálního stopaře. Takže dnešní ráno bude opravdu takové trošku zvláštní, veselé, mnohdy i nečekané a my se na to moc těšíme.
5: No já spolu s tebou samozřejmě nebudu chybět předpovědi počasí, protože to je velmi důležité v těchto dnech i v souvislosti s festivalem ve Strážnici. Tak já se budu těšit na naše moderování na lince Brno Strážnice a přeji krásné dobré ráno.
6: Dobré ráno.

0: Krásné a dobré ráno, milí posluchači Českého rozhlasu Brno. Vysíláme živě ze Strážnice od Strážnického zámku z Mezinárodního folklorního festivalu. Jak jistě víte, tento svátek všech folkloristů patří mezi nejstarší a nejznámější folklorní festivaly v Evropě. Letos je to už 81. ročník a za tu dobu se značně proměnil. S některými zajímavostmi z jeho historie nyní přichází náš stopař Vojtěch Halaš. Vojto, i tobě přeji krásné ráno.
1: Zdeňko, dobré ráno tobě i posluchačům. No s těmi zajímavostmi, Mezinárodní folklorní festival Strážnice se poprvé uskutečnil v roce 1946, ještě pod názvem Československo v tanci a zpěvu, a již od svého vzniku měl celostátní charakter. Během své dlouhé historie se stal významným místem setkávání milovníků lidové kultury, tradic a folkloru z domova i ze zahraničí. Významným mezníkem se stal rok 1957, kdy na festival poprvé přijeli zahraniční folklorní soubory. Od té doby každoročně přinášejí návštěvníkům jedinečné zážitky prostřednictvím krojů, tanců, hudby a zvyků svých zemí. Festival tak během let přivítal soubory z téměř 60 států světa. Ve stejném roce se jeho nedílnou součástí stala také dětská Strážnice, která dává prostor nejmladším nositelům lidových tradic. Oficiálně získal festival mezinárodní statut v roce 1962 a od roku 1971 nese název Mezinárodní folklorní festival Strážnice. Od roku 1983 zde odborná porota uděluje čestný titul laureát Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a cenu za nejvýraznější autorský přínos při přípravě a realizaci festivalových pořadů. Za dobu své existence festival navštívila řada významných osobností z oblasti kultury a umění. Namátkou zmíním Františka Halase, Karla Plicku, Vítězslava Nezvala, Pavla Tigrida nebo Ludvíka Vaculíka. No a každý rok se festivalu účastní přibližně 2500 účinkujících.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Bezmála 4 minuty po 4:15 čas na počasí. Pojďme se podívat na teploty, které jsou aktuálně na jižní Moravě. Pohybují se v rozmezí 18 až 24 stupňů. 24 stupňů máme teď v Brně, Tuřanech. A já se spojuju se strážnicí opět. Zdeňku, hádej, kde je teď nejnižší teplota na jižní Moravě?
2: No, tipnul bych si, když se spojuješ se strážnicí, tak ve strážnici.
1: Je to přesně tak. A tipnul bys si, i kolik tam je těch stupňů?
2: No, já můžu říct, kolik máme stupňů tady v našem stánku, podle našeho teploměru 22, ale určitě meteorologové budou mít na stanici trošku jinou teplotu.
1: Ano, je to těch 18, já už jsem trošku napověděl, že ta nejnižší teplota je těch 18 stupňů, je to právě ve strážnici, ale pocitová tady podle tebe teď jaká?
2: No, pocitová je naprosto výborná a veselá, protože tady se nám začínají rozmnožovat návštěvníci, kteří tady veselé a bujaře zpívají u muzikantů. Takže tady vlastně taková ta příjemná teplota zábavová stoupá, no ale ta reálná tady teď u nás 22. A jinak sluníčko samozřejmě už začíná vykukovat lehce, tak věřím tomu, že se tady dneska ještě zahřejeme.
1: Ano, začalo vycházet ve 4 hodiny 49 minut, zapadne 5 minut po 9. hodině večerní, biozátěž bude dnes na trojce a jinak čekáme přes den slunečno s vysokými teplotami tropickými, převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 36 až 39 stupňů Celsia, foukat bude slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dnes ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž tedy vlivem těch vysokých teplot vysoká. Tak na sebe dávejte pozor a krásné ráno s Českým rozhlasem Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tak dámy a pánové, hlásíme se vám stále ze Strážnice z Mezinárodního folklorního festivalu, který dnes už tedy otevírá, nebo včera už vlastně otevřel 81. ročník. Nicméně nejen na našem vysílání, ale i na této prestižní akci se podílí také náš regionální stopař Vojta Halaš, který je nadšeným folkloristou a také připravil jeden z pořadů. Vojto, jaký pořad si připravil?
1: Že bych ho připravil, to je asi silné slovo, ale podílím se na jednom z pořadů. Je to pořad na dětské strážnici, který se jmenuje Neseme smrt ze vsi, a já jsem tam v pozici hudebního režiséra. Takže všechny zvuk, kdyby měli chuť, zítra, nebo vlastně už dneska v 10.30 ve Skanzenu.
0: Dnes v 10.30, ano. Je pravda, že ta časná radní hodina nám tak trošku vytvořila takový, jak se říká, jet lag. Takže člověk ještě neví, jestli už je včerejšek nebo dnešek. Každopádně, jak ty jsi se vlastně k folkloru dostal?
1: Dostal jsem se k němu, jelikož jsou z Brna, takže mě rodiče nebo převážně maminka přihlásila do folklorního souboru Brněnský Valášek, kde jsem prvně začal ve svých tuším 3-4 letech tancovat. A potom, když jsem začal hrát i na housle, tak jsem se postupně převtělil v muzikanta a pokračuju tam vlastně dodnes.
0: Co ti osobně folklor přináší?
1: Radost ze samotné hudby a samozřejmě ze setkávání, kterých tady můžeme vidět nespočet. Potkat se s přáteli, které nevidíte třeba celý rok, a potkáte se znovu tady na Strážnici, takže opravdu hlavně milá setkání.
0: Milá setkání a také hudba a radost, to všechno se pojí ve folkloru. Na festivalu si od včerejška, co už jsi měl možnost vidět a co tě třeba zaujalo?
1: Tak já jsem přijel, jelikož jsem měl včera už první vstup dopoledne, tak jsem viděl prvně dětské dílničky, které pod Platanovou alejí začaly v 10 hodin. No a potom postupně se začaly sjíždět tady návštěvníci a odpoledne jsem se byl podívat na dětském pořadu právě ve Skanzenu a večer samozřejmě začala tady nedaleko od nás u Bystislávka Volavého začala noc s hudci, kterou začal tradičně cymbálová muzika Strážničan, potom jsem nemohl chybět na slavnostním zahájení, no a večer jsem zakončil na pořadu vojenského uměleckého souboru Ondráž s názvem Karpatami. Dneska se bude ještě reprízovat, takže kdo neviděl, tak byl to velký zážitek. No a potom už jsem musel jít spát, abychom tady mohli ráno vysílat. Myslím si, že za normálních okolností bych tady ještě kousek vedle stanu taky muzicíroval s ostatními muzikanty, ale bylo potřeba jít spát. A vzpomněl jsem si na to, když jsem šel spát, že kdybych nešel spát, tak bych se převtělil z regionálního stopaře na regionálního non-stopaře.
0: Tak to je pěkné. No, vlastně nic moc ti nebrání k tomu, aby ses k muzikantům přidal. Ty jsi violista.
1: Přesně tak.
0: Violu máš sebou?
1: Mám ji sebou, mám ji ještě v chatce.
0: Aha, no tak možná, že regionálního stopaře Vojtěcha Halaše vyšleme do chatky, aby se tady přidal k těm muzikantům, kteří nám tady zpříjemňují to ráno. Myslel jsem si, pravda, že když ráno přijdeme ke stánku, takže bude ten areál takový, řekněme, stichlý a takový jako takové to vlahé ráno, a kde pak? Je tady veselo neustále. Tak, milí posluchači, my se v tuto chvíli posuneme kousíček východně, dáme si kapelu Elán a pak přijdou zprávy. Pěkné ráno ze Strážnice.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Správa Národního parku Podyjí na Znojemsku vyhlásila zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese. Kvůli suchu hrozí zvýšené riziko požárů. Správa parku zároveň žádá návštěvníky, aby se pohybovali pouze po značených cestách. Dodržování pravidel kontroluje více strážců v terénu. Radní Tišnová potvrdili výběr vítěze architektonické soutěže na podobu nového městského domu, který má zahrnovat tělocvičnu, parkovací dům i komerční prostory. Soutěž vyhrál tým brněnského architekta Pavla Jury, který už pro Tišnov navrhoval novou smuteční síň. Město o výsledku soutěže informovalo v tiskové zprávě. Ve věku 91 let ve čtvrtek zemřela brněnská historička Milena Flodrová. Českému rozhlasu Brno to potvrdili zástupci internetové encyklopedie dějin Brna u jejíhož rodu z rodu Stála. Její práce je úzce spjatá s muzeem města Brna, kde se dlouhodobě zabývala dějinami Brna od středověku až po současnost. V Uherském Hradišti dnes odhalí pamětní desku Antonínu Baťovi staršímu. Bude umístěná na Zelném trhu na domě číslo popisné 1513. Slavnostního odhalení se zúčastní také vnuk Jana Antonína Bati John Nash ze Spojených států amerických. V Brně začala sezóna letních kin. Promítat se bude třeba na Špilberku, v zahradě Vily Lévber nebo na terase Janáčkova divadla. Včera večer se otevřelo i letní kino na nádvoří Radnice Prnostřed. Diváci se tam můžou těšit na bezmála 70 filmových večerů s českými i zahraničními snímky, uvedl starosta městské části Brnostřed Vojtěch Mencel z ODS. Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr bude slabý a biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, pozor ale v Ořechově v Komenského ulici je odstavené porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobrý javor, je sourozenci Ulrichovi 5 minut po půl šesté, posloucháte ranní Český rozhlas Brno v sobotu 27. června roku 2026 a někteří už jste zaznamenali, že naše dnešní ranní vysílání je věru speciální, protože vysíláme přímo živě z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026 a Mezinárodní slibuje, že má i mezinárodní účast mezi účinkujícími. Jak to vypadá, na to se podíváme za chviličku. Krásné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to bylo Petra Janů, vy posloucháte Český rozhlas Brno a jak už víte, dnes vysíláme z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026.
1: A protože je mezinárodní, cizinci tam jezdí nejen jako diváci, ale také tady vystupují zahraniční soubory. Kromě severního Kypru nebo Kazachstánu přijeli také třeba z Mexika nebo z Peru. Vystoupení musí zvládnout i v horkém počasí.
2: Neustále cinkání nůžkami, nejrůznější salta a přemety, tak vypadá takzvaný nůžkový tanec, který na folklorní festival přivezl soubor z Peru. Vede ho Romulo Uamani, který se tomuto tanci věnuje už 50 let.
3: V podstatě to jenom vypadá jako nůžky. Ve skutečnosti jsou to takové dva kolíky. Jeden reprezentuje mužský princip a druhý ženský. A každý zní trochu jinak. Tanec se tančí u příležitosti slavnosti patronů, která trvá 4 až 5 dnů.
2: Tradiční tanec je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO a udržuje se ve 4 regionech.
3: Skupina
4: je složená z jednoho harfisty, houslisty, zkušeného tanečníka a jednoho učedníka.
2: Podle něj má tanec i prvky soupeření a rituálů.
4: Tanec je úzce spojen s přírodou. Vyjadřuje plodnost země, tančíme i pro vzduch, který nás obklopuje a který dýcháme. A taky pro řeku, pro vodu, protože bez vody bychom my, lidské bytosti, nemohli existovat. A zároveň tančíme pro posvátné hory.
2: Romulo Uamani říká, že soubor je připravený na jakékoliv počasí.
4: Přicházíme z hor a my jsme zvyklí tančit. U nás tanec trvá celý den, někdy i v noci, takže tyhle podmínky nejsou problém. Tělo se přizpůsobí.
2: Kvůli horku je zrušený například tradiční krojovaný průvod hlavní třídou Strážnice. Tanečníci doufají, že vystoupení navzdory vysokým teplotám zvládnou. Doplňuje za organizátory Markéta Vašulková.
5: Ti, kteří v kroji chodí běžně, tak jsou i na takové počasí vyzbrojení a zvyklí. A já doufám, že i když to asi bude velmi náročné v takovém slunci, že společně to překonáme, protože kdyby třeba pršelo, tak by to bylo určitě mnohem horší. A jakmile člověk už si na sebe ty vrstvy dá, tak se jakýmsi způsobem zaizoluje a prostě to vydrží. Asi se dá vydržet všecko, když člověk má odhodlání a chuť.
2: Nedělní teploty můžou dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Ze Strážnice Hana Novotná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Teploty na jižní Moravě už teď chvíli po 6:15 se na mnoha místech přehouply přes hranici 20 stupňů. Nejvyšší teplota je teď v Brně, Tuřanech 24. No a ta nejnižší je ve Strážnici 18 stupňů a ve Strážnici je teď můj kolega Zdeněk Truhlář, tak jsem zvědavý, jestli mi to potvrdí, že je tam stále ještě po 20 stupni.
2: No, musím říct, že nemůžu potvrdit, jelikož tady máme v našem stanu rozhlasovém teploměr, který ukazuje 22,1, ale je pravda, že jsme tak trošku obloženi technikou, která možná bude ty naše hodnoty lehce ovlivňovat, ale ta oficiální meteorologická ve Strážnici skutečně 18 stupňů. Zatím je to tedy takové příjemné vlahé ráno, abych tak řekl. No, ale myslím si, že velice rychle nám začne být dost teplo.
1: Je to tak, protože nás čeká dnes slunečno s tropickými vysokými teplotami. Bude jasno a v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost a teploty 630 až 39 stupňů. Co to může znamenat pro program ve Strážnici, Zdeňku?
2: No tak ten program ve Strážnici samozřejmě kvůli těm vysokým teplotám musel dojít nějakých změn. Určitě to také v našem vysílání zazní. Zkrátka dobře, ty obrovské nebo vysoké teploty, tropické, nebývalé, tak pochopitelně mají vliv i na ten program. No a když si představíme třeba takový krojovaný průvod, tak ti krojovaní by se opravdu zřejmě uvařili, takže dnes krojovaný průvod nebude.
1: Tak my se do Strážnice vrátíme za chviličku. Já teď ještě doplním, že rozptylové podmínky jsou dnes ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, foukat bude jen slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu a biozáčeš pro dnešek právě kvůli vysokým teplotám na stupni číslo 3. Sluníčko máme na obzoru od 4 hodin 49 minut, zapadne 5 minut po 9. hodině večerní. Pěkné ráno při poslechu Českého rozhlasu.

0: Rozhlasu Brno při našem speciálním vysílání ze Strážnice.
1: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
2: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
1: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
2: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
1: Nevěřím, kdy, kde, jak?
2: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
1: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pokračuje vysílání Dobrého rána s Českým rozhlasem Brno z 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026. U mikrofonu přímo na místě je Zdeněk Truhlář, ve studiu v Brně Janis Moras a situaci v areálu sleduje od těchto časných ranních hodin také náš regionální stopař Vojta Halaš. A Janis se určitě Vojty chce na něco zeptat.
1: Já se chci zeptat, jak to tam teď brzy ráno vypadá. Už se něco chystá, Vojto, nebo areál ještě spí a lidé šetří síly na později?
2: Ahoj, areál určitě nespí. Já jsem si prošel a celý areál, jsou tady právě ještě různé hloučky muzikantů i tanečníků, asi jak můžete slyšet za mnou. Já se nacházím právě u bludníku a tady se stále hraje, tady určitě potkal jsem určitě 2-3 hloučky muzikantů a k ním spoustu tanečníků, kteří sedí, popíjí, zpívají. Takže tady se ještě nespí, ale zároveň už za chvíli, za hodinku, za dvě začínají už zkoušky zase na další dnešní pořady.
0: Vojto, na co se ty dnes v programu těšíš?
2: Těšil jsem se původně na průvod, ten byl zrušen kvůli počasí, což už rozumím. No a za mě jako dnešním vrcholem bude určitě finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.
0: No a já ještě doplním, že nejenom tedy festivalový život, ale také život rozhlasový je součástí toho dnešního festivalu. No a můžu připomenout, že nejenom ranní vysílání, ale třeba také víkendové srdcovky Zdeňka Junáka speciál nebo blahopřání s písničkou budeme vysílat tady přímo ze Strážnice. To byl náš regionální stopař Vojta Halaš, který naladil na to, co dnes bude ve Strážnici k vidění a slyšení. No a za chvíli už přijdou zprávy.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Brně začaly letní výluky tramvají. V Česku hrozí tento víkend extrémní horko. Lidé by neměli podcenit zdravotní rizika. Vojáci aktivní zálohy cvičí v Břeclavi. Dnes bude převážně slunečno, teploty až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Dvě velké tramvajové výluky dnes začaly v Brně. Dělníci opravují koleje v Renesské třídě. Linky mířící do Bohunic a Starého Lískovce proto jezdí odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou ulici. Tramvaje do Bystrce zase končí ve smyčce Rakovecká, odkud cestující na Kamechy vozí posilové autobusy, upřesňuje dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
2: Oprava tramvajové trati na ulici Knížské bude představovat omezení provozu pouze částečně, protože tam bude provoz tramvají zachován, takže vždycky do Bystrce tramvaj dojede buď trasou přes Pisárky, anebo trasou přes Žabohřesky, bude tam několik etap, ale znovu opakuji, že do Bystrce ty tramvaje dojedou.
1: Další výluka se týká trolejbusových linek 21, 31 a 33 kvůli uzavření části Olomoucké ulice. Vozy musí objet úsek po Ostravské nebo přes Černovickou terasu. Česko zasáhnou o víkendu tropické teploty. Lidé by proto měli omezit pobyt na přímém slunci na minimum a měli by pít dostatek vody. Podle lékaře Josefa Štolfa může hlavně seniorům pomoci, když si doma na různá místa rozmístí sklenice a lahve s vodou. Pohled na ně jim pak pomůže dodržovat pitný režim. Starší lidé totiž často nepociťují tolik žízeň. V horku je vhodné kromě vody pít i minerálky, ideálně neslazené. V prostorách kompresní stanice zemního plynu v Břeclavě až do neděle cvičí vojáci aktivní zálohy armády. Zaměřují se na schopnost eliminovat bezpilotní prostředky, které by mohly ohrozit bezpečí těchto objektů kritické infrastruktury. I přesto, že by v případě nebezpečí museli vojáci zasahovat za každého počasí, snaží se jim vedení výcvik v aktuálních vysokých teplotách alespoň trochu zpříjemnit, pokračuje mluvčí krajanského vojenského velitelství Brno Emil Kamenský.
3: Přizpůsobujeme třeba četnost střídání těch jednotlivých lídek, samozřejmě je zvýšený závoz nějakých nápojů, tekutin, takže v tomto smyslu se tomu přizpůsobujeme tak, aby samozřejmě jsme ty podmínky pro ty nasazené vojáky udělali co nejkomfortnější.
1: Komunální volby se spolu s prvním kolem senátních voleb budou konat 9. a 10. října. Rozhodl o tom prezident Petr Pavel. Usnesení teď musí podepsat předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají ve všech obcích v Česku jednou za 4 roky. Ve větších městech pak lidé volí své zástupce i do městských obvodů a částí.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno, přechodně oblačno, teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích jižní Moravy pojedete většinou plynule, platí to také pro dálnici D1 u Brna. Ve Strážnici právě začalo dopravní omezení, které se týká ulice Rybářské, a to v úseku od křižovatky s Bzeneckou po křižovatku se silnicí 1/55. Je to kvůli strážnickému festivalu. Omezení skončí v 8 hodin večer. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsou 4 minuty po 6. hodině raní, posloucháte Český rozhlas Brno v sobotu 27. června roku 2026. U mikrofonu Janis Moras, ale nejen já, a já navážu na to, co zaznělo teď ve zprávách v zelené vlně, že ve Strážnici začíná platit dopravní omezení, a tím předávám slovo do Strážnice svému kolegovi Zdeňku Truhlářovi. Dobré ráno.
5: Dobré ráno ze Strážnice, ano, je to tak, jsme tady, vysíláme, zatímco návštěvníci možná teď i ti poslední si šli na chviličku ještě odpočinout a využívají toho, že je ještě docela blahé ráno. Každopádně stánek Českého rozhlasu Brno tady za zámkem už je v plném provozu a už také tady za chvíli přivítáme dnešního jednoho z hostů, a bude to Ladislav Šimeček, bývalý verbíř, ale hlavně také dlouholetý moderátor té verbířské soutěže, takže budeme si povídat o verbuňku v této hodině. Máte se na co těšit, ale samozřejmě nebude chybět ani předpověď počasí a spousta muziky.
0: Český rozhlas Brno.

0: 12 minut po 6. hodině pokračuje speciální ranní vysílání ze Strážnice, tedy ranní vysílání Českého rozhlasu Brno. Ve Strážnici se koná 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026 a právě odtamtud teď vysílá kolega Zdeněk Truhlář a myslím, že už tam za chviličku nebude sám.
1: Ano, já už tady nejsem sám, protože součástí festivalu ve Strážnici je i soutěž ve verbuňku, tak právě o něm budeme mluvit s bývalým verbířem a dlouholetým moderátorem soutěže Ladislavem Šimečkem, kterého zdravím a přeju krásné ráno.
2: Taky všem, krásné dobré ráno.
1: Tak pojďme rovnou k samotnému verbuňku. Připomeňme, co to je verbuňka, kde se vzal.
2: Verbuňk je mužský improvizovaný tanec, je to starý tanec, je dokonce tak vážený, že je zapsaný na seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO a je to tanec, který se dřív tančil při odchodu na vojnu. Dokonce bývali profesionální verbíři, kteří lákali ty mladé kluky tak, aby chtěli tančit. No a postupem času i ti kluci, ti odvedenci, ti branci se začali tančit a netančili to jenom při těch příležitostech toho odvodu, ale taky jako běžně, když se chtěli předvést před holkama při muzice a tak dále. Takže je to tanec, který je složený z jednotlivých cifer, zpívaných částí, rychlých a pomalých a celý je to hezká improvizovaná záležitost, která ukazuje chlapa v ten okamžik, jak se cítí, jak je připravený, jak je.
1: Říká se, že verbuňk se nedá naučit a že slováčtí chlapci se rodí s verbuňkem v krvi. Je to tak?
2: Tak to je hezké PR, které jste udělali. Není to pravda. Samozřejmě, že v kolebce nikdo neverbuje, že by tam kopal do dupaček, i když to možná tak jako vypadá, nebo do té peřinky, ale učí se to a v tom je to hezké, že mladí kluci se dívají na ty starší chlapy, dívají se na ty své kamarády a dívaním se nejvíc naučíš.
1: Kdy se chlapci začínají učit tančit verbuňka, jak dlouho to trvá, než se v něm stanou tak schopnými, aby třeba mohli soutěžit?
2: Dneska se rozmohlo to, že se učí i děti, hodně tomu pomohla soutěž, dokonce mají svou soutěž, tak i mladí kluci klidně od těch 5 let už verbují. Já toho nejsem moc zastánce, myslím si, že je to opravdu doména, protože je to tanec taky vyjadřující sexualitu, až kdy opravdu ty hormony začnou pracovat, takže si myslím, že od puberty dál je to nejlepší. A jak ono, můžeš umět jednu cifru a před tou muzikou můžeš klidně vystoupit. To vůbec není složité, ale kdybys to chtěl dotáhnout a tam se ptal až do soutěže.
1: Až do soutěže.
2: Tak postupně nabíráš jako tu hlavu a je potřeba to párkrát pokazit. Já vždycky říkám tak 1-2 roky a můžeš opravdu už myslet na výsledky.
1: Ano, já si vybavuju jednu svoji trapnou chvilku, kdy jsem na jedněch hodech se zkrátka přidal k těm verbířům a pak za mnou přišla moje krojovaná kamarádka a říká, to je verbuňk, to není pogo. Jo, takže je pravda, že člověk se musí trošku učit. Hostem speciálu Českého rozhlasu Brno ze Strážnice je bývalý verbíř a moderátor soutěže verbířů Ladislav Šimeček. Za chvíli budeme v povídání o verbuňku a soutěži v tomto tanci, který je od roku 2005 zapsán organizací UNESCO na seznam mistrovských děl ústního nehmotného dědictví lidstva. Pokračovat teď další muzika.

0: počasí.
1: 6 hodin bezmála 19 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology na druhé straně linky. Jitka Kučerová, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak pak to vypadá na jižní Moravě?
2: Na obloze jasno, takže tam bez problému. Teploty, ty už jsou teď většinou mezi 22 až nějakými 19 stupni Celsia. Vítr fouká slabý, buď proměnlivý, anebo možná ještě nějaké severní směry.
1: Tak teploty jsou poměrně vysoké na to, že máme brzo ráno. Jak to bude vypadat přes den?
2: Tam to bude ještě podstatně vyšší a o pár stupňů možná i než včera, 36 až 39 stupňů dnešní maximální teploty, takže velmi vysoké tropické hodnoty, jinak obloha převážně jasná. V průběhu dne se může přechodně tvořit taková nějaká zase menší kupovitá oblačnost, k večeru se bude rozpouštět a vítr dnes slabí jižních směrů.
1: Já poprosím ještě o teplotní rekordy z dnešního dne, padnou dnes?
2: Určitě ano, protože oni jsou poměrně nízké, třeba oproti včerejšku 630 a 4 desetiny stupně Celsia bylo naměřeno v roce 1935 ve Slavkově u Brna a křtiny na Blanensku měly v roce 1941 stupeň nad nulou.
1: To byla za brněnské meteorologie Jitka Kučerová, díky a těším se opět někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Já jen dodám, že biopředpověď máme na stupni číslo 3, tedy vysoká zátěž a sluníčko zapadne dnes večer 5 minut po 9 hodině večerní. Teď posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno, speciálně z Brna, ale také ze Strážnice z folklorního festivalu.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.
3: Dobré rady v pondělí 29. června budou na sladko. Přivítáme cukrářku a pekařku Petru Burianovou, která poradí, jak s úspěchem upéci letní moučníky. Jak například zabránit tomu, aby ovoce pustilo příliš mnoho šťávy a těsto se nám rozmočilo? Tradiční a pro léto typická je bublanina. Co u ní nepodcenit? Řeč bude také o pečení křehkých koláčů, přípravě ovocných knedlíků nebo domácí zmrzliny. Těším se moc. A co vy? Přidejte se k nám. Zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Vysíláme z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice Český rozhlas Brno. Teď přesídlil za Strážnický zámek a vedle mě stále verbíř Ladislav Šimeček, se kterým se teď řekneme více o samotné soutěži verbířů. Laďo, jak ta soutěž vlastně probíhá a kdo a podle jakých pravidel postupuje?
1: Tak ta soutěž probíhá nejenom tady ve Strážnici, ale jsou takový postupová kola v jednotlivých regionech. Sedí tam porota složená z lektorů a vynikajících tanečníků a jsou tam dána pravidla. Já trochu jsem skeptický, co se týká těch pravidel. Vždycky to vypadá tak, jak ty jsi říkal, že jsi byl někde na těch hodech.
0: Ano, ano.
1: Vlastně tam si musí stoupnout chlap, musí zaspívat, musí tak zatančit, že všechny holky ho milujou a všichni chlapi mu závidí. A když to udělá, tak je vítěz. A pokud ne, tak musí nastoupit jako pravidla, které bychom tady dlouho jako vyčítali, jaká jsou.
0: Ano, ano. Jaký je o soutěž zájem? Předpokládám, že asi velký.
1: Velký a čím dál větší. Bývaly ročníky třeba slabší jednu dobu, ale tyto budou rostat ve všech regionech, když řeknu na kiosku 36 chlapů jenom jako v tom základním kole. Jo. Když si poskládáme ty další po 15, 16 kusech v těch jednotlivých regionálních kolech, tak jsou to obrovské počty. A to ještě spousta kluků si vůbec nedodalo odvahu, aby do té soutěže šla. Takže ti, co tady dneska budou tančit v tom finále, tak je opravdu crème de la crème, protože jsou to výběry z těch stovek tanečníků.
0: Budeme se na to moc těšit. Samozřejmě naši posluchači, pokud se podívají na stránky brno.rozhlas.cz, tak tam uvidí přímý přenos ze Strážnice po 16. hodině z téhleté soutěže. Teď další muzika, potom zprávy.

0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Bylo 6:30. Dopravní policisté posilují na začátku prázdnin hlídky kvůli odjezdům lidí na dovolené. Na Jižní Moravě se do kontrol zapojí desítky policistů, kontrolují doklady, stav auta a dělají dechové zkoušky, uvedl její mluvčí David Chaloupka. Řidičům policisté radí, aby v horku dostatečně pili a dělali při dlouhých cestách pravidelné pauzy. Organizátoři folklorního festivalu ve Strážnici zrušili dnešní krojový průvod, kterého se každoročně účastnili tisíce lidí. Důvodem je velké horko. Ruší se i některé další naplánované akce na Jižní Moravě. Letecký den v Břeclavi, dětský závod do vrchu v Pustiměři u Vyškova. Pořadatelé tyto akce přesunuli na září. Neuskuteční se chrtí dostih v Lednici nebo Guláš Fest v Brněnské Líšni. Většina přihlášených týmů totiž účast zrušila. V Babicích u Rosic na Brněnsku se v neděli mělo konat vítání prázdnin a opékání špekáčků. I tuto akci pořadatelé zrušili. Preventivní akci zaměřenou na bezpečné chování dětí nejen o prázdninách připravili na dnešek strážníci z Prostějova. Začne v 10 hodin dopoledne v areálu zámku. Součástí budou také ukázky vybavení a techniky městské policie, informovala vedoucí střediska zámek Tereza Snášelová. Dodržovat pitný režim a natury vyrážet brzy ráno doporučují v souvislosti s tropickými teplotami návštěvníkům jeseníků členové tamní horské služby. Podle záchranáře Jiřího Hejtmánka je důležité také funkční oblečení. Teplotní rekordy opět padaly v pátek na Jižní Moravě. Vůbec nejvyšší teplotu ukázaly stanice v Brně, Žabovřeskách a v Lednici. Bylo tam 36,9 stupně Celsia. Předchozí rekordy na těchto místech byly z loňska. Také dnes budou teploty vysoké. Čekáme většinou slunečno, přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr bude slabý a biozátěž je kvůli horku vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na odstavené auto dejte pozor na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov na stém 91. až stém 91.5. kilometru. Na krajnici je odstavená dodávka. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dnešní dobré ráno s Českým rozhlasem Brno je netradiční. Vysíláme z místa konání 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026. Od mikrofonu vás zdraví hned dva moderátoři, Zdeněk Truhlář a ze studia
1: Janis Morase. Já jsem zrovna přemýšlel nad tím, Zdeňku, že my jsme se z Massachusetts přemístili rovnou na dvě místa, do Brna, do Strážnice, a že jsme takový vlastně kvantový zázrak trošku, protože vysíláme ze dvou míst zároveň.
0: Je to tak, no a navíc nejenom, že vysíláme, ale také tu máme zajímavé hosty. Budeme mít, už je tu první z nich, a to verbíř Ladislav Šimeček a také dlouholetý moderátor soutěže verbířů. Takže, Ladio, ještě jednou tě zdravím.
2: Já taky zdravím pro verbíře netradiční čas, protože půl sedmá verbíř to do sebe nepasuje.
0: To je absolutní, že zázrak, takže v podstatě Český rozhlas Brno tady boří mýty.
2: Ano, je to unikát, prosím, už se to nikdy nebude opakovat. Užijte si to. Už nikdy
0: ano,
2: víc.
0: Nikdy až příští rok. Tak, aby to nevypadalo, že se verbuňk tančí jen na soutěžích, veřejných vystoupeních a do rána a pak se nefunguje, tak kde se s ním můžeme setkat třeba i mimo pódia?
2: Můžete se potkat všude. Všude tam, kde hraje cimbalová muzika. Dokonce i tam, kde nehraje. Když jsou rodinné oslavy, když ti chlapi tady na Slovácku něco mají, zaspívají si, tak běžně vyletí ruka nahoru, on si skočí kdyby jednu, dvě cifry. Nebo můžete přijít na besedy u cimbálu, které pravidelně jsou takové pro neznalé tančírny, kdy hraje muzika, tak tam ti chlapi si zaspívají, si zatančí, ten verbuňk opravdu najdete, nebo na hodech, tak jak sám už zmínil,
0: ano,
2: je
0: ano.
2: Součástí běžného folklorního života. Není to jenom o té soutěži, ta soutěž je jenom třešnička na dortu.
0: No je pravda, že já nevím, čím to, ale když se potkám někde s takovouto muzikou, tak mě to k tomu prostě taky tak nějak jako táhne a láká, a to teda se přiznám teď bez mučení, že nemám žádné nějaké folklorní vzdělání nebo výchovu. Čím to je?
2: No, protože je to samo tak obyčejné, že tě tam není co k tomu dodávat. Takže automaticky je muzika, ty zkoušíš nějaký pohyb, a protože tam vidíš vedle sebe toho jiného kohouta, tak ty chceš přece taky být hlasitější, chceš jít výš, chceš být vidět, a to je ono, to je přesně ono.
0: Mužská rivalita.
2: Je to tak, anebo to chceš, tak? Ne si s někým poměřit jako svaly nebo pindoury, ale prostě chceš jako být vidět a chceš tam voutat nějakou děvčicu, nebo si chceš udělat radost. A v tom ten verbuň je hezký, že ty ten daný okamžik něco chceš říct, něco chceš sdělit. A ten verbuňk jako improvizovaný tě k tomu vede sám.
0: Takže verbuňk je taková v podstatě nonverbální komunikace směrem se světem i sám do sebe.
2: Je, a máme tady podlužáky, oni mají červený kroj, tak se vždycky smějeme, máme moc rádi kluky, ale dobře se do nich trefuje. Tak dokonce říkáme, že to není jako verbuňk, ale svarbní tanec plameňáků. Tak doplňuji, že to sedí, můžeš jako namlouvat tím taky.
0: No, to je pravda. Verbuňk je ryze mužský tanec, ale sporadicky se jej snaží tančit i dívky, tuším v chlapeckém oblečení. Co ty na to?
2: No, kam čert nemůže, tam strčí ženskou. Já jsem rád, že máme volební právo pro ženy, že emancipace, ale něco nám nechte, holky. Vy máte zase svoje věci, ale je pravdou, že na těch podích z toho folkloru se prezentují takové ty líbivé věci velké, a ty holky přece mají ty věci takové ty intimnější a nejsou vidět. Takže no. Ano, pokud i oni se chtějí vyjádřit, no tak si vemou jako verbuň.
0: Je to tak. Mým hostem je dnes verbíř a moderátor soutěže verbířů Ladislav Šimeček. No a protože tady je časné ráno a zatímco návštěvníci už odcházeli si na chviličku odpočinout, tak teď nastoupili ty uklízecí čety. Před chvílí tady uklízeli samozřejmě nějaké ty odpadky a tak podobně. Teď se budou vyvážet kontejnery. I to je součástí našeho ranního vysílání.
2: A je to úžasné. Já jsem rád, že díky Českému rozhlasu Brno jsem zažil ráno, kdy vidím výběr z hrozných, protože tady jsou pořád partičky, které tady ještě pobíhají. Dokonce jsou to některé stánky, které takto ráno non-stop točí jako pivo. A nejlepší jsou tady právě ti vyvažeči jako těch odpadků, kteří jdou a mávají a jsou nadšení.
0: Ano.
2: Takže i tady popeláři, oranžové vesty, jak měl Franta z Mostu, jsou příznivci verbuňku a Českého rozhlasu Brno.
0: Přesně tak, a myslím si, že i jim je potřeba poděkovat, protože ti právě udržují ten areál stále tak příjemný a přívětivý, jaký je. Tak budeme si s Ladou Šimečkem povídat zase za chvíli, teď nějaká ta muzika.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

Zpívala a hrála nám Lenka Filipová ve vysílání Českého rozhlasu Brno. To je hudba reprodukovaná, ve Strážnici ovšem hudba živá a živě je teď také se mnou verbíř Ladislav Šimeček, dlouholetý moderátor té verbíř.

0: a říkají 42-46. Takže přátelé, pořád máme rezervy, vůbec si jako nestěžujte.
1: 42-46 stupňů, jo?
0: No pohoda. A, no, a chváli tak... si to, že máme tekoucí vodu, takže přátelé, nemáme si na co stěžovat.
1: Nebyla jim zima?
0: Ne, ale teď jsme vzpomínali, že strážnice, když si udělala svůj merch a rozdává ponožky, takže přátelé, teplé ponožky budou, nebude vám zima od nohou.
1: Ano. A tady kolem nás teď projíždí zametací vůz, tak možná pustíme zase nějakou muziku za chvilku počasí.

0: počasí.
1: Chvíli po 6:45 čas na počasí a pojďme se podívat na teploty, které teď aktuálně máme na jižní Moravě. Pohybují se v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Nejnižší teplota teď ve Strážnici, odkud vysíláme dnešní speciál, a nejvyšší v Brně Tuřanech 23 stupňů. Přes den očekáváme slunečno s vysokými tropickými teplotami. Převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 36 až 39 stupňů Celsia a foukat k tomu bude slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž v důsledku vysokých teplot na stupni číslo 3, tedy vysoká zátěž. Sluníčko vyšlo ve 4 hodiny 49 minut a zapadne 5 minut po 9 hodině večerní. Přidám ještě teplotní rekordy ze 27. června. Ten jeden pochází z roku 1935, kdy bylo historicky naměřeno nejvíce, a to 630,4 stupně Celsia ve Slavkově u Brna, a historicky nejchladněji bylo ve válečném roce 1940, a to na jižní Moravě ve Křtinách pouhý 1 stupeň. Tak do toho máme dnes daleko a jak zaznělo od brněnské meteoroložky Jitky Kučerové, tak dnes pravděpodobně ty nejvyšší teplotní rekordy ještě padne.

0: jednou krásné ráno při poslechu speciálního vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu. Ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou pozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla cymbálová muzika Jožky Šmukaře. Co sa to šupoce? No tady ve Strážnici se šupoce a bude se šupotat velmi moc. U mikrofonu se mnou stále moderátor soutěže verbířů a verbíř samotný Ladislav Šimeček. No a Láďo, určitě zásadní otázka, vraťme se k té soutěži samotné. Kdy, kde a co mohou lidé ve Strážnici dnes vidět?
1: Tak vy už můžete přijít ráno tady na dopolední kolo a můžete sledovat jako to předvýběrové semifinále, ale to hlavní přijde 16.30, nejenom tady fyzicky, ale vy se můžete dívat přes ty linky, které se tady uváděly přes Český rozhlas brno.cz a tam vidíte to finále té soutěže, kdy tam přijde 18 nabitých borců, vložený program a ti tam opravdu natvrdo v té velké aréně se budou být. Je to takový jak římský cirk, jak přijdou gladiátoři na život a na smrt a tam se to ti kluci dají.
0: To bude naprosto úžasné, ale nebojíš se trošku těch veder, protože přece jenom dneska, jak to tak vypadá a podle meteorologů budou padat teplotní rekordy?
1: No tak podívej, je důležité, aby diváci pili minerální nápoje a jontové to ostatní zvládnou verbíři vypít. Ne, my si toho nebojíme. Pokud bude horko, samozřejmě muziky jsou tam dlouho porotci, no diváci a ten samotný verbíř je tam 3 minuty, ten to zvládne. I když je velké horko a ty kroje, jak jsou z té
0: vlny, jsou dost obtažené ještě navíc.
1: Jsou, tak je možný, že budou praskat gatě nebo počívky. Takže něco tam zařve, takže možná uvidíte víc, než bylo původně v plánu.
0: Než byste čekali.
1: Přesně tak.
0: Tak to možná zase směříš směrem k těm dámám.
1: No, říkali jsme, že je to tak, abyste mohli někoho nalákat, že to má ten sexuální podtext a je potřeba zvednout tady křivku porodnosti, přátelé, i k tomu je hodný verbuňk a horké počasí.
0: Ano, říká verbíř a moderátor soutěže verbířů Ladislav Šimeček, který je hostem našeho dnešního ranního speciálního vysílání tady se Strážnice z Mezinárodního folklorního festivalu. My se samozřejmě budeme hlásit s tím speciálním ranním vysíláním až do 9. hodiny, ale tím to rozhodně od nás nekončí, takže zůstaň stále na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teď ještě muzika a potom vás čekají zprávy.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Řidiči v Brně ode dneška neprojedou Olomouckou ulicí. Policie posiluje kvůli odjezdům na dovolené kontroly na silnicích. O titul nejlepšího verbíře se dnes utkají tanečníci ve Strážnici. Bude slunečno a teploty až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Do května 2028 potrvá uzavírka ulice Olomoucká v Brně kvůli bourání dvou mostů přes železniční trať. Nahradí je jediný velký ocelový most. Demolice začne v zimě, teď dělníci přesouvají kabely. Rekonstruovat budou i přilehlé úseky Olomoucké ulice. Jak přestavba ovlivní řidiče, popisuje mluvčí zprávy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
5: Realizace za téměř 276 milionů korun, včetně DPH, bude probíhat za plné uzavírky a řidiči budou moci využít buď ulici Ostravskou, nebo pak objíznou trasu ve směru těžební průmyslová Švédské Valy.
3: Stovky dopravních policistů dnes vyráží na kontroly kvůli odjezdům lidí na dovolené. Chtějí tím snížit riziko nehod. Třeba na Jižní Moravě se hlídky soustředí na křížení dálnic D1 a D2 u Brna, na dálnici D2 na Slovensku, ale také na silnici první třídy číslo 52, která vede přes Mikulov směrem do Rakouska.
6: Tak, zpravím.
7: Balíme do Rakouska, máme spoustu vody, máme spoustu džusů, klimatizace běží, spousta jídla, jsme připraveni.
8: Dechovou zkouškou Pavel Peřina z České Lípy prošel a než s karavanem odjede, policisté mu doporučují, aby dělal při řízení pauzy. Odpočinek je podle policejního mluvčího Davida Chaloupky ideální prevencí, jak zabránit typické letní nehodě.
9: Tady na této komunikaci je častou příčinou únava, řidič, který dlouho řídí, usne za volantem a plynule přejede do protisměru.
8: Intenzivní kontroly plánuje policie na celou sobotu. Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Ve Strážnici se dnes bude soutěžit o titul nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Je to tradiční mužský tanec, při kterém soutěžící zpívá a v choreografii předvádí specifické kroky, výskoky a tleskání. O titul usilují dvě desítky tanečníků z Podluží, Kyjovska nebo třeba Horňácka. Pokračuje prezident Mezinárodního folklorního festivalu Martin Šimša.
10: Vlastně už posledních 10 let tady máme také zástupce z Brněnska, což je region, který kooptoval uměle Verbuňku v posledním půlstoletí. Tancuje tam v zásadě Verbuňk zanáckého Slovácka, ale prostě to povědomí, že jsme z Brněnska, máme svůj kroj tak silné, že skutečně nám tam Verbuňk expandoval.
3: Verbuňk je od roku 2005 zapsaný na seznamu mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO.
11: Sport.
3: Novým trenérem basketbalistů Brna bude Jan Pavlík. V klubu současně zastává i pozici generálního manažera. Na lavičce vystřídá Martina Vaňka, který tento týden odmítl nabídku na prodloužení spolupráce. Pavlík bude dál pokračovat i ve vedení sportovního úseku.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
12: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno, v průběhu dne přechodně oblačno, teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, silnější provoz je pouze na D1 a D2 u Brna v místě křížení těchto dálnic a krátce se zdržíte také na průtahu. Znojmem důvodem jsou dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Čtyři a půl minuty po 7 hodině raní přejí krásné dobré sobotní ráno. Dnes je sobota 27. června roku 2026 a my vysíláme speciálně dnes rovnou ze dvou míst, jednak z Brna, kde je u mikrofonu Janis Moras, a jednak také ze Strážnice, kam zdravím svého kolegu Zdeňka Truhláře.
13: Já zdravím tebe, Janisi, i všechny posluchače. Dobré ráno, ano, speciál z Strážnice, z Mezinárodního folklorního festivalu je v plném proudu. Nebudeme tady jenom ráno, budeme vysílat odsud, tedy u zámku, v podstatě po celý den, takže naše vysílání skutečně propojíme se Strážnicí úplně doplna. Za chviličku tady přivítám u mikrofonu dalšího hosta, velmi vzácného a významného, tak se těšte, ale stále se mnou ještě zůstává verbíř Ladislav Šimeček, takže za chviličku si budeme povídat, teď zase nějaká muzika.
11: Ano, připravena už je Bára Basiková a v zápětí třeba Petr Muk. Krásné ráno z Brna i ze Strážnice na celou jižní Moravu.
4: Český rozhlas Brno.

0: Bára Basiková dospívala, máme 7 hodin a bezmála 9 minut, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno. Já ještě jednou musím říct, co mě vlastně napadlo, že jsme takový mediální kvantový zázrak, protože vysíláme teď nejen z Brna, ale také ze Strážnice, kde je můj kolega Zdeněk Truhlář a myslím, že mu tam okolo, jak tak čas plyne, přibývají i hosté.
1: Ano, je to tak, Janisi, krom toho, že stále je tu se mnou verbíř Ladislav Šimeček, tak tady máme také už v tuto chvíli zpěvačku, cymbalistku, autorku několika pořadů na letošním ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026, Magdalenu Můčkovou. Také zdravím, dobré ráno.
2: Dobré ráno tobě i posluchačům.
1: Děkuju moc. Tak už jsme tu ve třech u mikrofonu, čtvrtý mikrofon obstarává Janis Moraz ve studiu. No a přátelé, jestli to takhle půjde dál, tak večer už ani nebudeme hrát, protože tady každý, kdo se mihne kolem, tak vždycky má co říct. Já teda rovnou to obrátím na Magdalenu. Už jsem říkal, že tady máte spoustu různého poslání. Jste mimo jiné také předsedkyní dramaturgicko-produkční rady a místopředsedkyní programové rady festivalu. Co tato složitá funkce obnáší?
2: Já v této ranní hodině řeknu, že trošku někdy mám pocit, že kam nikdo nechce nastrčit, jsem Můčková, jo. Ale no, je to prostě taková práce, tak jak to zná každý, kdo něco připravuje, tady vedle sedící vaše šéfka Julče Kalodová a podobně. Prostě připravujeme festival, snažíme se ho někam posunovat. V případě, jako je ten letošní, se snažíme toho nejvyššího režiséra trošku jako zakorigovat s tím počasím různými změnami programu nebo případně aj zrušením, tak je to pestré.
1: Je to pestré.
3: Ne, ale musíš říct hlavně, co je tvůj úkol. Musí snídaní a kafe.
2: No, ale to jsem... Snídaní jsem zapomněla, protože jsem jela za traktorem dneska, za posypávačem, protože je ještě dobré počasí. Ale kafe bude.
3: Počkej, jsem splnila. Posypávačem, takže tady ve Strážnici je i sníh.
2: Ne, posypávačem hnojiva.
3: Jo, tak, dobře.
1: Já jsem si... No, protože na sníh tam to je sypač zase. Abychom byli...
2: Ne, u nich na Kyjovsku oni nemají takovou širokou zásobu slovní. Posypávač je na všecko.
1: Ano, tak tady probíhá opravdu v podstatě mezinárodní slovní výměna teď. Mezi folkloristy. Snad se nám tady nepoperou, doufám, že to skončí jenom to soutěží ve Verbuňku.
3: No ne, to právě všechno začne a všichni tady budeme. A konečně jste pozvali se mi, jako chválím jako ženu, že tady nejsou jenom chlapy.
1: Ano, přesně tak, abychom to samozřejmě genderově všechno vyváželi, když je pravda, že zatím teda ti chlapi mají v našem vysílání teď převahu. Ale zase na druhou stranu ta osobnost, kterou je Magdalena Můčková, tak ta to hravě vyváží a možná nás ještě strčí všechny do kapsy. Magdaleno, jak se takový festival připravuje, jak dlouho to trvá a jak moc dopředu je nutné třeba oslovovat soubory?
2: Je to běh na dlouhou trať. Já musím říct, že my už v podstatě máme připravený až na malé výjimky ročník 2027. Takže zásadní pořady, ty velké, pódiové, regionální třeba, tak ty se připravují třeba 2 nebo 3 roky dopředu. Letošní Věrka Fencová, která dělala pořad, nebo dnes večer bude dělat krásný pořad výročního Aleně Skálové, ta ho dělá 3 roky.
1: Panečku.
2: Takže to je opravdu, a zase jsou autoři a autoři, někdo to nechává na poslední půl rok, někdo si s tím opravdu jako se s tím vymazlí. Ale vzhledem k tomu, že fakt se letos i něco zrušilo, tak ještě špekulujeme, že prostě do té struktury programové hrábneme. A to, co se třeba, na co jsme se všichni těšili, a myslím, že diváci taky, letos se prostě neuskuteční, takže tam ještě na ten příští rok nějak zkusíme vtěsnat.
3: Ne, opravdu Strážnický festival je festival, kde už dnes znamená co zítra, za 2 roky.
1: Za 2.
2: Přesně.
1: Nebo i za 3. Tak, my máme okolí zámku umeteno, zametací vozy projeli, takže teď už je tady takový vlastně klid, možná by se dalo říct před folklorní bouří, která se rozjede už za chviličku.
3: Zenku, neraduj se, protože odjeli zametače a začínají tady chlaďáky na víno a na pivo.
1: No právě, takže to bude docela náročný den.
2: A já připomenu, že já jsem osobně za těch asi 40 let, co sem jezdím, poprvé viděla zavřené stánky. To se mi ještě nikdy nepodařilo. Já tady v neděli na ty rozhlasové pořady bývám. Jezdím na zkoušku na 7. Ale to je na druhé straně, kde těch stánků tolik není. Tak to je škoda, že tady nejste, milí posluchači. Že?
1: Ale není vůbec vyloučeno, že ti, co nás teď slyší, tak se zkrátka do Strážnice vydají. Se mnou u mikrofonu teď Magdalena Mučková a také Ladislav Šimeček. Budeme si povídat zase za chvíli. Teď ovšem dáme prostor Petru Mukovi.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Dnes očekáváme na jižní Moravě slunečno s vysokými tropickými teplotami. Už teď chvíli po čtvrt na 8 jsou na jižní Moravě na všech měřících místech minimálně na 20 stupních. Nejvýše jsou aktuálně v Brně-Tuřanech a v Lednici, kde máme rovných 25 stupňů. No a ta nejnižší teplota z jižní Moravy pochází ze Strážnice, tak mě nezbývá, než se opět spojit s kolegou Zdeňkem Truhlářem a s jeho hosty a zeptat se, kolik tedy aktuálně oni mají na místě, kde právě jsou.
2: Ano, tak já můžu vycházet pouze tady z toho našeho teploměru, který máme v našem stánku, takže řekněme, stánková teplota ve Strážnici je 24,6, ovšem ta teplota na meteorologické stanici, jak si říkal, to je zatím nejnižší, ale už je také nad 20.
1: Je přesně na 20, tak.
2: Přesně na 20, no ano. Tak to jsem zvědav, kam nám to všechno poroste, ale rozhodně tady kromě teploty stoupá také nálada.
1: To je velmi dobře, budeme to potřebovat a čeká nás dlouhý den. Teprve startujeme, teprve začínáme. Budeme vysílat i v dalších relacích přímo ze Strážnice, takže se máte na co těšit. No a připravit se ovšem musíme na to, že dnes budou nejvyšší teploty na 36 až 39 stupních Celsia foukat. K tomu bude slabý proměnlivý vítr do 15 km v hodině. Bude převažovat jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, biozátěž na trojce, tedy vysoká. A sluníčko nám vyšlo ve 4:49, 5 minut po 9. večerní opět zapadne a teplotní rekordy ze 27. června pochází z let 1935 a 1940. V roce 35 bylo ve Slavkově u Brna historicky nejvíce 36,4 stupně Celsia a ve Křtinách v roce 1940 bylo nejchladněji pouhý 1 stupeň. Pokračujeme v ranním speciálním vysílání Českého rozhlasu Brno, ať se vám dobře vstává, případně dobrou chuť ke snídani.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života. I ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byl dívčí sbor Čerešničky, krásně nám to uvodilo. Další pokračování té folklorní tradice, která teď žije ve Strážnici. I když teď možná spíš se sbírají síly na to, aby se žilo. Každopádně Český rozhlas Brno tady žije už od 5 od rána. No a u mikrofonu teď máme Magdalenu Můčkovou a také Ladislava Šimečka, se kterým si povídáme. Mě zaujalo to, jak jste říkali, že takhle vlastně festival neznáte.
1: Ladiku, chceš začat?
2: No tak já už budu skoro končit, protože už jsou tady od 6 hodin a už mi dochází baterky.
1: Jsi rozmluvený, zase jsi rozmluvený.
2: Ne, tak neznám ho, ale je to úplně nová perspektiva. A já jsem tolik zametacích vozů třeba a popelářů v přímém vysílání Českého rozhlasu nikdy neslyšel a neviděl.
0: Ano.
2: Dokonce i stánkaře, jako vlastně je zajímavé, že tady ráno lidi nemají oči. Nevím, čím to je, ale že jsou schopni normálně jako s těma zalepenýma očima jako poslepu ohládat ty chladící zařízení a všechno rychtovat. Jako.
0: Je to tak
2: se těším, až opravdu otevřu, až uvidím, že mají zornice.
0: Ano, ale já si myslím, že takhle poslepu možná i návštěvníci začnou potom hledat ty stánky, jak to tak vypadá.
1: To se za chvilku otevře, ale já chci reagovat jako spíš ze strany zase těch organizátorů, že my, když vydáváme pak anketu, kde si lidi stěžují, anebo taky chválí a prostě reflektují ten uplynulý ročník, tak jedna z nejčastěji reflektovaných záležitostí je, že opravdu sem návštěvník přijede třeba brzo ráno, což nemusí být zrovna v 5 nebo v 6, ale třeba v 7 nebo v 8 a ten park, stadiony jsou absolutně čisté.
0: Jo,
1: že tady člověk se nebrodí prázdnýma lahvema od vína, kelímkama od piva a podobně, tak já moc chci poděkovat těm už teď, a to jsme v začátku, že? A poprosit, aby to tak bylo dál.
0: Ano, no, říkáte v začátku, ale oni už v podstatě skoro končili dneska, protože
1: no,
0: tady
1: myslí,
0: už...
1: Ano, ale je teprve první celý festivalový den zítra.
0: Naprosto to chápu. Tak my samozřejmě budeme pokračovat i v povídání, i v muzice, ale protože máme ještě minutku, tak se vás přece jenom zeptám, jste autorkou pořadu, který bude zítra od zhruba 10 hodin vysílat Český rozhlas Brno. Nese název Škola základ života. Můžete prozradit něco víc?
1: Moc ráda, ano. Bude přesně od 10.04, jak tady potvrzuje vaše vedoucí programu. A my jsme se s spoluautorem Zdeňkem Vejvodou ten pořad nabídli, on byl přijatý a chtěli bychom v něm reflektovat zásadní roli našich základních uměleckých škol, jejich práce jejich pedagogů ve vztahu k lidové kultuře, k té hudební. Prostě na Zuškách, dříve Liduškách, do kterých jsme chodili asi ještě my, tak se učí děcka hrát a učí se hrát taky lidové písničky a my ukážeme ty nejlepší, protože každé 3 roky ve vztahu k našim nástrojům bývají soutěže a tam budou vítězové celostátního kola soutěže z minulého roku.
0: Říká Magdalena Můčková, tak blíží se nám 7:30, teď si dáme Čechomor, Velické zvony a pak budeme pokračovat.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dvě velké tramvajové výluky dnes začaly v Brně. Dělníci opravují koleje v Reneské třídě. Linky mířící do Bohunic a Starého Lískovce proto jezdí odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou ulici. Tramvaje do Bystrce zase končí ve smyčce Rakovecká, odkud cestující na Kamechy vozí posilové autobusy. Další výluka se týká trolejbusových linek 21, 31 a 33 kvůli uzavření části Olomoucké ulice. Vozy musí obět úsek po Ostravské nebo přes Černovickou terasu. V prostorách kompresní stanice zemního plynu v Břeclavi až do neděle cvičí vojáci aktivní zálohy. Zaměřují se na schopnost eliminovat bezpilotní prostředky, vysvětlil mluvčí krajského vojenského velitelství Brno Emil Kamenský. Komunální volby se spolu s prvním kolem senátních voleb budou konat 9. a 10. října. Rozhodl o tom prezident Petr Pavel. Usnesení teď musí podepsat předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO. Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem zůstane celý víkend kvůli horkému počasí zavřené. Velká horka by mohla uškodit zvířatům. Provozovatelé centra je proto nechají ukryté ve stínu uvnitř stájí. Od pondělí chtějí znovu otevřít. Kvůli víkendovým tropickým teplotám by měli upravit svůj režim i lidé. Měli by omezit pobyt na přímém slunci na minimum a pít dostatek vody. Podle lékaře Josefa Štolfa může hlavně seniorům pomoci, když si doma na různá místa rozmístí sklenice a lahve s vodou. Pohled na něj jim pak pomůže dodržovat pitný režim. Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, přechodně oblačno, teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy sílí. Kratší kolona už se tvoří na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy mezi stým 93. a pultým a stým 96. kilometrem. Zdržení je do 5 minut a krátké zdržení vás čeká také na tahu z Mikulova k rakouským hranicím. Na průtahu Mikulovem je dopravní omezení, před ním se tvoří kolona, ve které se zdržíte nárazově 5 až 10 minut. Silný provoz, ale také nárazově se tvoří už od Bavor až po příjezd do Mikulova. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dospívala Marta Kubišová na vlně Českého rozhlasu Brno 6 minut po půl osmé. Posloucháte naše speciální ranní vysílání v sobotu 27. června. Speciální, protože vysíláme jednak ze studia v Brně, ale také ze Strážnice. A když teď dozněla písnička Magdalena, tak mě to vlastně přivádí opět ke Zdeňku Truhlářovi a k jednomu z jeho hostů.
1: Ano, přesně tak, protože se mnou je tady také Magdalena Mučková a samozřejmě i Ladislav Šimeček. Povídáme si, jak jinak než o dění ve Strážnici, protože festival je mezinárodní, tak kolik je tady vlastně účastníků z kolika států?
2: Já myslím, že to je to trošku jako jobovka, ale myslím si, že je z pěti zemí, jsou zahraniční účastníci, protože u nich je to, a to trošku je teď zákulisní polivčička, protože to se neví až do toho dne, než přistanou na letišti. Vlastně, u mnohých,
1: ano,
2: jo?
1: Ano.
2: Takže to se, zprávy autorky jsou v lednu jiné než v březnu, v květnu jiné než v březnu a pak v červnu to může být taky jiné. Ale myslím si, že letos je to opravdu, jsou to soubory z pěti zemí, na různých kontinentech, nejsem si úplně jistá, Jarda Knajzl už to tady hledá v programovém sborníku.
1: Ano, přidal se k nám Jarda
2: plus
1: Knajzl.
2: Slováci.
3: No tak ty víme vždycky jako.
2: Ano. Peru, Mexiko, Kazachstán, Amerika, ano, a Indiáni a Kurdové jsou tady.
3: Peru, ne tam jsou ještě. No, Peru.
1: Takže tak, no zkrátka mezinárodní účast, ale my tu máme vlastně zprostředkovaně jednoho Řeka, který nám teď sedí ve studiu, Janis Moras. Janisi, já možná se zeptám i tebe, protože jelikož jsi tedy Řek, tak jak je to v Řecku vlastně s folklórem a s těmito tradicemi?
0: No, folklor je tam hodně silný tradičně a všudy přítomný, bych řekl. Pokud se někdo věnuje kultuře, ať už tanci nebo muzice, tak se mu prostě nevyhne. Takže asi tak, no, jako je tam velmi silný a výrazný. Jestli se můžu dopustit nějakého srovnání, což není nikdy moc dobře, tak si myslím, že je to tam přece jenom živější a více všude přítomné, než je tady, aspoň co já vnímám.
1: Tak to je jeden pohled, řekněme, ale já na tebe prozradím, Janisi, že ty jsi zároveň také zpěvák a protože jsme se tady bavili o verbuňku, tak dovedeš si představit, že bys zpíval a zároveň tančil třeba nějakou řeckou píseň?
0: Dovedu si to představit při určitých tancích, spíš pomalejších, v kole, což je tradiční forma řeckých tanců, ale tancovat při solovém vystoupení ještě s takovými parametry, jaké má verbuňk, tak to si teda úplně představit nedokážu.
1: Je to tak? Co na to, Laďa?
3: Já jsem rád, že nám Janis konečně něco řekl.
0: Laďo, prosím tě, já celé ráno se těším na to, jak tě pozdravím. Ahoj.
3: No já tebe taky, já jsem se těšil, ty musíš říct, že premiérově si zaspíval minulý týden verbuňku.
0: Jo, to je pravda.
3: Já chlap. Takže přátelé, když to zvládl Janis, zvládnete to taky a každý, kdo viděl film o básnicích,
0: to je měřítko.
3: Tak zná písničky U muziky jsou já chlap a můžete přijít soutěžit.
1: Ano.
2: Můžu do toho vstoupit. Ladíku, ale ty bys mohl klidně navrhnout nějaký upgrade verbířů na příští rok, že by vždycky třeba mimo soutěžně mohl přijet, zaspívat a zaverbovat někdo, kdo má cizí kořeny, ale umí to.
3: Tak je pravda, Janis, že si rádi děláme legraci z cizích jako státních
2: no,
3: příslušníků
2: obzvlášť,
3: nebo národností.
2: Ano.
3: Takže ano, tento nápad bereme.
1: Ano, takže
2: děkujeme.
1: Janisi, moc se na tebe těšíme příští rok, že se zúčastníš soutěže ve verbuňku.
0: Výborně, tak jste mě právě naverbovali.
1: Ano, přesně tak. Tak pojďme zase na další muziku, pak nás čeká nějaká zajímavost, a jak jinak než ze Strážnice.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Za chviličku máme 7:45, posloucháte ranní Český rozhlas Brno v sobotu 27. června a jak už víte, tak dnes vysíláme z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026 a ta má tradičně už i mezinárodní účast.
1: Je to tak, kromě severního Kypru nebo Kazachstánu přijeli také třeba z Mexika nebo z Peru zahraniční soubory. Vystoupení ovšem musí zvládnout i v horkém počasí.
2: Neustále cinkání nůžkami, nejrůznější salta a přemety, tak vypadá takzvaný nůžkový tanec, který na folklorní festival přivezl soubor z Peru. Vede ho Romulo Uamani, který se tomuto tanci věnuje už 50 let.
3: V podstatě
4: to jenom vypadá jako nůžky. Ve skutečnosti jsou to takové dva

0: Je úzce spojen s přírodou, vyjadřuje plodnost země, tančíme i pro vzduch, který nás obklopuje a který dýcháme. A taky pro řeku, pro vodu, protože bez vody bychom my, lidské bytosti, nemohli existovat. A zároveň tančíme pro posvátné hory.
1: Romulo Uamany říká, že soubor je připravený na jakékoliv počasí.
0: Přicházíme z hor a my jsme zvyklí tančit. U nás tanec trvá celý den, někdy i v noci, takže tyhle podmínky nejsou problém. Tělo se přizpůsobí.
1: Kvůli horku je zrušený například tradiční krojovaný průvod hlavní třídou strážnice. Tanečníci doufají, že vystoupení navzdory vysokým teplotám zvládnou. Doplňuje za organizátory Markéta Vašulková.
2: Ti, kteří v kroji chodí běžně, tak jsou i na takové počasí vyzbrojení a zvyklí. A já doufám, že i když to asi bude velmi náročné v takovém slunci, že společně to překonáme, protože kdyby třeba pršelo, tak by to bylo určitě mnohem horší. A jakmile člověk už si na sebe ty vrstvy dá, tak se jakýmsi způsobem zaizoluje a prostě to vydrží. Asi se dá vydržet všecko, když člověk má odhodlání a chuť.
1: Nedělní teploty můžou dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Ze Strážnice Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Krátce po 7:45 teploty na jižní Moravě v rozmezí 20 až 25 stupňů. Nejvyšší je teď v Brně, Tuřanech a v Lednici a nejnižší ve Strážnici, odkud dnes ráno také vysíláme. Přes den čekáme počasí s menší oblačností a velmi vysokými tropickými teplotami. Převažovat bude jasno, v průběhu dne se bude přechodně tvořit menší kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Foukat k tomu bude slabý vítr jižních směrů do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré a biozátěž pro dnešek vysoká, tedy na stupni číslo 3. Sluníčko vyšlo ve 4:49 a 5 minut po 9. hodině večerní opět zapadne. Teplotní rekordy ze 27. června pochází z roku 1935, respektive 1940. Ve Slavkově u Brna bylo v 35. roce 36,4 stupně Celsia. K tomu zatím historicky nejvíce uvidíme, kde to bude dnes. No a historicky nejméně bylo ve Křtinách v roce 1940 pouhý 1 stupeň Celsia.
2: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
3: Jardo, to je tak nějak

0: dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
1: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
0: Omyl. Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve Verbuňku.
1: Nevěřím. Kdy, kde, jak?
0: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka Verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
1: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
2: Tak to byla pozvánka, na kterou vlastně můžeme rovnou navázat. Ty, které jste slyšeli v té pozvánce, milí posluchači, tak ti tady sedí teď se mnou ve Strážnici u zámku, odkud vysíláme živě z Mezinárodního folklorního festivalu. No a můžete se za námi samozřejmě také přijít podívat, pokud nás třeba slyšíte teď někde z okolí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Se mnou stále tady v našem improvizovaném studiu ve stanu Ladislav Šimeček, verbíř a moderátor té verbířské soutěže. Také je tu se mnou Magdalena Mučková, samozřejmě vedoucí programu Julie Kalodová, Jarda Kneisel a náš regionální stopař Vojta Halaš, takže všichni jsme tady. No ale teď ještě dám prostor právě Laďovi Šimečkovi, protože s tím se za chviličku rozloučíme. Tak jak se chystáš na ten dnešní velký den?
3: No tak to je těžká otázka, protože já se nechystám vůbec. A není to výmluva. Já nevím, kdo vlastně postoupí z těch verbířů. Aha. Takže to velký adrenalin, celé je to improvizované a já vím 2 hodiny předtím, než to začíná, kdo tam přijde. Tak já mám na každého zhruba 2-3 minuty, musím zjistit jako cokoliv, čeho se můžu chytnout a na čem potom táhneme ty 3 hodiny té improvizace.
4: A já takže nechystám se vůbec. Všichni slyšíte a znáte Ladíka, že on by si poradil i za 20 sekund s tím, aby to bylo mnohomluvné a aby to bylo vtipné, prostě Ladí.
2: Ano, přesně tak. Ono, vykouzlit humor, vykouzlit vtip tak, aby fungoval, to je opravdu disciplína hodná profesionálního moderátora.
3: No a my budeme kouzlit a doufám, že na to přijdete a buď to fyzicky tady od půlpaté, a nebo že se připojíte vzdáleně a budete se od té půlpaté podívat s námi a poslouchat.
2: Ano, přesně tak. Můžete se připojit na naše internetové stránky brno.rozhlas.cz, kde pokud tedy nebudete se moci dostavit do Strážnice, všecko uvidíte. Laďo, tak já ti přeju, ať to všechno dobře zvládneš, ať ti to mluví, ať ti to veselí a humorní, no a hlavně, ať zvládneš i ta velká vedra, která nás tady dnes čekají.
3: Ano, já přijdu, přijďte taky.
2: To byl Ladislav Šimeček, verbíř a také moderátor soutěže ve Verbuňku. No a teď ještě muzika, pak budou zprávy, takže teď cymbálovka. Ej, lásko, lásko, zdravíme vás ze Strážnice.
5: Český rozhlas Brno.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Kvůli teplému počasí organizátoři ruší nebo přesouvají kulturní a společenské akce. Teplé počasí zaměstnává i zdravotníky, řada lidí kvůli horku kolabuje. A jak to vypadá v zákulisí muzejních výstav, se lidé dozví na zámku v Mikulově. Dnes bude slunečno s teplotami až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Tropické teploty, které dorazily na Jižní Moravu, mění program kulturních a společenských akcí. Ve Strážnici organizátoři folklorního festivalu zrušili dnešní krojový průvod. Odložený je letecký den v Břeclavi i dětský závod do vrchu v Pustiměři u Vyškova. Pořadatelé akce přesunuli na září.
5: Vysoké teploty odradily soutěžící čtvrtého ročníku Guláše Festu v brněnské Líšni. Ti měli vařit kotlíkové guláše na otevřeném ohni. Většina přihlášených týmů ale účast zrušila. Neuskuteční se ani chrtí dostih v Lednici. V Babicích u Rosic na Brněnsku se v neděli mělo konat vítání prázdnin a opékání špekáčků. I tuto akci pořadatelé zrušili. Andrea Němcová, Český rozhlas.
3: Teplé počasí přidělává práci i zdravotníkům. Sanitky záchranné služby na Jižní Moravě v posledních dnech častěji výjíždějí k lidem s potížemi kvůli horku. Pomáhali například lidem, kteří skolabovali na zastávce hromadné dopravy, kde není přístřešek. Záchranáři varují i před pitím alkoholických nápojů. Alkohol při vysokých teplotách působí rychleji a odvádí vodu z těla, pokračuje mluvčí záchranářů Michála Botová.
6: Naše prosba je taková, aby lidé hodně pili, aby se před sluníčkem schovávali, alespoň v těch exponovaných časech. Pokud jsou na slunci, tak aby si dali nějakou pokrývku hlavy, aby měli na sobě lehčí oblečení, aby se vyvarovali fyzické zátěže.
3: Vysoké teploty špatně snáší především lidé starší, děti a chronicky nemocní. Dneškem školákům a studentům oficiálně začínají letní prázdniny. Školní rok letos skončil mimořádně už v pátek 26. června na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO. Prázdniny skončí v pondělí 31. srpna. Na konec školního roku a začátek prázdnin se pravidelně připravuje policie kvůli odjezdu rodin na dovolené. Už v pátek policisté posílili dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou i dnes. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Policie také upozorňuje řidiče, aby nepodceňovali únavu, dodržovali pitný režim, plánovali pravidelné přestávky a sledovali dopravní i meteorologické informace. Jak to vypadá v zákulisí muzejních výstav a čemu se věnuje archeolog, botanik, etnograf, historik a knihovník, přibližuje výstava Víříme prach na zámku v Mikulově. Neobvyklá expozice, která návštěvníky zavede k zatopené obci Mušov, vzácné knize objevené ve Spojených státech amerických, germánskému hrobu nebo živému stromu připomíná 100 let vzniku regionálního muzea v Mikulově, které na zámku sídlí, informovalo muzeum v tiskové zprávě.
4: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude většinou slunečno, přechodně oblačno, teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká. Další informace za chvíli přidají brněnští meteorologové.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Provoz na silnicích jižní Moravy houstné, zdržíte se především na D1 u Brna v místě dopravního omezení mezi stým 94. a stým 96. kilometrem okolo 5 minut. Podobné zdržení také na D2 na příjezdu do Brna a také v Mikulově na průtahu Mikulovem, i tam je dopravní omezení. A počítejte s omezením také na silnici 52 u Brna v úseku od Modřic až po Brno. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Máme bezmála 5 minut po 8 hodině raní v sobotu 27. června 2026. Od mikrofonu vám ještě jednou krásné ráno přeje Janis Moras z brněnského studia, tedy a v rámci našeho dnešního speciálního vysílání také kolega Zdeněk Truhlář. Zdeňku, kde pak jsi?
9: No, kde bych byl jinde než ve Strážnici, protože když nejsem ve studiu na Beethovenově ulici, tak jsem ve Strážnici. Moc se to nerýmovalo, jenom tak trošku, ale to se považme, že vysíláme už od 5, takže kognitivní funkce samozřejmě nejsou úplně 100%, ale jsou, existují. No a hlavně, co nevyvážím já, tak to vyváží mý drazí hosté, kteří se tady proměňují. Stále se mnou zůstává Magdalena Mučková, ale hlavně za chviličku přijde také Jan Kosík, takže budeme si opět povídat jak jinak než o folkloru, o tom, co se chystá jednak na samotném festivalu, ale hlavně také, co bude zaznívat v našem vysílání. Protože, jak už si říkali, Janisi, tak 81. ročník letos Mezinárodního folklorního festivalu, ale hlavně Český rozhlas Brno je tu také po 81. Každý rok vysíláme živě ze Strážnice a je to milá tradice, kterou rozšiřujeme stále více o spoustu dalších a dalších hlasů. Tak doufám, že se vám dnešní speciální vysílání Českého rozhlasu Brno, milí posluchači, bude líbit. Teď si dáme Pavla Nováka, no a potom už si budeme zase povídat.
7: Český rozhlas Brno.

0: Pavel Nováka, Nádherná láska. No, Nádherná láska je folklor. To určitě potvrdí i Magdaléna Mučková, že?
1: Celoživotní.
0: Kdy jste se zamilovala do folkloru?
1: Asi v 6, kdy tatínek přinesl do obýváku cymbál z hůry a říká, to je cymbál, na to budeš hrát.
0: A vy jste sedlá hrála.
1: No, jak potvrdí každý cymbalista, ale ano, ale za pár roků už jsem co si vyloudila, ano.
0: Ano, výborně. A bylo to tak, že ta hra na cymbál, že vás k tomu musel tatínek tak trošku ze začátku nutit, anebo jste si to fakt jako zamilovala, tu hru?
1: Trošku aj moc. A jako kantorka na hudebce, tak vím, že prostě to období má každé děcko, ale děcko každé, které je obdarované talentem muzicírování a má podporu rodičů, tak podle mě je povinnost jednak kantora, jednak rodičů ho u té muziky. A i přes toto blbé období prostě udržet, protože opravdu, protože potom jim poděkuje. Ještě obzvlášť teda, pokud muzicíruje v nějakém tělese, kde ho to baví, pokud to není jenom o cvičení doma a hudebce.
0: Ano, říká Magdaléna Mučková, k nám už se přidává také náš drahý kolega Jan Kosík, takže i to by krásné ráno.
2: Krásné ráno, Zdenku, a krásné ráno všem posluchačům.
0: No a já jsem sliboval v úvodu hodiny, že my budeme mluvit nejenom o dění na samotném festivalu ve Strážnici, ale také o dění na našich vlnách Českého rozhlasu Brno, který od začátku festival Strážnice provází. Od 11 hodin nás tady čekají víkendové srdcovky se Zdeňkem Junákem. No a ty přijdeš na řadu ve 12 hodin, nepletuli se.
2: Přesně tak, ve 12.04, zřejmě po zprávách, bude blahopřání s písničkou, na které já se velice těším. Dneska to bude obzvlášť zajímavé, protože si mohou přát lidé přímo tady, kteří budou chodit okolo, tak na ten kontakt s nima se velice těším, bude to určitě příjemné. Nachystal jsem, vybral jsem opravdu skvělé nahrávky našich předních dechovek. Máte se na co těšit, bude to super.
0: A ty se taky máš na co těšit, protože my, když jsme tady začínali v těch 5 hodin ráno vysílat, tak to vlastně ti největší hrdinové včerejšího dne končili, zastavovali se u našeho stánku a ptali se, jestli si třeba budou moci nechat zahrát nějakou písničku. A už tady byla i jedna mladá dáma, která se ptala, že babička má narozeniny, jestli by to teda šlo. Takže to bude určitě první zájemkyně u tebe.
2: Určitě budu se těšit, je tam několik e-mailových blahopřání, to samozřejmě všechno rád přečtu a pokud někdo přijde nebo zavolá, tak to samozřejmě všechno zvládneme.
0: Tak milí posluchači, pokud jste někde v dosahu Strážnice a ještě váháte, jestli přijít nebo ne, tak rozhodně zkuste i přesto, že tedy dnes bude opravdu horko, se za námi zastavit tady do Strážnice, do dění Mezinárodního folklorního festivalu. Najdete nás za zámkem. No a pokud si budete chtít nechat zahrát nějakou písničku od Honzy Kosíka, tak můžete po 12. hodině. Teď další muzika a za chvíli předpověď počasí.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Chviličku po čtvrt na devět, čas na počasí s brněnskými meteorology. Na druhé straně linky je teď Bára Kučerová. Pěkné sobotní ráno, Báro.
2: Pěkné ráno.
1: Já když se dívám na teploty v našem regionu teď, tak 28 stupňů ve Ždánicích ve čtvrt na devět, to je docela drsné. Jak to vypadá na jižní Moravě?
2: No. Ano, je to docela drsné a ty teploty se obecně pohybují docela vysoko, nejčastěji právě mezi 25 a těmi 28 stupni Celsia a teploty by během dne měly růst mezi 36 až 39 stupňů, takže dnes opět horký a den ještě teplejší než včera.
1: Jak to bude vypadat potom přes noc po takovém dni? Máme očekávat tropické teploty?
2: Ano, ta noc zůstane většinou tropická a stejně jako den, tak bude jasná, případně se může tvořit na přechodnou dobu nějaká menší kupovitá oblačnost. V noci to bude spíše oblačnost vyšších pater, takže průsvitná, ale ty zítřejší ranní teploty by měly zůstat mezi 24 až 21 stupni Celsia. V údolích tam ty ranní teploty mohou být trošku nižší, tam i kolem 19 stupňů Celsia, ale nebude to ochlazovat ani příliš vítr. Ten by během dne měl vát slabý jižních směrů a potom v noci většinou slabý jihovýchodní až jižní a přechodně to může být vítr spíše východní.
1: Pojďme ještě vyhlédnout do zítřka, tedy do neděle. Bude to vypadat podobně jako dnes?
2: Ano, bude a neděle bude podobná jak dnešku, tak včerejšku, převažující jasno nebo skoro jasno, odpoledne se opět může tvořit nějaká kupovitá oblačnost a rozdílné budou ty teploty, ty budou zítra, a zdá se, mezi 38 a 41 stupni Celsia a zítra navíc bude vát, byť ráno slabý, tak přes den pak už mírný jihovýchodní až jižní vítr s rychlostmi asi do 20 km v hodině, takže tam bude roli hrát na ty teploty, nebo ty teploty bude ještě nějak ovlivňovat ten vítr a vzhledem k tomu, že je jižní, tak uvidíme jak.
1: A vzhledem k předpovědi na dnešek je docela pravděpodobné, že budeme mít nové teplotní rekordy, ale jaké jsou ty dosavadní ze 27. června?
2: A to maximum je ze Slavkova u Brna z roku 1935, naměřili tam 36 stupňů a 4 desetiny. Minimum je pak z roku 1940 ze Křtin a ta minimální teplota tam byla 1 stupeň nad nulou.
1: Říká Bára Kučerová z pobočky, brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Báro, díky za nejčerstvější informace o počasí a těším se opět někdy příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Hostem úterního dopoledního vysílání 30. června po 11. hodině bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce. Připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byl Podlužan, Perina má čtyři rožky. Možná některé z našich pravidelných posluchačů překvapí, že nám zní takto často folklor i takhle ráno. Není to náhodou, protože dnes vysíláme speciálně živě ze Strážnice z Mezinárodního folklorního festivalu. No ale pokud se teprve dnes na cestu do Strážnice chystáte a pojedete autem, pak právě pro vás máme varování. Řidiči totiž musí kvůli odjezdům na letní dovolené počítat s intenzivním provozem a častějšími policejními kontrolami. Například na jihu Moravy nasazuje policie desítky dopravních hlídek a třeba u hranic se Slovenskem a Rakouskem. Kolony se mohou podle policie objevit třeba na silnici z Brna přes Mikulov směrem na Vídeň. Na hraničním přechodu u Mikulova je teď reportérka Alena Hesová, které přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaká je teď ve směru do Rakouska dopravní situace? Tvoří se kolony?
1: Tak ta auta zpomalí hlavně v úseku před Mikulovem a pak při jeho průjezdu. Já jsem si tu trasu sama před chvílí projela a zdržela jsem se ve vleklé koloně na průtahu městem zhruba tak 10 minut, takže zatím je ta dopravní situace relativně dobrá. Každopádně na to, že je sobota ráno, tak je ten provoz opravdu už od Brna takový výrazně hustší než obvykle. Když se vrátím k té trase na Rakousko, tak po tom, co jsem popojížděla Mikulovem, tak zase se ten provoz trošičku zlepšil, je plynulejší za Mikulovem. No a že tímhle směrem míří hodně dovolenkářů, tak to potvrzuje i spousta karavanů, aut se zapřeženými obytnými vozy a také auta s úložnými boxy na střechách nebo dokonce se zapřeženými loděmi, které jsem po té cestě míjela nebo oni míjeli mě. Právě na tyto vozy se policejní hlídky soustřeďují. Včera zrovna tady jen za hodinu kontrol odhalili jednoho řidiče pod vlivem alkoholu a další muž seděl za volantem, i když vůbec neměl řidičák.
0: Na jakých dalších místech mají řidiči očekávat policejní kontroly?
1: Tak samozřejmě hlídky se můžou objevit kdekoliv. Primárně se ale zaměřují na místa, kde bývají i běžně dopravní komplikace spojené s hustým provozem. Potom jsou taky na dálnicích a silnicích první třídy, které každoročně využívají rekreanti při cestě na zahraniční dovolené. Pokračuje mluvčí policie David Chaloupka.
3: Exponovaným úsekem je také křížení dálnice D1 a D2. Tam jsou posílené hlídky už delší dobu, ale nad tímto místem budeme určitě také dohlížet. Potom dálnice D2 směrem k hraničnímu přechodu.
1: Při kontrolách zajímají řidiče mimo jiné doklady, stav auta a řidič musí postoupit taky dechovou zkoušku.
0: Jaké jsou nejčastější příčiny letních nehod při cestách na dovolenou?
1: Častěji než ve zbytku roku může hrát podle policie roli únava. Kvůli tomu také řidičům připomíná, že by měli pravidelně odpočívat. A aktuální vysoké teploty všechna ta rizika ještě zvyšují. Jak případné nehodě předcházet, radí homoravský koordinátor BESIPu Pavel Čížek.
4: Toto počasí je, dá se říct, extrémní. To znamená, když doporučujeme pitný režim, plnou nádrž na cesty, tak tohle to platí asi dvojnásob. Dělat si přestávky, řidič musí být v pohodě, ale samozřejmě pokud převážíme někoho staršího nebo naopak děti, takže musíme myslet i na posádku a dělat ty pauzy častější, více odpočívat.
1: Já to teď možná doplním aktuální předpovědí. Tady v Mikulově je teď v 8.25 31 stupňů Celsia. A ještě tedy řidičům, kromě toho odpočinku, připomenu, že by neměli zapomínat při delších cestách na dovolenou taky na povinnou výbavu, hlavně na reflexní vesty, trojúhelník a lékárničku. A pozor, v některých zemích se ta povinná výbava může trochu lišit. Třeba v Bulharsku musí mít v autě taky hasicí přístroj.
0: Děkujeme reportérce Aleně Hesové, která právě sleduje dopravní situaci na jihu Moravy. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: A teď už další muzika.

Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Řidiči v Brně ode dneška neprojedou Olomouckou ulicí. Kvůli přestavbě mostu za téměř 276 milionů korun bude uzavřená téměř 2 roky. Objížďka vede ulicemi Těžební, Průmyslová a Švédské Valy, anebo můžou řidiči využít Ostravskou ulici, uvedla mluvčí zprávy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová. Stovky dopravních policistů dnes vyráží na kontroly kvůli odjezdům lidí na dovolené, chtějí tím snížit riziko nehod. Na jižní Moravě se hlídky soustředí například na křížení dálnic D1 a D2 u Brna, na dálnici D2 na Slovensko, ale také na silnici první třídy číslo 52, která vede přes Mikulov směrem do Rakouska. Zemědělcům v Česku začínají jižně. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro. Ve Strážnici se dnes bude soutěžit o titul nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Budou o něj usilovat 20 tanečníků z Podluží, Kyjovska nebo třeba Horňácka. Novým trenérem basketbalistů Brna bude Jan Pavlík. V klubu současně zastává i pozici generálního manažera. Na lavičce vystřídá Martina Vaňka, který tento týden odmítl nabídku na prodloužení spolupráce. Na jižní Moravě nás čeká slunečný den, přechodně bude i oblačno, teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona je na silnici 52 z Brna k rakouským hranicím v úseku od odbočky na Bavory ke kruhovému objezdu v Mikulově se zdržíte nárazově 10 až 30 minut. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení u Mikulova. Na 52 dnes také pracují silničáři ve směru na Brno. V úseku od Modřic na Brno se budou pohybovat po celý víkend. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Hana Petr Ulrichovi, seď a tiše poslouchej ve vysílání Českého rozhlasu Brno ve speciálním víkendovém vysílání z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026. Toto vysílání nám tady tak plyne různě pod rukama, chodí tady lidé, seznamují se, vítají se, zdraví se a rozdávají úsměvy, což je krásné. Já teď rozdávám úsměvy na dva mé hosty. Na Magdalenu Mučkovou, která se na mě také velmi pěkně usmívá, a také na Jendu Kosíka, který se už také začal usmívat, protože se mu začal říkat Jendo. Jendo, proč ne Honza, proč Jenda?
1: No, u nás je to taková tradicí, prostě taťka je Jan, Jenda, děda byl Jan, tak bychom to tak jako napočítali, prostě u nás ten Honza nikdy nebyl.
0: Ano, Honza tam prostě nejde, Honza patří do Čech a Jenda na Moravu.
1: Dalo by se to tak říct, ale samozřejmě to není úplně, úplně dogma. Každá rodina, ať si to zařídí tak, jak se jim to samozřejmě líbí, ale u nás to bylo vždycky takto, takže a my synové už nejsou Jenda, i jeden z tohoto důvodu, takže...
0: Dobře, takže milí posluchači, pokud přijdete tady ke Strážnickému zámku dnes po 12. hodině, uvidíte tady Jendu Kosíka, jak vysílá ten polední program Dechovky, a budete si přát písničku, tak prosím, oslovujte ho Jendo, nikoli Honzo. Magdalena Mučková má spoustu starostí, protože to je opravdu velmi náročné zorganizovat a držet pohromadě celý takovýto festival. Je to opravdu, já se nebojím použít to slovo cirkus, protože to je opravdu něco nevídaného. Jak odpočíváte, jak relaxujete, jak nabíráte síly?
2: Já jenom trošku opravím, že ten cirkus tvoří kolečka, které fungují bezvadně. Je to prostě záležitost mnoha lidí, není to záležitost jenom moje, ale s tím odpočinkem je to tak, že já už mám plán jasný, skončíme, já jedu pro mléko do kravína, pak se vrátím na pořad zpěváčci, jehož jsem spoluautorkou, a pak tady s Jendou Kosíkem se plynule přesuneme na Kulturní dům, kde máme pořad muzičky, a zítra na novo.
0: Panečku, takže to bude fičák. Takže mléko.
2: Mléko.
0: Ano.
2: Mimochodem, milí posluchači, já jsem tady nabízela štábu Českého rozhlasu Brno, protože v těch mezidobích, kdy jsou písničky, tak my si tady povídáme o všem možném, taky o folkloru.
0: Ano.
2: A taky jsme zjistili, že třeba kromě Jardy Knajzla, Julča Kaladová také včelařka, můj tatínek byl včelař a tak dále. Takže my jsme tady probrali i mléko, jeho vhodnost, nevhodnost, zdraví, prospěšnost, neprospěšnost. A já jsem se ptala, jestli nechtějí přivést, jestli nechcete přivést. A představte si, že nechtějí.
0: No, protože to mléko, řekněme, úplně živé, když se to tak řekne, tak by nemuselo úplně mít...
2: S tím vínem a pivem udělat dobrotu.
0: No, přesně tak. A ještě, abyste nám nakonec neparalizovala poprvé za 81 let živé vysílání ze Strážnice. To by asi nebylo dobré. No, i když dnešní technologie umožňují vysílat odkudkoli, a já mám pocit, že 100 lety to snad ještě nebylo. Tak to nás možná ještě v budoucnu čeká, uvidíme. Každopádně, jak slyšíte, milí posluchači, je tu veselo, ale už začíná být také žhavo, a náš vysílací stan improvizovaný, ten už se rozehřívá 27,6 stupně Celsia, teď aktuálně za zámkem ve Strážnici. Tak zdraví vás všechny Zdeněk Truhlář na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teď si dáme zase nějakou písničku a pak budeme v povídání ještě pokračovat.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Dnes očekáváme menší oblačnost a velmi vysoké tropické teploty, proto už teď, chvíli před 8:45 na jižní Moravě, máme třeba i 28 stupňů jako ve Ždánicích. Ta aktuálně nejnižší teplota je v Ivanovicích na Hané 24 stupňů. Převažovat bude jasno, v průběhu dne se bude přechodně tvořit menší kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů Celsia a foukat k tomu bude slabý vítr jižních směrů do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré a biozátěž v důsledku vysokých teplot na stupni číslo 3, tedy vysoká zátěž. Sluníčko nám vyšlo ve 4 hodiny 49 minut a zapadne 5 minut po 9 hodině večerní. Teplotní rekordy ze 27. června, ten první nejvyšší zatím z roku 1935, a to ze Slavkova u Brna, 36,4 stupně Celsia, nejchladněji bylo ve Křtinách v roce 1940, pouhý 1 stupeň. Tak pro tuto chvíli počasí ode mě splněno, teď nás čekají nějaké pozvánky a za chviličku se opět vydáme v rámci našeho speciálního vysílání do Strážnice za kolegou Zdeňkem Truhlářem. Pěkné ráno při poslechu Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu. Ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou ozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte speciální vysílání z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026 z 81. ročníku, kdy po 81. z tohoto festivalu živě vysílá také Český rozhlas Brno. Nejinak tomu je samozřejmě i dnes, ovšem dnes už to vysílání rozšíříme prakticky téměř do celého dne. Tentokrát jsme začali už v 5 hodin ráno speciálním ranním vysíláním. V 11 hodin bude pokračovat vysílání tady odsud od Strážnického zámku srdcovkami Zdeňka Junáka, takže se můžete těšit na Zdendu a také na Miloše Šenkýře. No a po 12. hodině to budou Dechovky, Morava krásná zem, speciál také odsud s Jendou Kosíkem, který je teď tu se mnou, už si přivstal. Jendo, jak se vstávalo vlastně?
1: Docela náročně, protože samozřejmě jako každý muzikant páteční večery trávíme mimo rodinu, trávíme s cymbálkou, takže ano, bylo to náročné, ano, ale už je to lepší.
0: Kolik z toho naspal?
1: No, jakože na počet hodin by se to dalo jako říct, že docela dost, ale vzhledem k tomu pořád v hlavě jsem měl, co mě dneska vůbec čeká, tak to spaní nebylo úplně vydatné.
0: Nebylo to vydatné, no tak řekni, kolik si naspal?
1: Ale tak 5 hodin bylo asi.
0: 5 hodin bylo, no tak aspoň 5. Magdalena Můčková dneska spala dobře?
2: Já jsem spala jako obvykle svých 5 hodin dobře.
0: Ano.
1: Takže ty to máš obvykle a já to mám jenom občas na těch 5 hodin.
2: Ale ano, to dobře, dojde s věkem jen do.
0: No a je tu s námi také vedoucí programu Julie Kalodová, tak se zeptám, Julie, i vás, jak jste spala na dnešek?
3: Krásné ráno, krásné dopoledne. Já jsem spala dobře, já jsem spala ve Vnorovách na houseboatu, protože tady už nebylo místo, takže jsem spala na vodě a vstávala jsem o 3:30. A taky jsem spala tak těch 5 hodin. Já jsem šla trošku dřív než kolegové, abych sem dorazila a ráno jsem si jela zaplavat na Lučinu. Úžasné, krásné ráno bylo, tak voda byla úplně růžová při východu slunce. No a od 5 jsme tady.
0: Od 5 jsme tady. Ještě se musím zeptat Janise Morase, kolik on naspal na dnešní ranní vysílání.
4: Já už jsem klimbal teď, Zdeňko, děkuju, že jsi mě probral. Já taky tak nějak těch 5 hodin. Je pravda, že jsem nevěděl úplně, co nás čeká dneska, ale těšil jsem se zároveň. Je to paráda, protože já vlastně už i minulý pátek jsem měl tady speciál právě třeba s

0: Joe Šimečkou a tady s jedním z těch účastníků toho finále Verbuňku, takže to byla paráda už ten minulý pátek a dneska to pokračuje. Já jsem spokojený.
1: Ano, a aby byla ta série kompletní, protože mě se nikdo nezeptá, tak já, přátelé, jsem dorazil do dějiště Mezinárodního folklorního festivalu včera těsně před půlnocí a spal jsem zhruba 3 hodinky. Tak, uvidíme, jak budu vypadat ve 14 hodin, kdy tady opět budu společně s vámi, se všemi a budu vás zdravit po našich vlnách. No tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každopádně ještě bych se zeptal Magdaleny, na co důležitého by ráda pozvala v rámci festivalu?
2: Já bych, a myslím, že můžu mluvit i za Jendu Kosíka, ráda pozvala do kulturního domu přesunutý pořad muzičky, takový výstup z dětské hudební dílny, kde se na podzim minulého roku učili děti hrát podluží, také za lektorského dohledu Jendy Kosíka, takže v 17.30 vás zveme na Kulturák do Strážnice na pořad muzičky a potom bych velice ráda pozvala na pořad Škola základ života zítra od 10:15, který bude přímým přenosem přenášet mimo jiné regionální stanice, také Český rozhlas Brno, Zlín a tak dále.
1: Ano. Julie, by to ráda doplnila?
3: Ano, já bych ráda pozvala posluchače, aby sledovali i naše facebookové stránky a instagramové, protože za mnou sedí Bára Turčanová, ta už se chystá, že bude natáčet nějaká videa. Takže kdo máte chuť sledovat festivalové dění a rádi se podíváte, jak to tady vypadá, tak sledujte i tam a pozvu vás ještě na přenos finále Verbuňku soutěže v 16.30 na našem webu brno.rozhlas.cz. Sledujte přímo online dění.
1: Můžete sledovat také naše sociální sítě, třeba Facebook, kde určitě zaplavíme náš profil fotografiemi a videi, o což se bude starat Bára Turčanová, která už se tady na mě usmívá, která už také přišla. Ano, já opravdu mám rád to, ty úsměvy. Ty jsou tady opravdu neuvěřitelné, každý se usmívá, kdo prochází kolem. To je naprostá paráda. Ještě se Jendy Kosíka zeptám na to, co jeho zaujalo na letošním programu Strážnice.
4: Tak já se pravidelně těším na tu atmosféru. Jo? Jako programy, všechno je tady úplně skvělé, ale to, že tady potkám lidi, které potkávám prakticky jenom tady jedenkrát za rok, povykládáme si, ta družba mezi náma je tady strašně důležitá. A já mám třeba jenom jednu takovou rychlou historku z loňského roku, kdy jsme se moc s manželkou těšili, že půjdeme na večerní hlavní program, ale stane se, spletl jsem si samozřejmě areál, místo. A zrovna jak jsme přišli do amfiteátru, tak tam hned náhodou seděli nějací moji, nebo naši kamarádi s námi, tak jsme přesunuli x lidí, aby jsme se tam ještě jako vměstnali mezi ně. A až jsme si sedli, tak jsme zjistili, že jsme vlastně špatně. Tak jsme přemýšleli, jako, co teď, kam, co budeme dělat, jestli ty lidi budeme znova. Ale ten pořad byl tak úžasný. Ještě dneška, když si na to vzpomenu, tak prostě mám úplně husinu z toho a udělali jsme velice dobře nakonec, že jsme tam zůstali, že jsme to viděli. A takových pořadů je tady velká spousta. Proto je tento festival tak úplně ojedinělý, výborný, protože připravuje se hodně dopředu, je to promyšlené úplně od A až do Z a každý ten pořad, který má velkou váhu a tak, jak třeba Magda tady zvala na ty muzičky, tak opravdu i tady tento program, ve kterém já budu nějakým způsobem se podílet, tak poskládat prostě stovku mladých, nadšených dětí, kteří z celé republiky, kteří mají opravdu chuť si to podluží dneska zahrát, tak moc se na to těším.
1: Tak to bude naprosto úžasné. Julie, chce
3: opět doplnit. Já bych ještě chtěla doplnit k té atmosféře, jak říká Jenda. My tady sedíme na takovém strategickém místě u zámku a kolem nás vlastně teď chodí všichni ti, kteří jsou buď účastníky, nebo už jsou i posluchači a diváky. A naši hosté a i moderátoři, kteří tady sedí kolem nás, tak vždy zamávají i s mikrofonem v ruce se objímají, takže je to nedá se to samozřejmě říct na mikrofon, ale probíhá tady družba. Pořád si někdo mává a pořád na sebe zdraví a posílají se vzdušné polibky. Takže to bych chtěla říct, že je to velice příjemné a všichni se tady vlastně usmíváme, i když jsme málo spali.
1: My máme na sobě zelená trička, na kterých je takové folklorní srdce a já, jak to tady tak vnímám, celou tu atmosféru a vlastně vy jste to tak i zhrnula slovně, mám pocit, že Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici otevírá srdce.
3: Já určitě, protože to tady vidím, Bára je úplně dojatá, teď tady pláče za námi v tom festivalovém lehátku, které tady máme. Takže ale doufáme, milí posluchači, že tu atmosféru, i když třeba tady nemůžete být s námi, nemůžete si dát mléko, pro které jede Magda Můčková, tak že to cítíte s námi a že jsme vás potěšili a zůstaňte s námi celý den, protože tuto atmosféru vám budeme přenášet i nadále.
1: No a teď už se musíme loučit, loučím se prozatím s Jendou Kosíkem, ahoj.
4: Já moc díkuji za pozvání.
1: Julie Kalodová, mějte vedoucí programu.
3: Mějte se krásně, zůstaňte s námi.
1: Také Magdalena Můčková.
2: Děkuji za pozvání. Při cestě na mléko si budu zpívat lidové písně.
1: Janis Moras, Janisi, krásné ráno i tobě.
0: Krásné ráno do Strážnice a těším se na posluchače zítra ráno.
1: A loučí se Zdeněk Truhlář ze Strážnice a uslyšíme se po 14.

0: Objevte vůň a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Brně začaly letní výluky tramvají. Vojáci aktivní zálohy cvičí v Břeclavi. Brněnské zastupitelstvo schválilo pojmenování ulice a náměstí v Bohunicích. Dnes bude slunečno, teploty až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Dvě velké tramvajové výluky dnes začaly v Brně. Dělníci opravují koleje v Reneské třídě, linky mířící do Bohunic a Starého Lískovce, proto jezdí odklonem ulicí Hybešovou a Vídeňskou. Tramvaje do Bystrce zase končí ve smyčce Rakovecká, odkud cestující na Kamechy vozí posilové autobusy, upřesňuje dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitel.
3: Oprava tramvajové trati na ulici Knížské bude představovat omezení provozu pouze částečně, protože tam bude provoz tramvají zachován, takže vždycky do Bystrce tramvaj dojede buď trasou přes Pisárky, anebo trasou přes Žabovřesky, bude tam několik etap, ale znovu opakuji, že do Bystrce ty tramvaje dojedou.
1: Další výluka se týká trolejbusových linek 21, 31 a 33 kvůli uzavření části Olomoucké ulice. Vozy musí objet úsek Ostravskou ulicí nebo přes Černovickou terasu. V Česku pokračuje počasí s tropickými teplotami. O víkendu můžou přesáhnout i 40 stupňů. Lidé by se proto měli dostatečně chránit, trávit jen minimum času na slunci a dodržovat pitný režim. Podle lékaře Josefa Štolfa s tím může pomoci hlavně seniorům, když si doma na různá místa rozmístí sklenice a lahve s vodou. V horku je vhodné vedle vody pít i minerálky, ideálně neslazené. V případě nevolnosti je nutné vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. V prostorách kompresní stanice zemního plynu v Břeclavi až do neděle cvičí vojáci aktivní zálohy. Zaměřují se na schopnost eliminovat bezpilotní prostředky, které by mohly ohrozit bezpečí těchto objektů kritické infrastruktury. I přesto, že by v případě nebezpečí museli vojáci zasahovat za každého počasí, snaží se jim vedení výcvik v aktuálních vysokých teplotách alespoň trochu zpříjemnit, pokračuje mluvčí krajského vojenského velitelství Brno Emil Kamenský.
4: Přizpůsobujeme třeba četnost střídání těch jednotlivých lídek, samozřejmě zvýšený závoz nějakých nápojů, tekutin, takže v tomto smyslu se tomu přizpůsobujeme tak, aby samozřejmě jsme ty podmínky pro ty nasazené vojáky udělali co nejkomfortnější.
1: Nová ulice v Brně Bohunicích, která se staví blízko zastávky krematorium, ponese jméno po tenistce Janě Novotné, sportovkyně v lokalitě žila jako dítě. Ve stejné městské části dostane jméno i prostranství kolem tamní kaple. Náměstí Josefa Morávka připomene bohunického učitele, který se účastnil odboje za druhé světové války, schválili to tento týden brněnští zastupitelé. Souhlasili i s tím, že spálená ulice u hlavního nádraží dostane zpátky své staré jméno u synagogy. Změnu iniciovala židovská obec Brno a diskutovala ji i s několika desítkami místních obyvatel. Ti by od úřadu měli dostat informaci, jak si kvůli změně adresy vyměnit doklady.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno, přechodně oblačno, teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolona na silnici 52 z Brna k rakouským hranicím pomalu narůstá. Nyní je v úseku od odbočky na Pernou po kruhový objezd v Mikulově v ulici 28. října a zdržení je okolo 15 minut. Kolona je také na silnici z Mikulova na Sedlec, tam se zdržíte do 5 minut a 10 minut naberete na D1 v místě dopravního omezení od stého 91. a půltého postý 96. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Na více než 650 let staré části katedrály svatého Víta v Praze pracují restaurátoři a sochaři. Někteří z nich musí mít dobrý sluch. Proč? To zjistíte za chvíli v reportáži. Umět si naplánovat volno a vyrazit do přírody nebo meditovat je podle pomocného biskupa Prokopa Brože důležité pro každého. K mikrofonu ho pozve Karel Sladký. Jeden z patronů Brna se po staletích vrací na Petrov. Ne osobně, ale prostřednictvím více než půl tisíciletí starého pláště svatého Jana Kapistrána, který je součástí nové výstavy o stopách františkánů v Brně. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.
6: S

0: Miroslav Žbirka zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Sochaři a restaurátoři opravují části klenby u oken katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Pracují na části staré více než 650 let. Některé kameny musí vysekat a nahradit novými. Ty poškozené poznají po sluchu při poklepání na ně, natáčel Petr Kastner.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Osekávám vlastně kámen z té původní profilace, ne teda tolik, jenom minimálně, jakoby, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalejvá olovem. Pak se to přespáruje a prostě vlastně ta celá ta konstrukce musí být pevná, samonosná.
3: Kolik tak zhruba myslíte, že na té klenbě toho okna, které má možná 10 metrů na šířku a dalších 10 metrů na výšku, odsekáte materiálu?
2: No, vlastně v loňském roce to mohla být klidně tuna.
3: Při opravě toho jednoho okna nebo více oken?
2: Jednoho okna.
3: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
4: Je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už celá jasně slyšíte dutej zvuk, tak to už nás motivuje k tomu, že předem, až si budeme dělat šablony a vyrábět náhradní kusy, kopie, kde asi provedeme řez, jakým směrem, aby jsme mohli znova ten kámen jakoby vložit do klenby, aby byl funkční dál.
1: Statika klenby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
5: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
3: Na druhé straně okna, když se podíváme už na odbouranou část klenby, tak je tady růžová barva, co to je?
5: To zarůžovění je právě důsledek té destrukce, protože kámen, na něž lehaly plameny, navíc se tady pod klenbou hromadily plyny, které zahořely, samozřejmě došlo k vyražení zasklení v oken a plameny šlehaly okny ven.
1: Správa Pražského hradu chce postupně opravit všechny části katedrály, které jsou podobně poškozené, říká ředitel správy Pavel Vyhnánek.
6: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály, ještě z dob Petra Padléře.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru. Musí

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťku letos vyzdvihnou práci lékařů, zdravotních sester i pracovníků ve zdravotnictví. Pod titulem letošního ročníku velehradských slavností bude Srdcem i rukama a ne ve službě životu. Slavnosti se uskuteční 4. a 5. července, patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně se jich účastní kolem 30 tisíc lidí. 2 roky po nástupu do čela olomoucké arcidiecéze hodnotí arcibiskup Josef Nuzík jako nejdůležitější změnu otevřenost církve vůči většímu zapojení věřících i širší společnosti. Symbolem tohoto směru se stal víceletý projekt Propojení, který má reagovat na proměnu života farností, úbytek kněží i potřebu větší spoluodpovědnosti laiků za fungování církve. Arcibiskup to řekl v rozhovoru u příležitosti 2. výročí svého působení v čele arcidiecéze a před nadcházejícími 60. narozeninami. Projekt Propojení představuje největší reformní proces, který olomoucká arcidiecéze v posledních letech zahájila. Má pomoci najít podobu církve odpovídající současným podmínkám. Zatímco dosavadní model byl podle něj založen především na aktivitě kněze, nově chce vedení diecéze vtáhnout do rozhodování samotné věřící. Broumovský klášter mění provoz prohlídek, začal je zajišťovat benediktýni, kterým klášter patří. Prohlídkový okruh vede novou trasou. Provozovatelem prohlídek je nyní společnost Benediktinská hospodářská správa Břevnov, uvedli. Společnost klášter Broumov servisní dostala výpověď ze smlouvy, protože podle benediktinů neuhradila platby za provozování prohlídkových okruhů. S výpovědí nesouhlasí agentura pro rozvoj Broumovska, která spojuje místní kulturní aktivity. Klášter je národní kulturní památkou, ročně jej navštíví 10 tisíce lidí. V roce 1990 dostali budovy v restituci zpět břevnovští benediktýni. V současnosti v klášteře žádný příslušník benediktinského řádu nežije. I to jste se od nás dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Kapelu Žentour Janka Ledeckého jste slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Přejeme vám dobré dopoledne. Pomalu začínají dovolené a ty se týkají i duchovních. Pomocný biskup Královéhradecký Prokop Brož rád vyráží na hory, do skal a celkově vyhledává místa, kde může meditovat. Dobře je mu v přírodě a rád absolvuje delší procházky s batohem, což pod Krkonoší, odkud pochází, přímo nabízí. Kolegu Karla Sladkého zajímalo, kam se pan biskup vydává nejraději, když má volno a kde čerpá novou energii do náročných dnů.
1: Když bychom teď nasedli do auta a někam společně vyrazili, byl by to ten červený kostelec pod Krkonoší?
2: Zastavili bychom tam určitě a já bych potom rád jel třeba dál jako směrem na Ádr, na Držbařský skály, na Teplický. Mám rád velmi Malé svatoněvice, poutní místo. Určitě bych nezůstal jenom v červeném kostelci.
1: Takže bychom si vzali batohy společně.
2: A vyrazili bychom. Ano, vyrazili bychom do skál. Krkonoše nádherný, že jo, Krkonoše taky moc hezký. Ale určitě do skál a Držbach, Teplice, miluju.
1: A máte rád túry?
2: Mám, moc. Když je to možný, tak i tady v Hradci Králové, prostě když je chvilku volno, tak jdu se projít. Před 2 lety jsem šel Camino de Santiago do Compostely, nějakých 11 dní jsem měl jenom, tak jsem to taky využil. Chůzi miluju.
1: Vy sám říkáte, když je volno. Jak se to daří?
2: No, musí se to vlastně plánovat, že jo? Musí se to plánovat, ale daří. Daří, patří to do života, je to nutný.
1: Právě, že si myslím, že na ten duchovní odpočinek i zapomínáme. My lidé často, že se za něčím honíme a vlastně nevíme za čím a jsme pořád v nějakém zápřahu a v nějakém systému.
2: Máte 100% pravdu. Na každém místě, kam já přijdu, teď třeba zrovna do Hradce Králové, tak si člověk musí chvilku hledat tu svoji polohu, aby si to sedlo a právě třeba i volný čas, aby tam byl smysluplně zabudován, to není věc samozřejmá. Taky jsem tady prožíval několik měsíců nějakého urputného klopotění, než jsem si řekl dost. Chce to taky jako nějaký volný čas.
1: Takže umíte plánovat a odpočívat.
2: Naučil jsem se. Je to vlastně nakonec fakt i důvod nějakého přežití. Aby jako srdce dobře tlouklo, aby byl dobrý tlak krevní a to všechno, aby fungovalo, tak musí být i čas jako zastavení a klidu.
1: Kdy jste naposledy načerpal a kde?
2: Zrovna jsme byli jako Česká biskupská konference na duchovních cvičeních v Hejnicích, což je týden takového zastavení. Je tam někdo, kdo má nějaké 2 zamýšlení za den, ale jináč má člověk k dispozici opravdu čas být do přírody, zastavit se, modlit se, meditovat. Bylo to nádherný.
1: Mění se podle vás potřeby lidí v dnešní době, touhy, přání?
2: No, myslím si, že konkrétní způsob života a prožívání se velmi ovlivňuje naše touhy, které ale někde hluboko jsou dost podobné. Ale to konkrétní ošacení těch tužeb je fakt jiný dneska. A i cesta k ním je jiná. Protože máme mnoho možností, tak chceme všechno využít, takže ta touha opravdu jako přesáhnout se, hodně zažít je veliká. No a s tím samozřejmě jde ruku v ruce i touha najednou na nějaký pokoj a klid, až to může být v nějakém kontrastu, až jako konfliktu, že chceme stihnout všechno, ale nás to jenom vyčerpává, vytěžuje, takže pak vzniká nějaká hluboká touha po nějakém tichu, klidu a to zase proměňuje život lidí. Pro mě je třeba veliký otazník a velmi rád sleduju a jsem blízko mladým lidem, protože tam vlastně se rodí, ne? Nově tužby, akorát, že ten jejich svět je fakt jiný než ten náš. Je hodně podpořen nebo vystavěn na technologiích a tam touhy jsou hluboko ty samé, ale fakticky si hledají cestu jinými cestami než třeba za nás.
1: Asi je to na každém člověku, co je pro něj priorita, nebo myslíte, měli bychom spíš jít právě do sebe a vystoupit z toho vnějšího světa? Dá se to vůbec?
2: Vlastně to není možný. Ten vnější svět, my ho taky potřebujeme. Tu vnějškovost potřebujeme. Já rád mluvím o nějaké jako laskavé vnějškovosti. To nacházíme spíš později než dřív. Je opravdu jako laskavo. Možná i to zažijeme v dětství, protože nás jako oplopují jako rodiče a lidi, kteří nás mají rádi. Pak jdeme do nějakého jako docela prudkého světa, takže zajdeme leckdy i nějakou jako nepřátelskou vnějškovost a my se s tím musíme nějak poprat, třeba někdy jako zahořkneme, zakysneme, to se musí jako pročistit. Takže to fakt proces. A to vnější, co je kolem nás a čím žijeme, je

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. S osobností svatého Jana Kapistrána je Brno spojeno několik století. Teď se lidé mohou v kryptě katedrály, kde kázal, prohlédnout i více než půl tisíciletí starý plášť tohoto světce. Vzácná relikvie je součástí výstavy připomínající odkaz františkánských řádů ve městě. Podívat se tam byla kolegyně Aneška Hlávková.
1: Když návštěvníci přijdou na Petrov, tak uvidí kazatelnu zvanou Kapistránka, která právě odkazuje na návštěvu svatého Jana Kapistrána v polovině 15. století.
2: Ukazuje před katedrálou svatých Petra a Pavla v Brně kurátorka výstavy Kristýna Kurian. Zatímco kamenná kazatelna je na venkovním plášti katedrály, na výstavu musí jít lidé dolů do krypty. Tam je hlavní exponát výstavy o stopách františkánů v Brně. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána, jednoho z patronů města.
1: Máme ho hnedka tady vepředu a je umístěn v takové masivní vitrině. Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy a je takový šedohnědý a je z přírodních materiálů, z hrubého plátna.
2: Já teda vidím, že je docela poškozený. Čím je to způsobený?
1: Zubem času. Hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávali jako relikvie na památku.
2: Jan Kapistrán byl italský kazatel, který Brno několikrát navštívil, upřesňuje kurátorka Petra Lexová.
3: Během svého pobytu v Brně Jan Kapistrán inicioval vystavení prvního františkánského kláštera v Brně. Už tady tehdy působili minorité, ale první františkánský klášter založil Jan Kapistrán a vlastně tomu přímo daroval území, na kterém ten klášter byl vystavěn.
2: Světec je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava ale nepřipomíná jen jeho. Letos totiž uplynulo 800 let od smrti svatého Františka z Assisi a představuje také historii a současnost františkánských řádů v Brně.
4: Je několik věcí, které myslím, že můžou i v dnešní době člověka oslovit na svatém Františkovi. Taková touha po jednoduchosti. A František ukazuje, že člověk toho nemusí mít hodně, aby byl šťastný.
2: Doplňuje kněz Vladimír Hubálovský, jeden z brněnských minoritů, řádu, který se odkazuje k františkánům. Na výstavě je k vidění také barokní obraz svatého Františka nebo rodokmen františkánského řádu z 19. století. Výstava potrvá do 20. září.

0: Tohle věnování pro nás se měla v magazínu Mezi nebem a zemí teď Lenka Filipová. My se vydáváme do Francie. Ta letos už zažívá druhou vlnu veder. Teploty stoupající až ke 40 stupňům zažívá většina obyvatel. Jak se lidé chrání a jak v tom pomáhá církev? Prozradí naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, ano, je to tak. Už druhý týden prakticky celá Francie doslova trpí ohromnými vedry. Na té místní stupnici varování označené oranžovou barvou, což je druhá nejvyšší, pak už následuje jen rudá. Bylo nejprve 60 departmánů Francie, což je většina území, a teploty stoupaly, až se do toho rudého označení dostalo 49 okresů těch departmánů. Vedro je nejen ve městech Paříži, Lyonu, Bordeaux, kde teploty stoupaly ke 40 nebo někdy i přesáhly 40 stupňů Celsia. Vedro je i v oblastech, které jsou mnohdy chladnější, třeba v Bretani nebo Normandii. Je to už druhá letošní vlna, takzvané canicule, což je na začátek léta dost neobvyklé. První totiž byla už na konci května. Lidé se samozřejmě chrání, jak mohou, omezují pohyb, přesuny, nepoužívá se městská hromadná doprava třeba k přesunu z předměstí Paříže. Ve velkém lidé také nakupují klimatizaci, což samozřejmě není ekologické, nebo také větráky, ventilátory. A samozřejmě se snaží ukrýt, kam to jde. Tady v Paříži se ve velkém mluví o zvýšené návštěvnosti muzeí a galerií, ale i kin nebo divadel. Prostě všude, kde je snížená teplota a stín. A samozřejmě i místa kultu jsou ukrytem před vedrem.
0: Některé farnosti a diecéze otevřely kostely a místa kultu, aby se lidé před vedrem mohli případně schovat.
1: Ano, to se stalo v departmánu Sartre, což je takový středozápad Francie mezi městy Tours a Angers, tedy v místech, kde se skutečně ta teplota velmi drží a nepřichází tolik chladného vzduchu od oceánu. A je to místo, kudy prochází velká vlna veder. Tak právě tam farnost v tom departmánu Sartre otevřela 4 ze svých kostelů, které bývají normálně uzavřené, aby se lidi mohli právě osvěžit, odpočinout si a ulevit si od vedra, které je skutečně ve městech nemožné zvládnout. Místa kultu, kostely, kaple sice nemohou zůstat otevřené přes celou noc, jak je tomu třeba ve městech v místních parcích, které zůstávají otevřené i přes noc, tak kostely samozřejmě zavírají. Přes den ale v tomto departmánu otevřeli navíc kostel svatého Tomáše, Sainte-Colombe nebo Saint-Germain. Lidé samozřejmě nejsou nuceni vyznávat a modlit se. Je to gesto solidarity a spřízněnosti. Jak čelit těmto výkyvům počasí?
0: Média ve Francii ve velkém také zkoumají, proč je právě v místech kultu příjemně. Odpověď je nejspíš na snadě.
1: Není v tom žádná velká hádanka v katedrálách, kostelích i kaplích obzvlášť. V těch, tedy stavěných už od středověku, je příjemně proto, že jejich zdi jsou široké nebo spíš tlusté. Ta izolace je velmi propracovaná a perfektní. Je to izolace, kterou naši předci samozřejmě stavěli místa kultu nejen jako obranu proti zničení, proti nájezdům, ale také proti požárům. V tuto chvíli samozřejmě docenujeme i tuto perfektní izolaci proti vedru. Takže když na zdivo zvenku praží, přes tloušťku stěn se nedostane dovnitř a v kostelích tak zůstává příjemně chladno. Chlad se drží i díky sklepením, díky kryptám, které bývají pod svatostánky, nebo také díky malým oknům, zvlášť u třeba románských kostelů. Okna, která nepropouštějí tolik slunečních paprsků a také drží izolaci.

0: to.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické a augsburského vyznání. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: Drazí rozhlasoví posluchači, je sobota 27. června. Rodiče už dětem schovali vysvědčení do složek a začali ze skříní vytahovat kufry, tašky a batohy. Začínají přece prázdniny. Nová dobrodružství, poznávání a čas odpočinku pro děti školou povinné. A s tím se pojí i často otravné a nekonečné balení na cesty. Píšeme si seznamy, abychom nezapomněli na kartáčky, opalovací krémy, lékárničku, nabíječku, dobrou knihu. Pečlivě zvažujeme, co je nezbytné a co by jen zbytečně zabíralo místo. Víme totiž, že v letadle se za nadváhu kufrů platí dost velké peníze a na horské túře se každý kilogram navíc také brzy pronese. A co si vlastně balíme na tu pomyslnou cestu naším životem? Co si bereme s sebou do vztahů, do nových dní a v neposlední řadě i na tu blížící se dovolenou? Často

Si totiž do svých životů přibalíme spoustu zbytečně těžkých věcí. Vláčíme s sebou stres, neodpuštěné křivdy, strach z toho, co bude na podzim. A přesně jako u těch skutečných zavazadel, za tuhle nadváhu se v životě platí. Platíme za ní ztrátou radosti, pokoje a často i nezhodami s těmi, kteří nám jsou nejblíž. A to je hrozná škoda. V Bibli, v dopise, který napsal apoštol Pavel věřícím v Kolosech, je jeden krásný text. Píše se tam o tom, co bychom si v životě nikdy neměli zapomenout zabalit a pak i obléct. Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Představte si, jak by vypadala naše dovolená a vlastně i celý náš život, kdybychom si tyhle věci přibalili jako absolutní prioritu. Představte si, kdybychom si na začátek každého našeho seznamu věcí na balení napsali. A nezapomeň na soucit, na dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. A především na prvním místě nezapomeň na lásku. Trpělivost, ta se bude hodit v koloně na dálnici. Dobrota a mírnost zase, když se naše děti začnou na zadní sedačce auta po 15 minutách cesty ptát: tati, mami, a kdy už tam budeme? A láska? Tu potřebujeme úplně všude. A víte, co je na těchto věcech nejlepší? Že nic neváží. Nezabírají žádné místo v batohu, neplatí se za ně žádné poplatky v letadle. Přitom právě tyto věci dokážou zachránit celou cestu a proměnit obyčejný výlet v nezapomenutelný zážitek. Milí posluchači, ať už letos o prázdninách vyrazíte k moři, na chalupu nebo zůstanete doma, přeji vám šťastnou cestu. A nezapomeňte si zbalit pořádnou dávku trpělivosti, dobroty a laskavosti. Uvidíte, že se vám s takovým zavazadlem poletí, pojede i půjde životem mnohem lehčej. Přeji vám požehnané léto a požehnaný život.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Řidiči v Brně ode dneška neprojedou Olomouckou ulicí. Policisté posilují kontroly na silnicích. Tanečníci dnes ve Strážnici soutěží o titul nejlepšího verbíře. Bude slunečno, teploty až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Do května 2028 potrvá uzavírka ulice Olomoucká v Brně kvůli bourání dvou mostů přes železniční trať. Nahradí je jediný velký ocelový most. Demolice začne v zimě. Teď dělníci přesouvají kabely. Rekonstruovat budou i přilehlé úseky Olomoucké ulice. Jak přestavba ovlivní řidiče, popisuje mluvčí správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
2: Realizace za téměř 276 milionů korun včetně DPH bude probíhat za plné uzavírky a řidiči budou moci využít buď ulici Ostravskou, nebo pak objízdnou trasu ve směru těžební průmyslová Švédské Valy.
0: Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí, vyplývá to z policejních statistik. Podle těch se v poslední den školního roku při dopravních nehodách také 9 lidí těžce zranilo. Jako prevenci nehod vnímají policisté svou přítomnost na silnicích. Se začátkem letních prázdnin proto posilují hlídky. Na Jižní Moravě se do kontrol zapojili desítky policistů. Soustředí se nejen na dodržování pravidel silničního provozu, ale také doklady stav auta a dělají dechové zkoušky. Potkat je lidé můžou po celém kraji, říká jejich mluvčí David Chaloupka.
3: Exponovaným úsekem je také křížení dálnice D1 a D2. Tam jsou posílené hlídky už delší dobu, ale nad tímto místem budeme určitě také dohlížet. Potom dálnice D2 směrem k hraničnímu přechodu.
0: Řidičům policisté radí, aby v horku dostatečně pili a dělali při dlouhých cestách pravidelné pauzy. Ve Strážnici na Veselsku dnes folkloristé soutěží o titul nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Je to tradiční mužský tanec, při kterém soutěžící zpívá a v choreografii předvádí specifické kroky, výskoky a tleskání. O titul usilují dvě desítky tanečníků z Podluží, Kyjovska nebo třeba Horňácka, pokračuje prezident Mezinárodního folklorního festivalu Martin Šimša.
4: Vlastně už posledních 10 let tady máme také zástupce z Brněnska, což je region, který kooptoval umělé verbuň v posledním půlstoletí. Tancuje tam v zásadě verbuň zanáckého Slovácka, ale prostě to povědomí, že jsme z Brněnska, máme svůj kroj tak silné, že skutečně nám tam verbuň expandoval.
0: Verbuňk je od roku 2005 zapsaný na seznamu mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO.
1: Počasí.
0: Na Jižní Moravě dnes bude převážně jasno, v průběhu dne přechodně oblačno, teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr slabý jižních směrů, rozptylové podmínky můžou být ještě mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biozátěž je kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici dejte souběžné s dálnicí D1 číslo 430, dejte pozor u odbočky na Luleč, máme tam hlášené chodce na vozovce. Silnice 413 u Moravského Krumlova má zase omezený průjezd kvůli dopravní nehodě, u které zasahují záchranáři, je to silnice mezi Moravským Krumlovem a Ivančicemi. S kolonou stále počítejte na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy mezi stým 89. a stým 96. kilometrem, zdržení okolo 10 minut. Podobně se zdržíte také na silnici 1/52 od odbočky na Bavory až do centra Mikulova. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Utišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, který jim rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
2: Pedagožkou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
3: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
2: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
4: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
1: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadá takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrábu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybych jsme to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
0: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízni a otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit. A jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lisku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobby redaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh teriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby trpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno Welsh teriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově odmala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spraveni.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen jako na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně, jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvou hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem stovky, 120 korun. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr. Velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče. Spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodinář?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobby redaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: Rybářský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil, tělem i duší.

0: Artur Kubica.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
3: Hostem úterního dopoledního vysílání 30. června po 11. hodině bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce. Připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
5: Bylo 11 hodin.
6: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Jihomoravští záchranáři doporučují lidem chránit se před sluncem a dodržovat pitný režim. Kvůli vysokým teplotám ruší pořadatelé na Jižní Moravě sportovní i kulturní akce. Výstava Víříme prach v Mikulově připomíná 100 let od vzniku místního muzea. Dnes bude slunečno, teploty až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Sanitky zdravotnické záchranné služby na Jižní Moravě v posledních dnech častěji výjíždějí k lidem s potížemi kvůli horku. Zdravotníci ošetřují například lidi, kteří skolabují na zastávkách hromadné dopravy, kde není přístřešek. Upozorňují také na to, že alkohol při vysokých teplotách působí rychleji a odvádí vodu z těla, pokračuje mluvčí záchranářů Michála Botová.
7: Naše prosba je taková, aby lidé hodně pili, aby se před sluníčkem schovávali, alespoň v těch exponovaných časech. Pokud jsou na slunci, tak aby si dali nějakou pokrývku hlavy, aby měli na sobě lehčí oblečení, aby se vyvarovali fyzické zátěže.
5: Vysoké teploty špatně snáší hlavně starší lidé, děti a chronicky nemocní. Kvůli horku zrušili organizátoři folklorního festivalu ve Strážnici dnešní krojový průvod. Každoročně se ho účastnili tisíce lidí. Odložený je letecký den v Břeclavi a dětský závod do vrchu v Pustiměři u Vyškova. Pořadatelé tyto akce přesunuli na září.
8: Vysoké teploty odradily soutěžící 4. ročníku Guláš Festu v brněnské Líšni. Ti měli vařit kotlíkové guláše na otevřeném ohni. Většina přihlášených týmů ale účast zrušila. Neuskuteční se ani chrtí dostih v Lednici. V Babicích u Rosic na Brněnsku se v neděli mělo konat vítání prázdnin a opékání špekáčků. I tuto akci pořadatelé zrušili. Andrea Němcová, Český rozhlas.
5: 69 lidí a 8 psů odletělo z Česka do Venezuely na pomoc po ničivém zemětřesení. Speciální tým složený z hasičů, statiků nebo kinologů tam bude vyhledávat a zachraňovat lidi ze sutin. Je mezi nimi i psovod a velitel hasičů v Hustopečích Ivo Jeřela a jeho německý ovčák Zizor. Informují o tom jihomoravští hasiči na sociálních sítích. Jak to vypadá v zákulisí muzejních výstav a čemu se věnuje archeolog, botanik, etnograf, historik a knihovník, přibližuje výstava Víříme prach na zámku v Mikulově. Neobvyklá expozice připomíná 100 let od vzniku regionálního muzea v Mikulově. Výraznou částí výstavy je místnost věnovaná etnografii a příběhu zaniklé obce Mušov. Jejíž dějiny se definitivně uzavřely v roce 1980.
4: Počasí.
5: Dnes bude na Jižní Moravě převážně jasno, přechodně oblačno, teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Na dálnici D1 opatrně u Brna na stém 94. a 5. kilometru je v levém pruhu odstavené porouchané osobní auto. V úseku je také kolona, která začíná na 189. a končí na stém 96. kilometru. Zdržení je okolo 10 minut. Silnější provoz je také na příjezdu po D2 do Brna a také v Mikulově na silnici 52. Šťastnou cestu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Dnes smí juchat bez obav každý jménem Ladislav. Ať je mlád nebo stár, dostane teď písní pár. Čekám za to vaše díky, nehraju jen pro ládíky. Moje kousky z počítače jsou pro všechny posluchače. S rodinou či o samotě oddejte se každé notě. Od samoty nejvíce pomůže však strážnice. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Dneska srdcovky speciální, protože je nádherné počasí a to srdcovky vyhnalo z města Brna, z toho rozpáleného ven do přírody. Takže dnes jsme dorazili do zámecké zahrady ve Strážnici, kde právě probíhá folklorní festival. Takže začínáme sobotní den festivalu.
9: Český rozhlas Brno.

0: Nož, moji milí posluchači, ještě jednou vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka, dneska speciál, protože jsme vyrazili ven a dorazili jsme do Strážnice. Pokud nás chcete vidět naživo, přijďte za námi, najdete nás tady u budovy zámku. A já už vedle sebe mám editora Českého rozhlasu Brno, Miloše Šenkýře, bez kterého si víkendové srdcovky, tedy sobotní srdcovky, nedovedeme představit. Miloši, já tě vítám.
1: Krásný horký den.
0: A co dneska naše posluchače čeká?
1: Čeká je malá soutěž, další malá soutěž a ještě jedna malá soutěž. A všechny se budou týkat Strážnice, folkloru a toho, co je tady kolem nás, tedy kromě toho vedra.
0: Takže pokud si, moji milí, troufnete na první úkol, který bude maličkostí pro všechny znalce Strážnice či ochotné zariskovat, volejte nám už teď na známé telefonní číslo 726 46 52 00.

0: písnička dozněla a my už máme na telefonu naši soutěžící na telefonu a to je paní Petra. Petro, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My vás srdečně zdravíme.
1: Ale já slyším svoju ozvěnu.
0: Vy slyšíte svoji ozvěnu. Máte puštěné rádio?
1: Ne, já mám vyplé a slyším svoju ozvěnu.
0: A máte telefon na hlas?
1: Mám.
0: Tak si ho dejte na ucho jenom.
1: Nemám, mám na uchu, no.
0: A slyšíte ozvěnu?
1: No.
0: Ale slyšíte mě?
1: Jo, rozumím.
0: Tak jo, tak asi to je, já nevím, na tu dálku, nebo tím horkem třeba. Takže když mě slyšíte, tak je to bezvadný, protože my vás slyšíme taky. Jo? A tady přímo na zahradě zámku ve Strážnici máme pana Jana. Dobrý den, Jene, my vás zdravíme.
2: Dobrý den.
0: Tak jo. Takže, Petro, jste připravena? Jan je připraven?
2: Ano.
0: Takže, položím otázku. První na ní budete odpovídat vy, Petro. Nedám vám moc času, protože my bychom neradi, aby, jelikož máte proti Janovi výhodu, že můžete třeba nakouknout na bratra Googla, mám na mysli internet, to tady pan Jan nemá, takže pokud možno co nejrychlejší odpověď, rozumíme si?
1: Aha, no, jo.
0: Výborně, dobře poslouchejte. První otázka zní, počet obyvatel Strážnice se v době festivalu z několika neronásobí. Kolik je ale běžný počet obyvatel Strážnice? Počítáme podle posledních oficiálních údajů k počátku roku 2025.
1: Tedy kolik?
0: Kolik?
1: 5300.
0: Říkáte 5300. Dobře, pan Jan říká?
2: 8000.
0: Říká 8000. Tak jo, Petro, máte bod, protože těch obyvatel je 5311. Ano, prosím, kdybyste viděli výraz obličeje pana Jana, probodl mě pohledem a odsunul mě ze stanu, no, až někam na břeh řeky Moravy. Takže Petra má jeden bod. Druhá otázka. Petro, na kterém břehu řeky Moravy leží většina území Strážnice?
1: Na levém.
0: Na levém, co říká pan Jan?
2: Na levém.
0: Na levém, tak to je 1-1. Takže stále vede Petra 1-0. Další otázka. Jedna z alejí tady v Zámeckém parku ve Strážnici tvoří největší ucelený soubor stromů na Moravě. Ze kterých stromů alej je?
1: To nevím.
0: To nevíte, co říká Jan?
2: Platan.
0: Platan. Výborně, takže máme srovnáno. 1-1. Další otázka. Jakou nejdůležitější roli hrála Strážnice v životě Jana Amose Komenského?
1: Jan Amos Komenský tam bydlel u tety.
0: Trošku to specifikujme.
1: Byla to obrana proti Turkům.
0: Byla to... co říká pan profesor? No ne, počkáme.
3: Ještě necháme odpovědět.
0: Ano, ještě pan Jan.
2: Prenocoval ve Strážnici.
0: Prosím?
2: Prenocoval. Přespal.
0: Ne, jasně, to...
3: Přespal tady poměrně mnohokrát tedy.
0: Tady tak asi bych řekl, že nezíská bod nikdo, protože my jsme čekali odpověď, že Jan Amos Komenský po smrti rodičů v letech 1604 a 1605 tady studoval v bratrské škole. Potom odešel do Přerova. Takže, co říká pan profesor?
3: Já bych řekl, že paní Petra měla trošku pravdu, protože tady bydlel u tety, ale nebyla to ta nejdůležitější životní věc, protože důležitá byla ta
0: tak,
3: škola.
0: Co říká pan profesor?
3: Takže nedáme bod ani jeden, to bude
0: spravedlivé. Ano, takže stále stav 1-1. Prosím vás, poslední otázka, moji milí, tam se to rozhodne. Petro, doslova za humny máme Strážnické Pomoraví. Je s ním spojený i název Bramborníček hnědý. Co byste pod tímto názvem hledali?
1: Bramborníček hnědý, to je nějaký pták.
0: Je to nějaký... pták.
1: Který co říká... létá na brambory.
0: Co říká Jan?
2: Květina.
0: Květina. Tak Petro, vítězství je vaše, protože bramborníček hnědý je pták z čeledi lejskovitých. Takže jenom my vám děkujeme. Petrovi zůstaňte na telefonu, děkuju. Řekneme si, jak si předáme cenu. Mějte se moc hezky a my tady s panem Janem se vyřídíme osobně, kde vy dostanete cenu na místě. Co říká pan profesor?
3: Přesně tak, dáme, uděláme radost, protože to stojí za to. Pan Jan měl odvahu. Já prozradím, že má na čepici Slovensko napsané. Vy jste odsud někde z okolí nebo ze Slovenska?
2: Ze Skalice.
0: Tak jo, a my si pustíme písničku.
4: Český rozhlas Brno.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: písnička dozněla, my máme první šťastnou výherkyni paní Petru. My se vám hlásíme s našimi srdcovkami z festivalu ve Strážnici. Pokud chcete a máte přání nás vidět naživo, vyražte v tomto nádherném parném dni a přijďte za námi sem do zahrady u zámku ve Strážnici a můžeme se pozdravit a taky si popovídat, když si bude hrát nějaká písnička. Dnes teď nás čeká další soutěž. Opět oslovíme jednoho diváka tady na místě a jednoho u telefonu, takže prosím pěkně, vy, nejen odvážní, ale vy, kteří si to chcete zkusit, a tak už teď vytáčejte naše telefonní číslo 726
1: 46
0: 5200. No a koho máme tady na místě?
1: Tak já už tady mám, a teď musím prozradit, že nejdřív ho poprosím, aby se k nám otočil zády, protože to stojí za to, co má napsaný na zádech. Má tam Chasa Velké Pavlovice.
0: Chasa Velké Pavlovice.
1: A vpředu na tom tričku má, co to je za text?
2: To je Vrtěná.
0: To je Vrtěná. Takže milej tanečník?
2: Ano.
0: No a prosím tě, Chasa, já si myslím, že Chasa to je tak od dvou vejš. A ty seš sám. Kde máš zbytek? Stojí za tebou? Ten je trošku dospělejší, tvoje táta?
2: Ano, to je
0: tatínek. Tak už jste dva, tak jsem zvědavý, kde máte ten zbyteček, ale to se uvidí. Takže křestní jméno?
1: Je to Mikuláš.
0: Mikuláš. A narodil ses na Mikuláše?
2: Ne, nenarodil.
0: Představ si, že já jo. Já jsem se narodil na Mikuláši 6. prosince, ale neprošlo to. To je maminka moje, se jmenovala Zdena, tak jsem Zdeněk. Tak Mikuláši, mám radost, bezvadný, vydrž nám, budeme soutěžit. Já vždycky položím otázku. A na, jako první...
1: Tentokrát tě, Zdenku, opravím. Tato soutěž bude v tom, že řekneme zadání teďka už.
0: A jo,
1: nebudeme říkat otázky.
0: Výborně.
1: Tentokrát tady máme takový recept.
0: Ano.
1: Protože mě by zajímalo, co vznikne, když
0: počkej,
1: se tady...
0: Počkej, já se musím zeptat. Jani, si máme někoho na telefonu?
3: Zatím
1: nám nebo, tak řekneme zadání a dáme jim písničku, ať se rozmyslí.
0: Dobře.
1: Takže mě by zajímalo, co vznikne, když se tady ve festivalové kuchyni uvaří podle tohoto receptu. Zdenku, ty ho máš před sebou.
0: Poslouchejte dobře ingredience. Krkovice 5, petržel 2 nebo 6, mrkev 2, badián 1, lusk fazolí 2, meruňka 5, kedlubna 1. Opakuji. Krkovice 5, petržel 2 nebo 6, mrkev 2, badián 1, lusk fazolí 2, meruňka 5, kedlubna 1. Otázka zní, co vznikne, když to vše tady ve festivalové kuchyni uvaříme podle tohoto receptu. Volejte nám na telefonní číslo 726
1: 46
0: 5200.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: A my už máme na telefonu paní Lucii. Dobrý den, Lucie, my vás zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Paní Lucie, víte, co po vás budeme chtít?
1: Ano, odpověď.
0: Já zadám ingredience a vy nám z toho něco uvaříte. Rozumíte tomu?
1: Ano.
0: Bezvadné. A my máme tady mladého muže Mikuláše. Mikuláši, my tě zdravíme, ahoj.
2: Ahoj.
0: Jseš připravený?
2: Jsem.
0: Ty na rozdíl od paní Lucie, nám to musíš napsat už na papír, to, co jsi uvařil, to jídlo, nebo co jsi uvařil, a protože, aby paní Lucie něco napoví, abys ty to neodpověděl, nevopsal. Takže Miloši, máš to připraveno?
3: Už to má napsáno, má to tady před sebou napsáno.
0: Takže, paní Lucie, mám vám zopakovat ingredience?
1: Nemusíte.
0: Nemusíme. Takže, co jste uvařila?
1: Uvařila jsem verbuň.
0: Uvařila jste verbuňk. A odkud nám voláte?
1: Z Rohatce.
0: No tak to je kousíček tady od Strážnice.
1: Ano, ano, ano.
0: To znamená verbuňk z Rohatce. Jako přílohu dáváte co?
1: Přílohu zpěv.
0: Zpěv. Tak to je dobré, dobré. A aby se vám to nepřipalovalo, podléváte to něčím?
1: No určitě dobrou náladou a vínem.
0: Dobrou náladou a vínem. Tak já si myslím, že jste to uvařila výborně. A teď se zeptám Mikuláše, jak ten nám to uvařil?
2: Tak já jsem taky uvařil verbuňk.
0: Taky jsi uvařil verbuňk. No tak, pane profesore.
3: Já myslím, že mohu potvrdit, protože Mikuláš to má tady před sebou napsané.
0: Vidím to?
3: Je to tam napsané, měl to tam napsané dříve, než jsme dostali odpověď, takže je to 1-1. Vyhrávají nám oba. A Mikuláš ten tady má dneska k verbuňku tady ještě důvod tady být.
0: Ano, má tady bratra Šimona, který se zúčastní přehlídky verbířů. Tak držíme palce, proto jsi přijel stát toho podpořit.
2: S celou rodinou.
0: S celou rodinou. Kamarády, no tak to bude obrovská podpora. Tak jo, takže paní Lucie, vy nám vydržte na telefonu, řekneme, jak si cenu předáme, protože ta na vás čeká. No a Mikuláši, ty taky budeš odměněn. Určitě. Tak jo, takže moji milí, teď si pustíme písničku.

0: Písnička dozněla, moji milí, a pozor, musím se omluvit, protože jsem neřekl, jak jste vlastně k tomu verbuňku měli dospět. Miloši, jak to je?
1: Ta správná odpověď byla úplně jednoduchá, protože to číslo v tom receptu značilo pořadí písmene, které se z toho slova má použít. Takže když tam byla pětka z krkovice, tak to bylo V. Když tam byla pětka z meruniky, tak to bylo ň. A takhle se složil celý název verbuňku.
0: Mrkev, dvojka, takže R na druhém místě.
1: Já musím říct, tady Mikuláš, když tady stál, tak mu pak zazářilo v očích a říká, to je úplně jednoduché. A já myslím, že jednoduchý bude i ten další úkol.
0: Ano, ve druhém úkolu, tedy ve třetím úkolu, co vás vlastně čeká. Mistrovství světa, další úkol bude kreativní. Chceme, aby naši soutěžící složili básničku, řekněme o nejméně 8 verších, které by se rýmovaly. Ovšem ty verše musí obsahovat těchto 6 slov v libovolném pořadí a pádě. Řeknu vám ta slova. Strážnice, tanec, zpěv, horko, spánek, rozhlas. Opakuji slova, která by měla být obsažena v básničce. Strážnice, tanec, zpěv, horko, spánek, rozhlas. To je těžší slov a ty by měly být v té básničce.
1: Zdenku, ty jsi už dokázal tu básničku z toho vytvořit.
0: Ano.
1: Takže ty uděláš takovou vzorovou, nebo ji prozradíš?
0: No, ale aby to nenapisovali.
1: No, to je pravda, aby to nenapisovali.
0: Až potom.
1: Tak jenom důkaz, že to jde,
0: že to jde.
1: Tak Zdeněk má připravený a my budeme čekat během písničky, že se nám ozvou lidé na telefonu.
0: 726.
1: Protože tady už na tom pracují. 726, promiň.
0: 46.
1: 5, 2, 0, 0. 0. 0.

0: Zatím Miloše nikdo nevolá.
1: No ono a tak to není tak jednoduché.
0: Ano, já zopakuji, přátelé, co vás čeká, co od vás očekáváme. Básničku, která obsahuje tato slova. Strážnice, tanec, zpěv, horko, spánek, rozhlas. Budeme se těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 5200.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Ivetu. Dobrý den, paní Iveto, my vás zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme vás ze Strážnice, ve stanu, odkud vysíláme, máme 43,8 stupně. Kolik máte vy u vás?
1: Na balkoně asi 50.
0: Ty brďo, odkud vlastně voláte?
1: No, to bude ještě víc. Já volám Olomouc Radíkov, u Leca bydlím.
0: A 50 stupňů.
1: No a to bude ještě víc, já jsem měla včera 50, dneska bude, říkám, to mě praskne teplomě, protože já tam mám jenom 50.
0: Do 50.
1: Tak, no, do 50, uvidíme. Takže když bude víc, tak mi to rupne.
0: Takže paní Iveto, i když je takové horko, tak vám to asi myslelo a zapalovalo, že jste se stavila básničku.
1: Ano, já jsem vždycky dělala nějaký ty básničky ráda.
0: Dobře.
1: Tak snad to bude dobrý.
0: Výborně. A my tady ve Strážnici máme slečnu Anetu.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Anetko, vy
1: dobrý
0: taky
1: den.
0: Máte báseň?
2: Mám nachystanou.
0: Nachystanou? Výborně, to je v tom. Takže, ale nejdřív dáme slovo. Miloši, promiň, je napsaná ta básnička?
3: Je napsaná.
0: Takže aby Anetka nepodváděla, nebo tedy respektive my jsme nepodváděli. Takže, Ivetko, máte slovo.
1: Dobře, tak zkusím to. Ve Strážnici u tance zní tu zpěv v horku, spánek mě pak přepadne, pustím rozhlas borku.
0: Ještě jednou.
1: Ve Strážnici u tance zní tu zpěv v horku, spánek mě pak přepadne, pustím rozhlas borku.
0: Ano, já jsem to tam nezaregistroval ten zpěv. Výborně, slova jsou obsažena. A teď prosím Anetu.
2: Strážnice, to je tanec, nikdy tu není konec. Dneska je tu rozhlas a zpěv, nechce se nám domů zpět. Bez spánku tu vydržíme, aj keď velké horko cítíme. Do Strážnice sa vždycky těšíme, rádi sa sem zase vrátíme a Zdeňka Junáka hubičku odměníme.
0: O, sex je náš, dělá dobře. Ano, prosím, výborně. Ježíš, Janetku, já vám děkuji. Jestli to poslouchala moje žena, no tak uvidíme. Holka se bude snažit. Tak jo, no tak, Miloši, to je těžké rozhodování.
3: No, těžké rozhodování. Oceníme obě autorky.
0: Výborně.
3: I když já dodám, že pozdravím do Radíkova, mám tam několik známých, takže moc tam
1: jo,
3: zdravím.
1: Děkuji.
3: V tom původním zadání bylo 8 veršů, ale my vám to odpouštíme.
0: No počkej, minimálně 8 veršů.
3: Minimálně 8 veršů.
1: Ne,
3: veršů,
1: ne.
3: No.
1: Zadání znělo 6 slov, se tam musí objevit.
3: A 8 veršů
1: ne,
3: jste
1: 8
3: tam
1: veršů.
3: Říkali, ale to nevadí. Stejně jste vyhrála, výhru dostanete, nebojte. Ne. Pošleme
1: děkuji.
3: Vám.
1: Děkuji, ano, děkuji.
3: A stejně tak dostane tady slečna Aneta.
0: Ano,
1: ano taky
3: a
1: měla.
3: Teď ještě

0: Jste nám na telefonu,
1: aha, dobře,
0: řekneme
1: děkuji.
0: Si, jak si cenu předáme.
1: Ano,
0: my vám moc krát děkujeme. A
1: taky
0: tady
1: děkuji.
0: Anetku naschánou odměníme na místě. Takže Anetko, děkujeme. A teď si pustíme písničku.
2: Český rozhlas Brno.

0: Naší dnešní víkendové srdcovky speciál ze Strážnice pomaly Lilinku končí. Miloši, jak to dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že vítězí horko.
0: Vítězí horko, ano.
1: Kolik je aktuální?
0: Aktuálně, Miloši, 43,8. Nemění se to zatím. Před chvílí tam bylo 44,4, ale trošku teď zafoukal váneček, takže já jsem byl spokojen.
1: Já taky. Vysílal si už někdy za vyšší teploty?
0: Ne. Nevysílal, ale vysílal jsem za fantastickou mínusovou teplotu. Minus 12,2.
1: Takže rozdíl mezi tvou nejvyšší a nejnižší je skoro 50, nebo je přes 50 stupňů?
0: Ano. Je to úžasné.
1: To je solidní výkon.
0: Takže byl spokojen?
1: Já jsem byl spokojený. Teď se půjdu osvěžit tady po Strážnici, stojí to za to?
0: Ano, takže teď předám slovo, budou zprávy a po nich začne blahopřání s písničkou. Bude vás provázet Jan Kosík. Honziku, já tě tady vidím, tak co posluchači čeká a co je nemine?
2: Krásné poledne, určitě se můžete těšit na spoustu blahopřání, ale taky případně hlavně na skvělou dechovku, kterou jsem vybíral v rámci našeho dnešního festivalu, protože, aby jsme si to tady spolu užili, lidi tady chodí, mávají na nás, je tady krásná atmosféra. Ano, jak jste, pánové, říkali, to horko bude opravdu velmi zajímavé. Jsem zvědavý, jak kam se dostane teplota, až tady já budu potom s váma vysílat, ale určitě hlavně ty písničky si myslím, že budou úplně krásné.
0: Honziku, máš nějakou bandasu?

0: V ruce, co v tom máš?
1: Úplně obyčejnou vodu. Sklamu, všechny sklamu, ale úplně obyčejnou
0: říká
1: vodu.
0: Říká se, že obyčejná voda, včas podaná, dobře vychlazená, je to nejlepší, co může být.
1: A ono tady v tomto počasí ani nejde nic jiného.
0: Takže, Honziku, my ti přejeme s Milošem hodně zdaru, ať ta hodinka ti uplyne jako hodinka, no a tebe to čeká ještě večer.
1: Ne, večer potom bude Květa Navrátilová, já mám jenom teďka a potom se půjdu věnovat ještě zase dalším nějakým pořadům.
0: Tak jo, měj se hezky a moji milí posluchači, s vámi se budu těšit v pondělí po 9:00 na shledanou.
2: Krásný den ze Strážnice. Český rozhlas Brno.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Policie posílila kvůli odjezdům na dovolené kontroly na dálnicích a vytížených silnicích. Česko zažívá tropický víkend, meteorologové varují před požáry. V Brně dnes začíná festival ohňostrojů Ignis Brunensis a bude převážně jasno s teplotami do 39 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Stovky dopravních policistů dnes vyrazily na kontroly kvůli odjezdům lidí na dovolené. Chtějí tím snížit riziko nehod. Třeba na Jižní Moravě se hlídky soustředí například na křížení dálnic D1 a D2 na okraji Brna, na dálnici D2 na Slovensku a také na silnici první třídy 52, která vede přes Mikulov směrem na Rakousko.
3: Tak, zpravím.
4: Balíme do Rakouska, máme spoustu vody, máme spoustu džusů, klimatizace běží, spousta jídla, jsme připraveni.
5: Dechovou zkouškou Pavel Peřina z České Lípy prošel a než s karavanem odjede, policisté mu doporučují, aby dělal při řízení pauzy. Odpočinek je podle policejního mluvčího Davida Chaloupky ideální prevencí, jak zabránit typické letní nehodě.
6: Tady na této komunikaci je častou příčinou únava. Řidič, který dlouho řídí, usne za volantem a plynule přejede do protisměru.
5: Intenzivní kontroly plánuje policie na celou sobotu. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Meteorologové dál varují před extrémním horkem. Dnes a zítra můžou teploty vystoupat až ke 40 stupňům. Ty můžou navíc na Moravě vydržet až do pondělí. Lidé by měli hodně pít, ideálně čistou vodu, vyhnout se velké fyzické zátěži a nebýt dlouho na přímém slunci. Kvůli horku platí výstraha i před požáry, a to na většině území Česka. Lidé by tak neměli rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopálky na zem. Na brněnské přehradě dnes večer začne soutěž ohňostrojů Ignis Brunensis. Jako první se představí český tým s programem Vzhůru ke hvězdám. Nováčky letošní soutěže budou příští sobotu Finové. Dnešní zahajovací ohňostroj bude zároveň jubilejním s tým 50. v historii festivalu, říká za pořádající agenturu SNIP Ondřej Morávek.
7: Před sobotními ohňostroji na přehradě se opět můžeme těšit také na dronová světelná představení. Polenských představeních z 300 drony nás při Ignis Drone Show čeká 500 svítících dronů. Další novinkou je také světelná instalace. Konkrétně to bude laserový světelný maják, který vytvoří další multimediální zážitek.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude dnes převážně jasno, přechodně se bude tvořit menší kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr by měl foukat slabý jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou a budou dobré až velmi dobré a biozátěž zůstává vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na dálnici D1 omezuje nehoda na stém 94,5 kilometru. Ve směru na Vyškov blokuje jeden pruh, před ní se tvoří kolony. Na 233,5 pak zůstává odstavené auto. Pozor i v místě nehody na Okružní ulici v Brně, stejně jako na silnici 43 u Kuřimy. Tam se místem projíždí kyvadlově a s omezením počítejte na Poštovní ulici v Hulíně, zasahují tam hasiči. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

krásné poledne, milí přátelé. Jsou to právě nějaké 4 minutky, kdy nám kostelní zvony tady ve Strážnici odzvonily pravé poledne a já se vám hlásím tady z toho místa, kde to opravdu žije. Slunce nám tady svítí, ale ani to nikoho z nás neodradí vychutnat si příjemnou hodinku při krásných melodiích v podání našich nejen moravských, ale i českých dechovek. Začíná polední část pořadu Blahopřání s písničkou, u které vás vítá a zdraví Jan Kosík. Nacházíme se na největším folklorním festivalu ve Strážnici a dnešní blahopřání bude speciální tím, že můžete dnes přímo tady do vysílání vstupovat a popřát někomu, koho máte rádi, kdo slaví svátek či narozeniny. Případně si nechat zahrát jen tak pro radost. Budete mít dnes tuto speciální možnost. No a svátek dnes slaví pánové Ladislavové, Ladislav. Tak vám všem přeji všechno nejlepší. No ale i vy, milí posluchači, volejte sem k nám na známé telefonní číslo 726 46 5200. Budu se na vás na všechny moc těšit. No a pojďme si zahrát. V úvodu to byl známý pochod Asenda, podání Lanžočánky, slyšeli jsme zpívat Břeťu Osičku a Frantu Uhra. A protože jsme ve Strážnici, tak si pustíme domácí svárovanku a tady uslyšíme Josefa Koštuříka a Stanislava Horváta v písničce Strážničané, Strážničané. Hraje, jak už jsem říkal, svárovanka.

0: a po krásnej písničce Svarovanky tady ze Strážnice, Strážničané, se k nám dovolala pani Eva Mokrušová z Čejkovic. Dobrý den přeju.
1: Dobré poledne vám přeji ve Strážnici a zdravím vás a taky všechny posluchače. A já bych dneska chtěla popřát našemu švagrovi, panu Ladislavovi Mokrušovi z Hodonína. Má svátek, takže milí Ladi, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí a lásky od všech, co máš. A tomu přeji Eva a Josef z Čejkovic. A já vás teda ještě jednou všechny zdravím, mějte se tam moc krásně a nashledanou.
0: Děkujeme za zavolání, určitě panovi Ladislavovi rádi zahrajeme. A teď už tady mám, a krásně to přátelé funguje, tady chodí lidi, zastavují se, že mají chuť popřát přímo tady z místa, ze Strážnice, takže jsme za to rádi. A já tady zdravím slečnu Filipu. Dobré poledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Komu chcete nechat zahrát?
2: Já bych chtěla zahrát babičce, chtěla by jí popřát krásný sluneční den do Prahy ze Strážnice.
0: Tak určitě rádi zahrajeme. Děkujeme. A máme tady ještě jeden telefon, pan Karel z Dolních Kounic. Dobrý den.
3: Zdraví vás ve Strážnici a posluchače rádia. Přeji dobrou chuť k obědu.
0: Děkujeme.
3: Kvátek dnes má Ladislav. Chtěl bych popřát dvěma Ladislavům. Panu Ladislavu Korbrovi z Trboušan, je to traktorista ve Vinohradu u Vinaře, inženýra Ladislava Musila z Dolních Kouní. Vše nejlepší, zdraví, lásku, štěstí od svých blízkých, známých kolektiv Vinařů přeje. V neděli má jmeniny pan Luboš Kumžák, mladší ze Žabčic. Jeho otec pan Luboš Kumžák také jmeniny a v pondělí má 72 roku, má narození. Je to můj soused z Bytovky v Dolní Kounici. A v pondělí ještě má narození paní Miluška Matušková, rozená Erznerová z Dolních Kounic. Je to moje sousedka přes silnici, šikovná, hodná kuchařka a cukrářka. Ještě přeji všem Petrům a Pavlům, hlavně klukům Němcovým s oslavám. Jsou to synové mé sestry Jaroslavy Němcové, rozené Palátové s oslavám, která má jmeniny ve středu 1. července. Všem těmto oslavencům hodně zdraví, štěstí, lásky a za všechny, protože nemohl jsem každýho jmenovat, blízké a známé, přeje Karel a Věrka z Dolních Kounic. Děkuji za písničku a pozor na to zvůnko. Na své.
0: Tak, pane Karole, vy jste to krásně všechno teďka tady vyjmenoval, samozřejmě velice rádi zahrajeme. No a tím, že se nacházíme na festivalu ve Strážnici, tak přátelé, já se tady dívám na teploměr, přímo nám to tady hlásí 44 rovných stupňů. A jak jsem říkal už na začátku, když nám tady hrála dechová hudba Svárovanka přímo tady ze Strážnice, tak samozřejmě nesmí chybět ani cimbálová muzika Danaj a ta nám zahraje své gajdošské písně.
4: Český rozhlas Brno.

0: Tak po cymbalové muzice Danaj se nám dovolala paní Běta Svobodová, tady z nedalekého Petrova. Dobrý den, paní Svobodová. Jste tady s náma ve Strážnici, anebo jste v Petrově doma? Jak to máte?
1: Já jsem ve Strážnici.
0: Jste ve Strážnici a přímo tady na festi...
1: Já jsem chtěla přímo... pozdravit hlavně Jendu Kosíka.
0: A moc děkuju.
1: A povykládat si, ale je tam strašně horko, tak volám tady z bytu u sestry.
0: No vidíte,
1: tak
0: nebudete
1: já
0: mě to věřit, ale...
1: Tak já bych Jendom, který měli tento týden svátek a vůbec jsem se nedovolala. Chtěla bych popřát a písničku nechat zahrát Jendovi, Bilkovi, Kapelníkovi, Tufaranky. Chtěla bych mu také popřát všechno nejlepší, celé Tufarance, manželce Haničce a hlavně také Laďovi Melicharovi. Všem přeju všechno nejlepší a ať jsou pořád taci, ať jsou dobří. A chtěla bych ještě poslat Janom také písničku do Sudoměříc muzikantovi Jankovi Podrazilovi, do Tasova Jendovi Šrámkovi. A ještě do Radiova včerejším narozeninám Jarce Suchánkové. Všem přeju všechno nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně toho zdravíčka a nech jich od vás potěší nějaká pěkná písnička. Jendo, aj vám také všechno nejlepší a moc ráda, že jsem se dovolala. A už se těším někdy nashledanou.
0: Paní Běto, já vám moc
1: děkuju. Jo, a ještě bych tady chtěla pozdravit Barunku Turčanovou, která vždycky nás tady vidí a zdraví.
0: Ano, ta tady někde teďka pobíhá, zrovna i teďka momentálně tady nevidím, ale děkuju vám za přání, za všechny ty Jendy, Jany, které jste tady jmenovala. Laďa Melichar, ten má dneska svátek, takže i jemu půjde písnička, takže paní Běto, já vám děkuju za váš telefon, mějte se hezky a snad se určitě někdy brzo potkáme, mějte se hezky. Děkujeme, nashledanou. A teď tady mám dvě děvčata. Děvčata, ahojte, zdravím vás.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Komu chcete popřát?
2: My jsme přijeli z Brna, my fandíme Brňákům a zdravíme posluchače Českého rozhlasu Brno a chceme popřát písničku do Čejkovic ženskému sboru Levandula a mužskému sboru Révokas a hlavně teď je Lidušce, která teď vaří oběd, teď je Lidušce Bařinové, ať se jí to povede a čekáme ji tady ve Strážnici. Juch!
0: Tak doufám, že...
3: Ahoj maminko, zdravím, tady Maruška.
0: Doufám, že maminka poslouchá tady přání od děvčat a děvčata, vy určitě máte nějaké vazby na Čejkovice, jak jste teďka určitě popřáli.
2: Ano.
0: Jasně, to vás znám už pár let, takže vím, že jste z Čejkovic, ale já vám mám na vás jednu otázku. Víte, kdo jsou to pánové Antonín Gajdoš a Jiří Tesařík? Hned si vás vyzkouším teďka, schválně, jestli víte.
2: To je jako lidové, že?
3: No, Leni, nebudou to ti autoři písničky Ta skalická brána?
0: Holky, výborně, moc vám děkuju. Takže Ta skalická brána hraje Moravská veselka.

0: Z Čáru ze Slovenska se k nám dovolala během krásné písničky Tá skalická brána. Tak já vás zdravím, paní Růžano. Dobrý den.
1: Príjemný dobrý deň vám prajem do Stražnice. Prostredníctvom vašej relácie by som chcela zablahoželať k narodeninám nášmu zaťovi. Je to Ladislav Mráz Čárov a zároveň aj dnešným meninám. Všetko najlepšie, hodne zdravia, šťastia ti praje svokra. A ešte v pondelok bude Petra Pavla, takže našim dvom vnukom sú to dvojici Peter a Pavol Mrázovi. Peti, Pálko, všetko najlepšie, hodne zdravia, šťastia. Tebe, Peti, nech sa dobre býva v novom. Všetko a pozdravuje vás Babina. Ďakujem vám pekne a do počutia.
0: My moc děkujeme, že jste se k nám dovolala, že jste zavolala a teďka tady dám prostor paní Marii Můčkové přímo tady ve Strážnici. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie Můčková ze Strážnice. Zdravím všechny účastníky slavnostní a taky účinkující. Přejím, ať se jim to vydaří, hlavně počasí, ať teda bude jaké také. No, doufejme, že se to trošku jako vylepší. Takže se tu mějte všechny pěkně, užijte si to celé ještě dva dny. Děkuju moc.
0: Paní Můčková, já vás ještě nepustím. Já jsem se na vás dozvěděl, že vy jste včera slavila narozeniny, takže od celého našeho tady rozhlasového souboru vám gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí, ať jste pořád šťastná a usměvavá, ať se vám všecko daří. Takže přijměte u nás gratulaci.
2: Děkuju za přání, děkuju moc.
0: A na telefonu mám ještě pana Štefana z Gbelu. Dobrý den.
3: Dobrý den. Pozdravuji vás tam všechny.
0: Dobrý den.
3: Já bych se dneska je Ladislava u nás na Slovensku. Já mám bývalého souseda Ladislava Šmidu, potom mám spolužáka Ladislava Hyžu, potom kamarádu Ladislava Horínku, tak bych si chtěl nechat zablahoželat všechno dobré, hodně zdraví a že na nich vzpomínám. A Ladislav Horínka je v nemocnici v Bratislave, nech mu to dobře dopadne.
0: Určitě velmi rádi pošleme písničku a pane Štefane, bude to písnička Zpěv Skřivana. A ještě hlásí se tady o slovo teďka moje kolegyně Bára Turčanová, takže Baru, vítám tě tady ve vysílání.
4: Ďakujem a ja srdečne pozdravím všetkých poslucháčov a ja teda musím povedať, že akože očkom tu pozorujem túto Honzu, teda Jendu, ako vysiela a máš veľmi dobrý vkus na tú dechovku. Ja ako dechovkárka to musím teda akože ti zablahoželať, že ďakujem ti za to, že dobre to reprezentuješ. A milí poslucháči, ak sa ešte náhodou chystáte sem do Strážnice, tak ja vás pozývam na takú dechovku, je tady na Strážnici, na ostrovku dneska hrá Lidéřovská šestka a zajtra Zlaťulka a budeme spomínať na Juráčkovcov, tých určite poznáte z nášho vysielania. Tak prajem všetkým pekný deň a hlavne Jendovi, aby sa tomuto podarilo tady dneska doklepať.
0: Baru, ja moc ďakujem, že sem za nama prišla a poďme už si teďka zahrát ten slibovaný Zpěv Skřivana. A všichni, kdo se tady okolo, tančete tady na náměstí, poďme na to si zatancovat. Zpěv Skřivana.
5: Český rozhlas Brno.

0: Věřím tomu, že všem nám je tady horko, ale věřím tomu, že jste si zatancovali při písničce Zpěv Skřivana. A já už tady mám ve vysílání Karla Jeřábka z Mašovic u Znojma. Dobrý den, pane Karle, zdravím vás.
1: Dobré odpoledne. Pane Kosík, já bych měl dvě přání. První přání bych chtěl poslat do Střelic u Jevišovic, kde Marie Horáková dnes oslavuje, můžu to říct, protože je čilá, 70 roků. Baví ho jízda na motorce, v práce na zahradě úplně vzorný a zpívá ve sboru. Takže paní Marie Horákové do Střelic u Jevišovic a druhý přání do Znojma Žlebu, kde je Bohumil Fefr, není to nikdo jiný, jak bratr Vladimíra Fefra, který, když byl Mašovici na pouti minulý týden, tak řekl, že si dokonce i toho zaspívá za tanci. Takže do Znojma Bohumilu Fefrovi a paní Marii Horákové. Děkuju za písničku.
0: Tak a od pana Vladimíra Fefra tady bude potom za chvilku písnička. Děkujeme za vaše přání. A teď tady máme u nás přímo tady ve Strážnici paní Ludmilu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Ludmila z Petrova a tímto zdravím rodinu Kvasnovskou a dceru Šárku do Tince a ještě moji sestru Anu do Mokrého háje. Moc krát děkuji a zdravím všechny strážničany.
0: Velmi rádi, splníme vaše přání, za chvilku bude písnička a ještě se k nám dovolal pan Joška Skopal z Hovoran. Dobrý den i vám.
3: Zdravím vás, přátelé folkloru z Hodových Hovoran. Zahrajte prosím písničku všem, kteří účinkují na strážnickém a ve strážnickém amfiteátru. Sám vím, co to je, několikrát jsem tam vystupoval a našim stárkám a stárkom a celé chaci přeju, až dojdu pod máju a budu chcet zahrát solo, tak ať si nechají zahrát jenom vrtěný, nebo budu mít propočené aj šortky. To jim přeje Joška Skopal z Hovora.
0: Tak moc děkujeme za vaše přání, děkujeme za zavolání, nashledanou a já ještě rychle tady skočím. Mějte se, nashledanou a rychle ještě na vaše e-maily. Dobrý den, dnes 27. června se dožívá krásných a požehnaných 80 let pan Alois Martinec z Dolní Lhoty u Luhačovic. Lojzo, dožil jsi se dnes krásného věku a my ti do dalších let přejeme hodně štěstí, osobní pohody a hlavně hodně zdraví. To ti přeje švagr Jarek, Jiřina, Hanka a Břeťa, Jirka a Radka, Iveta a Milan a jejich kluci, Kvído, Hugo, Adam, Vilém a nejmladší Vašík. K blahopřání se přidávají hasiči z Dolní Lhoty. A pro pana Alojze tady máme ještě jedno přání. Prosíme o hezkou písničku k dnešnímu životnímu jubileu, a to 80. narozeninám pro našeho taťku a dědečka pana Alojze Martince z Dolní Lhoty. Tati, ať ti zdraví, co nejlíp slouží, ať se ti splní, po čem toužíš. Ze srdce přeji děti s rodinami. A teď oproti polce, která byla před chvilkou, zpěv Skřivana, bude krásný valčík Kvítek Jabloňový, který nám zahraje Gloria a zpívá Lubica Špačková a Václav Štěrba.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tak, vážení přátelé, posloucháte Český rozhlas Brno, Český rozhlas Zlín a my se tady ze stánku, který nám hlásí 44,6 stupňů, se hlásíme v pořadu s blahopřání s písničkou a už tady mám dneska úplně nejmladšího, řekl bych Šohaja, Štěpána. Štěpáne, vítej.
3: Tak dobrý den, mě je 12 a já chci pozdravit svého dědu. Chci pozdravit svého dědu Čestmíra Komárka a svou bývalou první učitelku, paní učitelku Likianovou. Moc děkuji za vaši práci, měli jsme vás moc rádi a byli jste ta nejlepší učitelka na naší škole. Děkujem.
2: Tak, Štěpáne, to bylo moc krásné přání, já ti moc děkuju, že jsi našel odvahu sem do živého vysílání za náma přijít, to je to úplně super, děkujeme.
3: Děkuji.
2: A teď mám na telefonu paní Staňku z Divnic. Dobrý den i vám.
4: Dobrý den.
2: Dobrý
4: já bych chtěla pozdravit rodinu Slámečkovu do Pitína v tomto horkém dni a popřát jim, aby to přežili ve zdraví, aby si dali pořádnou siestu, tak jak vždycky. A přeje jim to celá rodina Fojtíkova z Divnic, takže Zdeňku, Věro, mladší Zdeňku, běžte na siestu a pěkně si to užijte ve zdraví a vám děkuju.
2: Já taky děkuju, mějte se hezky, paní Staňko,
4: děkuju.
2: Zase někdy
4: naschledanou.
2: A zdravím Prušánky, ahoj.
5: Ahoj, Jendo. Chtěl bych pozdravit mojeho bráchu, starostu Prušánek Zbyňka, druhého bráchu Vítka taky, mojeho nejlepšího kamaráda Jirku Kokmotasa, který tady určitě taky někde bude. A hlavně bych chtěl dneska popřát bratránkovi Markovi Selajovi, aby to vyhrál po třetí tého verbířa. Snad se mu to dneska podaří.
2: Tak budeme držet palce a všem ostatním verbířům samozřejmě taky. Děkuju, že jsem za náma přišel a já tady ještě rychle přečtu jeden e-mail. Rádi bychom touto cestou popřáli naší milované mamince a babičce paní Marii Kozárové z Tučap u Uherského Hradiště, která se dne 27.6. dožívá významného životního jubilea 80 let. Osmdesátka není jen číslo, ale důkaz bohatého života, plného zkušeností, vzpomínek a příběhů. Přejeme ti, aby tě i nadále provázelo zdraví, štěstí, radost, boží požehnání a lidé, kteří tě mají rádi. Ať je každý den důvodem k úsměvu a každá chvíle přináší něco hezkého. Všechno nejlepší a vše dobré do let příštích ti z celého srdce přejí dcera Marcela, Mirka s manželem Bronislavem, syn Petr s manželkou Martinou, vnoučata Tomáš, Michael, Kristýnka a Adámek. K blahopřání se připojuje Antonín Sordel z Bánova u Nových Zámků s celou rodinou. A my si teďka dáme Karla Vacka staršího. U našich kasáren hraje malá česká dechovka.
0: Český rozhlas Brno.

0: Mám určitě.
1: Je. To... Na dvore čuješ a toto. Tak je to blízko hospody, víš. Tak... Jen to bude zdrav, měj sa pěkně.
0: Franti, děkuju za zavolání, opatruj se, hodně zdraví. Ahoj.
1: Čau, ahoj.
0: Ahoj, teď tady máme pana Tomáše. Zdravím, Tomáši.
2: Dobrý den, zdravím.
0: Dobrý den, komu chcete popřát?
2: Já bych chtěl popřát mojí babičce. Mojí babičce z Ježova, Libušce. Že je to skvělá žena a že k ní vždycky rád chodívám a chci, aby to věděla, že ji mám rád.
0: To je krásné přání. Moc děkujeme za něho. Já ještě tady rychle zase e-mail. Prosím o zahrání písničky Ladislavu Drábkovi z Vlčkové. Dědo, červen je tvůj měsíc, k narozeninám i k svátku ti přejeme jediné, pevné zdraví a dobrou náladu. Ať tě zdravotní potíže a starosti přejdou a vidíš svět spíše z té lepší stránky. To vše přeje syn Ladislav s rodinou. No a syn Ladislav s rodinou, nebo syn Ladislav má dneska svátek, takže i jemu popřejeme všechno nejlepší. A teď tady mám ještě dalšího mladého muže. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych chtěl popřát mé babičce z Brna i babičce ze Znojma, že vždycky uvaří nějaké dobré jídlo.
0: Je, tak zajímavé přání, děkujeme za to a pojďme si zahrát Hustopeckou dolinečku, jak jsem už před chvilkou předeslal, Vladimíra Pfefra, a hraje nám Vonička z Dubňana.

0: Z Dubňan. A ještě přečtu tady e-mail. Právě dnes, 27.6., se dožívá významného životního jubilea 80 let pan Jaromír Zabloudil z Mouchnic. Tati, přejeme ti hlavně pevné zdraví, to je nejcennější, spokojenost, pohodu v rodinném kruhu, radost z chovu králíků, které jsou roky tvým koníčkem. Obdivujeme každodenní neutuchající vitalitu. K přání připojujeme poděkování za lásku a péči, obětavost, starostlivost a krásný domov, do kterého se vždy všichni rádi vracíme. Máme tě moc rádi. Pod přáníčko se podepsali manželka Ludmila, dcery Eva a Lenka s rodinami, pravnoučci Patriček a Elenka. A osobní vzkaz. Děkuji vám za zveřejnění přáníčka, přeji vám hodně spokojených posluchačů, do kterých patřím i já. Jsem pravidelnou posluchačkou tohoto vysílání stanice Český rozhlas Brno. Mě doprovází každý den, jak v práci, tak doma. Moc děkuji, Eva Hanáková. Tak to jsme taky velice rádi, že jste s náma. A já tady mám paní Jitku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla krásné pozdravy zaslat všem obyvatelům obce Křoví, z které pocházím. Všem ve Velké Býteši, speciálně domovu pro seniory. A užíváme si to tady, je to tady moc krásné. A moji věrnou, nebo vaši věrnou posluchačku Věru Domesovou, což je moje teta, ta vás poslouchá dnes a denně.
0: Tak to jsme moc rádi. Jsme rádi, že si to tady taky užíváte. Děkujeme. A ještě poslední e-mail. V neděli 28.6. slaví svůj svátek pan Lubomír Dekret z Hluku. Chtěli bychom mu touto cestou popřát vše nejlepší a hodně zdraví a štěstí. A to přeji kamarádi z hospody. No a vážení přátelé, naše teplota, jak to tady sleduju, 44,4, tak jak už to tady říkal před chvilkou Zdeněk Junák, tak se nám to tady moc takto nemění, ale náš čas už pomalu vypršel. Uteklo to jako voda. Doufám, že jste si to užili stejně jako já. Budeme se loučit. Já vám chci poděkovat za tu atmosféru, kterou jsme si tady zde spolu vytvořili. Děkuji za vaše telefony, e-maily i přání tady přímo ve Strážnici. A mějte dnes spousty zážitků a nezapomeňte na večerní blahopřání, které pro vás připravuje Květa Navrátilová. A už nám pomalu zní, až budou trumpety, a já vám děkuji za pozornost. Loučí se Jan Kosík.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Na lůžkových odděleních některých nemocnic na Jižní Moravě stále chybí klimatizace. Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí. Dnešní tradiční krojovaný průvod strážnicí je zrušený a bude převážně jasno s teplotami do 39 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V některých jihomoravských nemocnicích stále zůstávají oddělení, která nejsou vybavena klimatizací. Pacientům to znepříjemňuje pobyt, hlavně ve vedrech, jaká jsou v posledních dnech. V krajských nemocnicích nebo v brněnské úrazové nemocnici modernizace probíhá postupně. Řada pokojů ale klimatizaci nemá. Ve Vyškově chybí na starších pracovištích, ve Znojmě ji mají jen v pětině celého zařízení. Lépe jsou na tom fakultní nemocnice v Brně.
3: Dá se říct, že máme zklimatizováno zhruba 90% pokojů.
4: Říká mluvčí fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jiří Erlebach. Naopak znojemská nemocnice by klimatizaci potřebovala doplnit do většiny pokojů. Popisuje její mluvčí Radovan Šoba.
5: Lůžkové jednotky klimatizovány nejsou. Klimatizace je instalována na pokojích ARO oddělení, na jednotkách intenzivní péče, na onkologii a na infekčním oddělení.
4: Nemocnice modernizaci plánuje. Klimatizace se ale v pokojích objeví nejdříve za 3 roky. Andrá Němcová, Český rozhlas.
1: Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí, vyplývá to z policejních statistik. Podle těch se v poslední den školního roku při dopravních nehodách také 9 lidí těžce zranilo. Loni byl nejtragičtějším dnem 15. červen s 8 mrtvými. Organizátoři zrušili dnešní tradiční krojovaný průvod hlavní třídou Strážnice na Veselsku. Ten bývá součástí mezinárodního folklorního festivalu. Podle předpovědi meteorologů mohou teploty na některých místech vystoupat až k 39 stupňům. Průvod by tak pro účinkující a návštěvníky byl nebezpečný, doplňuje prezident festivalu Martin Šimša.
6: Ten termín, to je naše velká otázka do budoucna, protože asi budeme se muset přizpůsobit počasí a posunout to konání na dopoledne, tak aby jsme chytli ještě ranní, příjemnější počasí. Zdraví je nejpřednější.
1: Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu. Připomíná i výročí smrti Milady Horákové. Komunisté ji a další 3 odsouzené v roce 1950 popravili v pankrácké věznici za údajnou velezradu a špionáž. Milada Horáková byla právnička, politička a zasadila se mimo jiného o rovnoprávnost a lepší postavení žen.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude převážně jasno, přechodně se bude tvořit menší kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr by měl foukat slabý jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně projíždějte místem nehody ve Znojmě na Pražské ulici. Nehoda omezuje provoz i na okraji Ježova, na silnici do Osvětiman, tam u ní zasahují záchranáři. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
7: Hezký den, zdravím vás za celý výletnický tým. Je tady poslední červnová sobota a spolu s ní i poslední předprázdninové výlety. Zítra vám nabídneme další záznam z našeho rozhlasového putování nazvaného Rozhlas jede za vámi a pak už vás čeká prázdninové zámecké léto. Ale ještě dnes si spolu ty poslední klasické výlety pořádně užijeme. Vydáme se do obce Štěměchy na Vysočině, kde udělali půvabnou naučnou stezku nazvanou Via Mariana, která je plná herních prvků, poučení a také nádherných ze dřeva vyřezávaných soch. Potom zamíříme do Doubravy v Karlovarském kraji, kde stojí krásná hrázděná stavba, která se díky svému současnému majiteli stala skanzenem přibližujícím život našich předků právě v tomto kraji. Uděláme si také výšlap na Babí horu u jeho českého Tábora, na jejímž vrcholu nás čeká babina. Kdo nebo co to je, tak to vám prozradíme za chvíli. A nakonec se na Klatovsku v Plzeňském kraji projdeme částí Všerubské poutní cesty, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na jihu Vysočiny v obci Štěměchy vznikla naučná stezka. Dostala jméno podle místní pověsti a představuje historii obce, řemesla a spolky. Stezka je dlouhá 3 kilometry. Místní obyvatelé na ní pravidelně sečou trávu a v zimě na ní udržují běžkařskou trasu. Na stezku nazvanou Via Mariana nás vezme kolegyně Irena Šarůnová.
1: Se starostkou Štěměch Zuzanou Svobodovou stojím u prvního zastavení naučné stezky Via Mariana. A je to nádherně vyřezávaná dřevěná brána s malovanou mapou.
2: Mariana Podivce, která byla podle pověsti zavražděna mezi Dašovem a Štěměchami v 17. století a má tady na památku od svého tatínka zanechaný smírčí kamen.
1: Vy tady máte i rozhlednu, Mařenka. Tady kousek od nás. To je taky ona.
2: Ano.
1: Já se vrátím k té vyřezávané bráně, protože to není jediné, co tady je z řezbářského řemesla na celé té trase.
2: Sochy, to vlastně byl jeden jediný asi řemeslník, který nebyl ze Štěměch, protože jinak se podělili všichni tady místní šikovní chlapi a i ženský, ale na ty sochy jsme oslovili řezbáře z Jeseníku, z Hanušovic.
1: A podívám se na mapu, zastavení je 13, takže vyrazíme. A jsou tady švestky.
2: Ano, to hodně.
1: Může turista poutník trhat?
2: Jsou tam jabka, hrušky, třešně, takže si lidi můžou utrhnout obecní ovoce, jak jsme byli v dětství my zvyklí.
1: Vidím další dřevěnou sochu.
2: Kameník. Tady se dočtou, proč se nechávají v krajině ty smírčí kameny.
1: Jdeme kolem výběhu s ovečkami.
2: Každý zastavení má nějakou vazbu na naši obec nebo okolí.
1: A tady jsou ty sochy hned 3. To budou loupežníci.
2: Ano.
1: Dokonce mají ohniště.
2: No, vlastně je asi 5 nebo 6 verzí toho příběhu, kdy přepadli Marianu a zabili. Vybrali jsme jednu z nich.
1: Vyhlídková lavička.
2: Na Facebooku nějaký pár manželé 81-86 to chválili, že jsou po malých kouscích zastavení s posazením, že se to jako dá zvládnout úplně i v tom věku.
1: A my jsme během povídání došli ke krásné dřevěné vyhlídce a ani jeden schod, ono je to spirálový chodníček.
2: Zastavení, který se věnuje svatému Hubertovi, tamhle je socha.
1: A tady i sklípek? Hubertův špajs, samoobslužný bar.
2: Ano, teď tady máme i QR kód na bankovní platbu.
1: Na dohled od krásné vyhlídky je řada zvoniček. Každá je jiná.
2: To má představovat zvuk a hudbu, což je zastavení věnované Karlu Horkému, rodákovi ze Štěměch, který byl významným skladatelem.
1: Můžu si zazvonit?
2: Ano.
1: Zase jiný zvuk. A tady ta... A před námi další zastavení, to je snad základ nějakého milíře.
2: Protože taky tady v kraji je místo u lesa, kde se říká u milíře, aby děti pochopili, jak dřív se topilo, jak ta doba postupuje.
1: Krásná dřevěná socha u hlíře.
2: Ano.
1: A tady to nevím nějak, ale je tam výška, to bude svatý Florián.
2: Zastavení věnované místnímu spolku dobrovolných hasičů.
1: Před námi vypadá to jako kaplička.
2: To je představení zaniklé obce Dašovice, která vlastně byla také pod Mařenkou. Je to napodobenina kapličky, která tam mohla být.
1: Vstoupím do kapličky. I tady je zvonice. Ukončíme krásnou naučnou stezku.
0: Uzavírá procházku naučnou stezkou Via Mariana ve Štěměchách na Vysočině naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na ní zavedla nezávislá starostka obce Zuzana Svobodová. A je možné, že až se na stezku sami vypravíte, najdete na ní další novinky. Místní totiž stále přicházejí s dalšími dobrými nápady.

Společnost vám dělají sobotní výlety. Minule jsme novou soutěžní otázku už nezadávali. Všechno jsem podrobně vysvětloval, prozradil jsem, co a jak bude o prázdninách, a pokud jste to neslyšeli, tak se všechno dovíte dnes po třetí reportáži, kdy pravidelně nové otázky zadáváme. Takže pokud jste v sobotu 13. a v neděli 14. června nebyli u rozhlasových přijímačů, tak vás schválně ještě chvíli nechám v nejistotě. Ale abychom na prázdniny odešli s čistým štítem a bez dluhu, musíme ještě vyhlásit výherce hlavní ceny za červen. Tak hrálo se o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, v něm o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže komu přijde zásilka s tímto batohem? Je to naše posluchačka, tím jsem vyřadil naše pány posluchače. Je z Holubic, nebo Holubice obec, a tím jsem možná už napověděl, hodně napověděl paní Sylvii Kubáčkové, že se stala výherkyní hlavní ceny. Gratulujeme. No a pokud si říkáte, rádi bychom soutěžili, tak jak jsem říkal, počkejte si po třetí reportáži. Soutěžit se bude, až se vám bude točit hlava.

0: Doubrava na Chebsku v Karlovarském kraji je známá souborem dochovaných unikátních hrázděných statků. Jedním z nich je Rustlerův statek. Zcela zdevastovaný ho v roce 1975 koupil Karel Schmid a vdechl mu nový život. Přes 30 let v něm provozuje skanzen a návštěvníkům ukazuje, jak se v typické chebské vesnici žilo před 200 lety. Nás do něj teď zavede naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Dobrý den, já vás vítám ve dvoře nejstaršího chebského hrázděného statku. To stáří je skutečně slušné. Nejstarší písemná zmínka o této vesnici a o tomto statku je z roku 1313, což je teda úctyhodné stáří.
2: V Doubravském skanzenu mě přivítal jeho majitel Karel Schmid.
1: Ten statek chebského typu, který tady u nás vidíte, je taková typická chebská zemědělská usedlost, tak jak se tady na Chebsku stavělo. Půdorys byl čtvercový z pravidla, byly základní čtyři budovy, obytný dům, otevřený špejchár, ta kolna otevřená, stodola a pak hospodářská budova. Byly plně uzavřené ty dvorce, ty budovy pasovaly na sebe, mezi obytným domem a těmi ostatními objekty byly vždycky vrata.
2: Ten statek se jmenuje Rustlerův.
1: Ano.
2: Odkud ten název?
1: Ten Rustlerův statek, poslední majitel, který tady byl do roku 45. Po panu Rustlerovi jsme nazvali ten statek, protože to byla osobnost, která se tady narodila a byl to člověk, který něco znamenal i v Rakousku-Uhersku a dostal se k takovým metám a postům nejvyšším, jakých člověk v životě může dosáhnout. Je to neuvěřitelné. Obyčejný venkovský synek sedláka to dotáhl skutečně k tomu nejvyššímu, co mohl. Stal se generálmajorem, měl titul generálmajora v rakouské armádě a dokonce byl posledním císařem Karlem I. povýšen do šlechtického stavu za zásluhy o armádu a o školství rakousko-uherské. Takže slavná osobnost.
2: Protože jsme na statku, nechybí tady zemědělské nářadí.
1: Zemědělského nářadí máme teda celou řadu, že od mlátiček přes bánany, pluhy a sečky a tak dále.
2: My se teď díváme na jeden z vůbec těch nejstarších exponátů.
1: Ach, je to hasičská stříkačka z roku 1890, je funkční, je opravená, není teda opravená ta malba a byla to stříkačka pro 6 mužů. Na každé straně pumpovali 3 muži a my jsme to zkoušeli. Funguje to, je to účinné, je to parádní exponát.
2: Je tu řada kočárů, povozů.
1: Kočár nebyla tak úplně běžná záležitost pro sedláka. Kočáry měli ty bohatší sedláci, si je mohli pořídit. No, mít takový kočár, to bylo jako dneska mít Mercedesa, že?
2: My se rázem tady ocitneme v chebské světnici.
1: Je to vlastně zrcadlový obraz toho, jak to vypadá zvenku. Je to nádherná hrázděnka, všechno je to bez jediného hřebíku, bez jediný kramle postavený, všechny ty dřevěné konstrukce. A v téhle té místnosti, kde jsme se původně jako úplně prvopočátek toho bylo, že se v tomhle tom patře i v tom patře nahoře skladoval chmel.
0: Říká Karel Schmid, který nejstarším dochovaným hrázděným statkem v Doubravě na Chebsku provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Medicine man.

0: Když se řekne tábor na jihu Čech, tak ho vesměs spojíme s husitskou historií. Ve skutečnosti je tam toho ale daleko víc. Kromě historických pamětihodností, místní zoologické zahrady anebo sochy Jiřího Hrzána se můžete na město podívat i pěkně z nadhledu a s odstupem. Stačí si udělat výšlap na Babí horu, kde stojí rozhledna se zvláštním jménem, jak zjistil náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček.
1: Průvodkyní města Tábora se mi stala Michala Kalousková, vedoucí zdejšího informačního centra. A my jsme se teď postupně z toho centra přesunuli směrem k Čelkovicím, protože tady máte prý rozhlednu, která je velice nenápadná a má neuvěřitelně zvláštní jméno – Babina. Kde to tu najdeme? Pojďme tam.
2: Kousek za Čelkovicemi, zhruba 2 kilometry, najdeme na Babí hoře rozhlednu a odtud právě ten netradiční název Babina. Potom musíme vystoupat až do výšky 444 metrů nad mořem.
1: Abych byl pro posluchače trochu názornější, tak na Babí horu se dostanete tak, že přejedete řeku Lužnici a vystoupáte na protější vrch naproti historickému jádru Tábora. Pak už stačí jenom vyšlapat nahoru kolem hřbitova směrem k lesu, no a tady už tu rozhlednu uvidíte sami z dálky. Je to dřevěná bytelná stavba, kde i dnes jsou návštěvníci. Je tu i provozní řád, ve kterém se mimo jiné praví, všichni návštěvníci vstupují na rozhlednu a do jejího okolí na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Schodiště je poměrně příkré. Když už jsem říkal, že jsou tady návštěvníci, pánové, chodíte sem často?
3: Jednou za čas třeba, tak do půl roka sem dojdu třeba na výhled.
4: No, já jsem tady po 4 letech zaspomínat.
1: A na co nejraději koukáte?
3: Prolížím si, co tady znám, no, tak třeba kde jsem dřív bydlel.
1: A jaký nás teď tedy čeká výhled? Já se v Táboře moc nevyznám, proveďte mě.
2: Čeká nás výhled na město Tábor, na Jistebnickou vrchovinu a na obec Chotoviny.
1: Od kdy tady rozhledna stojí?
2: Prvotní záměr postavit na Babí hoře rozhlednu spadá už do roku 2011, ale rozhledna se návštěvníkům zpřístupnila až v květnu roku 2015.
1: Čili od té doby to tady stojí, je to k dispozici bezplatně návštěvníkům celý rok?
2: Ano, přesně tak.
1: No a když se rozhlednu, tak vidím tady po jedné straně jednak pod námi Čelkovice, ale hlavně vedle Čelkovic horky. A horky to je v podstatě zdrobnělina hor a jakmile se někde v nějakém městě v historii řeklo, že jsou tam hory, tak to znamenalo, že jsou tam doly. Tady se také něco těžilo.
2: Tábor mají lidé spojený především s husitstvím, méně už se však ví, že se v jeho okolí těžilo i stříbro. Zájem o něj měl dokonce i Přemysl Utakar II., ale Bítkovci raději doly pobořili a zasypali, než aby mu je vydali. V 15. století došlo k obnovení těžby a v 16. století byla vybudována odvodňovací šachta svatého Jana Nepomuckého, která patřila ve své době k největším důlním dílům u nás.
1: Čili a na ta místa se mohu tady odtud také podívat? Vede tam nějaká naučná stezka?
2: Ano, vede tam naučná stříbrná stezka, která je dlouhá 3,5 kilometru a má celkem 8 zastavení.
1: To znamená, když se tam budu chtít někam do těch míst podívat, tak budu muset, předpokládám, dolů z Babiny k řece, to znamená k Lužnici, a potom?
2: V obci Čelkovice, přímo u lázní, se nachází studánka Eleonora, která vyvěrá léčivou mírně radioaktivní vodu a voda údajně obsahuje koloidní stříbro, které hubí až 600 druhů bakterií a virů. Takže od té studánky se můžete po té stezce vydat.
0: Říká Michaela Kalousková z informačního centra v Táboře, která k rozhledně na Babí hoře zavedla našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Návštěva tohoto místa vám potvrdí, že pohled na město Tábor z opačného břehu řeky Lužnice je výjimečný a pro většinu návštěvníků města vlastně neznámý. Výlety. Myslím, že žáci už stříhají metr a těší se na prázdniny, také my v jistém slova smyslu ten pomyslný metr stříháme, ale ze zcela jiného důvodu. My rozhodně odpočívat nebudeme. Klasické výlety sice budou mít prázdninové volno, to ano, ale jejich místo stejně jako vloni zastoupí zámecké léto, kdy se dozvíme spousty zajímavostí o našich zámcích i ze života jejich majitelů. Novou soutěžní otázku vám proto dnes už nedáme, ale už od pondělí 29. června do konce srpna nás čeká velká letní zámecká soutěž, tou vás budu provázet. Každý všední den od pondělí do pátku budeme rovněž navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a soutěž o pěkné ceny. Budete potřebovat telefon, pište si naše číslo 731 800 900. To říkám dopředu pro jistotu, ať si ho uložíte tedy. Vždycky položím otázku, nabídnu možné odpovědi, vy zavoláte a budete chcete-li třetí, půjdete do vysílání. A pak už je to jen na vás, jak se s otázkou popasujete. Tak nezapomeňte, v pondělí 29. června v 9.45 a už teď vám držím palce. Jednak abyste se dovolali, byli třetí a hlavně znali správnou odpověď.

Starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do krajiny a zastavení, která lákají nejenom turisty, ale i poutníky hledající ticho a klid. To je Všerubská poutní cesta, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela. Část Všerubské poutní cesty vede i přes

0: Stánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim. A ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat si krásným výhledem do poměrně dalekého okolí. A zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
1: Kam potom ta cesta vede dál?
0: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Šeruby a přes hranice směrem na Řezno.
1: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Šerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmital, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
0: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
1: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
0: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
1: Tamhle je nějaký kostelík.
0: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
1: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
2: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
0: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přišla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, je vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.
3: Pokud si pro svůj výlet vyberete právě tento úsek v Šerubské poutní cesty, nejspíš nebudete litovat. Na jeho část nás zavedla starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková, která na tamní vyhlídku vyráží téměř každý den. A jak sama říká, pomáhá jí to udržet si zdraví, dobrou mysl i potřebný životní nadhled.

Normálně bych mohl říct, že teď už se budeme loučit a že to bude smutné loučení, protože se jedná o poslední výlety, ale jsou to poslední výlety pouze před prázdninami, protože v průběhu prázdnin uslyšíte stejně jako v loni zámecké léto. My se spolu budeme také stýkat stejně jako v loni a to bude každý všední den od 9.45 do 10 hodin. Budeme navštěvovat zámky, představíme vám spousty zajímavostí, jejich majitele a pozor, čeká vás soutěžní otázka o zajímavé ceny. Nabídnu otázku, respektive tři možné odpovědi, vy budete vybírat, no a budete vyhrávat. Máme pro vás krásné prázdninové ceny. Tak co víc dodat, žádná nostalgie, klasické výlety se s vámi loučí, zítra opět rozhlas jede za vámi, uslyšíte záznam zábavného pořadu, no a v pondělí to rozjedeme naplno. Tak se mějte krásně, výlety vám přejí hezké využití a užití a prožití prázdninového času, no a uděláte-li si tu čtvrthodinku vždycky v ten všední den, tak budeme moc rádi. Mějte se hezky za celý výletnický tým a zámecké léto, které se chystá, vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Brně začaly letní výluky tramvají. Ve věku 102 let zemřel František Víndl, bojovník proti nacismu i komunismu. Kvůli horkům je dnes a zítra zrušený letecký den v Břeclavi a bude převážně jasno s teplotami do 39 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dvě velké tramvajové výluky dnes začaly v Brně. Dělníci opravují koleje na Reneské třídě. Linky mířící do Bohunic a Starého Lískovce proto jezdí odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou ulici. Tramvaje do Bystrce zase končí ve smyčce Rakovecká, odkud cestující na Kamechy vozí posilové autobusy, upřesňuje dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitel.
4: Oprava tramvajové trati na ulici Knížské bude představovat omezení provozu pouze částečně, protože tam bude provoz tramvají zachován, takže vždycky do Bystrce tramvaj dojede buď trasou přes Pisárky, anebo trasou přes Žabovřesky, bude tam několik etap, ale znovu opakuji, že do Bystrce ty tramvaje dojedou.
2: Další výluka se týká trolejbusových linek 21, 31 a 33 kvůli uzavření části Olomoucké ulice. Vozy musí objet úsek po Ostravské ulici nebo přes Černovickou terasu. Ve věku 102 let zemřel v noci na dnešek čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl. Za druhé světové války se účastnil protinacistického a po roce 1948 i protikomunistického odboje a pomohl uprchnout za hranice několika desítkám lidí, které režim pronásledoval. Desítku let kvůli tomu strávil v komunistických věznicích, včetně Jáchymovských uranových dolů. O Víndlově úmrtí informovala Paměť národa. Pořadatelé letos zrušili letecký den v Břeclavi. Důvodem je předpověď extrémně vysokých teplot. Dnes a zítra na letecký den měly přijít tisíce lidí. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti pro možný náhradní termín akce, případně je možné je stornovat. O náhradním termínu teď pořadatelé jednají. Akci o tomto víkendu zrušili kvůli komfortu lidí i bezpečnosti letů, vysvětluje předseda aeroklubu Libor Babák.
5: Tím, jak se zvyšují teploty vzduchu, tak se vzduch stává řidčím. A když je řidčí vzduch, tak proto, aby to letadlo normálně odstartovalo, tak potřebuje vyšší rychlost, delší dráhu. To znamená, že při nějaké délce letiště se může stát, že letadlo, které je plně zatížené, nemusí bezpečně odstartovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně jasno, přechodně se bude tvořit menší kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 36 až 39 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pozor na stém 90. kilometru. V pravém pruhu ve směru na Prahu tam leží zbytky pneumatiky. S omezením po nehodě počítejte na Pražské ulici ve Znojmě a opatrně projíždějte i místem nehody na okraji Ježova na silnici do Osvětiman. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne, jsou 4 minuty po 14. hodině. Dnes je sobota 27. června roku 2026. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Český rozhlas Brno dnes vysílá ze Strážnice, kde se koná mezinárodní folklorní festival. Prestižní akce, na kterou míří tisíce lidí. Pokusíme se vám zprostředkovat atmosféru akce a samozřejmě představíme zajímavé a inspirativní osobnosti, o které tady není nouze. Zpovídat je bude Zdeněk Truhlář, který je přímo na místě a kterému teď předávám slovo. Dobré odpoledne do Strážnice.
7: Dobré odpoledne ze Strážnice, tobě Eliško i všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Ano, jsme opět tady, respektive stále zůstáváme za zámkem na tom prostranství, které už je teď rozpálené natolik, že náš stan ten dosahoval i teplot 45 stupňů Celsia. Se mnou je tady také Jarda Kneisel, kterého také musím pozdravit.
8: Krásné, teplé, vlahé odpoledne.
7: No a Jarda se bude starat o to, aby všichni ti hosté, které připravuje a chystá, tak aby dorazili, abychom si s nimi mohli povídat. Už za chvíli si budu povídat s Darinou Budíkovou. Teď si ale trošku osladíme kávu.
3: Český rozhlas Brno.

0: To byl Karel Gott a píseň Kávu si osladím. No je pravda, že záchranáři moc nedoporučují kávu v těchto horkých dnech, takže možná volte raději spíše minerálky anebo nějakou vodu, abyste doplnili tekutiny. My samozřejmě ctíme toto pravidlo také, protože tady ve Strážnici, odkud se dnes hlásíme vlastně po celý den, tak tady je opravdu velké horko. No ale i přesto, že je tu takové horko, tak za námi našla cestu Darina Budíková, kterou teď zdravím u mikrofonu.
1: Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne, tak já musím připomenout, že Darina Budíková je autorkou pořadu, teď zrovna přišla ze zkoušky tohoto pořadu, který připomíná fenomén Škola folklorních tradic. Pojďme si něco málo říct právě o tomto fenoménu, o té škole.
1: Škola folklorních tradic, zkratkou ŠFT, je taková tajuplná zkratka, která znamená dvouletý kurz, který byl založený už v roce 98, to znamená, že teď, protože vždycky trvá 2 roky ten běh, potom je rok pauza, takže v tomto běhu, to znamená od roku 2025 po 2027, běží 10. běh. Je to kurz, který se zabývá v podstatě výukou těch, kteří o to stojí, to znamená většinou folkloristů nebo vedoucích lidových folklorních souborů a podobně, aby jim co nejlépe umožnil své soubory vést anebo tancovat způsobem, který se může vyvíjet a posouvat a učí je spoustu dovedností a znalostí, ukazuje jim, jak číst notové záznamy, jak číst záznamy tanců, učí je o lidové kultuře, o tom, kde hledat různé podklady pro výběry tanců, pro výběry hudebních úprav a podobně.
0: Se mnou je to Jarda Kneisel.
2: Darinko, já na to dopolím, prosím tě, ty jsi taky učitelka teda, mimo jiné, mimo folkloristku, a prosím vás, přátelé, začaly prázdniny, nebo už začnou prázdniny letní, ta škola je trošku děsivá, dneska ten pořad bude jako hodně edukativní, nebo to bude taky trošku sranda?
1: Ne, vůbec se toho nemusíte bát, naopak, nebude to vůbec těžké, dokonce vás nebudeme ani zkoušet, takže nebudete dostávat žádné známky, nebojte se, naopak, bude to zábavné, bude to milé, bude to barevné, takže určitě přijďte, budeme se na vás těšit.
0: No, mě zajímá, když se řekne škola, většinou si člověk představí třeba děti nebo dospívající, toho je škola pro všechny generace?
1: Ne, to bych chtěla říct hned v úvodu, že podmínkou je plnoletost, takže od 18. roku věku, ideální, když lidé už mají maturitu, aby na ní mohli jako kdyby navázat tady tímto studiem, protože v prvních ročnících byl tento kurz akreditovaný, to znamená, že ti, kteří už měli pedagogické minimum, tak mohli potom učit lidový tanec třeba na základních uměleckých školách a podobně.
0: Říká Darina Budíková, která je autorkou jednoho z pořadů, který se bude odehrávat tady na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Darina zůstává s námi ještě u mikrofonu, teď písnička a potom vás čeká předpověď počasí.

0: počasí.
1: 13 minut po 14. hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteoroložka Bára Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké je aktuální počasí v městech Jihomoravského kraje? Budeme dnes mít nové teplotní rekordy?
2: Ano, teplotní rekordy už na některých stanicích máme, respektive na jejich velké části, a ty teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 33 a 37 stupni Celsia, takže ta teplota je opravdu vysoká nebo relativně vysoká a ty teplotní rekordy zatím padly na většině stanic. To maximum momentálně je ze Strážnice 37 stupňů a 7 desetin.
1: A jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Ty teploty by ještě trošku mohly růst. Dnešní maxima očekáváme i ke 39 stupňům Celsia, takže ten potenciál tam na růst teploty ještě je, ale na obloze by mělo zůstat jasno, případně skoro jasno, mohla by se tvořit nebo tvoří se drobnější kupovitá oblačnost a noc potom zůstane jasná, případně se místo té kupovité oblačnosti může objevit malá průsvitná oblačnost a zítřejší minimální teploty je mezi 24 a 21 stupni Celsia. A v údolích tam může být lokálně trošku chladněji, kolem 19 stupňů Celsia.
1: A co nás čeká zítra v průběhu dne?
2: Zítřek zůstane vlastně podobný tomu dnešku, to znamená převažující jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se opět může tvořit lokálně kupovitá oblačnost a zítřejší maxima očekáváme mezi 37 a 40 stupni Celsia. Zejména pak na jihu kraje mohou ty teploty výjimečně vystoupat i výše a zítra už bude vát slabý, přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr, ale rychlosti zůstanou stále poměrně v vozovkách pomalé do 20 km v hodině.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Dobré rady v pondělí 29. června budou na sladko. Přivítáme cukrářku a pekařku Petru Burianovou, která poradí, jak s úspěchem upéci letní moučníky. Jak například zabránit tomu, aby ovoce pustilo příliš mnoho šťávy a těsto se nám rozmočilo? Tradiční a pro léto typická je bublanina. Co u ní nepodcenit? Řeč bude také o pečení křehkých koláčů, přípravě ovocných knedlíků nebo domácí zmrzliny. Těším se moc. A co vy? Přidejte se k nám. Zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Brno na všech vlnách, na kterých vysíláme na jižní Moravě a vysíláme tam energii ze Strážnice, protože právě teď posloucháte speciální živé vysílání přímo od Strážnického zámku, od té zámecké zahrady, kde se dnes koná a nejenom dnes Mezinárodní folklorní festival 2026, už 81. ročník. Po 81. je festival tady ve Strážnici a Český rozhlas Brno pojede na 80. u toho. Zatím jsme nevynechali a jedeme v tom takhle stále. Se mnou teď u mikrofonu je Darina Budíková, autorka jednoho z pořadů nebo programů s názvem ŠFT aneb s tradicí v lavici. Mě by zajímalo, jak vlastně vznikl vůbec ten nápad uspořádat takovýhle program.
1: Tak já jsem absolvovala školu folklorních tradic v Brně v letech 2010 až 2012. A se skupinou absolventů se tady potkáváme ve Strážnici každý rok u bysty Slávka Volavého. A každý rok si říkáme, že bychom vlastně mohli něco společně vytvořit. Protože ona totiž, škola folklorních tradic, není jenom o těch dovednostech a informacích, které tam člověk získá, nepochybně jich hodně a je to přínosné, ale je především o těch vazbách, které tam člověk vytvoří, ať už jsou to přátelské vazby, anebo potom profesní, kdy různě po republice už o sobě víme a různě spolupracujeme už mezi vedoucími souborů a podobně. Takže jsme si právě v naší uzavřené skupince řekli, že by bylo fajn letos ten program vytvořit a to se povedlo. Uvidíme teda, jestli se to povede, protože začíná o půl šesté. Budeme doufat, že se
0: to
1: povede.
0: Já věřím tomu, že se to povede. Jak dlouho jste si říkali, musíme něco udělat? Víte co, znáte to, jak je to takové to, když se známí potkají a řeknou, no musíme si dát vědět a pak to trvá strašně dlouho a někdy se nepotkají vůbec. Tak jak dlouho se to vlastně takhle rodilo?
1: No to je právě ono, velmi dlouho. Od roku 2012, takže už bylo opravdu ostudné, kdybychom to letos neudělali.
0: No právě, kdyby to bylo v roce 2027, tak to už by bylo opravdu moc. Tolik tedy k tomu samotnému programu, ale co potom vlastně dělají absolventi té školy samotné folklorních tradic?
1: Tak jednak jsou členové mnoha souborů v různých rolích, ať už jsou to muzikanti, tanečníci, mezi vedoucími, organizačními vedoucími, ale taky jsou to učitelé na základních uměleckých školách, jsou to různě etnologové v různých zařízeních a podobně.
0: Takže mají zkrátka široké možnosti využití. Přesně, no a teď tak. Pojďme tak trošku k vám osobně, když tedy odhlédneme od toho vašeho programu nebo pořadu, na který se jistě těšíte, i když možná je tam ta tréma trošku, jako autorka.
1: No, věřím, že je to nachystané tak, že to bude krásné a dobře dopadne. Trošičku máme strach z toho počasí, to je pravda, ale věřím, že všichni dbají na své zdraví a připravili se.
0: Ano, zatím to vypadá, že to lidé zvládají nějakým způsobem. Každopádně já jsem tu otázku chtěl protáhnout trošku dál. Co jiného vás tady letos na festivalu zaujalo?
1: No, upřímně jsem toho ještě moc nestihla. Byla jsem samozřejmě na zahajovacím pořadu pak, teda musím říct, že se mi velmi líbil pořad Ostrava Šumna, který dělala Lucie Kaminská. No a co bych tak ještě vzpomněla?
2: My jsme třeba byli s Darinou před chvilkou na obědě, to tě
1: to
2: taky určitě zaujalo,
1: to mě
2: ne?
1: Taky ano. Zaujalo.
0: Jarda ano. Do toho vždycky umí dobře vstoupit, třeba s knedlíkem, to my víme. Potom mají většinou hosté knedlík v krku, že? A nevědí, co na to říct. Ano, tak děkujeme za zahnání do kouta, což je ve stanu, který nemá prakticky stěny a kulaté rohy, je také docela zajímavé. Jinak podle toho nás najdete, milí posluchači, pokud jste někde poblíž, anebo třeba v areálu festivalu ve Strážnici a chtěli byste se přijít podívat, můžete samozřejmě za námi také dorazit. Se mnou ale stále Darina Budíková, autorka pořadu ŠFT aneb s tradicí v lavici. Co verbíři? Najdete si čas?
1: Verbíři určitě, protože verbíři ke Strážnici patří a určitě na finále, aspoň na jeho část, se chystám.
0: My jsme se v tom ranním vysílání povídali právě o verbování a o tom tanci, o tom, co má vlastně všechno vyjadřovat, že by měl upoutat ženy. No tak já to využiju, když tady mám před sebou ženu. Opravdu, když se díváte na verbíře, vy cítíte tam na sobě takové ty rozdíly, že některý ten verbíř vás vyloženě přitáhne tím svým tanečním projevem?
1: Tak určitě je to té individuální energie v tom tanečním projevu. a v tom se liší vlastně ti jednotlivci.
0: Povídal jsem si s Darinou Budíkovou, autorkou programu nebo pořadu Šefata neb s tradicí v Lavici, který dnes začne v 17.30 v amfiteátru Zahrada, takže můžete se přijít podívat, pokud nás třeba slyšíte a jste někde poblíž. Já moc děkuju, přeju, ať se ten pořad vydaří a ať je bujarý a mohutný potlesk.
1: Děkujeme, mějte se hezky.
0: No a teď už muzika, máme před sebou soubor Ondráš a píseň Muzikanti, co děláte?
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Petr Rezeka, přátelství, no možná i to se nese celým festivalem, mezinárodním festivalem folklorním ve Strážnici 2026. Ano, trošku jsem to poskákal, protože přece jenom procesory se nám tady zavařují, ale přišel mráček, takže si užíváme i lehkého stínu. Teplota ve stanu razantně poklesla na 40 stupňů a 8 desetin. Hned je nám lépe. Mně možná začíná být trošku chladno, a tak se možná zahřejeme teď dalším povídáním společně s Jiřím Čevelou, kterého teď zdravím u mikrofonu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne všem posluchačům.
1: Jiří Čevela je hudební vědec, také folklorista a také vlastně průkopník, by se dalo říci, protože loni se na festivalu zkoušel jeden takový programový formát nebývalé podoby. Je to program, ve kterém se, nebo pořad, nebo jak to říct, ve kterém se ani netančí, ani nespívá. Tak co jste to loni zkoušeli?
2: Já bych to jenom v krátkosti uvedl. Já jsem od loňského roku členem Dramaturgické rady a když jsme uvažovali nad tím, jak festival doplnit, čím ho obohatit, tak jsem vnesl takový nápad inspirovaný jinými festivaly, multižánrovými, rockovějšími, kde jsou vždycky nějaká pódia, nějaké stany, nějaké stage, které jsou diskuzní, jsou takové neformální, jsou prostě otevřená platforma k různým diskuzím. Tak jsme loni zkusili nultý ročník téhle varianty v prostoru u zámku, ale ten program byl loni jen v neděli. A jelikož si myslíme, že to má potenciál, tak jsme letos připravili festivalové šapito, které leží na jedné z luk u Platanové aleje. A je to odpočinkový prostor, ale je to taky edukativní prostor, zábavní prostor a prostor ke smíchu i radostem a zkrátka prostě odpočinku.
1: Ale hlavně možná prostor k diskuzi, jak jsem z toho tak pochopil.
2: Je to tak, to šapito je otevřeno od 10 do 8 a v průběhu toho dne, sobotního dne, se uskutečňují 4 takové programové položky. 2 už uběhly, 2 nás čekají. První byla diskuze, teď mi to úplně vypadlo.
1: Je horko, to je horko. Normální.
2: Tak začnu druhou. Druhou byla talk show, moderovaná Ondrou Blahem a měli jsme hosty Martina Vašulku, Barču Turčanovou, vám všem dobře
1: ano,
2: známou.
1: Ano, samozřejmě.
2: A taky Aničku Pavlicovou. A já mám teď úplné okno, co... Jo, měli jsme besedu s původními obyvateli Severní Ameriky, kteří tady vystupují v rámci zahraničních souborů, tak to jsme měli dopoledne v 10.30 s Evou Kuminkovou.
1: Ano, a ještě nás tedy čeká další program, co to bude?
2: Je to tak, o 15:30 nás čeká festivalový chytrý kvíz, kde vítězný tým může získat vstup na příští ročník festivalu. Ten kvíz bude zaměřen na letošní ročník, na program festivalový. Registrace máme od 15:00, takže kdo budete mít prostor, čas, zajděte za námi. A potom v 18:00 budeme mít diskuzi s Karolínou Hamplovou, což je autorka vizuální identity festivalu.
1: A s tou si budeme za chvíli povídat, takže možná ještě to téma posuneme o kousíček dál. Dalo by se tedy říct, že tento netradiční formát se stane tradicí pro festival ve Strážnici?
2: Pevně věřím, že ano. Určitě si to vyhodnotíme v létě a na podzim. Myslím si, že smysl to má. Budeme vychytávat nějaké mouchy, přece jenom když je to ten první ročník, tak les jaké mouchy to má. A zároveň poslední takovou programovou položkou je nedělní oběd s ředitelem, který bude ve 13:00, zkrátka dobře rozhovor a možnost klást dotazy, nějaká reflexe letošního festivalu, který je mimořádný v mnohých ohledech, takže a tohle už je tradice, protože ředitele jsme měli i minulý rok, takže pevně doufám, že i kdyby to mělo být jenom o tom, že si budeme vždycky na závěr festivalu diskutovat s ředitelem, má to smysl.
1: Ano, říkáte oběd s ředitelem, to znamená pan ředitel zve na oběd?
2: Pan ředitel bude mluvit a ostatní u toho můžou obědvat.
1: Dobře, tak já jenom, aby bylo jasno, aby to někdo třeba nepochopil nějak nesprávně. Jiří Čevela, autor a samozřejmě také jaksi průkopník nového formátu v programu Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. A to je tedy to festivalové šapito. Tak přátelé, pokud ještě třeba neznáte, jste někde v okolí, posloucháte nás, můžete se samozřejmě zapojit. No a vy, milí posluchači, kteří nás teď posloucháte někde daleko, daleko a nemůžete se do Strážnice dostavit, tak vězte, že i v našem vysílání se festivalové dění odrazí. A měl bych ještě upozornit na jednu záležitost. Pokud vládnete internetem, dáte si stránky brno.rozhlas.cz, tak od 16.30 můžete být i na dálku prostřednictvím kamer s námi, protože na našich webových stránkách budeme přenášet soutěž verbířů. Teď ale další muzika. Loučím se v tuto chvíli s Jiřím Čevelou. Díky moc a ať se všechno vydaří.
2: Díky za prostor a ať se daří i vám.
1: A teď už Kingston Trio.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a speciální vysílání z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, kde nám teploty úspěšně atakují 40 stupňů Celsia minimálně v našem stanu, a tak možná ti z vás, kteří budou bloudit v okolí našeho stánku, tak uvidí moderátora ve velmi nezvyklé situaci s mokrým ručníkem na hlavě. Ale je to všechno jenom proto, abychom mohli i nadále v pohodě vysílat, což se nám zatím celkem daří. No a se mnou u mikrofonu teď další můj host, je to Jamie Slovjak, kterého zdravím, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
0: No a Jamie přišel ze stánku pro registr dárců kostní dřeně, protože Mezinárodní folklorní festival, to samozřejmě není jenom ten hlavní program a doprovodný program, ale třeba také různé stánky, a právě tento stánek, v něm, když se návštěvníci zastaví, tak mohou udělat i nějakou dobrou věc. To znamená registrovat se do registru dárců kostní dřeně. Nejprve si pojďme, Jamie, říct, kdo vlastně může darovat kostní dřeň.
1: Tak darovat kostní dřeň může kdokoliv ve věku 18 až 35 let a minimálně z 50 kg.
0: Minimálně z 50 kg. A když to bude dvakrát tolik, než je 50 kg, to se taky dá.
1: Jo? To se taky dá.
0: To se taky dá. Jsou tam nějaká jiná zdravotní omezení?
1: Tak nesmí se brát nějaké prášky na ředění krve nebo podobné prášky jako antidepresiva a takové.
0: Ano, takže víceméně teď míříme spíše na tu mladší generaci, pro naše posluchače třeba generace vnoučat, ale i dětí pochopitelně. Co je nutné pro tu samotnou registraci? Pokud se někdo rozhodne, že by chtěl darovat kostní dřeň, tak co musí udělat?
1: Tak musí přijít do nějakého náborového centra, nebo působíme na mnoha festivalech, včetně tohoto. Stačí přijít na stánek, tam vám dáme formulář, který vyplníte, setřete si z úst DNA a zbytek vám vlastně vysvětlíme.
0: Mm-hmm. A všechny tyhle ty informace, co se potom bude vlastně dít, pokud třeba někdo bude potřebovat kostní dřeň, jak to vlastně funguje? Dárci se oslovují průběžně v momentě, kdy je ten požadavek?
1: Tak šance, že vůbec vás zavolají, je třeba 1 ku milionu, ale když by se to náhodou stalo, tak samozřejmě oni vám napíší a vy se můžete i v tu chvíli rozhodnout, jestli přijdete nebo ne, taky bude záležet na vašem zdravotním stavu třeba za 10 let, jestli se něco nezmění, a potom teda vás zavolají a tam to funguje třeba jak odběr krve, že přijdete, tam vás napíchnou akorát a už to koluje.
0: Už to koluje. Dobře, takže součástí Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici je samozřejmě také stánek, kde je registr dárců kostní dřeně. A o tom jsem si povídal s Jamiem Slovjakem, který byl naším dalším hostem odpoledního speciálního vysílání. Jamie, děkujeme a přejeme snad spoustu nových dárců.
1: Já také děkuji a přeji hezký den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu. Ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou ozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o

0: Ale my teď nebudeme zpívat koledy, my zabrousíme zase do trošku jiného aspektu Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, protože proto, aby vlastně vůbec lidé mohli přijít a aby věděli o tom, že se festival koná a tak dále, tak s tím také samozřejmě souvisí nějaká propagace, nějaké logo, nějaká grafika a tak podobně. No a já mám teď v našem improvizovaném studiu u zámku designérku a grafičku Karolínu Hamplovou, kterou také zdravím ve vysílání.
1: Dobrý den. Všem.
0: Dobrý den. Tak vy jste autorkou letošního vizuálu, tedy plakátu a všeho, co s tím ano. souvisí. Jaké to je vlastně vytvářet nový vizuál pro tradiční akci, která v sobě nese spoustu tradičních motivů, takových, které opravdu přetrvávají po 10, možná staletí?
1: Je to pro mě hlavně velká čest, protože stát se součástí vlastně takhle velkého folklorního festivalu je něco neskutečného. Je to opravdu velký úspěch pro mě a jsem za to strašně ráda, že jsem tuhle příležitost dostala. I když nepocházím úplně z folklorního prostředí a pocházím ze severovýchodních Čech, konkrétně z Hradce Králové. Mm-hmm. A úplně moje rodina a celkově nejsme určitě praktikující folkloristé a folklor pro mě byl opravdu, opravdu velkou výzvou zapojit se a dát dohromady něco takhle neskutečného.
0: Musela jste právě proto, že jste v uvozovkách nepolíbená mm-hmm. folklorem, ale tak jsem to pochopil z toho, co mm-hmm. říkáte, mm-hmm. musela jste opravdu hodně studovat třeba různé ty grafické podklady a podobně?
1: Určitě, určitě. Musela jsem si k tomu najít tu správnou cestu. Vlastně těch návrhů bylo hrozná spousta, ale než jsem přišla právě na ten konkrétní, tak to byla neskutečně dlouhá cesta hledání motivů, skládání různých jako kompozicí. Než jsem právě došla tady k tomu vlastně k tomu výraznému florálnímu motivu, který vlastně ty strážnice jako představuje. Strážnice jsou pro mě vlastně spojení. Spojení kultur, spojení lidí. Je to vlastně živý organismus, který stále pracuje. Proto já jsem do toho vizuálu zakomponovala jak klasické české motivy, tak středoevropské, astécké, z Jižní Ameriky. Prostě všechno, co se dalo, tak jsem spojila do jednoho toho vizuálu, který se pak promítá i vlastně v té typografii. Je to hrozně těžký vlastně o tom mluvit.
0: Vy byste to radši nakreslila.
1: Já bych to radši nakreslila, určitě.
0: No, je pravda, že my zkrátka disponujeme pouze tím audiem, to znamená tím zvukovým věmem, takže to hold budeme muset popsat. Já se o to trošku pokusím, protože jak se tak koukám, vlastně je to černý podklad, na kterém je bílé písmo ozdobené ornamenty. Tmavě modrý. No, vidíte to.
1: Ono
0: totiž tady v tom sluníčku to skutečně není. Já to mám tady otevřeno na monitoru, tak dobře, tak pardon, to se omlouvám. Je to tmavě modrá. Na sluníčku to na mě působilo trošku černě, ale když se takhle nahnu z jiné strany, tak už to vidím trochu lépe. Každopádně ta tmavě modrá to rozhodně sebou nese, tedy to jakési poselství folklorní. A pak jsou tam takové ty květinové vzory a to mě právě zaujalo, uh-huh. že je v tom nádech té Jižní Moravy, ale zároveň třeba...
1: Zároveň tam něco nesedí.
0: Přesně tak. Zároveň tam něco jakoby nesedělo. A to, co tam nesedí, tak to jsou, řekněme, ty astécké vlivy.
1: Tak. Je to vlastně směs všeho možného. Je tam i Afrika. Jo, je to hodně pocitový. Já vlastně pracuju i tak, že dávám hrozně na pocit. Já potřebuju vědět, jak to působí na mě a jak to působí na ostatní lidi. A podle toho vím, jestli je to ono, nebo to není ono.
0: Jak to působí na ostatní lidi?
1: Upřímně, zatím mám jako chvály, mm-hmm. ale ještě jsem nemluvila úplně s odborníky. Ale určitě je ráda uvidím ve festivalovém šapitu v 5 hodin si se mnou můžou klidně o tom promluvit.
0: Přesně tak, protože vy budete také právě hostem nebo účinkujícím, jak to tak. říct, zkrátka v tom festivalovém šapito. Já jsem si teď povídal s Karolínou Hamplovou, grafičkou a autorkou letošního vizuálu Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Já vám děkuji za povídání, no a přeji, ať se to opravdu všem líbí. Naschledanou.
1: Moc krát děkuji, naschledanou.
0: No a milí posluchači, blíží se nám závěr hodiny, takže v tuto chvíli ještě pro vás mám Lenku Filipovou, no a potom už přijdou zprávy. Zdeněk Truhlář se opět po celé přihlásí ze Strážnice.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Vlna veder podle distributorů by neměla ohrozit elektrickou síť. Očkování má cenu doplnit i těsně před dovolenou, radí vakcinologové. Na brněnskou přehradu se dnes vrací ohňostroje a dronová show v rámci festivalu Ignis Brunensis. A zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 40 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Elektrická síť je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce, říká zapre Jan Bílek.
3: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
2: Ještě je čas nechat se očkovat před dovolenou. Kromě základních vakcín, jako je tetanus nebo žloutenka typu A, se může hodit i typ B nebo klíšťová encefalitida. Očkování začíná většinou chránit za 14 dní. Jak říká předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, cenu má i jen první dávka, která začne působit až během dovolené. Další očkování závisí na tom, kam člověk odjíždí. Do některých exotických zemí je potřeba například vakcína proti cholerě nebo léky na malárii. Dronová světelná show dnes zahájí festival Ignis Brunensis na brněnské přehradě. Začne v 10 hodin večer, potom diváci zhlédnou první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další dva ročníky. Zastupitelé na tento týden schválili pořadatelům dotaci do roku 2028. Někteří politici, včetně lidoveckého náměstka primátorky Filipa Chvátala, se snažili prosadit úplné nahrazení pyrotechniky drony.
4: Během projednání zastupitelstva přišel takový radikálnější návrh, myslím, že ze strany Pirátů, nebo teď nevím, možná strany Zelených, takže někteří z nás i včetně mě to podpořili, ale bohužel tenhle návrh neměl většinu v zastupitelstvu.
2: O budoucnosti ohňostrojů na festivalu rozhodne Česká inspekce životního prostředí na základě odborného posouzení vlivu ohňostrojů na přírodu. Pokud vyjde záporně, pořadatelé od Brna peníze na pyrotechnické show nedostanou.
0: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se místy může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů. Zejména na jihu mohou teploty výjimečně vystoupat i výše. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní. Biozátěž pak zůstane vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 83,5 kilometru ve směru na Prahu, blokuje jeden pruh. S omezením po nehodě počítejte i na sportovní ulici v Brně. A na silnici 52 projíždějte opatrně u Modřic, na cestě do Brna tam zůstává auto s poruchou. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné sobotní odpoledne, 4 minuty po 15. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Prožíváme sobotu s datem 27. června roku 2026. Z brněnského studia vás zdraví Eliška Zárecká. A jak jistě tušíte, na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici je právě teď připravený můj kolega Zdeněk Truhlář. Dobré odpoledne i do Strážnice.
6: Dobré odpoledne, Eliško, děkujeme za tu podporu, kterou nám dodáváš z naší budovy na Beethovenově ulici v Brně. My jsme tu už od rána. Já jsem si dnes, pravda, trošku přivstal, protože jsem nechtěl o nic přijít tady ve Strážnici na Mezinárodním folklorním festivalu a vy, milí posluchači, také o nic nepřijdete, pokud zůstanete i nadále naladěni na vlnách Českého rozhlasu Brno. Protože už za chvíli tady přivítám další velmi zajímavé hosty, které si troufám tvrdit, nebo možná alespoň toho jednoho, určitě budete znát snad úplně všichni. Víc ale prozradím až po písničce od Marty Ateny Eleftheriadu, které nás opravdu tak příjemně, dovolenkově a řecky naladí. Pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte speciální živé vysílání z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026. 81. ročník tohoto festivalu, na kterém ještě dosud nikdy nechyběl ani Český rozhlas Brno a nechybí ani letos samozřejmě. Letos jsme si to dali už od 5 od rána. No a přátelé, nečekal jsem to sám, že tady teď přivítám opravdu někoho, koho skutečně musíte znát úplně všichni. On vás pozdraví tím svým typickým pozdravem.
1: Dobrou noc.
0: Ano, jestli jste to nepoznali, je to Večerníček. Večerníček se tady totiž také prochází po celém tom festivalu, po celém tom areálu, ale protože Večerníček je zkrátka postavička velice známá, ale pravda moc toho nenamluví, tak je vedle mě také mluvčí brněnského studia České televize Hanka Orošová, která mluvit bude. Já vás zdravím, Hanko, dobrý den.
2: Dobrý den a hezké odpoledne a možná i za toho Večerníčka bych řekla dobrý večer, protože to je jeho pozdrav.
0: On má dva pozdravy, to je pravda, tak ten druhý možná ještě uslyšíme. Každopádně, Hanko, i vy tu máte stánek, tedy Česká televize, tak co jste si tady připravili pro návštěvníky na festivalu?
2: My stejně jako Český rozhlas Brno jsme hlavním mediálním partnerem Strážnického festivalu už mnoho let, ale to jsme sem přijeli se zahájením letní dětské soutěže Dčka, tedy dětského kanálu České televize, Operace Abeceda.
0: A co se bude operovat? Předpokládám, že asi písmenka.
2: Ano, ta soutěž už se objevuje několikátý rok, trvá celé prázdniny a spočívá vlastně v tom, že děti hledají ztracená písmenka a můžou je hledat po celé České republice, kde jsou umístěné kešky s hesly, které ty děti hledají, sbírají a v aplikaci nebo na webu se přihlašují do soutěže a pokud taková hesla najdou 3, tak už mohou soutěžit. A my tady právě ve Strážnici pro ně to první heslo taky máme.
0: Taky. To znamená, že to heslo bude i jinde. Není to tak, že by dětem zkrátka heslo chybilo, pokud by nebyli tady?
2: Určitě ne, těch míst je několik desítek po celé republice. Na webu Dčka všechny informace najdou a najdou tam samozřejmě i ty lokality, kam se můžou vypravit a kde můžou kešky z hesly hledat.
0: No a tady na festivalu ve Strážnici se mohou děti, a nejenom děti, ale také dospělí a zkrátka úplně všichni s Večerníčkem i vyfotit, a protože Večerníček opravdu je docela soužený a zkoušený tím dnešním horkem, tak to nebudeme dlouho protahovat, předpokládám, že se cítí jako v igelitu, takže Hanko, vám poděkuju za tento krátičký rozhovor a doufám, že se dětem bude hra líbit.
2: Já taky děkuju za pozvání.
0: No a milí posluchači, teď se s vámi tedy rozloučí náš Večerníček. Je to takový Bráška Hajaji, by se dalo říci, televizní Bráška Hajaji, nebo blízký příbuzný, který mám takový pocit, že už se trošku cítí jako v igelitu. Za chvilku Jan Nedvěd bude právě o tomto zpívat, ale teď ještě jednou Večerníček.
1: Dobrou noc, milé děti.

0: Dobré rady v pondělí 29. června budou na sladko. Přivítáme cukrářku a pekařku Petru Burianovou, která poradí, jak s úspěchem upéci letní moučníky. Jak například zabránit tomu, aby ovoce pustilo příliš mnoho šťávy a těsto se nám rozmočilo? Tradiční a pro léto typická je bublanina. Co u ní nepodcenit? Řeč bude také o pečení křehkých koláčů, přípravě ovocných knedlíků nebo domácí zmrzliny. Těším se moc. A co vy? Přidejte se k nám. Zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

0: 15 hodin a téměř 20 minut, to je aktuální čas, no a aktuální místo, ze kterého se vám dnes hlásí Zdeněk Truhlář, je Strážnice. Mezinárodní folklorní festival, který už pojede na 80. tady roztančuje a rozespívává zahrady zámku ve Strážnici. Ale nejenom lidovou kulturou, co se týče hudby či zpěvu, tance a podobně, je živ festival, ale ta lidová kultura se tady nese také v pokrmech a potravinách. No a já už tady u mikrofonu teď vítám Leonu Nejeschlebovou, pekařku a cukrářku. Dobré odpoledne i vám.
1: Dobrý den.
0: Dalo by se možná říct horké odpoledne pro vás ještě horčejší, protože vy tady nejenom, že pečete béleše, říkám správně, že se pečou,
1: ano,
0: ale vy ty je pečete tradičně na peci. Tady je pec.
1: Ano,
0: máte opravdu
1: ano,
0: pec?
1: Máme klasické kamínka, které používali naše babičky. Šporheld, takzvaně u nás.
0: Tady se říká, vy jste odkud přesně?
1: Z Moravského Písku.
0: Moravský Písek, a tam se říká šporheld.
1: Ano, u nás je šporheld.
0: No, v Brně se třeba říká sporák.
1: No to už je moderní verze.
0: Ale to je moderní verze a mám pocit, že sporák to je spíš tedy o tom plynovém sporáku, plynových kamnech. Každopádně, béleše, mě to zaujalo, jak starý je recept na béleše.
1: No já si myslím, že už minimálně 100 let starý je, protože vlastně i moje babička je dělávala, co si pamatuju, a vím, že to bylo v pátek jídlo, že jsme měli fazolovou hostou polévku a k tomu se zakusovali tyto béleše. A co zůstalo, tak se namazal vlastně povidlama a posypalo makem a byl oběd. Protože v pátek se vlastně držel půz od masa, takže tímto způsobem jsme k tomu vlastně přišli.
0: Ano, tak aby sice půstu bylo učiněno zadost, ale bříško netrpělo, jak se říká.
1: Ano.
0: Tak to se vás můžu klidně i zeptat na to, jak se takové béleše dělají.
1: Je to vlastně úplně jednoduchý recept, kdy vlastně se vytvoří kvásek. Vlastně základ je hladká mouka, kvasnice, mléko a to tak asi tak je všechno. A udělá se kvásek, nechá se vykynout a vlastně potom se peče na sucho. Je to vlastně ze základních surovin, ale velmi jednoduchý, ale velmi dobrý.
0: Základní suroviny, to mi připomíná takové to CDDčko, co dům dá.
1: Tak to asi ne úplně, ale je fakt, že tyto béleše se dají jíst na mnoho způsobů. My je máme tradičně opravdu spovidli i s mákem, ale už máme i moderní verzi, aby se i pánové k vínu a podobně trošičku měli to lepší, tak tam máme verzi s česnekem a se sýrem, anebo s trhaným masem.
0: No to mě právě zajímalo, jestli béleše jsou vyloženě sladkým pokrmem, anebo je
1: nejsou,
0: i ta slaná
1: nejsou,
0: verze.
1: Nejsou, tradičně. Všichni jsou opravdu sladké, ale jinak jsou neutrální. Jo? Tam není, ono to není sladké těsto, takže opravdu se dá použít i na sladko, i na slano.
0: Takže se k tomu klidně dají dát škvarky a pořád to bude chutnat.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale pak už jsme trošku na štíru s tím půstem.
1: Ano, to zcela určitě.
0: Tak to byl takový jako opravdu jednoduchý recept na béleše. Vy sama máte ráda béleše, jíte je pravidelně, anebo už jak si tím, že to děláte pořád, tak už se vám to trošičku...
1: Popravdě řečeno, dám si sem tam, ale jako bohužel, jako vzhledem k tomu té práci, kterou dělám, tak za chvilku bych se asi neunesla, kdyby je jedla pořád.
0: No, tak sama jste říkala, že sladké zase nemusí být úplně.
1: No, nemusí, no. S tím česnekem a sýrem je to super, je to takzvaná verze, my říkáme zdravý langoš, není to na tuku, je to prostě jenom na sucho, takže a chutná to podobně.
0: Ano, a Jarda Kneisel, který mi tady zdatně asistuje dnes a já mu za to moc děkuji, se teď chystá do toho vstoupit.
2: Vážení posluchači, já se omlouvám, já vyloženě praktickou radu, protože taky trošku občas kuchtím, dneska je speciální teplota. Kynuté těsto, kyne lépe v takovém horku, nebo je lepší těch optimálních 20?
1: Optimálních je 20, teď to má tendenci překypovat, takže opravdu člověk musí být zkušený, aby buď to těsto přemísil, aby to prostě nebylo moc překynuté, moc nakynuté, musí to být tak akorát.
2: To znamená, dneska radši nepéct, ale radši někde k vodě.
1: Tak, bylo by to asi nejlepší.
2: Děkuji, napadlo, děkuji.
0: Ano, to byl Jarda Kneisel. Já mám ještě jeden dotaz, protože nejenom béleše se zde připravují z těch tradičních pokrmů, co dalšího tady mohou lidé poznávat na festivalu.
1: Máme takzvané patenty, ono to má spoustu názvů, lidé to můžou znát podle, já nevím, Olipy, Magaše, jo, prostě ano. To je, co dědina, to jiný název. U nás jsou to prostě patenty, jsou to bramborové placky taktéž na sucho pečené a taktéž s povidly a s mákem. A taky se dají připravovat na slano tak, jak báleše.
0: Mně se úplně zbíhají sliny, no mám pocit, že přesně vím, kam půjdu. Teda do této chvíle jsem to taky věděl přesně. To jsem snil o bazénu plném vody a schlazení. Ale teď mám takový pocit, že trošku začínají vyhrávat Béleše. Takže uvidíme, jak to nakonec celé dopadne. Povídal jsem si s Leonou Nejeschlebovou, cukrářkou a pekařkou, které moc děkuji za rozhovor. Ať se stále Béleše i další tradiční pokrmy daří. A hlavně, ať se neupečete vy.
1: Dobře, děkuji.
0: No, a teď další muzika a budeme styloví v duchu folkloru v Zarazicách krajní dům. Zarazím se v krajní.

0: Příjemné odpoledne, milí posluchači, na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teď posloucháte speciální odpolední vysílání z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, odkud se vám hlásí Zdeněk Truhlář, tady ze Zámeckého parku za zámkem. No a já tu mám opět další milé hosty a teď už půjdeme možná k jednomu ze základů celého toho festivalu, a to je vlastně soutěž ve Verbuňku. Erik Feldwabel je teď mým hostem u mikrofonu. Já vás zdravím, dobré odpoledne.
1: Já vás také zdravím, dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače.
0: A speciálně ty ze Starého Města, předpokládám.
1: Ano, pocházím ze Starého Města, ale momentálně trávíme krásný víkend ve Strážnici.
0: Ano, a ještě je tu se mnou také Martin Vašulka, trojnásobný vítěz soutěže ve Verbuňku. Zdravíme také do Kyjova.
2: Krásný dobrý den.
0: Tak, pánové, dnes bude vrcholit celé to dění letošního ročníku, co se týče soutěže ve Verbuňku. Tak, Eriku, finalisté už jsou vybráni?
1: Takto, pro dnešní finále byli vybráni vítězové regionálních kol, kterých je 7, takže 7 postupujících jasných, plus loňský vítěz strážnického finále má tu možnost jít automaticky do finále, ale Martin tady sedí vedle mě, tak to řekne sám. On jako už trojnásobný vítěz se momentálně rozhodl, že si dá buď to pauzu, nebo skončí úplně, nechci mluvit za něho. Takže letos máme 7 vítězů regionálních kol a dovýbrali jsme dopoledne z předkola z 37 tanečníků nominovaných. Jsme vybrali dalších 11, takže 18 tanečníků bude ve finále.
0: 18 tanečníků bude ještě tančit dnes, tedy od 16:30.
1: Ano.
0: Toto, milí posluchači, můžete sledovat nejenom jaksi zvukově, ale hlavně také obrazově, protože na našich stránkách brno.rozhlas.cz budete moci sledovat i video přenos právě z tohoto finále. No a Martine, vás se zeptám, jste trojnásobným vítězem. Bál jste se toho, že budete čtyřnásobným?
2: To je otázka.
0: Tak je, no. Lepší jsem neměl. Nebo mám položit jinou?
2: Ne. Tak já bych se toho nebál. To by záleželo každopádně tady na porodcích. Ale já jsem se pro letošní rok, jak řekl Erik, rozhodl, že se zúčastním pouze jako divák a strašně se na to těším.
0: No dobře, ale proč?
2: Proč? To víte, to je taková verbířská únava.
0: To taky nastává.
2: To nastává, ano, je to tak. A nevím, jak to měli ostatní, ale já jsem se každopádně rozhodl, že tento rok strávím pouze jako ten divák. I když jsem tady měl jiné aktivity, taneční i hudební, tak se moc těším na to, jak to uvidím letos z hlediště.
0: No teď je otázka, jestli jste to vlastně nevyhrál nebo vyhrál, protože myslím si, že ti verbíři v letošním ročníku to budou mít opravdu velmi těžké, nejenom co se týče konkurence, ale hlavně těch podmínek, protože dnes opravdu panují extrémní vedra i tady ve Strážnici. Eriku, když jste sledoval dopoledne tanečníky, tak bylo na nich poznat trošku to, že bojují i s tím horkem?
1: Bohužel bylo, což mě mrzí, protože říkám, mladí kluci ti nemají dát na sobě znát vůbec nic a my, co jsme odkojeni souborem, kde jsme měli průvody různě ve Španělsku a v Itálii a kde jsme měli průvody odpolední v těchto horkách, tak jsme zvyklí na to horko v kroji. Trošku mě to mrzí, přiznám se, že malinko kluci se nechali tím ovlivnit, no, nevím, jestli je to tím horkem, nebo jestli celkově zlenivěli. Malinko ty rychlé verbuňky byly trošku pomalejší, než bych si přál. Jako.
0: No, vy jste ale opravdu přísný porodce, jak tak poslouchám. Vy teda klukům nedarujete vůbec nic.
1: Já jsem velmi přísný porodce a nedaruju vůbec nic, protože říkám, že na chválení jsou maminky a milenky a my porodci jsme na to, aby jsme kritizovali a opravdu šli s tou pravdou ven a nemazali kluku med kolem pusy, ale otevřením řekli, co si o to myslíme.
0: No, vy zrovna to klidně říkat můžete, protože vy jste také vítězem verbířské soutěže, takže vy dobře víte, o čem je řeč.
1: Vím, o čem je řeč. Já si vzpomínám, včera jsme vzpomínali staré porodce už nežijící, kdy jsem přišel na první konzultaci s porodcema a pan Vališ mě říkal, přiběhneš tam jak kankánová tanečnica, ruky máš jak rogalo, nevím, jestli můžu říct to slovo, do prdele začni verbovat a bude to v pohodě, jo? Takže taky se mnou nějak nemazlili.
0: Ano. No a tak možná v této tradici pokračujete i vy. Milí posluchači, dnes si tady povídám ve strážnici s Erikem Feldváblem, vítězem verbířské soutěže a také členem verbířské soutěžní poroty. A je tu se mnou také Martin Vašulka, trojnásobný vítěz soutěže ve Verbuňku. Budeme si povídat zase za chvíličku. A protože je řeč o Verbuňku, tak abychom si tak nějak jako přivodili ještě lépe tu náladu a zprostředkovali i našim posluchačům, tak teď si dáme moravskou cymbálovku a u muziky jsou já chlap.

0: u muziky jsou já chlap. No tak jestli je někdo u muziky chlap, tak jsou to Erik Feldwábel nebo Martin Vašulka, folkloristé, tanečníci, verbíři a vítězové a muzikanti také samozřejmě. Tak pánové, když se zastavím u té muziky, tak co vlastně muzika? Vy jste, Eriku, říkal, že ti verbíři dneska byli takový trošičku možná neúplně mrštní, no ale přece jenom oni tančí na hudbu. Není to trošku také tím, že i těm muzikantům bylo horko?
1: Ne. Troufám si říct, že muzika ta drží pořád svůj rytmus a jsou skvělí. Všechny tři muziky jsou skvělé. Letos měli dokonce privilegium, měli přístřešek nově, ale i tak muzikanti ti jsou absolutně nažhavení prostě a hrajou neskutečně. Ti tanečníci trošku malinko dneska ztráceli, ale tak...
0: No tak to je důležité to trošičku rozkryt. Pojďme ještě připomenout, které muziky tady vlastně dnes hrají verbířům.
1: Tak jsou to už 55 let hrají burčáci, kde to převzali mladí burčáci, takže dneska budou oceněni jako muzika, plus muzika Olina a Lašár. Říkám to správně, Marťo, kontrolně. Lašár?
2: Já tě poslouchám, říkáš to správně.
1: Ano. to je nová muzika, která se k nám přidala. A ještě bych dodal k tomu vstupu před tím, že Marťa sedí tady vedle mě, Martin Vašulka, a on ví, že by stejně po čtvrté nevyhrál, protože já jako po roce si to hlídám.
2: A aby nebyl nikdo čtvrtý.
1: Další. Aby nebyl nikdo po čtvrté vítěz. Já jim všem říkám, že to si hlídám, protože já jsem byl takový rebel, kde jsem byl vyzván po třetím vítězství, že mám jít do poroty a já jsem nechtěl. Ano. Že jsem byl ještě mlád, necítil jsem se na to, tak jsem šel ještě potom dál soutěžit. A podařilo se mě ukořistit ještě jedno vítězství, tak všem klukům říkám, že stejně jim to čtvrté vítězství nedám.
0: A vy jste byl jediný, kdo je čtrnáctým vítězem, jo?
1: Zatím jsou a dokud budu žít, tak si to budu hlídat.
0: No, tak Martine, a to je smůla teda.
2: Já vydržím dlouho jako aktivní tanečník.
1: Jo, jakože že vypadám na umření.
0: Pozor, tak tady už nastává možná nějaký souboj verbířů, aniž by se pohnuli. Tak doufám, že se nám tady nezačnou hýbat a nezačnou ještě lítat mikrofony do vzduchu. Každopádně, my jsme také i dopoledne mluvili o tom, že součástí toho verbířského tance, kromě toho, že je potřeba zaujmout porotu, pochopitelně, to se týká těch tanečních soutěží, je také potřeba zaujmout dámské osazenstvo, že? Protože původně ten tanec byl přece o tom zaujmout ženy. Martine, když verbujete, tak... Vnímáte to, nebo je to pro vás důležité, ta odezva ženské části publika?
2: Já bych to řekl celkově u diváků, že ono vám vrací to, co vydáváte těm divákům. Je to nějaká energie, nějaké emoce, které na tom jevišti se vám podaří předat dál a oni vám to vrací. A to je za mě jako tanečníka i muzikanta ta nejlepší odezva, ta nejlepší zpětná vazba. Takže... samozřejmě od dam je to příjemnější.
0: No, ale... už je to tady, já jsem věděl, že to tam někde bude.
2: Ale říkám, že jde o celé publikum.
1: Ono to počasí má i své výhody, že dámy odhazují své svršky.
0: Na verbíře?
1: Traduje se, že hází na verbíře.
2: Ale dohodí jenom na porotu.
1: Zažil jsem podprsenku jednou hozenou.
0: Vážně?
1: Opravdu podprsenku.
0: Ale to musel být výkon teda.
1: No nebyl můj. To mě mrzí, že jsem to nebyl já, byl to někdo jiný. Ale je to krásný pohled a musíme se přiznat, že i jako porota si to užíváme, když ty dámy obdivují dnes už krásné mladé tanečníky, kteří jsou šikovní. Já jsou kritický, ano, neodpírám, ale ti tanečníci jsou krásní, posunují se dál, výborně zpívají, nádherně tančí, ale já jim to nemůžu říkat, oni budou tam spíchlí.
0: Já už tak trošku cítím, že se vkrádáte těm maminkám do toho jejich pole působnosti.
1: A když potom to člověk sleduje ty faninky, jak se tam odhalují, tak je to krásné. I my porodci polahodíme oko.
0: No moment, tak pojďme zase zpátky k té profesionalitě. Co všechno vlastně porodce hodnotí na tom tanci? Tam asi bude spousta různých aspektů, které musíte vnímat a hodnotit.
1: Nejdůležitější je samozřejmě verbuň, tanec jako takový, ale k tomu patří zpěv. A to je hodně důležité, aby ten tanečník byl vlastně vůbec schopný vylézt sám na jeviště a zaspívat. No si to takto řekneme, jo, však co, zaspívám. Ale vyjít před diváky, před porotu a jít s tím, že jsou tam opravdu sám za sebe, zaspívat, zatančit a teď opravdu předvést to nejlepší, co ve mně je, tak někdy to může být svazující pro toho člověka. My hodnotíme celkový dojem toho tanečníka, ale máme to rozdělené na předspěv, taneční čas pomalou, taneční čas rychlou a celkový dojem tanečníka, takže jak to zvládnu. Celkově i krojovou čistotu. Takže je tam mnoho faktorů v tom hodnocení.
0: A ještě důležitá záležitost pro ty, kteří třeba nevědí, kolik členů má vlastně porota.
1: Porota má momentálně 7 členů, tak jak jsou regiony, takže každý region má jednoho zástupce.
0: Ano. A píšou se body k těm jednotlivým položkám, nebo jak potom vypadá to hodnocení?
1: Píšou se body, ale je to jenom pomocná tabulka, kde my máme jako tu tabulku, ale není to dogma, že bychom se toho museli držet, že klidně porotce si může rozhodovat úplně dle svého, je to potom o té debatě a o součtu hlasů, ne těch bodů jako takových, ano. Jako při krasobruslení, já to dost často přirovnám krasobruslení, ano. Ale toto je volná disciplína, kde opravdu si ten tanečník může volit ty cifry, jak chce v daném regionu. To bychom se dostali na debatu ještě na hodinu, kdybych to měl rozebrat, verbuň jako takový a regiony. A my nedáváme do placu body, ale hlasy pro daného tanečníka. A pak ještě debatujeme.
0: Ano. Předpokládám, že debatujete i někdy dost vzrušeně?
1: Ano, někdy ještě do dlouhých ranních hodin rozebíráme. Je to neuvěřitelné, ale stane se to, když spím s klukama na pokoji s porodcama a ještě i ve 4-5 ráno jsme schopni rozebírat verbuňk.
0: Takže zkrátka verbuňk vám nedá spát.
1: Opravdu, tady je to trefné, nedá spát.
0: Ano, tak Martine, když teda už letos nebude pokračování v tom vítězném tažení, tak co bude? Promluvíte do programu letošní strážnice i jinak?
2: Já do programu promluvím noční zábavou s mojí domácí cymbálovou muzikou Friška, která začíná, myslím, že o 9:30 tady u zámku a na kterou se strašně moc těším.
0: A věřím tomu, že se budou těšit také návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, odkud pro vás dnes speciálně

0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života. I ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Hostem úterního dopoledního vysílání 30. června po 11. hodině bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce. Připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
1: Ano, v úterý se na vás budu opět těšit na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dnes jsme ovšem vysílali ze Strážnice z Mezinárodního folklorního festivalu. Ale protože už se nám blíží 16. hodina, nezbývá, než se rozloučit. Samozřejmě poděkovat všem, kteří se zúčastnili našeho vysílání, našim hostům, ale pochopitelně i za podporu kolegům a speciálně Elišce Zárecké, která je teď se mnou ve studiu, respektive jenom tak zprostředkovaně. Eliško, tebe také zdravím.
3: Já zdravím a děkuji za spolupráci.
1: No a milí posluchači, jak zaznělo, tak uslyšíme se zase v úterý, budeme si povídat o hvězdách, o pozorování. Užívejte si dnešního dne a vy, kteří byste chtěli sledovat přímý přenos ze soutěže ve Verbuňku brno.rozhlas.cz. Naschledanou a naslyšenou.

0: Zažijete vůni a řízlou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Na lůžkových odděleních některých nemocnic na Jižní Moravě stále chybí klimatizace. Česko dnes zaznamenalo absolutní teplotní rekord. Vojáci aktivní zálohy cvičí v Břeclavi ostrahu kompresní stanice zemního plynu. A zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 40 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V některých jihomoravských nemocnicích stále zůstávají oddělení, která nejsou vybavena klimatizací. Pacientům to znepříjemňuje pobyt hlavně ve vedrech, jaká jsou v posledních dnech. V krajských nemocnicích nebo v brněnské úrazové nemocnici modernizace probíhá postupně, řada pokojů ale klimatizaci nemá. Ve Vyškově chybí na starších pracovištích, ve Znojmě ji mají jen v pětině celého zařízení. Lépe jsou na tom fakultní nemocnice v Brně.
3: Dá se říct, že máme zklimatizováno zhruba 90% pokojů.
4: Říká mluvčí fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jiří Erlebach. Naopak znojemská nemocnice by klimatizaci potřebovala doplnit do většiny pokojů. Popisuje její mluvčí Radovan Šoba.
5: Lůžkové jednotky klimatizovány nejsou. Klimatizace je instalována na pokojích ARO oddělení, na jednotkách intenzivní péče, na onkologii a na infekčním oddělení.
4: Nemocnice modernizaci plánuje. Klimatizace se ale v pokojích objeví nejdříve za 3 roky. Andrea Němcová, Český rozhlas.
1: V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 stupňů Celsia. To je o 0,2 stupně více než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Meteorologové o tom informovali na Facebooku. Upozorňují také, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají v Česku i zítra a na Moravě ještě v pondělí. V prostorách kompresní stanice zemního plynu v Břeclavi až do neděle cvičí vojáci aktivní zálohy armády. Zaměřují se na schopnost eliminovat bezpilotní prostředky, které by mohly ohrozit bezpečí těchto objektů kritické infrastruktury. I přesto, že by v případě nebezpečí museli vojáci zasahovat za každého počasí, snaží se jim vedení výcvik v aktuálních vysokých teplotách alespoň trochu zpříjemnit. Pokračuje mluvčí krajského vojenského velitelství Brno Kamenský.
6: Přizpůsobujeme třeba četnost střídání těch jednotlivých lídek, samozřejmě je zvýšený závoz nějakých nápojů, tekutin, takže v tomto smyslu se tomu přizpůsobujeme tak, aby samozřejmě jsme ty podmínky pro ty nasazené vojáky udělali co nejkomfortnější.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se místy může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů. Zejména na jihu mohou teploty výjimečně vystoupat i výše. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní. Rozptylové podmínky budou ráno většinou dobré, přes den velmi dobré a biozátěž zůstane vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: 77,5 kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Prahu auto s poruchou. Obdobně je tomu také na D2 na 28. kilometru na cestě do Brna a do třetice odstavené auto zůstává na silnici 52 u Modřic opět ve směru na Brno. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
8: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
7: Proč myslíte?
8: Televize je totiž fotbal.
7: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
8: Teplo, žár.
7: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
8: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, vásníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
7: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
8: To jsem viděl v televizi.
7: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mi pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci.
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle. Ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dámy a pánové, František Ringo Čech.

0: Díky.
1: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo, v muzice, v umění.
0: No, když jsem maturoval s Hermanovou. Skoro.
1: Kdo tě objevil? Vím, asi sám, jasně.
0: Geniové se objevují sami, prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, aby jsi je potěšil, aby jsi přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
1: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
0: No, víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
1: Nevím. Si.
0: Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
1: Textů?
0: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300x4.
1: Co jde?
0: Dobrý počtář.
1: No, vím, že když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo, nebo pro nás, jo.
2: Že jsi dělal různý texty, že jo, že jsi dělal pro Gota.
1: Nápoj lásky číslo 10.
0: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
2: No, Pére vyhrál, jo? Máš třeba věc drážistu?
0: No, asi ne. Na co?
1: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vrasy za růz, jo?
0: Ne, to je...
1: Je živej ten vizážista?
0: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
3: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
4: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
5: Český rozhlas Brno.
6: Mám po tobě v srdci jizvu, čas od času rozbolí.

0: František Ringo Čech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock'n'roll byl živá muzika, takže jsem jí začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedený kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord, a to je It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky, jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé, a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to taky svatbu a tak dále.
3: Máš nějaký zvíře na baráku?
4: No, měl jsem, ale já mám alarm, a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši, a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
3: Mikeš Botác
4: asi. Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
5: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
4: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
0: To byla krátká ukázka z pořadu Mr. GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
2: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju, a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí. Ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě Tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
0: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringočech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopy činy Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně,
6: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovaný ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý
6: vede slepého, holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi za vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí ty svíčkovány. Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně,
5: to je nádhera.
7: Co toho neumíš.
5: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
7: Ano.
6: No, prosím.
5: Karle, ty nejseš jenom goldene Stimme Ausprag. Ty seš goldene Štětec Ausprag.
0: Majitelům obrazů Františka Ringočecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringočech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
0: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl jsem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil, i když vlastně já jsem zpět i s češtinou, jo, já si neumím, no ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal. Jsem udělal chybu, že místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinam, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě. Takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky. Takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po 3 letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Zápor Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam 5, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neměli francouzské, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, že ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím Ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech, tak všichni věděli, co je to R. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milý. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlejch záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, odtamtať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringočech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku? Český rozhlas Brno.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlegrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a to oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, puč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle byl, to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlegrem, čmajznul jsem mu Schlegra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, aby jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlegra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlegrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ring.

0: Ale, Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
1: On neví, co je dum-dum.
0: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba. Třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu. Smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
2: Ano.
0: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
1: Tak na té klávesnici.
0: Ano, ano. A vidí.
1: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
0: To je obžaloba, to je tady...
1: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
0: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
1: Ano.
0: A já ho teda musím psát na něm.
1: Na počítači.
0: Na počítači, no a...
1: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
0: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěžuje, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
3: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
4: Tak volně nezapomeňte, že komik... jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívaj. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
0: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
3: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
0: Už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
5: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
0: Mně taky, Šárko.

0: Marko, mě taky. Pojď, půjdeme spolu běhat do Březového háje.
1: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
0: Fuj! Hubičku! Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
1: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
0: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovice spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
1: No když mě chytíš, tak co?
0: Ale já tě stejně nedohoním.
1: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
0: Když tě chytím... Nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
1: Tak ctěrade, já se teda otočím,
0: tak
1: jo?
0: Tak se otoč.
1: Tak.
0: Ale je to síla, Šárko.
1: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
0: Když tě chytím... Taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
1: Víš co, do toho háje si jdi sám.
0: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
1: Nikam. Budu dnes sama doma. Našijeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
0: Zbláznila jsi se? Když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
1: Na řípku jako na hradu.
0: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
1: Myslíš Germáni?
0: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vemem sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
1: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbosti.
0: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
1: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Desítky policistů dohlíží na jihomoravských silnicích na bezproblémový odjezd na dovolené. Zemřela zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Brněnské zastupitelstvo schválilo pojmenování ulice a náměstí v Bohunicích a zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 40 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dopravní policisté posilují na začátku prázdnin hlídky kvůli odjezdům lidí na dovolené. Na Jižní Moravě se do kontrol zapojí desítky policistů, kontrolují doklady, stav auta a dělají dechové zkoušky. Na jaké úseky se policie zaměřuje, říká její mluvčí David Chaloupka.
3: Exponovaným úsekem je také křížení dálnice D1 a D2. Tam jsou posílené hlídky už delší dobu, ale nad tímto místem budeme určitě také dohlížet. Potom dálnice D2 směrem k hraničnímu přechodu.
2: Řidičům policisté radí, aby v horku dostatečně pili a dělali při dlouhých cestách pravidelné pauzy. V Paříži zemřela česká spisovatelka, překladatelka a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Bylo jí 88 let. O jejím úmrtí informoval deník N s odvoláním na spisovatele Jaromíra Tiplta. Pro tvorbu Linhartové je charakteristické prolínání časových pásem, splývání dějů, osob, mísení fikce a reality a hra se slovy. Mezi její nejznámější díla patří Dům daleko, Prostor k rozlišení, Tvor anebo Janus, Tří tváří. Autorka v Československu patřila do skupiny tzv. 36-tníků. Mezi nimi byli mimo jiných i Václav Havel, Josef Topol nebo Jan Zábrana. V roce 1968 emigrovala do Francie a od té doby publikovala výhradně ve francouzštině. V 90. letech se stala laureátkou literární ceny Jaroslava Seiferta. Před 15 lety získala také cenu FX Šaldy. Vznikající ulice v Brně Bohunicích blízko zastávky krematorium ponese jméno po tenistce Janě Novotné. Sportovkyně se 100 tituly na okruhu WTA v lokalitě žila jako dítě. Ve stejné městské části dostane jméno i prostranství kolem tamní kaple. Náměstí Josefa Morávka připomene bohunického učitele, který se účastnil odboje za druhé světové války.
4: Zastupitelé Brna tento týden taky schválili, že současná spálená ulice u hlavního nádraží dostane zpátky své staré jméno u synagogy. A to podle velké židovské synagogy, která tam stála do roku 1939, kdy ji vypálili nacisté. Změnu iniciovala židovská obec Brno a diskutovala ji s několika desítkami místních obyvatel. Ti by od úřadu měli dostat informaci, jak si kvůli změně adresy vyměnit doklady. Jakub Holer, Český rozhlas.
2: Organizátoři zrušili dnešní tradiční krojovaný průvod hlavní třídou Strážnice na Veselsku. Ten bývá součástí Mezinárodního folklorního festivalu. Podle předpovědi meteorologů mají teploty na některých místech vystoupat blízko 40. Průvod by tak pro účinkující a návštěvníky nebyl bezpečný.
0: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se místy může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů, zejména na jihu mohou teploty výjimečně vystoupat i výše. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní. Biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na stém 42. kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Prahu nepojízdné nákladní auto, na D2 pozor na odstavené auto u Hustopečí, na 28. kilometru na cestě do Brna. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu, ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou pozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju.

0: úvodu Zeleného rinku jste slyšeli básníka a publicistu Radka Štěpánka. Byl jedním z hostů pořadu Fajnšmekři v sedmičce, kterým jsme nedávno oslavili třicátiny kulturního magazínu Českého rozhlasu Brno. Dnes vám nabídnu druhou část záznamu, respektive to, co jsem z něj vybrala. Šestou částí pokračuje memoárový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje. Básník bude opět vyprávět o Václavu Havlovi a o tom, jak se poprvé dostal na Havlov. To bylo letní sídlo rodiny Havlových v lesích poblíž Žďárce na Vysočině. V závěru pořadu se ohlédneme za literární historičkou a editorkou Drahomírou Vlašínovou, která zemřela 11. června. A v úvodu si můžete poslechnout poslední premiérový fejeton před prázdninami. A tak má samozřejmě i téma prázdninové. Dva roky prázdnin pod stanem by si přál fejetonista Jan Krejčí. Jeho text nám přečte Lukáš Rígr a k poslechu vás zve Alena Blažejovská.
1: Začíná léto. Období bouřek, vyhlížení lokálky na malých nádražích, struhlíky v čekárnách, období, kdy se čas zpomaluje a slunce nemilosrdně vysušuje i poslední kapky letních liáků. Začíná léto, období koupání, líně tekoucích řek, zapomenutých hospůdek v dědinách, kde lišky dávají dobrou noc. Začíná léto, období prázdnin, které by v nejlepším případě mohly trvat i dva roky, jak o tom píše Jules Verne. Kdo se nejvíce těší na tento čas, jsou děti. A tak se přenesme zpět. Vzpomeňme na to hezké, co se nám zarylo hluboko pod kůži, a nechme ty zážitky pod nehty, tam, kde je ani malé nůžky na manikúru nevyšťourají. Snad jste i vy, milí posluchači, jezdili na tábory. Chápu, že tenkrát ty pionýrské nebyly třeba ideální, ale i z nich jistě vykřešeme jiskru něčeho hezkého. Mohli jste jezdit na ty skautské? Ano, ale v období normalizace už ne. A tak někdo jezdil tajně, někdo se v pátek zbalil a udělal si soukromý tábor, třeba v Čučicích na řece Oslavě, a někdo jezdil na tábory až po revoluci. Jako dítě mě tábory trochu stresovaly. Celý ten řád, pevné milníky dne, ranní rozcvičky, koupání v ledové tůňce, kondiční cvičení a náladové horské počasí. Jednou jsem byl z programu tak unavený, že jsem během dne usnul ve stanu a vůbec mě nikdo nepostrádal. Měl jsem takový strach, že dostanu nějakou táborovou poznámku, ale nakonec na mého táborového šlofíka nikdo nepřišel. Ke stanům s podsadou jsem se vrátil až s maturitou. Ne, že bych maturoval z tábornictví, ale dostal jsem v oné době, kdy svět patřil nám, nabídku, která se neodmítá. A tak nechtě tento fejeton reklamou na tábory, na přírodu a na skauty, ke kterým mám nejblíže. Přál bych si, abyste i vy, vážení rodiče, své děti přestěhovali do té nejúžasnější nemovitosti, kterou lze mít. Ano, je to stan s podsadou. A taky já vyjíždím opět do lesů, kde s večerkou usíná Boží tvor. První stavění tábora se skauty u Radenic. Po povodni, kterou jsme přežili, a třech dnech vysilující práce, se jdeme vykoupat do nedalekého rybníka. Je to nádhera. Slunce praží, potápíme hlavu. Najednou něco černého vyplave na hladinu. Velký kravinec, tedy hnůj, kterým místní zemědělci krmí ryby. S husinou se otřeseme a jako záchranáři z pobřežní hlídky utíkáme z rybníka, kterému to dodnes nemůžeme zapomenout. Přeneseme se dál. A to rovnou do hororového tábora. Stmívá se, s kamarádem chystáme třídenní puťák, na kterém mají děti hledat zašifrované zprávy a chodit podle mapy. Většinou se ujde kolem 60 kilometrů. Poslední zprávu máme schovat na opuštěném hřbitově, kde si v pohraničí. Jdeme rozhodně, v dálce udeří hrom. Necháváme zprávu za pomníkem popsaným německým nápisem. Znovu zahřmí. Kamarád začne utíkat a nechává mě na hřbitově samotného. Prosviští kolem, s ohromným zaskřípáním otevře bránu a schová se do auta, kam ho po pár vteřinách i já doběhnu. Horor nekončí. Startujeme, vyjíždíme po úzké silnici z polorozbořené vesnice, kde nikdo není. Historici si dosadí, co se tu asi před mnoha desetiletími stalo. Jedeme pomalu, bouřka rozehrává děsivý koncert. A najednou před námi zajíc polní. Jde pomalu po silnici a nechce nám uhnout. Táhneme se za ním asi kilometr, než opět skočí do příkopu. V táboře historku nafukujeme. Snad strážce té smutné výsky, snad kouzelník, který se dokázal proměnit ve zvíře. S postupem odsloužených táborových let získávám funkce, které jsou mému srdci nejblíže. A tak jako obdivovatel rychlých šípů mám na starosti modrý život, tedy něco, co by našim politikům prospělo. Patří tam vlídné slovo, den bez sprostých slov, dobrý skutek, ranní rozcvička, něco, co nás v ten den potěší. Dále dostávám funkci táborového spisovatele. Pro každý tábor tak vymýšlím příběh. Na táboře Přes palubu se nechávám inspirovat býtníky s hlavním hrdinou starým Moriartym, který není tulák, ale bývalý pirát a námořník. Píšu příběh a tvořím postavu, kterou stvárňuje náš nejvíce herecky nadaný vedoucí. Svou si a starou Lucernou oživuje příběh tak plastický, že by to stálo za literární, třeba narratologický výzkum. Stavím na principu koláže. Vedle starého Moriartyho se představí bludný Holanďan, krásné sirény, španělské námořnictvo a čtyři lodě, z nichž jednu pojmenují po své tajné lásce z dob studií na Erasmu. To, že děti na tuto loď vymyslí pokřik, mi sebere trochu romantického patosu, ve kterém se při sledování vymýšleného příběhu utápím. Tedy Melita, nejsme žádný jelita. Moje reklamní vyprávění pomalu končí. Co dodat? Kde jinde zažijete válku, kde se bojuje papírovými koulemi a kde se při noční hře vtělíte do indiánské stařeny? Kde jinde čekáte při noční hře na táborníky v hlubokém lese a sami se děsně bojíte? Kde jinde si zahrajete velkého vonta, odbojáře z druhoválečného odboje a, ano, je to pro silnější povahy, německého generála a válečného zločince? A stvoříte příběh na motivy Stevena Spielberga, napíšete scénář, obsadíte role, vymyslíte celotáborovou mapu a navíc si v tom všem zahrajete. A ještě jsem se nezmínil o chvílích, kdy hustý déšť padá na stanovou celtu a vypíšete pohled svým kamarádům, kteří brigádničí ve fast foodu. Nebo když na kouřících kamnech vaříte oběd pro 40 lidí a jde vám o minuty. A ano, třeba i prožijete chřipku se zvracením, totální vyčerpanost, radost z posledního dne, kdy končí všechno krásné. Zažijete hvězdné nebe nad sebou, táborové písně, srandu a pocit, že někam patříte. A celé to mnohdy děláte zadarmo s přispěním neziskovek nebo dotací, které by teď mnozí politici nejraději zrušili. Ale Scout získává čím dál větší popularitu a často sám dotuje chudým rodinám pobyty. Nezapomeňme na to. A nenechme si hlavně vzít naději a radost. To, co jsem zažil, mě drží nad vodou pěkných pár let. A co teprve ti kamarádi?
2: Pane vedoucí, můžu?
3: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
4: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
3: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
5: Můžeš tvoje děchovi dostat?
3: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nelez ke kravám přes ohradu.
6: Můžu jít na ping-pong.

0: Schmitz.
1: Fejeton Jana Krejčího četl Lukáš Rieger. O letním táboře zpívala kapela Bombardák. A my se vracíme do dne 26. května, kdy ve studiu 7 Českého rozhlasu Brno proběhl narozeninový večer magazínu Zelný ring. Díky zvukovému mistru Michalu Zelínkovi, který vše zaznamenal, vám teď mohu nabídnout druhou část mého sestřihu. A ještě připomenu, že na večeru účinkovali Ludvík Němec, Michal Bumbálek a Radek Štěpánek.
2: Já myslím, že teď je čas na kratochvilné okénko. Ale zeptám se nejprve Ludvíka, protože já jsem vlastně přes to období listopadu 89 byla zrovna, myslím, dohromady 4 roky na mateřské dovolené. Takže jsem nebyla u toho dění a nevím vlastně, kdy a jak se Jiří Kratochvil v té naší redakci ocitnul.
3: Začalo to tím, že můj tehdejší šéf Tomáš Sedláček mi někdy krátce po revoluci donesl rukopis, který mě zaujal napřed pouze tím, že byl vytištěn na jehličkové tiskárně, to tehdy byla novinka, já jsem takový text v životě neviděl na dlouhých pásech papíru. A řekl mi, že to je od nějakého brněnského autora, že se mu to zdá dobré, ať se na to podíváme, jaké to je. A já jsem si přečetl asi první dva odstavce, vzal jsem ten rukopis do tašky, využil jsem toho, že můžu odejít z redakce a šel jsem si číst do Lužánek. A četl jsem asi 3 hodiny v tahu ten rukopis. A byl jsem přesvědčen, a jsem o tom přesvědčený do dneška, že to byla asi nejlepší česká knížka, jakou jsem v životě četl, alespoň v té době. A napsal to nějaký mě, k mé ostudě neznámý, Jiří Kratochvil. Udělal jsem si malou pauzu, jenom jsem zašel vyčurat do hospody a koupit si pivo a pokračoval jsem a rovnou jsem to dorazil, tu knížku. Nemohl jsem uvěřit, že v češtině, jako v současné češtině, v češtině té doby vznikla knížka, která byla minimálně stejně dobrá jako, já nevím, milovaní jihoameričtí autoři, ale říznutá tak jako Evropou, tak trochu Kafkou. A na základě toho jsme s Tomášem Sedláčkem Jiřího Kratochvíla velmi brzy přijali do redakce, taky na záskok za někoho, mám pocit, že to bylo. Já jsem měl to štěstí, že jsem s Jiřím Kratochvílem seděl asi 1,5 roku v kanceláři. Moc těch pořadů jsme neudělali, ale hodně jsme si povykládali. Vymysleli jsme tehdy několik pořadů, které tehdy byly revoluční. Například Jirka přišel s tím, že by bylo báječné vysílat na Vltavě, která tehdy byla opravdu taková dost těžká. Že by bylo bezvadné vysílat erotické povídky české a že on zná všechny autory a obeslal všechny české autory, ať napíšou erotickou povídku. Myslím, že se to jmenovalo Něžné povídky a za 1,5 roku nám neposlal povídky nikdo. Takže Jirka Kratochvíl napsal asi 5 povídek pod svým jménem, 2 povídky pod ženským cizím jménem. Ty byly úžasné lesbické povídky, které Jirka Kratochvíl napsal. Já jsem taky napsal několik povídek pod svým jménem a pod pseudonymem. A Jirka Kratochvíl byl pořád plný nějakých nápadů. Například měl velmi rád Borchese a bral Borchesovi povídky vždycky po 2 a ze 2 udělal 1. Povídek třeba od sebe vzdálených 30 let od napsání. Bylo to hrozně zajímavé, tehdy to nikdo neřešil, dneska by to nebylo možné autorskoprávně, takové pokusy. Ale až se vyřádil v rozhlase Jirka Kratochvíl, tak zjistil, že přece jenom chce psát své romány. A z rozhlasu odešel. To jsou moje vzpomínky na Jiřího Kratochvíla, ale jsou tady jiní, kteří si dokážou třeba nějaké vymyslet. To by se Jirkovi líbilo, protože Jirka byl velký pábitel. Já jenom řeknu, vlastně jedenkrát mi Alena Blažovská udělala velkou radost, protože jsem měl 50. narozeniny, tak požádala Jirku Kratochvíla, aby napsal nějaký oslavný text. A Jirka Kratochvíl to pojal tak, že napsal takový text, že je mu už dávno jasný, že mám dvojníka, v rozhlase dávno nepracuju, že ten dvojník dělá ředitele rozhlasu, že to je travná práce, kterou já bych nikdy nedělal. A že jsem ukrytý na Vysočině a píšu knížky. A moje maminka to poslouchala v rozhlase a uvěřila tomu. Aspoň mi velmi znepokojeně telefonovala, co se to pro Boha stalo. Tak to byl Jirka Kratochvíl, ke kterému chovám stále obrovskou úctu.
4: Pardon, můžu se zeptat, co to bylo za ten román, co jste četl na té tiskárně?
3: No jasně, to nejlepší jsem neřekl. Byl to román Uprostřed nocí zpěv. Já jsem pak měl velké štěstí, že jsem ho adaptoval pro rozhlas a rozhodl jsem se, že to pojmu tak originálně, jak to Jirka napsal, a Jirka pak se mnou asi 2 roky nemluvil.
2: No Ludvíku, jestli předpokládáš, že já si budu vymýšlet ty historky o Jiřím Kratochvílovi, tak to neudělám. Ostatně by to ani nebylo třeba. Já jsem potom asi tě vystřídala v tom sezení v kanceláři s Jiřím Kratochvilem, poté, co jsem se vrátila z té mateřské dovolené. Jedině si teď právě vybavuju, že jsme se taky neznali, teď jsme se tam jako potkávali v tom čtvrtém patře, kde teď sídlí literární časopis Host, a tehdy tam byla naše literární redakce. A on mě říkal, paní doktorka, já jsem si připadala tak trapně, jednak o mnoho mladší a jednak prostě moje schopnosti vůbec, že se to nedalo jako ani porovnávat, takže jsem raději volila jinou trapnou variantu, ale nakonec jsem žena, že se mu nabídla tykání, že takto jsme teda se zblížili a pak jsme spolu seděli v té maličké kanceláři, naproti sobě jsme měli dva stoly. Nicméně to, co se tam odehrávalo, ne, že by to bylo něco jako teda něžné povídky, to v žádném případě, ale jako nebudu to vynášet ven, protože skutečně Jiří Kratochvil v té kanceláři byl trošku někým jiným, než kým se potom stavěl. Dobře, tak řeknu jenom teda jednu třeba věc. On se před naším vedoucím, zejména před vedoucím naší redakce Tomášem Sedláčkem, stavěl jako někdo, kdo není schopen telefonovat. A vždycky přešel teda tu dlouhou chodbu a šel ho poprosit, jestli by mohl někomu zavolat, s kým on potřebuje něco vyřídit nebo probrat. Ale za dveřmi naší kanceláře on zcela běžně telefonoval a žádný problém s tím neměl. A myslím, že něco podobného se týkalo i kouření.
3: Já jenom vím, že Jirka Kratochvil byl vášnivý kuřák, který každé 3 týdny přestal kouřit, často až na 2 hodiny. A pak zjistil, že nedokáže psát bez těch cigaret, což se přihodilo, pokud vím, velkému množství spisovatelů v minulosti. A tak se vždycky komu vracel, že jo. Ale měl jsem pocit, a protože tu Jirka není, tak to klidně můžu říct, měl jsem pocit, že je to u něho takový rituál i hříchu, že už toho nechal, toho všeho hříchu. A pak se k tomu tak zase vrátil. Tvářil se hrozně smutně a byl hrozně šťastný, protože zase se mu dobře psalo.
2: No, Jirka Kratochvil je spojený opravdu přímo i s magazínem Zelený ring. Napsal tam několik fejetonů a v roce 2007 byl natočen dramatický cyklus, který nazval Divadelko Silver uvádí. A mělo to tedy 12 dílů takových jako groteskních, někdy stěží pochopitelných vlastně jako druhu humoru. Já uvedu třeba jenom teda ty názvy. Konkurs na super zmar, bachratá barokní skříň, vejce je vejce, telecí porážka, ruská ruleta, Henry a Marlene, čekárna a neb dámská jízda, noci vlkodlaků, zlatý déšť, dálnicí a neb pánskou jízdu, zelný ring, vánoční sirota. Ale teď teda bych využila...
3: Já než tam dojdeš, můžu ještě něco říct, ať tady
2: ano,
3: pořád to nevypadá
2: mikrofon,
3: tak idylicky. Jak všechno v tom rozhlase je báječné a všichni jsou hodní a je to takový chrám, zvlášť ta Vltava. O Vltavě jako o chrámu naposledy mluvil současný minister kultury, jestli jste ho všimli. Že to je chrám, který on zbožňuje a spousta lidí zničila chrámy, které zbožňovali. Ale já jsem chtěl říct něco jiného. Asi před nějakými 5 lety jsem nabízel stanici Vltava, které chovám velkou úctu k té stanici, trochu jiného typu než ministr kultury. Ale protože jsem pro ní většinu života pracoval pro tu stanici, tak jsem nabízel jednu knížku Jirky Kratochvila. A dramaturgyně Vltavy mi řekla, myslím, že to řeknu doslova, no já jsem o něm nikdy neslyšel, a to je asi váš nějaký moravský autor, ne, ale jestli si to vezmeš na triko, že budeš vysílat někoho neznámého, tak klidně. To je jenom jako, že není všechno tak krásné a tak opravdu, že i v těch chrámech někdy jsou zvláštní kostelnici.
2: A já teď využiju té nabídky a poprosím Jirkovi spolužáky, jestli by nám na něj něco práskli.
0: No já teda zírám, jak to slyším tady od vás, protože takhle, my od roku 1955 až 57 jsme byli na 11. letce na Antonínské, že bylo nás tam 630 ve třídě a on to byl takový plachý kluk, jako. My jsme tam měli děvčice teda, které byly jako dost jako takhle rád by byli, jako si pošpásovali s tím, že? Ale ne, on teda, on tam se dával v první lavici. Vedle něho se dával nějaký Michal Pořízka, že? Jeho otec byl architekt, Oskar Pořízka, že tady, jak jste se zmínil o tom jménu Silver, tak to už on tam psával u nás na papírek, psal takový detektivky. Já jsem se mu snažil tam něco načmárat, pak jsem byl takový šašek jako třídní. No ale On byl plachý kluk naprosto, jako tady toto.
2: Takže to není tak, že on už tehdy třeba byl velkým vypravěčem a pořád vám něco vyprávěl?
0: On si sedl na levicu, otočil se jakoby do třídy, my kolem něho, že jo, oči vyvalený na něho a poslouchali. A on teda četl to, co teda jako vymyslel. Byl takový pábitel, byl, no ale takový nesmělej, no. A když jsme si vzpomínali, když jsme měli ten tělocvik tam na tom dvoře, jako jo, o chudák, to, on, to nebyl na to prostě, on plachej takový a tady se vyřádil potom. No, to jako, no.
2: Vy jste mě říkal před pořadem, že jste vlastně přišli hlavně kvůli němu, že? Proč vlastně?
0: Podívejte se, příští rok bude mít 70 let od maturity. No, my se scházíme z těch 630 jenom 9 lidí. No a my ho nemůžeme dostat na nějaké to sezení. On vždycky se nám jako přihlásí, pak se zase omluví, no a to je tak pořád dokola. Teď jsme měli zase, že jo, setkání v březnu a nepřijel, zase se mu omlouval. Vždycky má nějaký důvod, no.
2: My mu to všechno vyřídíme, děkuju vám, ano, děkuju.

0: asi bychom neměli zapomenout úplně na ten rozhlasový magazín Zelený ring, že? Tak ten rok 1996, kdy vznikl, byl takovou zvláštní dobou, nejen přímo ten rok, vůbec ta polovina 90. let, že vznikala řada nových časopisů, nakladatelství, klubů, různých kulturních scén. A my taky jsme si to uvědomili v té redakci. A zřejmě to byl ten důvod, že najednou bylo takové dynamické dění v té brněnské a nebo vůbec moravské kultuře, že jsme pocítili potřebu mít na to nějaký pořad, protože to, co jsme vysílali dosud, úplně tomu neodpovídalo. Jak ty si to pamatuješ, Ludvíku?
1: Já si to moc nepamatuju. Já bych musel robit nějakou falešnou vzpomínku, jak jsme to všichni seděli a říkali jsme si, že budeme dynamičtí, ale já vím, že jsme si říkali, že je třeba mít nějaký pořad magazinového typu, který by opravdu měl trochu větší rytmus, větší dynamiku, ale já jsem to od začátku bral tak, že tím byla pověřena Alena a tím pádem jsem pochopil, že my ostatní se do toho nemáme moc plést. A tak to opravdu dopadlo. Já si pamatuju pouze, jak jsme vymýšleli název toho pořadu, ten jsme vymysleli a...
0: Ty jsi ho vymyslel.
1: To já jsem skromný. Název jsem vymyslel já, ale to bylo veškeré mé přispění k tomuto pořadu. Já si vzpomínám, že Tomáš Sedláček tehdy říkal, to by mohlo aspoň 3 roky vydržet. Což teda trefil zvláštním způsobem. A já toho využiju, že já bych se spíš chtěl zeptat. Já si to neumím představit. Já přesto, že jsem měl nějaké vlastní pořady, tak nejdýl jsem dokázal jakýkoliv pořad dělat nějaké 3 roky. Představa 30 let je pro mě naprosto šílená a tak se ptám, kolikrát s tím chtěla seknout?
0: No upřímně řečeno, že bych přímo chtěla seknout se Zelným rinkem, takhle jsem to nikdy postavené neměla, ale že jsem chtěla seknout s celým rozhlasem, to ano. Nevím teď přesně, kdy to bylo, ale byla jedna taková vlna, že jsem si říkala, já bych chtěla pracovat v květinářství anebo v zahradnictví, protože ty rostliny nemluví. A asi mě přece jenom po těch letech nakládání spolupráce zejména s různými básníky, vím, že mě říkala tehdy naše produkční Marcela Peňázová, Alenko, ti tvoji autoři, že jako nad tím trošku kroutila hlavou, že tam bylo pořád něco, nějaká specifika a nějaké drobné potíže. A ještě co teda bych ráda řekla, jak jsi zmiňoval ty ředitele, jak se střídali vlastně potom. Jeden přišel z komerčního rádia, že jo, z této sféry. Různí to byli lidé a každý z nich, když přišel, tak jako jedna z prvních věcí, co chtěl udělat, byla zrušit magazín Zelený ring. Nicméně vidíte, přece jen jsme to překonali a teď slavíme teda 30 let Zeleného rinku. No, ale ty se trošičku z toho vymluvil, jakože ten Zelený ring, že jsem to dělala já. To je sice pravda, vy jste mě tehdy vybrali, že jsem byla nejmladší, tak jste to hodili na mě.
1: Nejschopnější.
0: Ani nevím, jak se to takto stalo, ale ty jsi pro ten Zelený ring, Ludvíku, připravil zejména několik čedeb na pokračování a i autorských seriálů. Tak na co z toho by si vzpomněl, co jsi dělal pro Zelený ring obzvlášť rád? Já tady mám soupis, můžeš klidně se podívat a něco si z toho vybrat.
1: Já vím, co jsem dělal pro Zelený ring nejradši a to byl seriál z krátkých zápisů, které byly na webových stránkách Jaroslava Friče. Tam bylo třeba jednak přebírat, ale to, co zůstalo, bylo podle mě tak nádherný, to byly nejlepší texty, krátké texty. To jsem dělal hrozně rád, vysílali jsme toho 3 pokračování. Mám jednu vzpomínku se Zeleným ringem, která mě ovlivnila velmi. Jednou mi Alena dala deníkové texty jednoho brněnského básníka, kterého nebudu jmenovat, protože číst to bylo, jak bych to řekl, obtížné. Velmi obtížné ty texty byly, plné hněvu, nápadů, které často nikam nevedly, ale také v tom byla spousta zajímavých věcí, ale ona mi to dala z nějaké trošku možná pomstychtivosti a řekla, udělej mi s tou nějakou pořádnou četbu na pokračování. A já tehdy jsem byl nějaký takový zkažený a zludákaný, jak se říká na Moravě, prací na textech světových autorů, což jsem dělal většinu života. A řekl jsem, hele, ale já jsem to četl, já to dělat nebudu. S tím bude takové práce prostě. A dneška si pamatuju, jak se na mě Alena, a má pedagogické sklony, podívala se na mě velmi vážně a řekla mi, ale proto tady taky jsme, že? Já jsem se zastyděl, do dneška se stydím, protože měla pravdu. Sice jsem ji odsekl nějak hrubě, ale časem jsem přišel na to, že měla pravdu. A na těch textech jsem poctivě pracoval, když to byla dost hrozná práce a od té doby, kdykoliv jsem chtěl nějaké texty nedělat, tak vždycky si vzpomenu na ten přísný pohled. Od toho tu taky jsme. Alena Blažajovská.

0: mám i mladého spolupracovníka Radka Štěpánka, který nejenže přispívá svými fejetony, vysílali se tam i jeho verše opakovaně, ale sám i někdy přivede některého z dalších autorů, připraví úvod, v podstatě udělá moji práci místo mě. A Radek pak čte úvodem ukázku z tvorby toho autora, následně s ním vede rozhovor a pak ho laskavě přiměje, že ten autor nám taky přečte něco ze své tvorby. A to je vlastně takový formát, který ty s Radku vymyslel, přišel si s tím sám.
1: Protože jsem nevěděl, jak to udělat jinak, nebo mě to byl pokus, který se osvědčil. Tak jsem si říkal, že bych to rád jako slyšel já vlastně to všechno, co bych chtěl slyšet já jako posluchač, ne? Tak toho člověka, který to vlastně vytvoří, aby řekl, proč tam tenhle člověk je, proč ho tam vybral, on by měl za to ručit, teda vlastně já, když někoho vyberu, tak bych měl za to ručit a říct o tom něco, jak kdyby svýho, pak se zeptat něco toho autora samotného a pak ideálně ho poprosit, jestli by byl schopný to přečíst, no. Tak jsem si to představoval a funguje to a doufám, že se to teda i líbí posluchačům, ale těm autorům se to líbí.
0: Těm autorům se to taky líbí.
1: Tak to je hlavní.
0: A pak bych chtěla v souvislosti s tebou připomenout, že od samotného začátku toho roku 1996 je v Zelném rinku přítomná taky environmentální tematika. Spolupracovala jsem velmi hojně s Hanou Librovou, Erazimem Kohákem, Janem Kellerem, Dušanem Lužným, s časopisem Sedmá generace a Radek sám také má vystudovanou environmentalistiku, ještě připomenu i Pavla Klvače, který taky tady sedí a taky mě mnohé vlastně zprostředkoval. Radku, připomeneš prosím tě ty nějakou vzpomínku tady na ty lidi, třeba na profesorku Hanu Librovou, ty jsi její žák, že?
1: Jsem její žák, no. To je jako krásný, že on přinášet tyhle témata po těchto těch lidech, který mě to naučili a Pavel Klvač byl vedoucí mojí diplomové práce, kterýho jsem si vybral proto, protože moje bakalářská práce, kterou jsem dělal taky na Enviru, tak to byla jako fakt katastrofa a vlastně jenom díky Haně Librové jsem to tehda obhájil a když jsem tam seděl a styděl jsem se vlastně, tak jsem si říkal, musím si vybrat jako vedoucího nějakého metodologa, protože ta metodologie ta byla slabá. A tak jsem se dostal k Pavlu Klvačovi, který nás učil metodologii a díky tomu ta diplomka dopadla vlastně o dost líp než ta bakalářka, která to jako na to nerad vzpomínám. No, ale já jsem si myslel taky, že jsem na té environmentalistice vlastně jakoby docela neviditelný a asi jsem i byl, podle mě. Zbyněk Ulčák pak jako vedoucí katedry mi říkal, že jsem nebyl neviditelný, ale mně to tak připadlo. Ale vlastně já jsem měl takovou, a to teda, tady se vlastně dostáváme k Janu Skácelovi, úplnou oklikou, že mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu a později jako studentovi, tak se mi hrozně líbily ty PFK čtyřveršový, který on posílal. A já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A vždycky jsem to, jako já nejsem moc zdatný tvůrce nějakého vizuálního obsahu, tak neumím upravovat moc fotky, ale jak jsem dělal v té redakci, tak jsem se to musel nějak trochu naučit a naučil jsem se do těch fotek vsazovat text. Tak jsem vždycky za ten rok prostě nafotil nějakou fotku v přírodě zajímavou a do toho jsem pak napsal nějaký to čtyřverší. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. Ale jako fakt, jako to, kdybyste se mě zeptali proč, tak já to nevím, jo. To nemělo žádného adresáta, prostě jsem to poslal na katedru a já jsem tam studoval 7 let, tak i když jsem to už dostudoval, tak pořád jsem tam ty PFka posílal. A pak se mi jednou právě ozvala paní profesorka Librová, že si jako celou dobu ukládá, a jestli nemám nějaký další texty nebo básně. A já jsem ji vlastně poslal, to mohlo být tak v roce 2014 nebo 15. A ona zrovna tenkrát asi rozvíjela tu svoji teorii environmentálního žalu, o který už se teďkon dávno mluvilo. Ale tenkrát to byla vlastně docela nová věc. A ona mi říkala, Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu. No a tak vlastně jsme se jakoby s paní profesorkou jakoby poznali víc při té práci kolem té knížky a při té komunikaci ohledně těch mých textů, kde ona podle svých slov našla ten jednoznačný důkaz toho environmentálního žalu a proto to tam vlastně zakomponovala. A pak mi k té knížce, která z toho posléze vyšla, která se jmenuje Hixun Homines, ta vyšla v roce 2018, tak mi tam napsala i doslov do té knížky, což moc se nestává. A myslím si, že má velkou zásluhu paní profesorka na tom, že já teď už samozřejmě vím, že těma environmentálníma tématama se zabýval prostě leckdo i v poezii český, to já nejsem nějaký toho vynálezce, samozřejmě fakt si myslím, že ne a nemělo by se to říkat, ale někdo to jako furt říká a možná po nějaký pauze jsem to znova vyhrabal na světlo. Ale paní profesorka to prostě zařadila do nějakého toho kontextu a tím jednoznačně pomohla tomu, že ty environmentální témata v poezii český pomohla dostat nějakým způsobem do toho kontextu a na světlo a dneska už těch lidí, kteří se tomu věnují, tak podle mě je víc než 10, nebo tak, kteří se tomu věnují vážně a není to jenom třeba, že by napsali jednu knihu, kterou tomu jakoby věnují a já mám z toho hroznou radost. Rozrůstá se to samozřejmě i do prozy, kde to ale taky bylo vždycky, že jo, protože Páral třeba a tak. To člověk potom jako zpětně se dozví, ale i ta paní profesorka Librová o tom věděla, že už Jakub Deml měl vlastně nějaký náznaky environmentálního žalu a ona si z toho vždycky dělala jako srandu, jo, protože ty reálie, který měl Jakub Deml asi kolem sebe v tom Tasově, to prostě byl z našeho pohledu environmentální ráj. Ta krajina byla prostě mnohem pestřejší a bylo to ještě předtím, než tam rozstříleli kolem Oslavy ty velký kameny, o čemž pak píše pan Vodička nádherně, když na Demla vzpomíná. No ale to já samozřejmě tenkrát vůbec nevěděl, to jsem se pak dozdělal, ale vlastně mě k tomu paní profesorka vedla, ale až jakoby posléze, to už jsem ve škole prostě nebyl. No.
2: Když tak vzpomínáme, a já se omlouvám, že třeba nepřipomenu spoustu kolegů, kteří někteří sedí i tady. Vy jste mě nahrál, Radku, jak když jste se zmínil o těch 4 verších, která posílal Skácel vždycky na Vánoce, tak já chci připomenout, ne Skácela, to si připomínáme pořád, ale chci připomenout jednu možná nejlepší duši tehdejší redakce, mluvím spíš o 80. letech, ta 70. jsem nezažil. A to byla sekretářka redakce paní Karlíková, která tam zůstala v té redakci ku podivu, přestože tam pracovala už v 60. letech, čili všechny ty slavné umělce, o kterých jsme mluvili a které Alena aspoň vyjmenovala, taky dobře znala. A každý rok před Vánoci přišla a počkala, až bude nějaká porada a říkala, tak mám zase tu PF-ku od Honzy Skácela. Ludvíku, taky ti to došlo? Já jsem říkal, taky. A ona říkala, a co ty Jindřichu, jako šéfovi redakce? Já ne. Moc pěkný Jindřichu. To bývali takový chlapi, vždycky říkala. Víš, ty tu měli ženských, koňáků, pití, za nima Jindřichu. Protože Jindřichu byl takový trochu šedý člověk, trochu úřednického typu. A říkala, Jindřichu, za nima běhalo tolik ženských, a nosili ty ženský těm chlapům parfémy a vody po vholení. A oni byli všichni ženatí, tak to nemohli vzít domů. A já celý život používám jenom pánský parfém. Ještě teď jich mám plnou skříň. A paní Karlíko, já to vykládám jako humorný historky, ale ona byla opravdu ta, která to dokázala vždycky vyžehlit všechny průšvihy. Když jsme v průšvihu byli my, ať už to byly často osobní průšvihy, ne na rozhlasový, tak ona to dokázala vyslechnout. Byla opravdu taková dáma, která spojovala ta bohatýrská 60. léta s tou šedí let 80. Tak jsem rád, že ji můžu aspoň takhle, i když přes toho Skácela, vzpomenout.

0: To byla druhá část sestřihu záznamu z večera ke třicátinám Zeleného rinku, který se uskutečnil v budově Českého rozhlasu Brno v cyklu Feinschmeckři v sedmičce. Pokud budete příště chtít zažít vše a naživo, neváhejte a přijďte. Nahrávku, stejně jako ostatní příspěvky Zeleného rinku, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. A taky dnes aspoň krátce připomenu, že ve středu 1. července v 19 hodin pořadem spisovatele Jáchyma Topola začíná Mezinárodní festival Měsíc autorského čtení. Hostující zemí je tentokrát Grónsko a já vám příští sobotu nabídnu rozhovor s dramaturgem festivalu Pavlem Drábkem.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
2: Je zvláštní, že z té zpětné zastávky v Praze, i když se improvizované schůzky šestatřicátníků u Vaška zúčastnili skoro všichni, si nikoho z nich zvlášť nepamatuji. Přitom tam určitě byl můj starý známý Radim, i Vaškův intimus Standa Macháček, možná i Ivan Kureček, Libuška Rydlová, Ivan Hartmann, Miloš Dus. Uvízla mi vlastně jediná scéna. Je teskné odpoledne, slunce už zářijové, zlatí křídla soch na štítu Wilsonova nádraží, a se mnou se loučí, mě mává, zvlášť srdečně, vlastně jeho jediného tam na nástupišti vidím, ještě pořád vidím, Vašek Havel. Však jsme pak na tu chvíli našeho loučení a setkání napsali spontánně každý svou báseň, on věnovanou mně, já zas jemu, vědomi si vážnosti chvíle. Nejspíš ještě v září jsme pak založili v Brně z mé iniciativy s Pavlem Švandou brněnskou odnož šestatřicátníků. Ta zahrnula mimo nás dvou celý náš tehdejší studentský okruh, kromě Petra Wurma, ještě naše tři dámy, Marii Luizu Langrovou, čili Pipku, Alenu Wagnerovou, Violu Fischerovou. A protože nás bylo šest, byli jsme brněnská šestka, 36/6. Je to zvláštní. Pokud jde o literaturu a veřejnou činnost, vydala Praha ze svých šestatřicátníků sice skutečného solo kapra, příštího dramatika, esejistu a politika, a dnes i hlavu státu, Václava Havla, ale už dál nikoho. Zatímco Brno má na svědomí hned dva prozaiky a publicisty, Pavla Švandu a v Německu žijící Alenu Wagnerovou, a básníky rovněž dva. Z azylu se šťastně navrátivší Violu Fischerovou a mne. Hned začátkem podzimu v říjnu vyšlo slavné první číslo našich Vaškem redigovaných rozhovorů 36 s prvorepublikánsky laskavou obálkou jeho maminky. Těch čísel pak stačilo vyjít do příštího léta celkem 6. Tiskli jsme všecko. Úvodní stať, polemiky, literární kritiku, úvahy, noticky a hlavně výhradní disciplínu každého mládí. Verše, verše, verše. Rozhovory byly můj i Vaškův první časopis a vlastně jako jeden z vůbec prvních i nevědomý samizdat. Před zákonem nás chránila jen naše nezletilost a přece jen i fakt, že čistě literární, natož studentské disidentství se tehdy tolik nenosilo. Spíše se tenkrát pořádali hony na západní špiony a na letáky. Měli jsme štěstí. Skutečným předělem a vlastně už epilogem té krátké a krásné epizody šestatřicátnické byly prázdniny následujícího roku. Po nich jsme se už rozlétli každý svou cestou. Setkání všech šestatřicátníků na Havlově v druhém srpnovém týdnu roku 1954 bylo nápadem Vaškovým, uskutečněným však jen díky nevídané velkorysosti obou jeho rodičů, paní Boženky i inženýra Václava seniora Havlových. Havlov je dnes právem legenda. Tato žil už 40 let neexistující, napůl dřevěná, bíle umítnutá dača se zelenými okenicemi na způsob myslivny, byla rodovým letním sídlem Havlů už od roku 1908, jak si ji zde na nádherné výspě uprostřed žďáreckých lesů nad potokem Bobrůvkou zbudoval pro sebe a svou choť Vaškův děd Václav Havel nejstarší, budovatel snad poloviny secesní Prahy. 10 pokojů té vily bez potíží pobralo stejný počet nás dorazivších šestatřicátníků. Z Prahy přijeli všichni, z Brna my tři mládenci, z našich dam Pipka Langrová. Co nastalo pak, byly férie, plné smíchu, radosti, jasu a uvolnění skoro olympanského. Opravdové férie možné jen jednou v životě. Vnitřní i noční koupání v bazénu, výlety do lesa, na zříceninu Víckova i na Pernštejn. A hlavně všechna ta takřka středověká hádání bakalářů i mistrů svobodných uměn tam dole u zahradního stolu, to byl náš program. Ten jsme pak ještě prostřídávali dopoledne či na večer básnickými soutěžemi nás mistrů pěvců, výstavkami.

zbožně pročítat v pamětní knize dole v saloně. Mou mysl nelítostně zajali můzy a ještě víc jejich mladiství pán Apollo, když jsem ho hned první den pln úžasu uzřel v té vůbec první, ještě tiché vteřině probouzejícího se jitra. Sestupoval do nepohnuté hladiny bazénu s grácií svých 16 let, jak něžný sauroktónos, ulitý pevně a sličně, jako ten nejkrásnější řecký bronz. Netušil jsem, že má Vašek bratra. Unikal jsem pak z kořistí tolikeré krásy do samoty, do chladu lesa a tam v tetelení horkého vzduchu lesních cest ve stínu ořechů anebo pod amazončiným prsem slunečních lázní, jak mé nitro překypovalo nezdělitelným blaženstvím té tajné Arkádie, mi přibýval do deníku verš za veršem, báseň za básní, jako když pláče pryskyřící poraněný strom, onen samými bohy těžce zkoušený strom uprostřed ráje, do nějž hrotem svého šípu zlomyslný amor právě vyryl lidské srdce. Ale všechno má své finále, a tak i mé blaženství, mé trápení. Večer před odjezdem konal se na rozloučenou u říčky Bobrůvky dole v údolí táborák. Byl, jaký má být. Na nebi třeštil měsíc právě v úplňku, japonský měsíc. A když docvrlikali svrčci, začali skřehotat žáby, sem tam přilít netopír, plamen ohně mámil a čaroval svou výhní rudou a zlatou proti nebi černému jak tuš. Zpívalo se, halekalo, šálení kytar i mládeneckých rtů jedna za druhou podléhaly naše i ze sousedství přizvané dívky, padaly, ne tak docela ukradené, polibky. Jenom můj sauroktónos seděl mlčelivě v odlesku ohně, sám a krásný. Víno vykonalo své a tak mnohé bylo později možno dát za vinu vínu. Ale té noci bylo právě 15. srpna a už svítalo, v těch prvních hodinách svátku na nebevzetí Panny Marie, ach, toho samým nebem nám lidem přislíbeného na nebevzetí celé země, jsem se vzbouřil. To nebyla vina vína. Ve vínu je pravda. To jen já sám jsem se tehdy nejen vyznal ze své lásky, ale hůř. Já se k ní i přiznal, k té lásce, která možná není z tohoto světa a přece je tady s námi na světě bezbraná jako krása před Bohem a lidmi, přede všemi. Jako opona chrámová se roztrhlo mé inkognito, byl to můj coming out. Už jsem dál odmítl zapírat svou identitu, a já jedním rázem vyjevil člověka i básníka. Tam nahoře v ateliéru bledly nad tou odvahou tváře mých přátel jak masky, když je konec masopustu. Aby se trochu probrali ze vší té kocoviny, naskákali nakonec skoro všichni do ledového bazénu. Já už to nepotřeboval. O pár hodin později ráno, když jsem odcházel k vlaku, dostalo se mi k mému úžasu pomoci, jak dodnes věřím, samých nebes, samé na nebe vzaté matky, královny nebes a země. To Vašková maminka, Vašková zlatá maminka,

Buženka, paní Buženka mne vzala při loučení za ruku a spíš mne zavázala, než pozvala, abych bez vytáček přijel co nejdřív znova, ještě před koncem měsíce. A tak jsem neuvěřitelně putoval na místo do pekel za hlasem svého srdce z Havlova na Havlov, na můj už druhý Havlov. Tentokrát už jen můj Havlov. Mládí umírá i z mrtvých vstává rychle.

0: Slyšeli jste šestou část vzpomínek Jiřího Kuběny. A v závěru si ještě připomeňme literární historičku a editorku Drahomíru Vlašínovou, která zemřela 11. června ve věku 82 let. Narodila se 19. dubna 1944 v Brně, kde také vystudovala filozofickou fakultu. Od roku 1974 působila jako odborná pracovnice v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. Dlouhodobě se zabývala dílem Ladislava Fuchse. Jejím hlavním zájmem však byla generace Ruchovců a Lumírovců. Svou první autorskou monografii věnovala Elišce Krásnohorské. Na počátku 90. let nastoupila na Slezskou univerzitu v Opavě, kde působila až do odchodu do důchodu. V roce 2003 vydala monografii Julius Zeyer. Roku 2006 se habilitovala. Drahomíra Vlašínová byla manželkou literárního vědce Štěpána Vlašína. A tím už skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Na brněnskou přehradu se dnes vrací ohňostroje a dronová show festivalu Ignis Brunensis. Český tým odletěl pomáhat do Venezuely po ničivém zemětřesení. Kvůli horkům zrušili pořadatelé víkendový letecký den v Břeclavi. A zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 40 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Dronová světelná show dnes zahájí festival Ignis Brunensis na brněnské přehradě. Začne v 10 hodin večer, potom diváci zhlédnou první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další dva ročníky. Zastupitelé na to tento týden schválili pořadatelům dotaci do roku 2028. Někteří politici, včetně lidoveckého náměstka primátorky Filipa Chvátala, se snažili prosadit úplné nahrazení pyrotechniky drony.
6: Během projednání zastupitelstva přišel takový radikálnější návrh, myslím, že ze strany Pirátů, nebo teď nevím, možná strany Zelených, takže někteří z nás i včetně mě to podpořili, ale bohužel tenhle návrh neměl většinu v zastupitelstvu.
5: O budoucnosti ohňostrojů na festivalu rozhodne Česká inspekce životního prostředí na základě odborného posouzení vlivu ohňostrojů na přírodu. Pokud vyjde záporně, pořadatelé od Brna peníze na pyrotechnické show nedostanou. 69 lidí a 8 psů odletělo z Česka do Venezuely na pomoc po ničivém zemětřesení. Speciální tým složený z hasičů, statiků nebo kynologů tam bude vyhledávat a zachraňovat lidi ze sutin. Je mezi nimi i psovod a velitel hasičů v Hustopečích Ivo Jeřela a jeho německý ovčák Sizor. Informují o tom jihomoravští hasiči na sociálních sítích. Pořadatelé letos zrušili letecký den v Břeclavi. Důvodem je předpověď extrémně vysokých teplot. Dnes a zítra na letecký den měly přijít tisíce lidí. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti pro možný náhradní termín akce, případně je možné je stornovat. O náhradním termínu teď pořadatelé jednají. Akci o tomto víkendu zrušili kvůli komfortu lidí i bezpečnosti letů, vysvětluje předseda aeroklubu Libor Babák.
7: Tím, jak se zvyšují teploty vzduchu, tak se vzduch stává řidčím. A když je řidčí vzduch, tak proto, aby to letadlo normálně odstartovalo, tak potřebuje vyšší rychlost, delší dráhu. To znamená, že při nějaké délce letiště se může stát, že letadlo, které je plně zatížené, nemusí bezpečně odstartovat.
1: Počasí.
5: Zítra na jihu Moravy čekejte převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se místy může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů. Zejména na jihu mohou teploty výjimečně vystoupat i výše. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní. Rozptylové podmínky budou ráno většinou dobré, přes den velmi dobré. Biozátěž pak zůstane vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Na 69. kilometru dálnice D1 pozor ve směru na Prahu na auto s poruchou. Odstavené auto zůstává i na D2 na 36. kilometru na cestě do Brna. A v Brně pozor u nehody na Ostravské ulici ve směru k D1. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

přívětivý podvečer, milí posluchači. Začíná druhá hodina pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Jan Kosík mě předal pomyslnou polední štafetu z horké strážnice a já věřím, že vás úvodní písnička příjemně naladila. Kéž by fungovala jako porce dobré vychlazené zmrzliny, víte? Tak pojďme si připomenout dnešní svátek v českém občanském kalendáři. Najdeme Ladislava a Ladislavu. Na Slovensku slaví taktéž Ladislav a Ladislava. Tak ještě jednou vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky, protože život bez lásky je jako země bez nebe. Ještě připomenu telefon 726 46 52 00 a už písnička další Blahoslav Smišovský, Marie Kolomazníková a Zahrada Moravy a Stříbrňanka.

0: Tak chci přivítat ve vysílání paní Zitu z Jevíčka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Květuško. Já vás srdečně zdravím. Zdravím zvukového mistra, všechny posluchače. A prosila bych o vzpomínkovou písničku na naši kamarádku, divadelnici, zpěvačku, paní Alenku Buchalovou z Boskovic, která nás nedávno opustila. A to už nás bývá jenom velmi, velmi málo. A tím bych také teda pozdravila pana Laďu Petra, Ladě Petrovýho z Boskovic, také je to herec vynikající, a jeho komplic Pavlošek Klevetu, a Pavloškovi připomínám Fidlovačku a náš krásný výstup a potlesk na otevřené scéně, tak já vás, páni herci, velice srdečně zdravím, vzpomínám na vás a mějte se krásně, buďte zdraví. A tím pádem také posílám písničku mé drahé dcerce Moničce Šindelkové.
0: Výborně. Děkuju. Ano, paní Zito. Ano, ano. Tak ať to teplo přečkáte, ať je vám jakž takž, nebo pokud možno co nejlépe, ano?
1: Děkuji i vám, přeju všechno nejlepší a hlavně hodně teda studené vody.
0: No, my tady máme krásně ve studiu, tady je klima, takže já jsem teda, je pravdou, že jsem přijela autem do rozhlasu a teda bylo to teda otřesné. Musím říct, že těch 20 minut, co jsem jela, tak to, protože já tam nemám teda chlazení, no tak to jsem vytrpěla, ale pak, když jsem přišla sem, tak tady přece jenom bylo přívětivě a ve studiu je přívětivě. Ano, takže se tady schladím za tu hodinku, určitě.
1: Ano, já jsem odpoledne měla nohy v kýblu, ruce v kýblu.
0: Aha, ano, ano, a to je taky taková dobrá věc, že si člověk schladí vlastně lokty. Ano, to je dobře. Tak jo. Tak,
1: mějte se hezky, jak už také. Někdo druhý. Taky
0: ano, ať se vám daří, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak a já budu tady předávat dopisy. Mám tady už první dopis. Prosím o přání v tomto znění. 27. června slaví krásné životní jubileum 70 roků paní Ivanka Vejtasová z Brna. Milá Ivanko, je tady tvůj narozeninový den? Ne, není to jen pouhý sen. Až ti dnes všichni budou přát, ať se s tebou krásně smějí, tuhle veršovanou básničku posíláme v přáníčku, přejeme pořádnou dávku zdraví, aby každý den v životě byl ten pravý. Ať každý se krásný zdá, ať každý asi sen krásný se zdá, pro tebe a přání tvá, ať se splní tvé sny a nastanou jen krásné dny. Hodně lásky, zdraví, do života sluníčka, všechno nejlepší k narozeninám ti ze srdce přejí Magda, Monika, Vašek, Tomáš a David. Tak předali jsme. Je pravdou, že bohužel v poledne některá ta přání nemohla být odvysílána, tak já teď, co měla být v poledne, odvysílám. Samozřejmě velmi ráda vám předám. Tak pojďme dále. Tak mám tady další blahopřání. Chtěli bychom vaším prostřednictvím popřát a hezkou písničku zahrát pro naši maminku paní Zdeňku Zaoralovou ze Zlína, Jižních svahů, která v těchto dnech slaví 70. narozeniny. Dnes 70. máš, stále skvěle vypadáš, žij si blaze v plném zdraví a stálý úsměv na své tváři. To ti přejí manžel Joška, syn Petr s Barčou. Tak předali jsme tato dvě přání a hrajeme další písničku. Dojdu zajtra. Miroslav Kolstrung mladší otextovala Marie Gurská a budou nám hrát Skoroňáci.
2: Český rozhlas Brno.

0: Polka nám dozněla, pojďme přivítat paní Bartošovou z Lesonic. Vítejte.
1: Děkuji, dobré odpoledne, paní Navrátilová. Chtěla bych nechat zahrát mému manželovi Petrovi, který oslaví v pondělí svůj svátek, a také 12. června naše pravnučka Viktorka měla 2 roky. Tak jim oběma přeju všechno nejlepší, hodně štěstička, zdravíčka, a aj její rodiče Lukáš a Veronika. Přejou všechno nejlepší oběma. Děkuji vám moc za přání a nashledanou.
0: Nashledanou, pěkný podvečer.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já tady připojím přání a je to pro Klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a mám tady oslavence, tyto oslavence. Tak pan Ladislav Půček z Brna slaví svůj svátek, paní Ladislava Lajkebová ze Šitpořic slaví svůj svátek a ještě tady mám pana Ladislava Slámečka, který slaví svůj svátek a je z Haluzic. Takže vážení a milí, přejeme vám vše dobré, hlavně hodně zdraví, dodržujte pitný režim, ať jste šťastní, spokojení, no a hlavně dobrá mysl. A radši to živio a na zdraví říkat nebudu, aby vás to třeba nelákalo na nějaké to decínko, ale ne, když tak si dejte vychlazené, ale jenom jedno. Tak máte to povoleno. Takže přátelé, to byl Klub přátel a jdeme dál. Já bych tady chtěla popřát, prosíme o pěknou písničku našemu panu faráři Stanislavu Kovářovi, který právě dnes slaví 50. výročí svého kněžského svěcení. Děkujeme mu za jeho obětavou službu pro farnost a přejeme mu pevné zdraví a ochranu Panny Marie do dalších let. Farníci ze Ždánic, Lovčic, Nechvalína a Ostrovánek. A dáme písničku Lidová Teskním, teskním, Jarmila Šuláková a Brolno.

krásná lidová dozněla, vidíte. Tak půjdeme na e-mailovou poštu a už tady mám první. Milá Kačko, cituji přímo z e-mailu. Dnes stojíš na startovní čáře dospělosti, v rukou držíš řídítka svého vlastního života. K tvým 18. narozeninám ti přejeme, aby byl tvůj život tou nejúžasnější jízdou, ať máš vždy dostatek odvahy vyrazit za svými sny, skvělý balanc v zatáčkách, které ti život přichystá, a hlavně vždy bezpečný návrat do rodného depa. Sleduj značky, ale neboj se občas sjet z hlavní cesty a objevovat neznámé. Jsme na tebe neuvěřitelně pyšní. Vše nejlepší, kolama dolů a hlavně šťastnou cestu životem. To ti přeje maminka, tatínek, brácha Pepa, babička s dědou, strýc Ladik s babičkou Aničkou a k přání se připojují čtyřnozí miláčci Besinka, Terinka, Astinka a Šmudlinka. Tak to bylo jedno přání, předali jsme a pojďme tady na další. Posílám přání ke svátku Ladislavu Svobodovi, kapelníkovi dechové hudby Žadoviáci, zpívákům Ladislavu Surkovi, staršímu i mladšímu téže kapely, a Ladislavu Šimečkovi, jenž dnes ráno hovořil jako znalec a porotce Verbuňku s moderátorem Zdeňkem Truhlářem ze Strážnice. Bylo to příjemné obohacení speciálního ranního vysílání a pro mě jako milovníka dechovky i cymbálky. Zdravím zároveň všechny pořadatele účinkující 81. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu a přeji jim pevné nervy a odolnost proti tropickým teplotám. Tak tady tento e-mail poslal pozdrav, posílá milovník všeho pěkného a zajímavého, pan doktor Jan Boleslav Stišnova. A my děkujeme, tak a budeme hrát další písničku. Srdéčka, tak se jmenuje další polka Ivany Škrhákové nebo autorů Škrháková Procházka, a bude hrát Dambořanka.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: A jsme zpět, přátelé, v pořadu Blahopřání s písničkou. Já vítám pana Milana Smolinského. Ze Smolinského, takhle.
3: Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
3: Zdravím vás, vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčů Českého rozhlasu. Dneska je má meniny pan a kamarád Ladislav Ovečka z Kbelov, ktorý dneska je oslavuje meniny. Zdraví ich, veľa zdravia a šťastia mu prajeme do ďalších rokov života. Prajú mu to manželka Milka, syn a dcéra s rodinami a všetci kamarádi zo Smolinského. Ďakujem pani Navrátilová, ďakujem a nasledanou.
2: Ano, také přívětivý večer, nasledanou.
3: Nasledanou.
2: Tak a teď e-mailová pošta. Babičce Libušce Sedláčkové z Halenkovic přejí syn s manželkou a vnuk s přítelkyní vše nejlepší k jejím krásným 88. narozeninám. Přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, radosti a spoustu krásných chvil s rodinou. Máme tě moc rádi. Tak to bylo jedno přání, jeden e-mail, pojďme na další. Dobrý den, prosíme o zahrání pěkné písničky k dnešním 40. narozeninám, které slaví František Vaverka z Trpína. Celá rodina ti, Františku, přeje hodně zdraví a boží požehnání. A tak to přejí sourozenci, rodiče a manželka s dětmi. No ale já budu pokračovat, máme toho hodně. Tak dobrý podvečer, chtěl bych nechat zahrát mému krstnému Petrovi Belajovi z Popudinských Močidlian na Slovensku k jeho dnešním narozeninám a pondělokovým meninám. Jeho sestře a mojí mamke zítřejším meninám. Ještě by jsem chtěl dát zahrát jeho synovi Adamovi Belajovi, který bude mít narozeniny ve středu a přejeme všem oslavencům hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a tak to přeje rodina Beňových. Tak a je to tady to přání a dáme písničku, kterou máme nachystánu, lidová Když jsem k vám chodíval a Moravěnka.
0: Český rozhlas Brno.

Tak vážení a milí, máme tady e-maily, pojďme na ně. Milý Láďo Svobodo, cituji přímo z e-mailu, k tvému svátku ti přeji pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a mnoho krásných chvil v osobním životě i s kapelou Žadoviáci. A ti muzika stále přináší radost, inspiraci a kolem sebe máš samé dobré a upřímné lidi. Přeji ti, aby se ti dařilo a aby tě nikdy neopustila dobrá nálada a láska k Dechovce. Krásný svátek, Láďo, srdečně zdraví, Jarda Wolf. Tak to jsme předali a jdeme dále, přátelé. Je tady přání pro pana Ladislava Petr Jánoše z Moravské Nové Vsi k dnešnímu svátku. Říkají nám noviny, že máte dneska jmeniny, tak vám přejeme hlavně zdraví a překonání toho velkého smutku, který prožíváte. Vše dobré přeje Martina a Dana. A ještě jedno přání mám tady v e-mailu, je pro Laďu Duvku z Kunovic k jeho dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hlavně zdraví, spoustu radosti, rodinné pohody, skvělých zážitků a také moře nádherných okamžiků. Posíláme tuhle gratulaci, ať užiješ si i legraci. Přejeme i štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. Vše nejlepší ti přeje maminka, manželka, děti s rodinou, Vlastík a Zezulovi. Tak a já budu pokračovat, promiňte. Pitný režim se musí dodržovat, tak jsem si teď jenom tak hltla studené vodičky. Tak a pokračujeme, prosíme o písničku pro našeho tátu Jendu. Ano, aby se mu dnešní den a vysílání vydařilo, posíláme pusu Ondra a Vojtík. Tak to je dodatečné taková posílení, protože Jan Kosík vysílal v poledne, tak jeho děti Ondra a Vojtík mu přejí, aby se vše vydařilo a ono se vydařilo. Takže to bylo takové přáníčko a jdeme dál, já pokračuji. Vážená redakce Rádio Brno, prosíme o zahrání písničky pro radost a poděkování za přání manželům Jiřímu a Danušce Brunclíkovým v sobotu 27. června. Děkuji vám, veselá Jiřina Šlapanice u Brna, tak také jsme předali. No a my tady máme další písničku Chaloupka v Jalubí a Vacenoviáci.

0: Tak vážení a milí, pojďme na dopisy. Prosíme o tlumočení gratulace pro pana Ladislava Viorala z Bohuslavic u Zlína. Jednoho milého pána známe, tak mu radost uděláme, protože svátek svůj dnes slaví. Posíláme mu přání pevného zdraví. Máme ho rádi, to dobře ví. Přejeme mu, ať svůj svátek hezky oslaví. Vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho lásky, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, stále dobrou mysl, spoustu uměleckých nápadů a úsměvy na tváři přejí ze srdce manželka Faninka, Jarmila a František Gajduškovi s celou rodinou Leoš Mikel s Jitkou a celou rodinou Jirka Pochyla, s celou rodinou dále rodina Hvozdenská, Běhunková, Šůstkova, Skovajsova, Vegrichtova a všichni známí a kamarádi a všichni vzkazují, máme tě všichni moc rádi a vážíme si tě. Tak předala jsem a jdeme dále, přátelé. Pojďme, další přání. Ve středu 24. června oslavila krásné a nesluší se říkat, kolikáté narozeniny dcera, sestra, maminka, naštěstí ještě ne, babička, naše Dáša Kadlecová Slaninová. Uteklo to jako emigrant a my ti zase přejeme vše nejkrásnější, spoustu radosti s dětmi ve škole i doma, hodného manžela, abys měla čas na všechny své zájmy a v nezájmu, aby ti dali všichni klid. Ochranu Panny Marie, zdraví, pevnou vůli a jasnou mysl přeje jediný bratr Michal a celý personál rodného a rodinného hostince u Vlachů v Jamném u Tišnova. Tak to jsme taky předali a jdeme dál, přátelé. Prosím o písničku k dnešnímu svátku pro mého kamaráda pana Ladislava Zlámala z Pravčic. S přáním všeho nejlepšího, hlavně pevné zdraví přeje Jarek a Lenka z Rackové. No a pokračujeme. Přeji vám do rozhlasu pěkný den a prosím o písničku pro moji milou maminku Marii Rumlerovou, která v pátek oslavila své úctyhodné 92. narozeniny. Všichni jí přejeme hodně moc zdraví, štěstí a pohody a ať je tu ještě dlouho s námi. Za všechny blahopřeje dcera Jiřina Veselá, Šlapanice u Brna. Tak to jsme předali, přátelé, a hrajeme písničku. Dojdi večer, milí, Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a mistříňanka.
1: Český rozhlas Brno.

přátelé, budeme pokračovat ve vašich dopisech a mailech. Hudební dárek dnešnímu svátku, ať potěší duchem i srdcem stále mladého usměvavého pána, mladíka Ladíčka Tarabuse z Kochavce ze dvora od Jarošků. Jinak patriota Kochavce od narození až do současnosti. A tak Ladíčku, co ti přát, vždyť vše máš v kruhu milující rodiny, dcery Petry a syna Ladíčka, vnoučat kamarádů, přátel, známých a sourozenců. Přesto přeji do dalších let pevné zdraví, neutuchající elán, stejnou vitalitu, duše i těla na kole ujetých kilometrů po krásách naší vlasti, nejen na Žítkové, ale i dále. Dále v útulném zvelebeném rodném domě od vojny až do současnosti ke svému obrazu, ať se ti dobře žije. To vše přeje a mnohem více Věra z Kochavce. A zároveň píseň, ať potěší i tvé sourozence s rodinami příští neděli na Cyrilka, ať si užijete v kruhu rodinem, včetně vitálního, nestárnoucího bratra Václava, Venouška u příležitosti jeho dnešních mladých kulatin 40. ale dvakrát. Pane Václave, věk je jen číslovka. Přání pro Venouška se připojuje také jeho uspávací chůva od miminka, sestřenice Lidka. Tak do dalších let zdraví jen a slunce v duši všem jmenovaným i nejmenovaným rozvětvené rodiny z rodu Tarabusů od Jarošku přeji s tímto malým hudebním dárkem od srdce. Tak a tento e-mail poslala paní Věra Pastorková. Jdeme dál. Mám tady dobrý večer. Dnes má svátek pan farář páter Ladislav Svirák z Olomouce. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí farníci z Dolního Němčí. Tak přátelé, a pojďme dále. Mám tady e-maily od Broňka Uhra a je to pro pana Ladislava Ptáčka a jeho syna Ladislava z Koutné nad Desnou, dále pro paní Ivetu Pečivovou z Horního Němčí a dále, ano, Ladislav Svirák z Olomouce. Takže vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání a tak to přejí celá rodina a Broněk Uher. Tak předali jsme a hrajeme písničku Až půjdu na polečko. Tak kumpánovi muzikanti nám tuto polku Zdeňka Baťky zahrají.

Tak, přátelé, máme tady další e-mailovou poštu. Tak já se moc omlouvám, tak jsem se zapomněla napít. Vidíte, a už je to tady sucho v ústech a málem bych to nepřečetla, tak já si s dovolením zase hlteček dám, pitný režim. Výborně, tak prosím, zahrajte pěknou písničku do Vicemilic panu Milanu Dobešovi. Tam se zítra slaví a nalévá vínečko. Přece náš kamarád Milan má krásné narozeniny, a tak, Milane, posíláme tobě vinšování a to velkou náruč štěstí, kus pevného zdraví, vitalitu, sílu a každý den na kole nešlap, je horko, šetři se. Toto a ještě více přejí Maruška a Pepa. A je to ještě věta jedna. Písničku posíláme také tvojí Věrce pro radost a potěšení. Tak to jsme předali a ještě jedno přání tady připojíme. Zahrajte prosím pěknou písničku mladé mamince Michaele Šlesové z Jezeřan Maršovic k jejím dnešním krásným narozeninám. Přeji jí hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radost z jejich krásné dcerušky Karličky. To vše přejí strejda Radek s celou velkou rodinou z Jezeřan Maršovic. Ještě jednou všechno nejlepší k dnešnímu svátku Ladislavu Mikišovi z Břežan, také jemu hodně zdraví a štěstí. Děkuji a zdravím do strážnice bratra Jirky a s přítelkyní Gabčou a všechny dechovkáře. S pozdravem Radek Šles, Jezeřany Maršovice. A už poslední zpívaná písnička Josef Štěpánek, Ladislav Jacura, Čeká tě máma, Josef Zíma, Irena Číšková a dechová hudba Suprafonu.

Vážení a milí, skončil pořad blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přivítivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás opět těším a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Jiřího Tesaříka Im Tal, hrají Kumpánovi muzikanti. Tak vážení a milí, přeji vám krásný večer a dávejte na sebe pozor. Ať je vám dobře všem.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Olomoucká ulice v Brně je kvůli přestavbě mostů na 2 roky uzavřená. Česko dnes zaznamenalo absolutní teplotní rekord. Záchranáři apelují na rodiče, aby důsledně dohlíželi na děti při koupání. A zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 40 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Brně začala uzavírka Olomoucké ulice kvůli bourání 2 mostů přes železniční trať. Potrvá do května 2028. Mosty nahradí jediný velký ocelový. Demolice začne v zimě, teď dělníci přesouvají kabely. Rekonstruovat budou i přilehlé úseky Olomoucké ulice. Jak přestavba ovlivní řidiče, popisuje mluvčí správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
4: Realizace za téměř 276 milionů korun, včetně DPH, bude probíhat za plné uzavírky a řidiči budou moci využít buď ulici Ostravskou, nebo pak objízdnou trasu ve směru těžební průmyslová Švédské Valy.
2: Česko zažilo rekordně horký den. V Doksanech na Litoměřicku bylo podle meteorologů odpoledne 40,8 stupně Celsia. Tím o 4 desetiny stupně padl dosavadní absolutní rekord, který držela stanice v Dobřichovicích u Prahy. Rekord pro 27. červen zároveň překonalo nebo dorovnalo přes 90% stanic, které fungují alespoň 30 let. Podle meteorologů může být navíc zítra ještě tepleji. Záchranáři letos evidují první výjezdy k tonoucím dětem v zahradních bazénech. Apelují proto na rodiče, aby potomky nenechávali bez dozoru. Neměli by spoléhat jen na nafukovací pomůcky, jako jsou například kruh nebo křidélka. Nejdůležitější je totiž přítomnost dospělého člověka, protože dítě při tonutí nekřičí, jak vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
5: Prostě dítě, pokud má nějakou aktivitu a něco dělá, tak vždycky u toho vydává nějaké zvuky nebo vytváří prostě nějaký hluk, který je dobrý a který je v pořádku. Jakmile ten hluk utichne a to dítě je potichu, tak většinou je něco špatně. Takže tady bychom měli zbystřit smysly a dávat velký pozor a samozřejmě zase to, co nejdřív rozpoznat.
2: V Uherském Hradišti dnes odhalili pamětní desku Antonínu Baťovi staršímu. Otec Tomáše a Jana Antonína totiž se svými dětmi v Uherském Hradišti prožil část života. Na dnešní slavnost dorazil ze Spojených států amerických i vnuk Jana Antonína Bati, John Nash.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se místy může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů. Zejména na jihu mohou teploty výjimečně vystoupat i výše. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní. Rozptylové podmínky ráno většinou dobré, přes den velmi dobré a biozátěž zůstane vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D2 zůstává na 36. kilometru na cestě do Brna odstavená dodávka. V Brně pak projíždějte opatrně místem nehody na Ostravské ulici ve směru k D1. Dobré cesty přeje Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: Už víme, že Verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale Verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci. A to byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.
3: Když měl

0: Zkusme teď, paní Jermilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpatku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem, takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných polech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, a mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posouvat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace a další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti cifer, protože máme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc s nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Řekl bych, že téměř jistě ne, že by to neprošlo. To opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční, protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten verbuňk nějakým způsobem prezentoval a povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. Jo? Takže je to o tom, aby ten verbuňk byl podpořený v té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně za hranice světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří verbuňk tančí, umí tančit a velice to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžíci, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňk doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven, prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost nebo někdy žal, cokoliv, jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající. Tak ti noví verbíři, na čem si dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube, mají možnost více mít rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo, mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím dál lepší, technicky oni tam už, ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy, takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kde bychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali vondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo, i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém, pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuňk má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuňk, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, by to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce korigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky nebo ty otočky nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuji, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce, a potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, tak i to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: Čím pro tebe ten verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným. A i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme.
2: Koníčky si opucuju do malé ham.

0: rady.
1: Nepochybuji o tom, že by si se rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den, já tě zdravím, Markéto. Už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru i ve mně pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zazpomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji. Tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo. Je to strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: "Prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám servou slzy do očí." A já jsem říkal: "Víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: Ale nevím, Jerešová z Vídně? Je.

0: To je Bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech Goránka Oljača. Oslava 20. výročí interkulturního festivalu Refufest, který propojuje lidi různých kultur, národností a životních příběhů, se letos tváří nejen slavnostně a vesele, ale i tak trochu zamysleně. Vzpomínkový úhel pohledu znamená zároveň ohlédnutí za tím, proč a jak Refufest vůbec vznikl a co tuto tradici drží živou dodnes. O tom budou mluvit ti, kteří festival vymysleli nebo ho potom vedli i rozvíjeli. Spoluzakladatelky Jana Hradilková a Věra Kostlánová-Roubalová, Anna Verba, produkční minulých ročníků Refufestu, a Alexander Spěvák, ředitel Inbáze, jsou našimi hosty. Potkala jsem je v Kopce 17 na Smíchovské náplavce v Praze, kde se konala debata o roce, kdy všechno začalo. Na co myslela například psychoterapeutka a spoluzakladatelka Refufestu Věra Kostlánová-Roubalová, když se rozhodovalo o prvním interkulturním setkání?
2: Všichni, co slyšíme.
3: Já jsem asi myslela na uprchlíky jako vždycky. To byl, myslím, nápad Jany Hradilkový, že jo, ten Refufest. Tak to se mně moc líbilo a vzpomínám na to první, to bylo takový jako berkatí, spontánní prostě mezi lidma. Ono jich bylo 20, takže už se mi to trošku plete, ale myslím si, že to bylo tam, kde bylo pódium, na kterým spali lidi přes noc. František Kostlán, můj muž, tam spal, protože jsme se báli, aby to někdo v noci neukrát nebo něco tam neudělal. Takže na tohle si vzpomínám.
1: Vzpomínáš na Václavák.
3: Ano, a mně to přišlo jako obrovská novinka, že prostě slavíme jejich svátek. Uprchlíci s tím se nestraší, ty se oslabujou a vítají. Tak to mi přišlo pěkný.
1: Pěkně to zní i po 20 letech, stejně jako kamarádská atmosféra, kdy se vtipkuje a vyměňují si vzpomínky.
4: Dobře, já začneme, přátelé. Já vás
5: tak vítám. Věro, neruš.
4: Věro, neruš.
6: Sorry, omlouvám. Ještě jednou to ve mene.
7: Jestli si vybavujete si jako...
1: Uvědomovali si jedinečnost setkání přistěhovalců s místními obyvateli? Divadelní, hudební nebo taneční tvorba příchozích, tehdy ve skromném objemu, měla být zpestřená opravdovými pochoutkami ze zemí jejich původu. Jana Hradilková, básnířka a spoluzakladatelka Refufestu.
8: Já úplně spontánně to mám spojený s maršem. Pro vás, který to asi nevíte, Maršo byla taneční skupina čečenských dětí ve věku od 7 do 15 let tenkrát z uprchlického tábora Sputnik.
1: Bylo to v roce 2001, kdy spolek Berkat začal pracovat.
8: V momentě, kdy jsme začali dávat dohromady peníze, abychom je posílali do Čečny, tenkrát ještě na první dětský siročinec stejného jména, Berkat, který tam rozjížděla Petra Procházková v Grozném. A Člověk v tísni tam byl na misi v uprchlických táborech na hranicích převážně Ingušsku. Bára Černá Smetánková tam objevila neuvěřitelného chlapíka, Váchu, tanečníka, bývalého člena nejznámější čečenský folklorní skupiny Vajnach, který začal tam s těma dětma tancovat, učit je tradiční čečenský tance. Tenkrát vzniklo takový heslo, když my nemůžeme do Čečenska, přivezeme Čečensko k nám, a vznikl nápad, že ty děti přivezeme do Čech. Pamatuju, že ten první rozpočet byl 1 000 000. Prostě se to uskutečnilo. Ta zkušenost, když jsme viděli co dělá setkání těch našinců, protože všechno jsme to dělali na koleně, to znamená, že ty děcka bydleli v rodinách. Jsme je dávali dohromady s místníma školama, muzeama, divadlama. Všecko to bylo na co nejnízkoprahovější komunikace. A i ty koncerty byly velmi živelný, že jsme do těch koncertů zvali další český umělce. Vím, že třeba Navarová byla v jednom z prvních koncertů. Takže ta zkušenost, to je pro mě to podstatné. Ta zkušenost, co dělá s člověkem opravdu to osobní setkání s někým, kdo přichází z války.
1: Opravdu to zastíní stereotypy panující v našich životech?
8: Stačí opravdu zprostředkovat to osobní setkání, že to má velký smysl. Z tohohle z toho pak vznikla ta myšlenka otevřených happeningů na ulici. Věrka je zase autorkou výrazu příchozí. Jo? A to je hrozně důležitý. A taky první název Refufest byl ještě doprovozen tím přídomkem aneb přišel svátek.
1: Tak to bylo duchovní zázemí Refufestu. A na to si vzpomíná i Alexander Spěvák, současný ředitel spolku Inbáze, který celou dobu interkulturní svátek organizuje.
9: Zůstal nějakou dobu to zase, a nepřišel svátek. A pro mě je to furt jako takhle, protože pamatuju od nějakého druhého ročníku, tak...
10: Od Míráku.
9: V roce 2006. Co se mě nejvíc dotklo? No, že se to povedlo, jo. To fakt nebylo jako jednoduchý prostě sehnat na to peníze a skoordinovat to všechno, jo. Protože ta koordinace je vždycky strašně těžká. Něco vám nevyjde, musíte co celý předělat třeba. Vidí, kolik je zatím práce, jo, což navenek až tak vidět není. Třeba.
1: Každá akce nová v sobě nese ty nějaké organizační problémy a také novinky. Vy jste žádnou zkušenost tohoto druhu neměli. Co

0: Festival se sa svými účastníky dosud hezky prošel Prahou a ukázal nejen jej krásu, ale také lidi, kteří tu žijí a mají zájem o nové spoluobčany. Jeho adresy se střídali. Ovocný trh, náměstí republiky, náměstí míru, Kampa, Strelecký ostrov, kampus Štvanice nebo nákladové nádraží Žižkov. Nesmírně důležité a nezapomenutelné je, že se svátkem do Prahy přicházeli uprchlíci z uprchlíckých zařízení.
1: Já už jsem říkala Gorance, byla si u toho, když jsme vozili lidi z uprchlíckých táborů, oni vždycky přijeli ráno, měli něco uvařeno, prodávali a tak dále a večer autobusem zpátky. Tak jsme vymysleli s Martinou, že tu přespějí v českých rodinách. To bylo super, na to nezapomenu, jak jsme u Míráku, myslím, že jsme stáli a teď jsme vyvolávali ty české rodiny a oni se hlásili a předávali se jim ty uprchlické rodiny. Jo? A oni prostě spolu měli nějakou večeři a druhý den spolu prostě bydleli a žili. Aspoň jeden den, tak to mě bylo vždycky líto potom, ale pár let jsme to takhle dělali.
0: V současné době je to trochu jinak. Alexandr Zpěvák vysvětluje.
2: Teďka je, protože je spolupráce nějaká ze správou uprchlických zařízení, takže oni je dovezou a pak je zase večer odvezou. Furt to na tom Refufestu je, i když nelíbil se jako donorům líp. Jo, že to jsme dělali vždycky většinou jakoby bokem toho festivalu, ale nikde jsme to až tak nezdůrazňovali, bych řekl.
1: Ale to je tak strašně důležitý pro ně, jo. Nejenom, že prostě vypadnou ven, změna celého toho stereotypu, který se tam odehrává, no a pak se taky něco vydělají, uvařej, vydělají. Prostě super, to je moc dobrý. No, takže díky, že pokračujete, holky.
2: Možná by bylo dobrý zmínit, že nebyly Refufesty jenom v Praze. Měli jsme i Refufesty v Statku, v Rakovicích a taky jsme měli Refufest na Točníku třeba. Jeden čas taky probíhal Refufest pro školy, ale pro mě Refufest vždycky taková oslava, prostě oslava té imbáze. Málo kdo si spojuje zase Refufest s imbází, což mě mrzí teda, protože pro mě je to taky oslava těch lidí, že si taky můžou jako říct, to spolu organizuju já. Ta historie už je dlouhá, takže se snažíme jednak samozřejmě v široké veřejnosti představit tu problematiku migrace jako takovou, ale zároveň se vždycky snažíme aspoň trochu tam vsunout, že je to imbáze a co dělá. Děláme fakt dobrý věci. V současné době taky to není jednoduchý, ale není to jednoduchý v žádný době. Nikdy to nebylo jednoduchý. Jo.
0: Zdůraznil pravdivý fakt ze života neziskovek Alexandr Zpěvák. Anna Verba, dnes projektová manažérka, bývalá produkční několika ročníků Refufestu, se s tou prací seznamovala postupně. Nejdříve jako návštěvnice měla malé děti a nemohla se festivalu aktivně věnovat. Důležitý pro vzpomínkový pohled na Refufest a Annu Verbu je rok 2021, když ji ředitel Inbáze nabídl, aby festival organizovala.
3: A ja som volala samozrejme Vierže, jestli ja na to mám, jestli vôbec, proste pro mňa to bola nejaká taková čest, aby som proste delala to správne, ako, pretože nenarodila som sa tady, měla som požehnání. Áno, Aničko, delej. A to mne stačilo. Vzory mám v týchto dvou ženách. Pamatuju, všechno bylo fajn. Na konci večera prišla Bože, malom se nám odletel stan, ale... Já vím, že je to strašně, strašně drahé. To v paměti mám, že máš zodpovědnost za lidi, za atmosféru, potom za počasí a samozřejmě za všechno, za techniku.
0: A tak se dostáváme k motu letošního festivalu. Odvaha, odolnost, odpovědnost. Potřebujeme je více než v minulých letech? Jak ředitel Inbáze vnímá rozdíly?
2: Každý ročník je trochu jiný, každý prostory prostě měli svoje. Pamatuju Míra, když nám odletěly stany na IP Pavlova, jo, když jsme je prvně drželi a pak nám řekli pusťte to, jo, protože bychom odletěli i s nima. Jo, pamatuju prostě Střelák,

0: po dešti, úplně rozbahněný, ale vždycky se to nějak uskutečnilo, i když třeba ten střelák byl strašný. Trošku mě mrzí, ale to nesouvisí úplně s Refufestem, že se ta společnost jako taková hodně polarizuje, čím dál víc mě připadá. To je rozdíl podle mě od roku toho, já nevím, 2006, co pamatuju. Pak byla v roce 2015 ta uprchlická krize, kdy se taky společnost přece jenom polarizovala. Pak to nějak ustoupilo a pak zase teď prostě po tom covidu nová vláda, všechno, že jo. Že hodně ta společnost polarizovaná, no. To mě třeba vadí.
1: I letos nezbývá, než popřát, ať se jim jejich představy o dialogu, solidaritě, sounáležitosti a interkulturalitě podaří. Na příští sobotu a setkání v oblasti vymezené slůvky My a oni se těší Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Doksanech na Litoměřicku padl dnes absolutní teplotní rekord. Železničáři opraví trať, zastávku a přejezdy v kamenném přívozu. Práce plánuje po roce 2028. Čeká nás tropická noc. V neděli se během dne budou teploty pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
2: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
3: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
4: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
3: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Správa železnic plánuje rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu nedaleko Prahy. Zároveň chce opravit tuto část trati a zvýšit bezpečnost na dvou přilehlých železničních přejezdech. Místo výstražných křížů na nich mají být závory. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Akce je zatím v přípravě a stavební práce přicházejí v úvahu teprve v roce 2028 nebo později, podle toho, kolik financí bude v rozpočtu pro nadcházející roky.
0: V Jablonci nad Nisou začne v blízké době úprava lesoparku v části Kokonín. Podle mluvčí Jany Fričové už vedení města vybralo firmu, která park opraví. Práce budou stát zhruba 7,5 milionu korun. Jde o první etapu úprav. Navazuje na loňskou rekonstrukci památníku obětem první světové války.
6: V první etapě bude firma pracovat na terénních, zahradnických i sadových úpravách. Obnoví například cesty a chodníky. Přibude i nový mobiliář, jako jsou lavičky, naučné a informativní cedule, odpadkové koše nebo zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Nově bude v lesoparku taky přírodní plastika z akátových kmenů. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil taky předčasné prezidentské i parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, neuvedl.
1: Počasí.
0: Zítra nás čeká tropické počasí, v noci ale jasno a na mnoha místech bude také tropicky. Teploty klesnou na 23 až 18 stupňů, v neděli tedy bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 134. kilometru ve směru na Prahu leží předmět na vozovce, řidiči mají jet opatrně. Na dálnici D8 kolem 57. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaný nákladní vůz, pravý pruh je uzavřený a řidiči se tedy zdrží. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už nás čeká pořad Rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
8: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
7: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
8: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
7: Povídejte.
8: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci, budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
7: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
8: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
7: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
8: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
7: Myslím,
8: že jsme ještě neříkali.
7: Můžeme.
8: Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
7: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
8: úvod. Děkuji za pozvání.
7: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
9: Dobrý večer.
7: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
9: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
7: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
9: dělám osobnosti.
7: Může být
9: taky jsem tam měla pana hraběte.
7: To je nádhera.
10: Já jsem se k tomu dostal.
7: Pane hrabě, co vy a Český rozhlas?
10: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé. To zní hezky. Každé léto loni poprvé. Možná letos po druhé.
7: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
10: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
7: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
11: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
7: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
11: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
7: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme. Hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
12: Já
7: nebo
12: se zouvám až vždycky při výkonu.
13: A máme se
12: tak. Jo? No tak jako, je to příjemné.
7: No ne, chcete se zout?
13: Všichni se zujeme, všichni, tady.
7: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu hraběti, jako to se pán nebo Libor.
12: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
7: Ano. Tak. A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
12: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
7: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
12: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
7: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
12: Já začnu písní Pocity na psání.
7: Velmi děkujeme. Yeah. Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, Rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuji.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuji.
3: Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
3: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
5: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
3: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte Dvojku nad sebou, ale...
5: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
3: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
5: Jo.
6: Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
5: Jako kam?
6: A už jako, no,
5: v nákupáku?
6: V nákupáku. Nebo
3: jako
6: tak
3: jestli
6: na
3: tebe poznám?
6: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, to má, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
3: no.
6: Nic marné, ale došli až ke mně a říkali, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
3: Pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, byste asi na to zvyklý, je?
7: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
3: Jo, ale teď to jste celoživotně.
7: Jo, vlastně jo.
3: No.
7: I když nějaký čas mi to neplatilo.
3: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě to běžně člověk vůbec jako neužívá.
7: No,
3: že
7: tak
3: ne?
7: To zkuste.
3: A
7: víte co?
3: No.
7: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
3: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
7: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. No, ne.
3: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
7: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
3: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
7: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán.
3: Ano,
7: takový.
3: Ano.
7: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
3: Ne, určitě, no jistě.
7: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
3: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
7: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám.
3: Mm-hmm.
7: A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle to se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
3: No.
7: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia být.
3: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
7: Jak mě vás slyším.
3: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
7: No, že jo?
6: Jakmile vás
7: slyším, ta dikce vaše je tak no. jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom rozdobu.
3: Že vylezu.
7: V tom autě najednou sedíte vedle mě.
6: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, protože ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás. Tam seš.
3: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
7: To je mi líto.
3: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
0: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
3: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
6: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
3: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
6: Když už se zula, možná přestanu být nula.
3: Dámy a pánové, je tady další píseň.
6: Je tady další píseň.
3: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
6: Mě ani neříkej.
3: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
6: Omlouvám se.

na malý postel, u koin kojitem, v nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn, ospalý šešek.

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný, dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je ředitel víc než hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo X, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slavíste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestru této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas Regional Sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožu propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní. A pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle.
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, by tady paní říkala, že přesto,
4: ne,
3: že...
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: Jsem říkala, to bylo vynikající.
3: Bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no jed... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: no.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No,
3: bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
5: Vy
4: jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, tam už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
6: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
7: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu.
6: Tak jsme se objímali
7: tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že to tak nebude. Uvidíme.
3: Libore, poprosím
8: vás. Já bych tomu dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
9: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
0: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
10: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
11: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
10: Odkud, z Brandejsa?
11: Z Horoušan.
10: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
12: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
10: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
12: Pouhých 196 cm.
10: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
0: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
5: Přesně tak. No.
0: A paní má ještě rovnou...
5: Klučina už je taky bosej.
0: Už se zouvá i Klučina.
10: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
10: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
12: A.
10: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
12: No jasně.
10: Proč?
12: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
5: V životě jsem to nepila.
10: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
11: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
10: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
5: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
10: Takže trošku ujbe, jako ano.
5: Ne, jenom trenér.
10: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
11: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
10: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
12: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
10: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
9: B. Silvestr.

0: převedl do češtiny. Věděli byste? Za A to mohl být doktor Živago, za B mistr a markétka, anebo za C otcové a děti. A Viktor se hlásí?
1: Já bych dal B.
0: Tedy mistr a markétka? Proč si to myslíte, Viktore?
1: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
0: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
2: Je to tak.
0: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
3: Myslím si, že je jedináček.
0: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
0: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
1: Mě ten James Bond zní jako reálně.
0: Proč myslíte, Viktore?
1: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
0: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
3: Typnu si, že je to Angelika.
0: Pane řediteli.
5: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinnetou a v podání Pierre Brisseho, kterého ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
0: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
3: Já typu 1965.
0: Viktore?
1: A já bych dal 1970.
0: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
5: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
0: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
6: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roadshow pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vlna veder by podle distributorů neměla ohrozit elektrickou síť. Záchranáři pátrají v Hracholužské přehradě po člověku, který zmizel pod hladinou. Čeká nás tropická noc i celá neděle. Teploty se budou pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Elektrická síť v Česku je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti běžně vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce. Podle jejího mluvčího Jana Bílka se spotřeba elektřiny tento víkend nejspíš nezvýší.
2: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
0: Záchranáři pátrají v Hracholužské přehradě na Plzeňsku po člověku, který zmizel pod hladinou. Svědci to nahlásili po 5 hodině odpoledne poblíž hráze. Na místě jsou hasiči, policisté, vodní záchranáři i policejní potápěči. Do pátrání se zapojil také vrtulník. Záchranáři prohledávají vodu i pomocí podvodních dronů. Přímý svědek po doplavání na břeh zavolal pomoc a ukázal přibližné místo. U hráze je hloubka až 20 metrů. Policie upozorňuje, že pátrání mohou komplikovat spodní proudy. Elektronické jízdní řády dopravního podniku Ostrava jsou uspůsobené i pro nevidomé a slabozraké cestující. Kromě odjezdů a dalších informací v písemné podobě umějí komunikovat i zvukem. Do konce roku jich ostravský dopravní podnik nainstaluje 200. Podle ředitele městské firmy Daniela Morise najdou nevidomý ovladač zvuku vpravo dole pod displejem.
3: Tlačítko, které je označeno i brailovým písmem a žlutou barvou, a ta je vlastně pro nevidomé cestující, kteří taky chtějí vědět, kdy co jede, a zmáčknutím jako toho tlačítka začne tady tenhle e-paper mluvit.
0: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření také Pražská zoologická zahrada. V provozu je téměř 30 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
4: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
0: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430. Pohřešovaných jsou dál desítky tisíc. Záchranáři i místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN taky 140 záchranářských psů. Týmy vyslali například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo také Česko.
1: Počasí.
0: V neděli bude jasno nebo skoro jasno a teploty se vyhoupnou na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na D1 kolem 288. kilometru ve směru na Brno komplikuje provoz porouchané vozidlo. Řidiči projedou se zvýšenou opatrností a musí počítat se zdržením. Na D5 na 100. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané osobní auto. V levém pruhu levý pruh je uzavřený. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Utišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, který jim rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
2: Pedagožkou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
3: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
2: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
4: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
1: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadané, takové drobnější, které se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrábu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když dosazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
0: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízni a otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit. A jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lisku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci, na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobbyredaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh teriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby trpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno Welsh teriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově odmala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobbyredaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spraveni.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen jako na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V. A strojky jsou dělaný na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně, jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam dají?
2: Za mě předchází se návštěvou hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100-120 Kč. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělali hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr. Velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče. Spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodinář?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne. Už nejsem...

0: Vánoční kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Čeští hokejbalisté si zahrají v finále mistrovství světa. Ženy berou stříbro. Čeká nás tropická noc a tropická bude i celá neděle. Teploty kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko má zřejmě nový teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili meteorologové 40,9 stupně. Pokud údaj potvrdí, překoná dosavadní maximum z Dobřichovic o půl stupně. Vedro zvyšuje počet kolapsů a v Praze zpomalilo tramvaje. Nový absolutní teplotní rekord má kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i v neděli.
2: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: A se začátkem prázdnin přidám ještě jednu statistiku. Pražští policisté při dvoudenní akci přistihli 45 lidí mladších 18 let pod vlivem alkoholu. Zkontrolovali asi 1000 mladých v restauracích, barech i parcích. Nejmladší byla 13-letá dívka s 0,5 promile. Nejvyšší hodnota přesáhla 3 promile. Policie odhalila také 4 prodejce, kteří podle ní prodali alkohol mladistvým. V prostorách kompresní stanice zemního plynu v Břeclavi až do neděle cvičí vojáci aktivní zálohy armády. Zaměřují se na schopnost eliminovat bezpilotní prostředky, které by mohly ohrozit bezpečí těchto objektů kritické infrastruktury. I přesto, že by v případě nebezpečí museli vojáci zasahovat za každého počasí, snaží se jim vedení výcvik v aktuálních vysokých teplotách alespoň trochu zpříjemnit. Pokračuje mluvčí krajského vojenského velitelství Brno Emil Kamenský.
3: Přizpůsobujeme třeba četnost střídání těch jednotlivých hlídek, samozřejmě je zvýšený závoz nějakých nápojů, tekutin, takže v tomto smyslu se tomu přizpůsobujeme tak, aby samozřejmě jsme ty podmínky pro ty nasazené vojáky udělali co nejkomfortnější. Sport.
0: Čeští hokejbalisté jsou ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě. Finsko porazili 8-1 a v neděli od 15 hodin a 15 minut nastoupí proti Spojeným státům. Český ženský tým bere stříbro. Ve finále prohrál s Američankami 0-1. Počasí. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu se budou přes noc krátce zavírat chlupické tunely, vždy zhruba na 15 minut. Na silnici 610 u Benátek nad Jizerou havaroval motocyklista do stromu. V nádražní ulici v Ostravě pak havaroval cyklista a zasahují tam záchranáři. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
4: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
5: Moment!
4: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
5: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
4: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct, že by nás měl někdo rozvést.
5: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
4: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
5: Dobře, v tom případě vám ale musím říci...
4: Ano?
5: Že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
4: Ne.
5: V podstatě jste harmonické manželství.
4: Patrik Rozehnal a legrace.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
4: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? A kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy už sedíte. Těší mě. Tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
4: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, ne. Nebo snad sousedé něco
4: ne, namítají? Jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano.
4: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
5: No, ono, jak se to veme?
4: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
4: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
5: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No. Tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
4: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No prosím.
4: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jaksi vůbec...
4: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jaksi...
4: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je napováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
5: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, ale...
5: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom jaksi...
4: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
5: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
5: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
4: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? Máte proto nějaké vysvětlení?
5: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
4: A co já? Na mě nemyslíš, Sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
3: Pane Sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
5: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
5: Jako dub.
3: Jako dub.
4: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Hmm. Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zas kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
4: I když to bude stát třeba peníze. Oh. Ani to s ním nehne.
3: Ale, drahá paní, to snad ne.
4: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
4: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
5: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
3: Škopek.
5: Jo, škopek.
4: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
3: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano? Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma?
4: Slyšíš to?
3: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano? Zdravý jako škopeček, že?
5: Jako dub jsme říkali.
3: Správně, jako dub.
5: Jako dub.
3: Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
5: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
3: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
5: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
3: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
5: Proč? Co pak jsem blázen?
4: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
3: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
4: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
5: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímě hold na svědomí unesu.
3: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
5: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
3: Ovšem.
5: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
4: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
3: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
5: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
4: Tak pište, pane doktore.
3: Prosím.
4: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
3: ano,
4: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
3: Povinnost?
4: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena, nebo naopak o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí, to je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem co jsme si, to jsme si.
2: Ano, ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodu?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmulit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila,
3: ale
4: že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy abyste se představila, představil. Tak.
3: Já se vám představím, já jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: jsem Šepiš.
3: Forst, to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní, která potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu.
4: No,
3: velice no, rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, no. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křest jmenuje Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel samozřejmě.
4: Ano, ano.
3: Star jsem 1962 roku.
4: 62?
3: To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte, a délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jak jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych jen měl zazlít, to je dobrý pivínko, vochuste jednou. V obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: vy myslíte manžela no, od kozy, no. Ano, ano, tak
3: podívejte
4: tomu rozumím.
3: Se, no. Má.
4: Ano, mám, mám.
3: No.
4: No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství?
3: Kdybyste
4: byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 letech jsem odešel.
4: 60 lety. Ano, to je tak normální.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do Prahy.
3: V Praze mám prodanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo.
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes, z postovny rovnou do kamrdlíku.
4: A no to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prý, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocema nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to jak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdí.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlinko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, potom jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslel, stačí,
4: když jste
3: no,
4: překonali
3: no.
4: Různé bouře,
3: no.
4: Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc,
3: no.
4: Maličkost, otevřete okno, vyvětráte několikrát denně
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No paní doktor, no. Jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často. Ano,
2: a teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží jaksi své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka, jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku, co by civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, ale náhodou já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
4: A máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, takhle,
5: jo,
4: no
5: jo.
4: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance.
5: Jo, v poradní kance.
4: Porodní kance a jiná na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu.
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, je jako od postele.
4: Je to od lože, no, tak jo. My máme doma i kanape, víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a s čí vlastně vy je ten rozvod?
4: No s manželčiny, to víte z mý, ne. No. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To má to, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung ce cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. Já čínsky neumím, že jo? To
5: já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být,
5: no, jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
5: no,
4: jo?
5: Tak.
4: Ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažmaní,
5: no, jo,
4: taky.
5: No
4: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal, no, proto, jo. Že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: No aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Jděte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: Tak podívejte se, pane Sadmo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možný.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje? Vaši...
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte.
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte.
4: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Na Jary, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: No, na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
5: No,
6: tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: A co vás tak rozčílilo, pane Carboch?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
6: Může peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji taky ještě žádný nedal, že jo?
5: Dějte se, pane Carboch, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospoda?
6: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carboch.
6: U mě, jo?
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
6: já vám to
5: pane
6: vůbec
5: Carboch,
6: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
6: Ne? No, tak co má já? Udělal jsem je, má je, tak co? No,
5: no dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná Rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako že mám radost, to ne. Když tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: S tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré.
2: Víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu. No,

0: Ne, proč by tě ženatý Douda?
1: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no. Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
0: No, tak dobře, tak dobře, tak má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
1: No.
0: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
1: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod. No, jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
0: No tak výborně, tak no. Nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to vůbec není špatná alternativa.
1: Co jsi to řekl?
0: To není.
1: Jaká alternativa? No dovol, snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
0: No tak to v žádným případě, no. Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena a měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
1: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
0: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne?
1: Co?
0: Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
1: No,
0: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
1: Nemá,
0: no tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
1: Totiž paní Kučerová nemůže.
0: A teď já taky ne, prosím.
1: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
0: tak
1: víš?
0: Proč nemůže?
1: Proč nemůže? Protože to nejde.
0: Ale no proč by to nešlo, prosím?
1: No protože já to nechci.
0: Jo tak.
1: No prostě nechci, víš? No tak je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
0: Ale
1: je
0: Hani,
1: to možné?
0: Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
1: Klepe, snad buší, ne? No, a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš, jo?
0: Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
1: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
0: No, proč bych zoufal?
1: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
0: Jo, tak.
1: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
0: Úplně.
1: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
0: Ale no tak těším.
1: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
2: K dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda z historické, nádherné, ale dost teplotně, vysoce nacucané, krásné jinak budovy. Vás zdraví osamocený Honza Macoun. Kde pak tě mám, Péťo Kubolo? Doma? Chladíš se? Já taky. Kolega mi tady nechal větrák. Je, řeknu vám to, horko je, ale co si budu stěžovat, však vy to víte sami nejlépe. Kdo nemá klimatizaci, pak to dopadá asi jako...
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No jo, a o tom to taky bude. Jak se ochladit, jak přežít horko. To je to zásadní pro nadcházející 2 hodiny. Původně jsme měli řešit něco úplně jiného, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslel. V průběhu dopoledne rychlá změna tématu. Mě opravdu z celého svého stučněného srdce zajímá, jak trávíte dnešní noc, kde nás posloucháte, jak se případně ochlazujete a vůbec, jak je to nápor třeba na vaši psychiku. Budu moc rád, když se ozvete, případně doporučíte, jak ochladit sebe, své okolí, svůj dům, svůj hrad. Honza Macoun s vámi, taky i mý hosté zpívající pro dnešní noční linku, která startuje právě teď.

0: Hvězdy a měsíc sklání se k nám. 23.04 Český rozhlas. Honza Macouna, právě startující noční linka s tématem, jak přežít horko. A že to je tropická noc, tak o tom ví své meteorologické stanice, ať už ty měřitelné osobou, anebo automatické. Dívám na výsledky aktuálně, tak třeba vidím Horní Bečva 21,4, 22,5 hlásí Libice nad Doubravou, skoro 28 Nadějkov Větrov, a třeba taky něco před 28, třeba z Temelína. Zkuste mi případně i vy napsat, kolik je tam u vás, kde nás posloucháte, a případně jak se chladíte a jestli to má vůbec nějaký efekt a jestli vás to nějakým způsobem zdravotně ještě navíc omezuje, takže bojíte se ještě navíc sami o sobě, protože třeba to vaše zdraví úplně není OK. Taky jsem myslel dnes na svoji babi v třeboňském pečovatelském domě, jestli je tam všechno v pořádku, a vlastně vůbec si nedokážu vzpomenout, uvědomit, jestli tam mají klimatizaci. Přes zimu tam mají přetopeno, ale nevím, jak teď přes léto. Zjistím, abych měl klid nejenom na duši, protože to je to zásadní. Ti vyzrálejší si na sebe musí dávat pozor. No a co teprv, když přijdou horka přes den, ale taková noc, tropická noc. Josef Hanzlík řekne k počasí a nocím následující informace.
1: Není vyloučeno, že i zde může padat mnoho teplotních rekordů a v ohrožení bude samozřejmě i ten nejteplejší Bystřice pod Hostýnem, a tehdy teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. Přispívat tomu totiž může vítr, ten povane od jihu, bude svěžnější a neumožní takové prochlazování teplot. Díky tomu se setkáme pravděpodobně s mnoha místy, kde teplota neklesne pod 25 stupňů.
0: Tak si držme palce, abychom to zvládli. Jinak, abych byl úplně nejpřesnější, co jsem našel za údaj, Česko má nový absolutní rekord, teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku dnes meteorologové naměřili 40,9, tedy o půl stupně více než dosavadní maximum z roku 2012. Rekordy padaly po celé republice, historicky nejtepleji bylo také v pražském Klementinu, kde se teplota měří už 251 rok.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak zvládáte vedra? Máte doma klimatizaci? Spíte v noci vůbec? Větráte nebo všechno zavíráte? Lezete do sprchy pětkrát denně? Sedíte u větráku jako u oltáře? Ostatně u některých oltářů bylo i v průběhu dnešního dne otevřeno právě pro možnosti schlazení. Stejně tak jsem zaznamenal v Praze 10 radnici, která má klimatizované prostory, a také bylo možno se tam schovat. Ale zase na druhou stranu jen přes den. Pak jsem zaznamenal názory, že u vody to bylo stejně nejlepší. Mě ale zajímá váš pocit, váš názor, jak jste trávili dnešní den, kde ho trávíte na svém konci, jaká bude noc. A pokud komáři štípou, co čekáte zítra v průběhu dne? Bude to ještě horší? I předpověď počasí pro vás mám. Volejte právě teď 731 800 900. Nebojte se, Praha nekouše. Psát můžete linka@rozhlas.cz anebo do příspěvku, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. I ty písničky jsou takové sluníčkem prohřáté, tak zkusíme, a já to udělám bez nějakého zásadního výběru, třeba prstem, a ono se to samo spustí.

0: Jak přežít horko? To je téma sobotní noční linky z Prahy. Píše Marie Střebíče. Bydlím v podkrovním bytě a když přijdou vedra, tak to je u mě jako v peci. Klimatizaci nemám, tak už léta používám takový ten starý trik po mamince. Před spaním lehce namočím prostěradlo studenou vodou, otevřu okna do kořán a až pozdě večer a přes den všechno pečlivě zavírám. Není to žádný zázrak, ale aspoň trochu se vyspím. Nejhorší jsou tropické noci, kdy člověk otevře oči každou hodinu a ráno vstává unavenější, než když si šel lehnout. Jak já vám naprosto rozumím, tohle já nedávám na pražském sídlišti v Letňanech, takže pro mě vždy letní adresa Vysočany. Ne proto, že bych byl tak velkým člověkem, majitelem nemovitostí, ale ve Vysočanech je klimatizace. A čím dál víc, každým rokem se víc a víc přesvědčuji o tom, že investování do klasické nástěnné klimatizace byla ta nejlepší investice, kterou jsem mohl udělat. Už jenom proto, že když člověk si jde lehnout třeba v 5 hodin odpoledne nebo v 6 a potřebuje fakt zabrat, no tak to jinak nejde. A ty děti taky řvou někdy a ty tramvaje a šaliny různé tak nějak jezdí cik-cak tam, zvonek sem, zvonek tam, neustále prození, buzení, no to bych se na to... Je ale fakt, že když jsem dnes odcházel sem do budovy Českého rozhlasu, tak rána to teda byla velká. Stačilo mezi dveře otevřít. To víte, klimatizaci si člověk nepořizuje proto, aby mu snížila teplotu o nějakých 7-10 stupňů oproti venku. Dneska to bylo o 20. Kdo otevře dnešní vysílání noční linky po telefonu, těším se na vás. 731 800 900, čekám na prvního z vás, koho si připojím, vyspovídám. A doufám, že se u toho moc nenapotíme, ale zároveň třeba mi řeknete, jak se snažíte strávit tu noc, protože není to příjemné úplně pro každého, když se vezme v úvahu, že třeba i lidé, kteří mají tu zkušenost s vysokými teplotami ze své domoviny, jako třeba tady v jedné večerce, jeden majitel, kterého jsem dnes viděl po hodně dlouhé době, tak říkal, že byl doma ve Vietnamu. Ale že tam ta horka se nedají vůbec přežít, protože to jsou taková ta horka ještě navíc s vlhkem, což znamená, pocit dusna je nepřekonatelný. U nás alespoň sucho. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kde je na druhé straně, kdo se potí?
1: Halo?
0: Ano, slyším vás krásně, jenom prosím pěkně vypnout rádio.
1: Tomu horku.
0: No určitě ven s tím.
1: Já tady ležím na posteli, jak mě Bůh stvořil. Horko. Potím, nemůžu usnout. V oknu otevřený. Už jsem tak z toho nešťastná. Já už byla ráda, aby zapršelo. Byla bych ráda, aby vypršelo. To bych, na co jsou horka, když stejně člověk nemůže ven, nemůže usnout, to radši až prší. Já už nevím, co mám dělat, abych usnula. Mě je takový horko. Já už jsem se dvakrát sprchovala. Já jsem dva... 2 litry vody, nemůžu zabrat, už je mi z toho úplně špatně. Jak, už si horka vadějí.
0: Jak já vás naprosto chápu. A dokonce i bych taky, tak jak mě pán Bůh stvořil, pokud by se mě nelekl, tak bych si lehnul hned vedle vás a čekal na každou deštěvou kapku.
1: No,
0: tak jediné, co vám můžu udělat, je buď nějaké mé chladné slovo, takže to se asi úplně nehodí. Větrák, ten k vám asi nedofoukne. A svatý Petr nám zatím nic neposílá, takže budeme to muset ještě vydržet všichni.
1: No, jestli to každý znáší tak jako já, tak ti lidi lituju.
0: Lék na to, abyste měla doma trochu svěžeji? Je vůbec něco takového?
1: Já nevím, já už jsem si dala nánukavu, co jsem myslela. Teď tady ležím.
0: Nožky má nahoře, bojím se, že horkem umře.
1: No, asi tak. Už jsem úplně vyřízená.
0: Držte se, aspoň trochu své síly, které tady ještě ve svém skoro 50-letém věku mám, posílám, ať se vám daří, ať nás to moc nezmůže a hlavně, ať to ještě zvládneme, vydržíme, jo?
1: No, to by byla ráda, tak děkuju vám.
0: Není zač.
1: A naschledanou.
0: Naschledanou, pěknou noc, tropickou noc. Tam u vás, no. Vlastně odkud jste volala? No to už teď se nedozvím. Každopádně třeba od někoho z vás dalšího ano.

0: Janta Nedvěd. Já už jsem to vlastně nakousl, měřící stanice v pražském Klementinu dneska zaznamenala svůj absolutní rekord teplotní, bylo tam 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementinum je nejdéle fungující meteorologická stanice u nás, počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Ten dosavadní rekord tam byl z července roku 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů, nejvýš se dnes podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku, a to na 40,9, což je nový absolutní rekord pro celé Česko. V rámci dnešního vysílání noční linky z Prahy na téma jak přežít horko, těší se na vaše hlasy a písmenka Honza Macoun.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá jako další?
2: Dobrý večer, pane Macou.
0: Ano.
2: Tady Marie od Blatenska.
0: Zdravím, Maruško, upocená, ufuněná, s horkem zmámená.
2: Překvapím vás, moc ne, protože mám starou 200 let chaloupku, která má metrové kamenné zdi a mám tady příjemných 18-19 stupňů.
0: No, já bych to neříkal moc dvakrát na hlas, protože jinak hned si tu vaši kamennou chaloupku najdou i tací, kteří se k vám nasáčkují a najednou tam bude nedýchatelno.
2: Je to možné, já vám určitě věřím. Ale ohledně toho horka, jak paní si stěžovala na to teplo, všichni tím trpíme, nejenom ona, ale doporučovala bych vám pouštět si smrzlé filmy, jako například Den poté, nebo Sněžnici, nebo Veselí v horách, nebo takové, pouštím si takové filmy prostě, kde je sníh a led, ale řeknu vám, moc to nepomáhá.
0: Já si právě říkám, jestli spíš mě něco podobného nezahřeje nejen na srdci, ale i v krevním oběhu.
3: Dva čaje, čtyři domy, prosím. Tichá voda, břehy, mele. Nebo mi chceš namluvit, že mi tady pomáháš?
4: Co pořád máte?
3: Nic, Mariko.
5: Ale jenom pan Mácha si myslí, že prohrát je to samý jako vyhrát, ne?
6: Fakt nic, jenom tady pan Cabadaj si myslí, že když mu padne karta, že všecko jeho.
7: Cabadaj převrátil Mácha a samozřejmě kardová. Dovolíš?
4: Prosím. Tak tady to máte, pánové.
3: Paní vedoucí, to je nějaký omyl, to není pro nás.
7: Tak jedna. Jasně, jo, pojď.
4: Ale tati, teď já...
7: Řekl jsem, pojď.
0: No tak vidíte, dva čaje a čtyři rumy. To by spíš zahřálo, ne?
2: Ano.
0: A co teprve sjest na běžkách? Co ten sjest?
3: Ale zmákla si to skvěle.
0: Sníženky a machři, vydrž prťka,
2: ano,
0: vydrž.
2: Zvládali to dobře.
0: Já si to myslím taky, teda jestli jsme se nezapomněli bezinfekčnost, ale. Já vám děkuju. Děkuju za vaše schlazení vaší chaloupkou. Řeknu vám něco podobného, máme v Jižní Čechách na naší chalupě. Jako přes léto fajn, ale v zimě, to víte, než to vytopíte, tak máte neděli a jedete domů.
2: No, poslouchejte asi takhle. Ta stará 200-letá chaloupka má svou vlastní pec. Starou, ještě starou bylo, jak to ti naši předkové stavěli. A můžu vám říct, že když te peci zatopím, tak vytopí celou chaloupku a otevřu normálně dveře do chodby a do dalších pokojů a mám vytopený celý byt.
0: No tak to je ale zázračné.
2: A mám
0: potom
2: tady přes zimu, tu mám 24-25 stupňů. Ráno, když vstávám, oblíkám se, tak mám 24-25 stupňů. Takže nádherná pohoda.
0: To je fakt. Takže to vlastně může ve vašem případě, a nechci urazit...
8: Stávej, dětku! Marfušku, drahouška, štípají komáři. Nemůže spát a odpočívat.
9: Tak jást.
0: A to jsem zvolil tu jemnější ukázku už jenom z toho důvodu, že jinak by to bylo, pěkně se mu to zavařila. Chaloupko čelem k lesu, ke mně zády. Jo, přesně tak. Pojďme se schladit písničkou další, třeba to pomůže, vidíme, ale těžko říct. Romantické písničky, myslím, fungují úplně na jiném principu. Tady je Marie Rotrová a Pavel Bobek. Dobrou
2: Děkuji
0: noc.
2: Děkuji vám pěkně a mějte se hezky.
0: Taky, naschledanou.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z Prahy, vyhřáté Prahy. Já se úplně obávám podívat na ten teploměr, který tady u studia máme. No, myslím si, že tropická noc je jak vyšitá, protože klimatizace mi tady jede na plné obrátky, to je fakt. I s vědomím toho, že přijde člověk o hlas, přesto to se jinak nedá. Už normálně si někteří z vás myslí, že mám zavařenou hlavu a zase one man show Macoun z Prahy. Není to tak jako úplně pravda. Čekám na vaše zavolání, napsání, aby to bylo pestřejší. No a taky samozřejmě děkuji, hudební dramaturg se také činil, protože těch zimních písní je poměrně dost. Vedli nás dál svou háravou navigací. Volejte právě teď 731 800 900. Sobotní noční linka z Prahy na téma, jak přežít horko.

0: tě mě napadá taky od Hany Zagerové Zima zima.
1: Na luchách, na polích leží umazanej sníh, naše oči bloudí krajem.
0: No ale i Samsonovic kousky taky stojí za to. Tak co vím? Honza u telefonu, kdo nám volá jako další, odkud?
2: Dobrý den, já vám volám z Kunitic, pod Kunitickou horou.
0: Ano, a jak je pod Kuňkou, kdo nám tam poslouchá?
2: Jmenuji se Naďa, mám tady chatu, kterou hrozně miluju.
0: Mhm.
2: A chtěla bych zahrát všem, našim prostě tady okolo, nám tady kolem Kunitické hory, všem chatařům, všem prostě lidem, kteří tady jsou prostě okolo.
0: No jistě rádi zahrajeme. A teď, když byste měla tu možnost, odkryla tu tmu, tak co byste viděla? Chodí všichni nazí a ještě navíc se sprchou v ruce?
2: Nazí, jakože tady chodíme nazí, nebo jak?
0: To já právě nevím, já jenom chci přiblížit, jak to vypadá v průběhu dnešní noci tam u vás, jestli je vám takové horko, že jsou fakt všichni nazí ještě v tento čas.
2: Ano, je tady horko, je tady velké horko, já jdu dál, teď to mám tady výřivku, tady, že tady.
0: Ať už máte výřivku nebo cokoliv, kde se dá vykoupat nebo schladit, věřím, že tam je teploměr. Kolik ukazuje?
2: Tak počkejte.
0: No tak já si počkám, protože...
2: A je tady.
0: Ano.
2: Počkejte.
0: Vidím, že nic nevidím.
2: Ano. 29,5 stupně tady.
0: Gratuluju vám, 29,5 stupně, tak je to přece jenom o něco méně, než mi zasílala máma z chalupy, ano.
2: Jo, ale je to tady perfektní a všem teda posílám jako krásný pozdrav, jako...
0: Já vám taky posílám a děkuju za zavolání a trávte dnešní noc, tropickou noc s námi dál. Díky za to, pěkný večer.
2: Ano, děkuji, nashledanou.
0: A co vy další poslouchající 731 800 900, volejte právě. Teď ještě máme chvilku času, klidně, rád si vás připojím do vysílání. Tady máme pod Kuňkou někoho z vás. A kdo nás poslouchá, kde a další? Haló, Honza.
3: Dobrý den, já vás srdečně zdravím. Z Podkrkonoší, tady Hana ze Semilska.
0: Ano, povězte. Váš teploměr ukazuje co?
3: Já na teploměr nekoukám, protože to je zbytečný.
0: Ano.
3: Potíme se všichni.
0: Ano.
3: Bazén, který by měl ochladit, má 32 stupňů. Mm. Takže je jenom mokrý a nikoli chladný.
0: Osvěžující.
3: Ale mám vynikající recept na to, jak se ochladit a jít spát.
0: Povězte.
3: No, praktikuju to roky vždycky, když se udělá teda na pár dnů léto. Pardon. Vezmu si obyčejnou plínu, slíknu se tak do naha, jak říkala paní v prvním příspěvku. Lehnu si a obkládám se tou studenou plínou. Třeba, anebo sedím na posteli. A pořád si obkládám studenou. A když už ji prohřeju, tak s ní zaklepu.
0: Aha.
3: A ona se stejně ochladí. A když je už opravdu teplá, tak ji ještě jednou namočím. A studenou, mokrou plínou se pořád obkládám.
0: A obkládáte kde? Na prsou, na rukou, na lokte?
3: Na zádech, na rukou, na zadku, nohy si obkládám.
0: Mm-hmm.
3: A tak důkladně, že jsem úplně vychladla, to tak osvěží a usnu.
0: No.
3: A nemám problém.
0: Takže nemusíte ani počítat ovečky, to je divné.
3: Ne, nepočítám.
0: Zázračná žena.
3: Ne, skutečně to funguje, kdo nemůže usnout, ať vychlazuju normálně větrákem, ale na noc větrák vypínám, protože to dělá hluk. Ale jako můžu říct, prostěradlo, ne, to je moc veliký, s tom se člověk zamotá, ale ta plína obyčejná,
0: jo.
3: To vám je zázrak.
0: Dobrá.
3: Ať to lidi zkusej.
0: Zkusíme.
3: Když se budou poctivě obkládat, fakt usnou.
0: K tomu já zkusím ještě vyzkoušet tu radu s těmi filmy a zimními písničkami. Tady jedna od Hany Zagorové je připravena a je to Zima, zima. Tak jedna horská. Super. Pro vás. Dobrou noc.
3: Děkuji. Dobrou.

0: se meteoroložky České televize z redakce o počasí Táni Míkové, co se tak meteorologovi odehrává v hlavě, když hlásí pro veřejnost, že bude tolik, kolik ještě nikdy v životě nehlásila pro místo určení své domoviny.
1: No, já jsem zaslechla, že při teplotě 39 stupňů Celsia už má náš mozek problémy. Něco jako, že by se nám mohl začít zavařovat. Tak já raději na to nebudu myslet, aby se mi to nestalo ještě předtím, než ty teploty opravdu nastanou. No tak varuji před tou nedělí, protože opravdu neděle bude nejteplejší. A máš pravdu, Honzo, takhle vysoké teploty jsme ještě nikdy v historii nepředpovídali.
0: A Pavel Karas prozradí, jak vypadá předpověď pro dnešní noc a vlastně i zítřejší den. Zatím to, co říkal o sobotě, to padlo, to bylo, ale ta neděle a vůbec dál je předpoklad, že se teploty sníží.
2: Tak samozřejmě ty noci budou velmi teplé, tropické, no a vypadá to, že ta noc na neděli přinese teploty mezi 20 a 23 stupních, jenom v údolích bude nepatrně chladněji, tam se teplota bude držet kolem 18 stupňů Celsia, takže na většině území se samozřejmě dočkáme té tropické noci, no a nejteplejší den v historii České republiky přijde v neděli, kdy se odpolední teploty budou pohybovat mezi 38 a 41 stupně Celsia. Vypadá to, že den začne podobně jako dnes slunečným počasím, ale během odpoledne se na západě kraje už můžou objevit první přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné, to znamená doprovázené přívalovými srážkami, krupobytím, případně silnými nárazy větru.
0: Doplňuje Pavel Kára Karas.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka z Prahy, téma jak přežít horko, v celku aktuální, tak jak jste na tom, zavolejte, napište linka@rozhlas.cz, budu moc rád, když se připojíte a nejen tak pasivně posloucháte, ale hezky se aktivně zapojujete. To se dá pořídit až do 1 hodiny ráno, kde jsem tady pro vás v pražském studiu. Sice osamocen, ale jsem. Tak čekám. Třeba vy. Haló, Honza, kdo je tam?
4: Dobrý večer, tady Lída.
0: Ano, Lído, zdravím vás.
4: Jižní
0: odkud?
4: Morava.
0: Ano, od Moravy, Jižní Moravy. Co váš teploměr nevybouchl pod tíhou náporu slunečních paprsků?
4: No a nevybouchl, teď je tady 28 stupňů, ale jenom jsem vám chtěla říct, že jsem, jaký jsem si to dneska udělala hezky.
0: No tak ven s tím.
4: Zbudila jsem se ráno před 5. hodinou, tak jsem se zebrala, šla jsem ven, protože já jsem prostě chtěla trochu toho chladu. Bylo to úžasné, o 5 hodinách nikde nikdo, krásně jsem se prošla. Přišla jsem domů před 6. hodinou, no slunko už bylo na vrchu, ale bylo to moc prima. Prostě musíme si to zkusit udělat nějaký hezky,
0: to je fakt. To je fakt, teď nevím, proč mě napadá, že třeba by se dala navštívit i podhledna, jestli ještě je funkční cimrmanovská podhledna. Jako máte rozhledny, tak je jedna podhledna. A mohlo by tam být chladno teda. Taky mám zprávy od rodiny, že na jedné chatě v naší rodině, že se spí ve sklepě, protože se to zkrátka přes den pod tou střechou, která je z plechu, pod tou rozpálenou střechou vlastně vůbec nedá spát. Vy máte nějaké tipy, jak se třeba chladit na večer nebo na noc?
4: No, nějaký zvláštní. Teďka mám tady puštěný ventilátor a právě jsem ho pozorovala před chvílou, nějak v něm divně cvaká, tak držme si pěsti, aby to taky vydržel.
0: Ježiš, zrovna se musí rozfláknout jako v noci, která je nejdůležitější.
4: No,
0: jako.
4: Zítra nepůjdu kupovat nové. Nevím,
0: jo, a to
4: nevím.
0: Si vážně tak naivně myslíte, že v těch obchodech budou? Já myslím, že
4: asi
0: taky ne. Jednou jsem se to pokoušela takhle při jednom vrcholu léta a pak říkám, no taky co chceš, Honzo, lezeš do krámu krásně klimatizovaného, ale větráky v elektru nemají. A když tam jeden měli, tak ten stál asi 2500. Říkám, to radši si dám hodně vinných střiků, než koupit tohle. Jo, vůbec, co alkohol a takové to letní, jak se říká, popíjení, takové to ochutnávání, stříček, schladí?
4: No, to ani ne. Měla jsem dneska nealkoholický pivo, ještě aby se mě hlava motala, no to by bylo asi zlý.
0: No tak, dobře, no, v tom případě já dávám ruce od toho pryč a slibuji, že pro dnešní noc ani srk. Dobrou noc.
4: Dobře, dobrou noc, mějte se krásně a vydržte to všichni.
0: Ano, děkujeme moc, zdravíme směr Jižní Morava a co vy, kde nás posloucháte, zavolejte, napište, těším se.

0: Sobotní noční linka na téma, jak přežít horko, napsala mi Dana z Blatné. Srdečně zdravím Honzíku a všechny posluchače, nohy ve škopku, zvládat, schladit se třeba ve sklepě. Studená voda, sprcha, nesnáším, pekelná vedra, no, mokré šaty, takové to, ty trpící úmornými vedry. Přeji brzké ochlazení, přeji všem, že i v bytě s ventilátory a chladit se chodím. Vodou pomáhá se obléct i právě s těmi mokrými šaty, ne propocenými, mokrými. A voda studená od kolen a loktů dolů. No jo, Dano, nedá se nic dělat. A ten sklep není špatný, nejste v tom sama, kdo by ho chtěl vidět.
1: Dobrý den.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
1: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, kdo nám volá teď? Koho zdravím a kam? Tady Honza.
4: Tady Magdaléna.
0: Ano, zdravím. Odkud?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den, teďka jsme v kempu v Zářičí u Tovačova.
0: Ano.
4: Je tady krásně, máme tady 25 stupňů.
0: Fakt, jo, že si to tam dojdu přeměřit, 25, nevěřím.
4: No, přijďte, no je to je moc pěkný, pijem tady víno u auta, je to je moc hezký. Mm-hmm. A dneska byl teda krásný den, bylo teda vedro všude, to bylo, to je jako jo, ale tak zase...
0: Kolik tam u vás stojí pivečko?
4: Tak kolem 40 korun asi, no.
0: A toho vínečka zvládnete kolik?
4: No, vínečko máme svoje, takže tady zvládneme.
0: Já se neptám se, že máte svoje, já se ptám kolik?
4: Kolik? No tak...
0: Kolik ho padne?
4: Jednu lahvinku třeba.
0: Že jestli lžete, já si to...
4: Tak možná dvě.
0: Jestli jste jak moje máma, tak to mám úplně zbytečné vám sahat na nos, jako. Já to ředím vodou a já říkám, no to se ví, že to ředíš vodou, teď je to napsaný v návodu, to musíš ředit vodou, protože jinak kyselý. Každopádně, kolik vás tam je?
4: No jsme tady sami s manželem jenom.
0: Jo, romantika sama, děti jste dali někam.
4: Ano, no, děti jsme dali a jinak jsou tady další nějaký, co tady jsou v kempu, teda další auta, tady jsou taky, ale jich nás tady málo, je tady pěkně.
0: No takže si užíváte zdravou polovičku.
4: Ano, no, a kdybyste někdy chtěli teda typ na výlet, tak přijete sem, je tady voda, je tady pěkně, je tady
0: a
4: hezký,
0: víno.
4: Kuňka, je tady žáby.
0: Ano, a víno.
4: A víno tady máme taky, no, a to tak si musíte dovíct.
0: No to je jasné. To nás nepohostíte ani vínem, jako no, to je
4: no. No tak když přijedete, tak vás pohostíme, no. Ještě tak to byste musela si teď, dokud
0: no,
4: ještě je.
0: A já pak dostanu od vašeho drahého nabudku, už to vidím úplně.
4: No, jo.
0: A já jsem si jenom přijal přeměřit teplotu, jak to tam vypadá. Co voda, jaká je? Je to jako kafe, nebo?
4: Teplá, no.
0: Takže je žádné teplý, osvěžení?
4: Ale taky jako když zase někdo nemá rád studenou, že? Jako já třeba, mě to vyhovuje takhle, takhle jako teplejší. No.
0: Takže jste byli víc ve vodě než venku.
4: Ano, no, byli.
0: No tak skvěle, užívejte, udělejte si nádhernou romantickou noc, když už jste děti dali do klokánku nebo kam.
4: Děkuji.
0: A užijte si to.
4: Jsme odložili, ano. No, tak jo, tak si taky to užívejte tam.
0: Děkujeme.
4: A teda... je nám teda líto těch, kterým je teda teplo v těch panelákách asi a tak, kde jsou, teda nemůžou jít ven. Ale tak dá se to ještě, dá se to jako regulovat ta teplota možná v těch bytech.
0: Hlejte, já myslím, že jako... cokoliv já řeknu do vysílání, tak spousta lidí říká, že jsem nepříjemný člověk, tak já myslím, že můžu odeslat trochu chladu ze svého hrdla právě jim a třeba to pomůže, že?
4: Odešlete, no, ať se rozvěšejí studený, mokrý hadry namočený ve studený vodě a to krásně to ochladí ten byt. Tak to doporučujem.
0: A teď nás poslouchá nějaká Jiřina v paneláku králíkárně rozpáleným na 70 stupňů, no jo, to
4: tak
0: jsou mi rady.
4: Tak si rozvěsit ty prostěradla mokrý, teda,
0: dobře.
4: Jiřina.
0: Dobře, no, dobrou noc, děkuju, vkazuju. Zdravím vás, do kempu, můžete si to tam.
4: Ano, mějte se, děkujeme.
0: Ano, nashledanou, taky děkuju moc. Co vy další, kde nás posloucháte, jak trávíte dnešní noc, jak se chladíte, jestli to vůbec jde, jak se staráte o své zdraví, biozátěž na Trojice, taky sluníčko pálí. Myslím, že jsem viděl ten index opalování na osmičce ze stupnice do desítky, takže to je hodně, takže namazat krémem zvenčí a pravidelně, aby se člověk hned nespálil. Jak to máte třeba vy? Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
5: No, dobrý večer, tady Jana z Kutné Hory.
0: Zdravím vás, Janičko. Zníte tak jako svěže, až chladně bych řekl.
5: Jo, ježiš, mámko, já mám tady 31 stupňů.
0: Aha, takže to klamete hezky v tom případě.
5: No, z jedné strany vějíš, z druhé strany mokrej hadr, no a co se dá dělat? Takže je horko.
0: Ve výsledku jste nemocná gejša, vějíš.
5: Ne, víte co, lidi se stěžují, je horko. Pak když je zima, tak se zase stěžují, že je zima. Když prší, tak se zase stěžují, že prší a že není hezky. Tak teď to máme. No, teď máme hezky horko a no, jak osvěžit. Mám tady francovku, tak se mažu francovkou, do toho si dám vějířek, jo. No a ono to jde otevřený v okno, pak si vezmu lahev s tím a rozprašovač, rozprašuju záclony, potom rozpráším také sebe. Rozpráším taky sebe.
0: To je pravda, postříkám, taky jsme to používali.
5: No, postříkám i sebe rozprašovačem a jde to. No.
0: A teď už a můžete, ještě jste neřekla, že můžete si zaskřípat zubama, aby vám přeběhl mráz po zádech třeba taky.
5: No, to zaskřípat ne, já už jich mám málo.
0: Takže v tom případě nedá se nic dělat, zůstává vám horko.
5: Horko, ale víte co, teď jsem si vzala prášek na spaní a za chvíli budu v limbu a zbudím se až ráno, až tak. Mě tady budou řvát ptáci, jo, soused má papoušky, tak ty už v půl pátý začnou řvát, tak budu muset okna zavřít, no.
0: Tak to jsou teda nezbedové, protože jako to vlastně si ani neumím představit, jaké to je být buzený papouškem teda.
5: No, a ono jich je víc. No,
0: protože soused nebude úplně normální v tom případě.
5: No, on má voliéry, on je pěstuje, no, tak to, no, co se dá dělat, no. Každý jsme nějakej. No.
0: Ale jo, víte co, jako jsem rád, že nemám úplně v životě všechno, jo, takže to se tam taky můžete nechat, je to vyřešeno.
5: Hlavně
0: se držte, co tlak, všechno v pořádku zdravotně u vás?
5: No, tak co víte, už jsem stará bába. A takže to taky, no tak já si lehnu a hotovo, ležím, obývám se vějířem, za chvíli usnu, teda odpoledne, že jo, no a teď, no tak co se dá dělat, no tak ta francovka pomáhá a prášek na spaní taky, tak když je tady 31.
0: Jestli tu francovku používáte tak, jak jste říkala, a ne jinak. Nemažu se s ní,
5: ale ne, neopijím se s ní.
0: Dobře, děkuju, to jsem potřeboval vědět. Tak vám přeju dobrou noc, zvládněte to, než to zaberete.
5: I vám taky krásný zbytek šichty.
0: Děkuji, ať se daří. No. Žako Růža. No tohle mě budit. Je pravda, že... Takže výsměch ještě ke všem.

Kitty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

je zvláštní věc. V zimě se na léto těšíme, ale jakmile teploty přelezou 30, najednou člověk řeší hlavně stín, vodu a to, jestli se vůbec dá normálně fungovat. Někdo zatáhne žaluzie, udělá průvan a jiný přežívá. Jiný zaleze do nákupního centra, sklepa, bazénu nebo k lednici. V bytech pod střechou bývá večer horší než přes den. V MHD se lidé tváří jako v sauně a v práci se někdy vede tichá válka o klimatizaci. Možná ne někdy, ale prý je to vlastně ne-li jedna z nejčastějších, neřeknu-li nejčastější vlastně oblast hádek mezi kolegy, právě teplota klimatizace. Jeden by ji pustil naplno, druhý sedí v mikině a tvrdí, že na něj táhne a do toho děti, seniori, domácí mazlíčci a všichni, kdo prostě nemají kam před horkem utéct. Letos nejde jenom o běžné letní teplo. Český hydrometeorologický ústav upozornil, že během posledního červnového víkendu čeká Česko vlna extrémně vysokých teplot. No a bohužel daří naplňovat předpověď počasí. Dneska padl rekord z roku 2012, Doksany 40,9. Pravda, řekne si člověk, půl stupeň, to je skoro nic, víc přece globální oteplování. No jo, ale když si člověk uvědomí, že v roce 2012 ten rekord padl v srpnu, kdy je o 2 hodiny méně toho slunečního svitu, tak to je co říct. A ano, v létě bývává teplo, v zimě bývává zima, ale když použiju formulaci, kterou teda k smrti nesnáším, jo, za našeho mládí, a moje máma za, a co za našeho mládí, to bývaly zimy a to bývalo léto. To léto bylo takové vlastně takové uplakanější a ta zima studenější. All

0: Mimochodem v tomto týdnu jsme taky mohli oslavit, když asi jste to nevěděli, ale já to razantně a zdárně pořádně oslavil, 26. června, Světový den chlazení.
1: Noční linka.
0: Sobotní noční linka pokračuje v neděli. Vítáme tedy nový den 28. června 2026. Svátek mají pánové se jménem Lubomír. Je jich něco přes 24 tisíc. Jeden Lubomír připadá přibližně na 430 obyvatel a typický věk, nebo průměrný věk Lubomíra je 55. A nejčastěji žije na Moravě a je jedno, jestli to je jižní, severní nebo ve Slezsku. Úplně nejvíc Lubomíru je v Moravské Třebové a ještě koukám do jednoho místa, ano, už to vidím, Olomouc. A podle příjmenáře slaví Maškovi, vás je něco přes 5200, jméno a příjmení Lubomír Mašek by bylo unikátní, ale o žádném takovém spojení nevím, třeba se někdo najde. Mimochodem nejvíc těch, kdo mají příjmení Mašek, Mašková, tak myslím, že něco by o tom měli vědět v Nepomuku a nejbližším okolí. Všem oslavencům jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza Macoun z Prahy, zdraví, příjemnou dobrou noc. Zavolejte, jak trávíte dnešní tropickou noc tam, kde nás posloucháte. Sobotní noční linka pokračuje druhou částí. Téma zůstává stejné, jak přežít horko. Vidíte, a teď si uvědomuju, teď by to chtělo Halinu Pavlovskou, banánové rybičky, jak přežít horko. Třeba by měla nějakou omeletku pro nás.

0: Noční linka dnes otevírá téma, jak přežít horko, co vám v parních dnech opravdu pomáhá. Máte doma osvědčený fígl od rodičů nebo prarodičů a vůbec zažili jste někdy horko, na které dodnes nezapomenete? Budu rád, když nás společně s posluchači Noční linky ochladíte ne svým slovem, svým příběhem, ale třeba i nějakým tím tipem, jak bezproblémově v tropických nocích usnout. Že by tady byla jistá rada, jistá možnost z takového toho večerního koupání, jo? Že bych si to překlopil do nočního času.
1: Vem si plavky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
2: Já se koupat nemůžu.
1: Tak se budeš dívat, jak se koupu já.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, tady Praha, chladná Praha, Honza.
4: Dobrý den, tady ještě chladnější severní Morava.
0: Zdravím vás.
4: Já vás zdravím. Volám od Krnova.
0: Ano.
4: A chtěla bych k tomu tématu. Já teda už 3 dny přes den hodím plnou petku vody do mrazáku.
0: Ano.
4: A potom, než jdu spát, hodím ji pod peřinu. A víte, jak je to pak parádní chladné.
0: A to se...
4: Přiložím,
0: ano.
4: Přiložím chodidla jenom a za chvíli jsem ochlazená.
0: Takže něco na obrácený způsob, jak se dává ta horká voda do té gumové, ano, ale obráceně, no to by mě nenapadlo, do postele let.
4: Termofon nemám, tak jsem dala petku, jež mě tady štěká pes.
0: Naprosto v pořádku, evidentně mě nemá rád, to je v pořádku, nic se neděje, hlídá si vás.
4: No, on slyší, že mluvím, tak tohle. No a psíka ochlazuju, že mám takový ten funkční ručník.
0: Ano.
4: Namočím do vody, pěkně mu to dám na hřbet. No a psík sice ze začátku brblal, ale teď už je to dobrý.
0: Takže není to takovou tou násilnou formou, že ho drapnete, hodíte do sudu, ochladíte, protože to je obrovský šok pro ty psy.
4: Je to pro ně šok a já to vím. Já jsem včera si nachystala na zahradu malou vanku dětskou, napustila vodu s tím, že se mi ohřeje do zítřka a zítra ho vykoupu venku na trávničku.
0: A co vy? Koupete se v rámci letního času někde v rybníku na pískovně nebo?
4: No, tento rok, jak si ještě nebyl čas, ale my máme bazén, ale děláme fasádu na baráku a zateplování, tady všude vinec.
0: Zateplování.
4: No a ještě vám řeknu, že mě před 14 dnama tady klimatizaci našroubovali to, je to. Jenom, že ona ještě nemá tu venkovní, ještě není dodělána ta venkovní jednotka.
0: Ježišmarja, tak to teda...
4: Takže možná, že se do Vánoc toho dočkal.
0: Jo, to... Tak to zatím teda máte opravdu moc dobré. Takže koupat se nemůžete, protože zateplujete, což jistě váš dům v tomto období ocení. A klimatizaci máte na na nic.
4: Dobře jste to řekl, mám ji zatím na ale snad se toho dožiju, že bude tohle. Už měla být minulý týden, no ale nevím, co se zase brzdilo, že není venkovní jednotka ještě. Hadice jsou tam, všechno tam je, ale...
0: No, není čas, to... no, nikdo tak... zaplatil víc, nebo prostě není čas. Tak víte co?
4: To dělá můj syn.
0: Ježiš, to je skvělý člověk. To je skvělý, hodný člověk. Určitě si najde čas.
4: No, čas asi těžko s tím, že teď lítá kolem baraku lešení a bínec od toho a to, pak do práce. No a já tady. Ale fakt s tou petkou je to opravdu dobrý nápad. Přiložit fakt chodidla na tu petku a za chvíli jste ochlazený, takže já se tak ochlazuju, když není bazén, není klimatizace, aspoň to stačí.
0: Děkuju, Dobrou noc.
4: Já vám děkuji ho taky, dobrou noc, dobrou.
0: Ať se daří noc, takže dáme do lednice, do mrazáku, petku, no proč ne, proč ne? Máte i vy nějaké zaručené tipy, jak na to? Píšete třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, nemám rád takové horko. Byl jsem schovaný pod pergolou, to vůbec nepomáhá, ale máme bazén a zítra má být i 2.40. Kdo chodí do práce, do fabriky, tam je podle mě snad 75. No řeknu vám, že já opravdu nemít tady ve studiu puštěnou klimatizaci, tak si vůbec neumím pocitově představit, jak by to dopadlo, protože ty stroje hřejí natolik, že to úplně cítím, jak to sála. Jako v zimě ani nechci topit ve studiu, protože zkrátka teplo od strojů je. I s rizikem toho, že člověk si pustí klimatizaci, i s rizikem toho, že přijde ohlas, ale nedá se nic dělat, člověku hlava fungovat musí. Půjdeme dál, František píše třeba dobrý večer. Vedra snáším celkem dobře, v Řecku, když jsem pracoval, tak tam byly taková vedra normální, takže já mám celkem natrénováno. Je pravda, že jako stavba je stavba, večer musí být hotovo, nejúž se pracovalo s člověkem, kterému jednou vadí teplo, po druhé za zima, no to, o tom jsme tady před chvílí mluvili. Kuba napsal, přeji dobrý večer, jsem u vody, ale i tady je vedro, ale vůbec mi to nevadí, ta Praha musí být strašná, na Petříně nikdo nebude a když je člověk starší, tak musíte zalívat a upřímně, v Praze je to těžký. Já vám řeknu, co je v Praze těžký. Jet s neklimatizovanou tramvají, autobusem. No většina autobusů už klimatizovaných je, ale ta neklimatizovaná tramvaj, to je... A ještě kdyby ty lidi uměli používat aspoň někdy deodoranty. Od času se stává, že spíš častěji, že ne. Iveta, zdravím, pane Jene a nespavci, sedím pod pergolou, nohy ve škopku vody a na hlavě na srdci mokrý hadr a raduji se, že teplota trošičku klesla. Teď ještě vylepším podle rady paní posluchačky a vemu na pomoc ještě mokrý ručník k otvírání nebo otírání zbytku těla. Dobrou noc. Je těch možností tady je. Teď čeho se chytit? No, já si radši dám jedno chlazené, ne ze 7. schodu, ale jestli teda vydrží ta nejedna sněhová vločka u Ivety Simonové z roku 68, pak mě schladí právě toto.

0: Po rekordně horké sobotě čeká Česko podle meteorologů ještě náročnější den. Včera v Doksanech padl nový absolutní teplotní rekord 40,9 stupně Celsia, ale dnešní odpoledne může být na některých místech ještě teplejší. Nejvyšší teploty mají znovu atakovat 40, hlavně ve středních Čechách, Polabí a na severozápadě Čech. Odpoledne a večer ale začne od západu postupovat studená fronta, která přinese silné bouřky. Ty mohou doprovázet přívalové srážky, kroupy i velmi silný vítr. Zatímco v Čechách se začne postupně ochlazovat už během dneška, na Moravě a ve Slezsku budou tropické teploty přetrvávat ještě i v pondělí. Meteorologové proto doporučují nepodceňovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a věnovat zvýšenou pozornost hlavně seniorům, malým dětem a lidem s chronickými onemocněními. Výhled předpovědi počasí potvrzuje i z Kavčích hor Pavel Karas.
1: Ale je pravda, že na začátku toho příštího týdne už ty teploty půjdou dolů, bude se postupně ochlazovat. V pondělí už čekáme maxima mezi 28 a 33 stupně Celsia. V úterý už se zřejmě ta teplota dostane maximálně na tu tropickou třicítku, takže nejvyšší teploty budou mezi 26 a 30 stupni. No a potom horkém víkendu to bude částečná úleva, ale máte pravdu, Honzo, že samozřejmě ten pocit dusna tam zprvu bude docela výrazný, protože samozřejmě ta vyšší vlhkost vzduchu a ty teploty přesahující tropickou třicítku, samozřejmě to nebude nic příjemného.
0: Sobotní noční linka, jak přežít horko, kde nás posloucháte, jak zvládáte vedra, nějaký tip na schlazení byl by?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, teplotně, co se stalo, kdo je tam, tady Honza.
3: Tady Marie z západních Čech.
0: Zdravím vás, Maruško, kolik máte na teploměru vy?
3: No, nevím, teď se tam podívat nepůjdu, nebudu rozsvítat.
0: Jasně.
3: A venku je teplo pořád, ale už se tam měla chládek. Mám otevřený okna v celém domě, všechny dveře, jenom v hlavním vchod mám zamčený, jinak mám všechno otevřené, by tu byl průval, ale není. Takže ještě ventilátor běží, aby se tam trochu opotilo. Před chvíli jsem přišla z bazénu. Bazén je tak teplej, že prostě venku je lepší chládek ochladem, a když jsem z bazénu vylezla.
0: Stačí do bazénu, říkáte, nasypat mletou kávu a můžete si udělat rovnou výluch.
3: No, 1,30 mám v bazénu vodu.
0: Pane jo, tak to se za chvíli začne zelenat, kazit, nebo já vlastně nevím, ale myslím, že při tak vysokých teplotách to jak musí být další chemie snad.
3: Ne, je to dobrý, je to dobrý, mám křišťálově čistou a jako, no jasný.
0: Dobře, každý, dobře.
3: Upravuji to, jo, ale drží to, drží to. Mě je sluníčko do bazénu až 11 hodin, já jsem tak mezi stromama, takže tam mám chládek a přesto se takhle ohřála, tak si nedovedu představit ty lidi, kteří mají celý den na sluníčku ten bazén, ty to asi mají teda daleko horší.
0: To je fakt, no. To je fakt, dokonce známý, co mám na Moravě, tak oni můžou přitopit, ale i chladit, což jsem netušil, že vůbec je možné.
3: Tam taky netušila.
0: No, já bych tam naházel led, možná ty petky, jak mluvila paní posluchačka před chvílí. Jo. Mimochodem, přes den děláte co? Snažíte se nehýbat, jenom tak být v utemovaném domě, no. Nebo jste u toho bazénu?
3: Ráno už tak nějak 8:30, 9:00, to už si jdu zaplavat do bazénu a potom jsem doma, no. Nebo ještě něco na zahrádce proplejt nebo pokopat, ale jenom rychlovka nebo vyštípat rajsky nebo tak něco na rychle.
0: No tak to nemyslíte vážně, já zrovna jsem dneska při vysílání ve stanici Český rozhlas Střední Čechy zahlásil nejednou a opovažte se mi říct, že potřebuje zahrádka vaši péči v tomhleto počasí.
3: No potřebuje, jako blázen, ty rajsky, když je vyštípete, tak z toho máte prales.
0: Ježiš, to já vám rozumím, ale teď se musíte spotit ještě dřív, než tam dojdete k tomu keříku.
3: No to jo, ale já tady mám ty stromy, mám stran za barákem, takže tady mám dopoledne trošku chládek, jo, ne moc, ne na celý zahrádce, ale tak to prostě se dá vydržet, ale říkám jenom ráno a pak už ne.
0: Dobře.
3: Dobře,
0: já budu věřit, že to nebudete přehánět. Co tekutiny dostatečně?
3: Jo, mám v lednici lahve, s vodou, aby byly chladný, dávám si do toho citron nebo tu himalajskou sůl trochu a to osvěžuje, to osvěžuje.
0: Tak děkuju, gratuluju a držte se, moc se mi neuvazte.
3: No, budu se snažit a přeju hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme a u bazénu žádné gymnastické kousky. Zkusím někoho dalšího z vás, třeba vás. Pěknou noc přeji, kdo to je?
4: Tady Alena z Podještědí.
0: Zdravím
4: tak my
0: vás.
4: Máme u nás tady 26 stupňů.
0: Ano.
4: A sedím pod pergolou a pozoruju měsíc. Okolo měsíce se udělal takový jako kruh,
0: ano.
4: Že mě připadá, že se ten počasí asi bude kazit, protože před chvílí byl ten měsíc takový jasný a teď je okolo jako pomalu duha, mně to připadá dokola. To moc hezký, no, ale už se bych řekla, ten vzduch ochlazuje.
0: No, já vám řeknu, že moje zlomenina na třikrát ruky a šrouby v ní, jako mi napovídají taky, i bez pohledu do předpovědi počasí, že se něco jako dít bude a docela dost výrazně. A teď tady očkem koukám, že dokonce teploty můžou poklesnout i o 20 stupňů, no.
4: No, my máme 26 a v domě teda asi 25, což teda v zimě jsem ani pomalu nevytopila. Je to příjemná teďko ta noc, opravdu je příjemná. No. Sedím tady v hlavátku a pozoruju měsíc.
0: No. Jel jsem vám minulý týden v neděli vlakem z Holešova přes Hulín, tam vždycky rád zastávka, zapálím cigaretu, takový spokojený tam jsem. Ale proč to říkám, sednu do vláčku a co myslíte? Přijel vláček a těžko říct, jestli ten vůz klimatizoval, ale mám pocit, že vzhledem k počtu vypocených litrů za cestu do Prahy, tak si myslím, že nebyl. A nebo to nezvládala.
4: Asi ne, asi to bylo moc zatížený.
0: A tady jako ten větráček, který mi tady nechal kolega, tak oduševněle, že kdybych ho potřeboval, tak mám takový pocit, že asi to by se mi všichni smáli, ale zase vzhledem k těm teplotám, už je mi to asi úplně srdečně jedno a použiju ho, i když je to takový dětský Hello Kitty větrák.
4: Jo, teď jsem zrovna něj viděla někde reklamu. Je to na USBčko a má
0: ano,
4: to
0: všichni. Ano, přesně tak, přesně tak. No děkuju vám pěkně, že nás posloucháte, posílám pozdravení.
4: Já a dobrou noc.
0: Ano, i dobrou noc i
4: vám. Dobrá,
0: no,
4: už mám půl prášku v sobě a nepocituju žádný spánek, že by přicházel, tak jsem si sedla pod pergolu.
0: Teda, prášky na spaní, takhle na dobrou noc, to je další z vás, teda.
4: No, nic se nedá dělat, když to nejde.
0: No, tak to si taky říkám kolikrát, ale ne s práškem, ale v místnosti jiné. Dobrou noc, ať se vám daří.
2: Noční linka.
5: Desátý léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: Petr Spálený, 60. léta, tak ten teplotní rekord, který byl překonán, ten je z roku 2012 v Doksany na Litoměřicku, překročen o půl stupně Celsia, takže 40,9. A prý dnešek, neděle 28. června, by měla být, nebo měl by to být den ještě horší. Ohledně teplot mělo by to být i opravdu těm 41. Co je doporučováno dělat pro naše zdraví? No hlavně se nepřetěžovat. Paní doktorko Kateřino Cajthamlová, vy víte.
1: K soli vedra, tak doporučujeme být ve stínu, zatáhnout žaluzie přes den, abyste nepřišli do šíleně horkého bytu, nosit klobouk, zejména pokud se pohybujete někde, kde je opravdu prázdno a žádné stromy. Hodně pijte, ideálně minerálky, které obsahují trošku soli, protože náš pot je taková minerálka slaná. A přeju vám, ať ta vedra přežijeme, studenou sprchu si dejme a buďme veselí a zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá další? Už si tady zvedám jedno z těch šesti blikajících okének. Tentokrát všechno můžete svést na mě, že jste se nedovolali, ale tady se to někomu podařilo. Kdo to je? Honza u telefonu.
3: Večer, tady Eva Vodhořovic.
0: Zdravím.
3: Zdravím.
0: Ano, Evo, tak v Praze. Ano.
3: Když říkala takhle venku, tak my ještě jako děti jsme vždycky dostávali na hlavu buď šátek nebo čepici a pod to se dával lopuch, z rebarbory lupen, z jakýhokoliv prostě něčeho listí. A to listí vám krásně tu hlavu ochladí.
0: Aha.
3: Že na těch, takhle, když sušíte sena nebo to, tak se takhle sušívá.
0: Aha, to by mě vůbec nenapadlo.
3: Zkusíte pít, no, zkuste sváně, zkuste po čepici dát takhle lupen. Malým dětem se to dává, jo. A výborný je, když je vám takhle horko v sednici, když si dáte šlupku z okurky na čelo.
0: Jo, to je fakt, jo, to jsem vyzkoušel, to chladí.
3: No, to taky nádherně vytáhne to horko z té hlavy a ještě na takhle na pole, a to protože já dělala v zemědělství taky celý život, tak ještě s maminkou a to, tak jsme vždycky nosili hořkou meltu.
0: Hořká melta.
3: Mírně sladký čaj, anebo hořkou meltu na pití.
0: Tak jo. Meltu tu jsem měl naposledy u prababičky v Třeboni. A to už je ale pár let dozadu.
3: No, to je zapomenutý pití, ale tady v těch horkách je to výborný.
0: Uh-huh.
3: Jo, takže my teď, když je horko, tak já tady mám udělaný hrnec s čajem, mám tady udělanou meltu. A buď máme vlákový salát nebo okurkový salát.
0: Jo.
3: A prostě takhle tyhle ty tekutiny do toho. Jinak teda máme venku taky bazén, ten máme dneska 34 stupňů teplej.
0: No.
3: Jo. No, tak jsem k tomu přivázala slunečník, takže když se koupete, tak doplavete vždycky do stínu, což je velice teda příjemný, to můžu říct, když hezky máte, že mi tam, no soused má strom jasan, takže ten mi tam akorát napadá svinstvo, ale nic mi tam neudělá.
0: Co se na druhou stranu, ještě já furt mám jako v hlavě teďka přemýšlení, lopuch, víte, jako já mám asociaci s lopuchem?
3: To nevím.
0: Byla na něm beruška.
3: Jo, no, nebo taky do dlouhých vlasů se dávaly ty...
0: Ne, tohle bylo s tebou, mě baví svět, no jo, ale kde já teď v zimě vemu lopuch? To byla ta scéna přece, jak měli botičky a tak dále. No, nevadí. Každopádně já děkuju, tady tohle to musím vyzkoušet, protože to je fakt mě taky zaujalo, myslím, že třetí věc, kterou si tady znamenám.
3: Ale to opravdu pomůže, jinak teda takhle v noci, když na to tak si namočím ručníky a zabalím si do toho chvíli nohy a pak spát.
0: Dobře, zkusíme, děkuju moc.
3: Jako bych se bála studený kvůli mý páteři, ale na ty nohy je to výborný.
0: Fajn, jo. Tak když je můžeme ohřívat elektrikou, proč je nemůžeme schlazovat ledem? Všechno jde?
3: No, normálně studenou vodu hodně vyždímat, že jo, a zabalit ty nohy do toho a ono vám to schladí vlastně celý tělo, tak nějak.
0: Vyzkoušíme, snad to obsáhne celé mé prostorově výrazné tělo. Děkuju, dobrou noc.
3: Dobrou noc, všem, a shledanou.
4: Tady orel, Dášenka jde celou dobu v bačkůrkách, přepínám. Dobá smůlu, v čem bude lyžovat, přepínám.
0: Halo, halo, Český rozhlas, mrazivé dnešní noční vysílání skoro tady máme. Kdo pak je tam, kdo volá?
5: Dobrý den, tady Marie od Uhersko-Brodska.
0: Zdravím vás, Maruško, další Maruška v našem taky, vysílání.
5: Taky zdravím vás i posluchače. No, vzala jsem si prášek na spaní, že usnu, ale máte takové dobré, vy jste asi dneska jedl vtipnou kaši.
0: Ne, jenom
5: takové
0: mám
5: dobré vtipky, nás povzbuzujete, takže
0: takže ten prášek na spaní je úplně na nic, že jo?
5: Na spaní ani pomyšlení, ale nějaké dobré rady jsem se dozvěděla.
0: Já, ale taky.
5: Tou lahví z té ledničky to musím zkusit na nohy zítra.
0: Ano.
5: Když nás čeká ta hrůza, aspoň se toho bojím, že já mám trochu jako vysoký tlak, no tak.
0: No a taky nevím. Co tlak? Člověk se nemá přetěžovat a nemá dělat mistra světa, rozhodně nepotřebuje jít na nákup jenom protože je otevřeno nebo začíná nějaké akční zboží. Prostě to,
5: Já akorát do 10 dělám. A představte si, že tento týden v tom horku jsem sekala srpen.
0: No jo.
5: Srpen. Ale travičku.
0: Počkejte, to stále lezla po kolenou, potila jste se a, ne, to, a sekala. To,
5: normálně jsem se, hola, dřív se tím sekalo i obilí a já mám trávu v takovém místě, kde se nemůže set
0: elektrickým
5: sekačem, sekačkou, tak jsem to musela, ale to jsem dělala jenom tak půl hodiny a ráno od 9 do 10 a dále už bych tam nebyla.
0: No, je pravda, že já jsem naposledy, srpem stouše taky. No víte, ono, srp pro nás leváky úplně jako není.
5: Tak já levák nejsem.
0: No já vím, že jsem to tupil.
5: Já si ho vezmu si rukavicu na levou ruku, abych se nahodou nesekla do ruky, tak mám takovou pevnější rukavicu a prostě, kde to nejde sekačku, tam se to musí odstranit srpem. Sice se mě jeden soused ptal, že to mám jak ze středověku. Oni včel všetci sekají takovýma týma to vrčí škaredě tu kosu. To je taková, to se drží v ruce, to tak zapáchá, má nějakou aj masku na obličeji. Celý den seče. Je dřív chlapíci, můj otec, ten byl tak výborný, jak uměl sejet s kosou. Ten posekl celé, třeba půl hektaru do rána. Šel ve tři, nebo jak začalo se rozednívat a posekl do rána takový velký kus pola. A tady tuto sekačku, to smrdí na z toho, no, ten benzín z toho. A ti mladí neumí už teď nic takového. Ale přicházíme k tomu. Budou blackouty anebo poroste tráva 10-metrová.
0: Děkuji za váš telefon. Ať vám prášek zabere, ale až zavčasu. A nezapomeňte ještě ten zítra ten let, mrazák, petka, nohy.
5: No právě.
0: Tak fajn.
5: Zítra sec nebudu.
0: No to doufám.
5: Oberu bylinky. Roste mě krásně, než to uschne, roste mě krásně měsíček. Dneska jsou netra tak krásně oranžový a ještě rybíz. Rybíz už strašně rychle dozrává, tak zase.
0: No nechcete to trhat, nebudete otrhávat.
5: Dopoledne do těch desíti, to bylo, když jsem sekla, tím srpem bylo 21 stupňů, tak to ještě. Ale ve 30 už, nebo dneska jak bylo u nás tady 37, to už jsem nevylezala.
0: No Maruško, hlavně bezpečně, pomalu, opatrně, radši se vší pohodou, klidem a chladem. Děkuju vám za zavolání, ať se vám daří a hlavně to nepřehnat. Jo, dobrou noc. Mimochodem, kosa, zdraví váš srp.
6: Co to děláte? Seču, troubo.
7: A jo, sečete. Prosím vás, nevíte, kde tady byli pán Wasserman a... A Vojtěčkovi...
2: Noční linka.

0: Noční vysílání noční linky, společné vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda je spíš takové zvídavé. Řekl jsem si na poslední chvíli dneska po ránu, uděláme změnu původně plánované téma, to by nás zapotilo ještě víc, tak ho přenechávám do dalšího týdne našeho společného vysílání, kdy se také uslyšíme. A bude to ve čtvrtek. Co to bude za téma, vám prozradím až v samotném závěru dnešního vysílání. Tak měl jsem tady do vysílání tři posluchačky, poslední tři posluchačky, které mi stačily i prozradit nechtíc, anebo úmyslem, že si vzali prášek na spaní a že to ne a ne přijít. Takže počítání oveček, počítání minut, ještě 19 minut a pak můžete zařezávat úplně v pohodě. Já se tak s dovolením budu opatrně ptát i dál, jak zvládáte vedra. Máte doma klimatizaci, spíte v noci vůbec, nebo jak to děláte, jestli to zvládáte, případně jestli máte nožky nahoře. Dneska jsem zaznamenal, že i kostel v Čakovicích, části Prahy Čakovice, že je otevřen pro ochlazení kolem jdoucích, také úřad městské části Praha 10 nabízel společné prostory s možností návštěvy, kde se člověk mohl pěkně schladit mezi 10. a 20. hodinou a platí to i pro zítřek, potažmo tedy, pardon, pro dnešek, neděli. Klidně přidejte i možnosti, kde se můžou hromadně obyvatele ochladit, je-li takové místo. Snad se vám to podaří ještě zmínit do vysílání, nebo mi to alespoň napsat na linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře na stránkách rozhlas.cz/linka, protože i tam je možnost napsat vše podstatné, co dojde nám, moderátorům. A nebo mě osobně, jan.macon@rozhlas.cz. Tak kdo bude jako další, kdo se pokouší provolat sem k nám, třeba bude mít nějaký ten tip, nějakou tu radu, jak na ochlazení těla. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: No, dobré ráno, tady je Dagmar Skrnová.
0: Ano.
1: Takže první bych vám teda chtěla říct, že Knovské koupaliště dneska prodloužilo hodiny až do 9 večer, normálně je to do 7, to je jedna věc.
0: Ano.
1: Takže taky tip, kde se může někdo schladit déle. Ale chtěla jsem vám říct, že dnešní den jsem teda měla takový zajímavý, protože odjíždím na 2 měsíce za prací do ciziny a tak kamarád mě chtěl udělat překvapení, tak mě vzal na takové místo, které bylo úplně zvláštní, romantické. Je to za Krnovem říčka a jsou tam vlastně takové skály. On mi říkal, že jako mladí tam dosti skákali dolů. A bylo to takové fakt na nějaký záběr do nějakého letního filmu. A voda tam byla prostě neúplně studená, dalo se tam plavat, jo, úplně krásné, krásné místečko. A ještě k tomu jsme minulý týden objevili, to je zase další vesnička u Krnova, a tam v loni udělali nový rybník, takže úplně taky krásné místo na plavání, že to tam ještě není prostě špinavé, není tam moc lidí a tak, takže jsem to měla teda ještě s výletem na rybu do Polska, jo, takže to bylo takové krásné odpoledne, které se dalo přežít. Že vlastně jsme si to horko vlastně schladili dvakrát v plavání cestou tam vlastně v tom v té říčce Opavě a zpátky teda jsme se stavili na tom rybníčku, který jsme objevili minulý týden, jo? Takže i tak se dá schladit. A ještě jsem teda chtěla říct k tomu chlazení večer, že jsou takové psí podložky chladící a já jsem si to koupila někde ve výkupu v zimě a prostě taky to funguje, jo, že to dáte do ledničky, je to zase na nějakém principu toho gelu. A ještě takové ty kostky, co se dávají do těch termotašek, aby to tam vydrželo, tak mám takové dvě velké a ty jsou taky funkční.
0: Teda, já doufám jenom, že nemáte čtyřnohého mazlíčka, aby na vás smutně koukal a štěkal, že si ležíte na jeho podložce.
1: Ne, já jsem větroplak, takže já doma jsem minimálně, ale prostě toto všechno funguje, no a jinak teda asi 5x za den sprcha studená a to člověku taky pomůže, no.
0: Já jsem teď ještě narazil na jeden tip, ale vlastně ve své podstatě dává to smysl, ale kvůli tomu předělávat domácnost nebudu. Barvy, které ošálí vaše podvědomí, to, jak barvy působí na lidské podvědomí, je až magické. Červená barva podporuje kreativitu, zelená zase uklidňuje. A jestliže se toužíte schladit, vsaďte na studené barvy. Patří mezi ně barvy, které se nacházejí v modré části spektra. Takže předpokládám, že bych si musel svůj byt nebo svůj postel
1: do modra.
0: Do modra, ano, přesně tak. Ale to si jako úplně nejsem jistý, navíc proto nemám ani smysl, abych ještě do toho ladil závěsy, povlečení, prostěradla, obrazy, aby to tak jako ladilo. Znáte modré kytky, já ne teda.
1: Ale mi to dává smysl. No víte, protože já jsem žila dlouho v cizině u moře, asi 14 roku jako na takovém ostrově. Mm-hmm. A já prostě furt to mám tak jako, že do modra. Vždycky, když maluju, nebo jsem se stěhovala, nebo jsem prostě opravovala byt, vždycky tam je prostě to modré, protože to mám úplně jakože tak zažité, no.
0: Ještě tady je...
1: Vlasta modrá, ano. Jo, a tak.
0: Jo, jo, ještě se tady, my tady toušeme sympatičtější teda, nebo něco pro rozhádané manželské páry, nebo druhá družku. Spěte sami a co nejblíže zemi. Před horkem v ložnici se můžete bránit tak, že budete spát co nejblíže zemi. Pokud vám to situace dovoluje, podle odborníku je nejlepší spát v přízemí. Chlad se drží u země, zatímco teplo stoupá vzhůru. Takže kdo bydlíte v patře bytového domu, spěte na zemi, ideálně na karimatce. A jestli je to v patrovém domě, tak není nic jednoduššího. Ve své podstatě v paneláku, tak tam jsou všichni odsouzení k tomu, že umřou. Jinými slovy. Mám pocit. Ale spát sami a co nejblíže zemi. Je fakt, že mě drahé polovičky vždycky říkali, že topím jak radiátor v zimě. Takže to já nebudu úplně ideální partner do postele teda v tom případě. No nic. Děkuju.
1: Jo, takže jenom to jsem tak chtěla skoro na závěr, že jsem se teda dovolala.
0: Děkuju. Posílám schlazení dešťovými kapkami. Jiří Korn o tom taky něco ví. Dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Posluchač Honza napsal: dobrý večer, jak pravila ta paní, co si dává do postele lahev zmrzlé vody, tak to věřím, že opravdu funguje. Od nohou i od rukou se totiž ochlazuje celé tělo. Pokud ponoříte ruce až po lokty do vody, stačí do umyvadla s vodou, tak působením studené vody se tak celé tělo ochladí a samozřejmě funguje to i naopak s teplou vodou. Já mám právě ten problém, že mi je zima od nohou. Pokud sedím v práci s klimatizací, mám večer nohy úplně zmrzlé a je mi zima. Proto v teplých dnech si co nejvíc beru home office a nebo dovolenou a dnes jsem například byl celý den v akvaparku. Ochlazovat se nepotřebuji, ale pobyt v bazénu je velice příjemný a asi nejlépe strávený čas v těchto dnech. No a tady mi píše ještě Jana Zírková. Dobrý večer, zdravím Honzo z rozpáleného paneláku. My se tu v létě můžeme upéct a v zimě zmrznout. Já mám takový zajímavý větráček se zabudovaným rozprašovačem, takže takové dva v jednom a je to super, když se koupu. Tak používám hodně vlažnou vodu a své dlouhé vlasy si musím vyčesat a včera jsem si udělala osvěžující limonádu s okurkou, tak ať to všichni přežijeme. To je pravda, přežít musíme. Nesmíme se přetěžovat, ano, a taky musíme vybírat ty dopravní prostředky, kterými pojede, když už musíme. Víte, co napadá mě? Třeba nevím, jak je to v jiných městech, ale vím, že Pražská integrovaná doprava nabízí online polohu spojů. To znamená, ať už je to autobus, tramvaj, metro, cokoliv, co jezdí podle jízdního řádu v rámci Pražské integrované dopravy. A tam, když si to jako rozkliknete, tak dokonce podle té sněhové vločky u některých těch spojů, u některých konkrétních linek spojů, tak se dozvíte, že je vlastně klimatizovaný ten daný spoj, takže to jde. No ale dřív to bylo takové, víte co, co si pamatujeme asi úplně my všichni, takový ten maďarský zázrak jménem Ikarus. Vzpomínáte? Tak ten přes zimu jedině chladil a přes léto topil, tak tam jste si hold nevybrali. Kdo je pravděpodobně poslední v rámci dnešního nočního vysílání linky? Tady Honza.
1: Zdravím. Matěj, Praha.
0: Ano, Matěj, posloucháme všichni. Jak se schlazujete vy?
1: No, víte co, já se schlazuji radši potoce, já musím vypnout rádio.
0: Ano, počkejte, jste potoce? Z Prahy, doufám, že no. To není Botič, úplně tam bych si to neuměl ani představit, nebo Rokitka.
1: No, víte co, Botič je na jižním městě, že jo, tam jsme dřív bydleli, ale já jsem teď v Krči.
0: Ano.
1: A tady je takový krásný potůček, já jsem se říkal teď, jak jsou ty horka, že kdyby tam magistrát postavil přehradu, jo, že by to bylo úžasný, jako takový nouzový řešení vlastně, celý ten las, víte co, že by bylo takový koupaliště, no.
0: Jako myslí tak Kundratický potok?
1: No, ale ne, to, já jsem myslel teda konkrétně potok v Krkonoších, jakoby, čím máme chalupu, no.
0: Jo, to si umím představit, ale no. V pražských říčkách úplně ne, to je fakt, i když je pravda, že Vltava je teda čistší, než bývávalo v uvozovkách, a tam je chladno.
1: No, víte co, ono hlavně, my jsme jezdívali dřív třeba do Švýcarska za strýčkem a tam je zajímavý, že lidi z práce, jak se ta řeka jmenuje, v Bernu, jo, ale ona vlastně to je jako Vltava taková, ale menší, jo, ale je průzračná na rozdíl od té naší Vltavy, ale oni vlastně, když jdou z práce, tak ty, co bydli na to druhé straně toho Bernu, no, tak si normálně vlezou do té vody, mají takový igalitový tašky, kam si dej ty věci, jo. A vlastně splývají a prostě ty 3-4 kilometry se dostanou po té vodě.
0: No, teď jsem zjistil, teď koukám do internetu, nevěděl jsem, ale je to řeka Ara.
1: Jo, asi jo. No, ale já ještě teda, jestli, víte co, já jsem bývalý, jako, nebo prostě dělal jsem sanitářský kurz ve zdravotnictví.

0: to samé moci.
1: To je fakt.
0: Ale chtěl jsem říct ještě teda, ty jontový nápoje vlastně doplňují té v lékárně, jo. Prostě poradit se třeba s lékárníkem, zvlášť seniori, že jo, když můžou, nebo i pracovat, když člověk, jo, ještě jsem chtěl přeskakuji jenom, když člověk pracuje, když má nějakou těžší práci, jo, tak vlastně mlíko, jo, nepít vodu, ale mlíko, třeba ideálně acidofilní mlíko, do kterého si nasypete trochu hroznového cukru. Stačí třeba 20 gramů, jakoby zamíchat, že jo, protřepat. James Bond takový, no.
1: Jo, chápu, no, ale říkali, mlíko, no. Teda nevím.
0: No, ne střešněma.
1: To mě zrovna úplně nenapadlo, ale je fakt, že jakmile se řekne mlíko, vzpomenu si na škralup a končím.
0: Ne, tak víte co, jako voda vlastně hydratuje taky, že jo? Samozřejmě voda je jako základ, ty 3 litry denně pro dospělýho, ale to mlíko je lepší, jako by líp vlastně doplní tu vodu o něco víc procentně. A zároveň jsou tam ty látky, které člověk potí, vypotí, takže by ten litr mlíka denně je možný kyselýho, jo? Acidofilní mlíko nebo něco takového. Pokud člověk nemá nějaký dietní problémy, že jo?
1: Nebo pokud má potrápená střeva, no. Ale děkujeme za tipy, děkujeme. Musíme se rozloučit. Končíme. Naschledanou. Děkuju za zavolání a za napsání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No končíme. Horko, jak se patří, bude nás provázet ještě nedělí, někde i pondělkem. Je pravda, že to horko netrápí jen nás, protože vlastně ve své podstatě nové absolutní rekordy hlásí nejen Česko, ale i Německo, Švýcarsko, Dánsko. 200 milionů lidí má s horkem problémy, tak prosím, nepřetěžujte se opatrně. Žádné kaskadérské kousky, žádné šipky do bazénu, to už vůbec ne. A pokud můžete, buďte s někým. A měl bych jistý tip, kdyby to bylo s námi, s Českým rozhlasem, pak je to fajn. Honza Macon přije příjemnou, dobrou tropickou noc. Společně se uslyšíme buď ráno ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy mezi 5. a 9. hodinou. Ano, mimořádně i v neděli. A nebo v noční lince ve čtvrtek 2. a tam si odvysíláme nebo zkusíme si popovídat na téma, které bylo původně plánované pro dnešní den nebo pro dnešní noční vysílání linky. A to, když člověk nemůže říct pravdu, tak budeme trochu uhání. Ale i to nás docela provází životem. No, jak se mi slyšíte, jazyk se mi láme. Doufám, že se lámat nebude Jarce ve Zlíně, snad se nám holka neuvařila. No a téma, které si pro vás ona připravila, už se na to dívám. Jarka bude probírat setkání. No jo, setkání na cestách, tak se dá i pokračovat. Ať se vám daří, pěkné sny, dobrou noc. Ať vás blechy štípou celou noc, já se jdu projít po karlínských ulicích, protože tady ve studiu jako peklo tady je. A to ještě nevím, co v té Praze. Ke Klementínu rozhodně nedojdu. A za minutu 1 hodina.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který

0: Ji pro vás připravil Patrik Rozehnal.
1: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytký člověk neudělá legraci.
0: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
1: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
0: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
1: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
0: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
1: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
0: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
1: To je strašně vážná věc.
0: Tak se s námi pobavte.
1: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil, když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ti strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hybají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bém, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, pojá Ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divný vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavý, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou. A tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No. Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti speciál, hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat 2? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl i vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal 1. A když jsem to řekl 30x1, už se na mě vyprdli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míňa? Míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Mm-hmm. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dát.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ní vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Počkej, já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Od narození. Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jsi jel do Prahy, bude vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel krev cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je hrutý, to já mám celý život. A to už mě třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak. A on pál, o kuchyně, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám slou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že jo? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se Komáre, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, by mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
8: Já aspoň, že to zdání zůstane.
9: Ale co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
7: Ano, my tam jednou přišli s Vildou Denkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam bylo takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo. Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupili ty merunky a nakládali. A pán, pocem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to...
10: Promiň, ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu, ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem měl jednou z východní a Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhému bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: Co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není mécký salám.
5: Tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsem viděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
11: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou a takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
11: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělala jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v Tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí.
3: Zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60... to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznali ji před vojnou. Jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se neoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte tamhle, jak je tam teďka pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakého Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? No jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no, to je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta... A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růženě, že musíme na svatbu. Já povám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že jo, na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprnili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, tam to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvod se roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím a povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedá, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podám, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držet, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý její, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme seděli takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Do dneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkala, čím se můžu odvděčit a on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit, roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci a mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. V krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo, růženo, žádný hadry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte těch hadrů, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kaufhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. To byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, po a ne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to lacině.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a pojďa, kdo umřel? A pojďa, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hru. Takový potles se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný.
5: To je vlastně tvé, jak se říká, takové střídelní město.
3: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semlí město pořemního ruchu. máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby tu bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místa vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola, to je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.